0: vídávala ve svých snech. Slunce již zacházelo za obzor, ale princezna stále odmítala opustit zátoku. Nyní jí připadal palác ještě krásnější. Jakési světlo jim prostupovalo a osvětlovalo všechny klenby a terasy. Král Nazír si dobře všiml jejího okouzlení a nabídl jí, že pokud se stane jeho ženou, nechá pro ní postavit palác ze slonoviny právě tam, kde teď stojí, v přímé blízkosti mořského paláce. Princezna udiveně pohlédla na krále. Představa, že by nemusela mořský palác opustit ani na chvíli, byla pro ní velmi lákavá. Krále Nazíra sice příliš nemilovala, ale pokud chtěla navždy zůstat u svého mořského zázraku, neměla jinou možnost. Souhlasila. V den svatby stál již nový palác na mořském břehu a byl na vlas stejný jako ten v mořských vlnách. Komnata krále a princezny byla umístěna přímo proti mořskému paláci. O svatební noci ležel král po boku své ženy na svatebním loži a zdál se mu podivný sen. Viděl v něm svoji ženu, jak se blíží k jeho posteli se zlatým lukem a šípem. Upřeně se na něj zadívala a střelila mu šíp rovnou do srdce. Opustil spící princeznu a přikázal služebné, aby nepouštěla Dariu ani na krok, dokud se král neporadí se svými ministry. Ráno se princezna probudila a zjistila, že je v komnatě sama. Služebná přinesla snídani a oznámila jí králův rozkaz, aby prozatím neopouštěla svoji komnatu. Princezna nechápala, ale pokud se mohla dívat na mořský palác, nebylo jí tak smutno. Král Nazír svolal všechny své rádce a vykladače snů, aby mu poradili, co znamená jeho podivný sen. Nejdříve promluvil nejstarší ministr. Nemusíte se zneklidňovat, králi. Ten šíp, který princezna vystřelila, byl jistě šípem lásky. Ostatní se k němu připojili. Pouze jeden z nich tvrdil, že král je ve smrtelném nebezpečí. Tento sen prý dokazuje, že mu princezna nějak usiluje o život. Ostatní rádcové z nenadání změnili názor a připojili se k poslednímu. Doufali, že se tak princezny zbaví a získají opět královu přízeň. Radili mu, že musí princeznu buď vyhnat, nebo nechat zabít. Král zatím odmítl obě možnosti a rozhodl se dál žít se svou ženou. Pověřil stráže, aby mu byli neustále na blízku, a každý den prohledávali celý palác, zda není někde ukrytý zlatý luk. Přes všechna opatření nemohl král na svůj sen zapomenout. Myslel na něj pokaždé, když se s princeznou setkal, když uléhal ke spánku, když se ráno budil, když se s ní procházel podél zátoky. Tento strach nakonec zničil i královu velikou lásku k princezně. Daria cítila, že s králem není něco v pořádku. Byl stále rozmrzelý, nedůvěřivý, uhýbal jejím dotekům. Za chvíli již v paláci nezůstal nikdo, kdo by jí měl rád. Kdyby nebylo obrazu mořského paláce, jistě by už dávno opustila toto nevlídné království. Často sedávala u okna a pozorovala vodní klenby, terasy i věže tajemného paláce. Jedné noci se v zoufalství rozhodla, že se pokusí najít cestu ke svému paláci. Opustila spícího krále, otevřela okno a spustila se po provaze dolů. Král Nazír zaslechl šramot, rozhlédl se po pokoji a když nenašel princeznu, velmi se vyděsil. Domníval se, že odešla pro zlatý luk, kterým ho dnes v noci zabije. Zavolal stráže, aby mu princeznu našli, ať je kdekoliv. Stráže objevili princeznu na břehu moře. Princezna Darja spatřila své pronásledovatele a vrhla se do mořských vln. Raději se utopí, než aby žila celý život jako vězeň u nemilovaného krále. Střílejte, nařídil král. 10 vojáků nahnulo luky s otrávenými šípy a vystřelilo. Všech 10 šípů zasáhlo princeznino tělo, které pomalu klesalo ke dnu. V tom okamžiku ji jedna vlna uchopila a odnášela přímo k branám mořského paláce. Darja proplula všemi jeho 10 branami a nakonec jí vlna položila na lůžko v té nejvzdálenější komnatě paláce. Zemdlená princezna upadla do hlubokého spánku. Mezitím král Nazir a jeho vojáci byli již tak posedlí honbou za princeznou, že se za ní vrhli i do mořských vln. Najednou se přihnala jedna obrovská vlna a odnesla je daleko od břehu, kde všichni, včetně krále, utonuli. Když se lidé dozvěděli, že se jejich král utopil a princezna pravděpodobně také nežije, poslali zprávu princezninu otci. Nešťastný král okamžitě přijel do paláce a oplakával svoji milovanou dceru. Stále doufal, že je ještě naživu, že se nějak zachránila v mořském paláci. Vyhlásil, že bohatě odmění každého, komu se podaří dostat k mořskému paláci a najít jeho dceru. Pokud by byla princezna živá, dostane ji za ženu a stane se v této zemi králem. Mnoho udatných princů a odvážných mladíků ze všech koutů světa přicházelo zkusit své štěstí. Někteří plavali, někteří pluli po pramici nebo na loďce. Nikomu se však nepodařilo proplout 10 zdmi, které obklopovaly celý palác, a mnozí z nich se utopili ve vlnách. V nedalekém království žil mladý princ, jehož rod vládl v zemi po mnoho generací až do doby, kdy jejich království uchvátil bohatý král Nazir. Nechal zabít princova otce a samotný princ unikl smrti jen o vlásek. Byl pevně rozhodnut, že svého otce pomstí. Převlékl se za žebráka a vydal se do paláce krále Nazira. Dozvěděl se, že král Nazir je po smrti a že neznámý král hledá svou ztracenou dceru v mořských vlnách. Tyto zprávy ho tak rozrušily, že ulehl na chvíli pod strom a usnul. Zdál se mu zvláštní sen. Ve snu spatřil, jak na mořský břeh přiletěli ptáci z celého světa a zpívali 10 různých melodií. Dříve než odletěli, upustil každý na zem jedno svoje pírko. Pírka spolu vytvořila překrásnou loďku ve tvaru labutě a první vlna ji smetla do moře. Když se princ probudil, hned si vzpomněl na svůj sen a dokonce si zapamatoval i všech 10 ptačích melodií. Co je to asi za znamení? Možná, že právě taková loď by ho mohla dovést ke ztracené princezně. Ohlásil se u krále a oznámil mu, že se pokusí dojet pro jeho dceru. Král si prohlížel prince stále převlečeného za žebráka a nemohl pochopit, kde se v něm vzala taková odvaha. Dlouho se už u nich nikdo nezastavil a tak král nakonec souhlasil. Princ požádal, aby nashromáždili pírka ze všech ptáků v zemi, od těch nejkrásnějších až po ty nejprostší. Z nich si potom udělal loď, se kterou se vydal na moře. Jeho loď ve tvaru labutě se snesla po proudu tak lehce, jako by se ani vody nedotýkala. dál v úžasu hleděl za ujíždějícím mladíkem a přemýšlel o tom, zda takováto loď může překonat všech 10 zdí mořského paláce. Náhle se přihnala mohutná vlna, popadla loďku i s princem, proplula s ním všemi branami paláce a zanechala ho v té nejvzdálenější komnatě nedaleko spící princezny. Princ ještě nikdy nespatřil tak krásnou dívku. Přistoupil k ní a začal jí ošetřovat rány. Vyjmul vždy jeden otrávený šíp z jejího těla, zakryl ránu dlaní a zanotoval jednu z 10 ptačích melodií. Ve chvíli, kdy dospíval poslední melodii, otevřela Daria oči, posadila se a usmála se na svého zachránce. Princ jí pohladil po krásné tváři, vzal jí do náruče a posadil do své loďky s peří. Za chvíli už spolu připlouvali k mořskému břehu. Šťastný král objímal svoji dceru a děkoval princi z celého srdce za její záchranu. Princ odhodil žebrácké šaty a přiznal svůj pravý původ. Zanedlouho se konala svatba. Princ se ujal vlády v zemi a svou ženu velmi miloval právě tak, jako ona milovala jeho. Říká se také, že vždy jednou v roce se oba vydali na své loďce s peří do mořského paláce a strávili den v té nejvzdálenější komnatě. O čem si tam spolu povídali, to už nikdo neví. Možná o tom, jak je dobré, když má člověk někoho rád.
1: Jak racochejl zaplácl hřiba. Svítalo. Slunce se vyhouplo nad les jako veliká rozžhavená slunečnice. Někde nedaleko ve smrčině křikla sojka. V chaloupce ze starého klobouku se probudil skřítek racochejl. Zahýbal svýma velkýma růžovýma ouškama, zívnul a chtěl si uhladit své 3 vlásky. Ale co to? Místo jemného chmíří má najednou na hlavě huňatou, rozježenou kštici.
2: Ke, že by mi přes noc narostly vlasy?
1: A hned utíkal k lesní kalužince, rozhrnul popadané listí a jehličí a zhlížel se ve vodním zrcadle.
2: No jo,
1: užasl.
2: Už je to tak. Včera jsem měl jenom 3 tenké vlásky a dneska vypadám jako rozuřený kartáč.
1: Prohlížel se, co mu ještě přes noc dorostlo. No moc toho nebylo, akorát se mu ještě trošilinku zvětšil nos a narostly mu strakaté ponožky. Jinak nic.
2: Ale stejně, to musím hned ukázat skřítkovi Polníčkovi,
1: vydechl racochejl.
2: Ten bude koukat.
1: A hned upaloval na pole do jeteliny. Uprostřed pole stála na tenkém stonku prázdná makovice jako rozhledna. Zvolna se komíhala ve větru a chrastila jako uschlý list. Tam bydlel skřítek Polníček. Racochejl doběhl k makovici a se zdola volá.
2: Podívej, co mám na hlavě, narostly mi vlasy.
1: Polníček spustil se zora z chůdky z přesličky a zavolal.
2: Tak pojď se mi ukázat.
1: Racochejl se vyškrabal až nahoru do makovice a rozjásaně zvolal.
2: Dokoukni se. Co mám na hlavě?
3: No jo, povídá Polníček. Teď už jsi vlastně dospělý skřítek.
2: Já ti to chtěl jenom ukázat,
1: řekl zadýchaně Racochyl. Ale teď už zase musím domů. A seběhl dolů po přesličkovém žebříku.
2: Racochyle, kdybys něco potřeboval, tak klidně přijď.
1: Volal za ním Polníček ze své makovicové rozhledny a mával slaměným kloboučkem. Racochyl vyběhl z jeteliny a pelášil do lesa. Přiběhl k mechovému kamenu a kouká.
2: To se mi snad jenom zdá.
1: Chalupa nikde. Místo ní tam stojí obrovský hřib máslák. Z mechu roste tlustá noha, že by ani 10 skřítků neobejmulo. Nahoře širokananánský klobouk jako paraple a na něm úplně až nahoře se klinká racochejlí chaloupka.
2: No, co to, no, tedy toto, co to je?
1: Zakoktal se racochejl.
2: Co pak tohle to se smí? To se dělá. Ty hřibe jeden máslovatej, sádlovatej. To nemůžeš dát pozor, kde rosteš. Vždy ty máš moji chaloupku nahoře na tvém klobouku.
1: Kde rostu, tam rostu, odsekl hřib. Tvářil se povýšeně přímo na bubřele a bylo vidět, že se nehodlá se skřítkem bavit.
2: No tohle, tak co já teď, co teď? No tohle, jak já teď, co teď?
1: Racochyl jenom poknikoval a byl z toho celý úplně vedle.
2: Co pak ti nestačí jeden klobouk, to musíš mít hned dva.
1: Čím víc, tím líp. Zavrčel hřib. Racochyl se naježil.
2: Ty, houbo jedna houbovatá, lakoma, hned mi ale vrať moji chaloupku, nebo se rozlobím.
1: No to bych si vyprosil, abych byl nazýván houbou, řekl povýšeně hřib. A ty tady kolem mě moc neposkakuj, nebo tě zaplácnu kloboukem, mrňou si. Racochyl viděl, že s hřibem nebude žádné lehké pořízení.
2: Tch, to se ještě uvidí, kdo koho zaplácne.
1: Zahuhlal.
2: Tak ještě naposledy a po dobrém. Dáš mi moji chaloupku nebo ne?
1: Ale nafoukaný hřib už ani neodpověděl. Racochyl tam ještě chvilku otálel, potom kousnul hřiba do nohy, ale s tím to ani nehnulo. A tak se nakonec rozhodl, že zajde za skřítkem Polníčkem, aby mu poradil. Přihrnul se na pole a zatřásl makovicí.
2: Co se děje?
1: Vykoukl skřítek.
2: Pojď dolů, potřebuju tvoji pomoc.
1: Zavolal racochejl. Polníček sjel po makovicovém stvolu jako po hasičské tyči.
2: Tak povídej, co tě trápí?
1: Racochejl svěsil ouška, vzdychnul a pak to celé své trápení Polníčkovi vypověděl. Polníček si to vyposlechl a pak se zachechtal.
2: Myslím, že bych věděl, jak dostaneš svoji chaloupku zase zpátky na zem. A jak?
1: Vykulil racochejl oči.
2: Nech se překvapit, řekl tajemně Polníček. Pojď, jdeme na něj, na hřiba.
1: Proběhli jetelinou a vklouzli do lesa. Už byli skoro u mechového kamene, když tu najednou Polníček syknul.
2: Počkej, musím ti říct, co máš dělat, ale tak, aby to nikdo neslyšel.
1: Přitáhnul si racochejla za ucho a něco mu tam dlouho šeptal jako do kornoutu. Racochejl pozorně poslouchal, napřed se tvářil vážně, ale pak vyprsknul a začal se chichotat do dlaní. Polníček se schoval do trávy a racochejl vyšel na palouček k mechovému kamenu. Hřib tam stál, tvářil se povýšeně a naparoval se. Racochyl se prošel tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodil.
2: Pěkný hřeb, pěkný. Jenom škoda, že už tady dlouho stát nebude.
1: Hřib nic, jenom zamrkal.
2: Jo, škoda přeškoda.
1: Vzdychal Racochyl, tvářil se soucitně, ale po očku pokukoval, jak to působí. To už hřib nevydržel.
3: Jak to, že tady nebudu dlouho stát? Vyjel nakvašeně na skřítka.
2: Ale,
1: vzdychl Racochyl,
2: před chvílí jsem totiž potkal Ježka a ten říkal, že dostal chuť na hřiby. A teď jde sem.
3: Jenom, jestli je to pravda,
1: zapochyboval nejistě hřib. Ale v tom se ozval z lesa ukrutný jekot.
2: Já jsem Ježek a jdu na hřiby,
1: vřískal polníček ještším hlasem.
2: A všechny je s ním, hlavně ty velké.
0: Už je tady.
1: Vyděsil se hřib, sklapl klobouk jako paraple a zajel do země. A v tu ránu byla Racochylova chaloupka zase dole v mechu. Přiběhl skřítek polníček a zašeptal.
2: Teď ji musíme honem otáhnout kousek stranou, nikam, kde nic neroste, aby se to třeba ještě neopakovalo.
0: Halo, je mě vidět?
1: Ozval se ustrašeně hřib ze země.
2: Já, trošinku já.
1: Křikl Racochyl.
2: Malonko ti kouká špička klobouku.
3: Je, tak mě nahoře něčím zaplácni,
1: žadonil hřib, ať nejsem ani trochu vidět.
2: A to já zase rád pro tebe udělám,
1: zašklebil se Racochyl. Nabral z kalužinky hrst bláta a plesk. Připlácl ho hřibovi na hlavu.
2: Jo, pěkně si ho zaplácl,
1: řekl uznale polníček.
2: Však jsem si dal taky záležet, povídá Racochyl. Ale já mu to říkal. A co jsi mu říkal?
1: Ptal se polníček. Racochyl se rozesmál.
2: No, že se ještě uvidí, kdo koho zaplácne.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: To jinak nejde, děti. Když jste dostali hlavní role, tak to musíte umět. Na takové školní divadlo přijdou maminky a tatínky. No tak, aby nebyla ostuda.
6: Ale vždyť my už to umíme, taťudo.
7: Vždyť my už to umíme.
5: Jak to umíte? Mánička je princezna, no a prosím, plakala to, co má plakat chůva. A ty jsi radoval, co má hubovat král. Znova.
8: Pane králi, o, naše nešťastná princezna pláť.
9: Pane králi, o, naše nešťastná...
5: Mlč, to mluví chůva. Teď říkám chůvu, aby to bylo jako skutečné, ty tu zatím nejsi.
9: Že bych si zatím odskočil, aby to bylo jako skutečné?
5: Tady budeš. Dál.
10: Nenaříkej, chůvo, a přiveď princeznu.
11: Nenaříkej, chůvo, a...
5: Ticho, to říká král. Ty jsi princ.
9: Já jsem zahradník Jiří.
5: Ano, ale všichni se domnívají, že ten statečný princ je... No, princ. Hrajem.
10: Jdi, chůvo, a přiveď princeznu.
12: Již kvačím, pane králi.
5: Nekvačíš, to říkám za chůvu. Dál, král sám.
10: O, jak jsem smutný, když je dcera smutná, že je ten cizí princ smutný.
9: Ty bys tati zahrál celý pohřeb.
5: Mlč, hrajem.
10: Však již přichází chudinka.
5: Ach, otče drahý, jak jsem to, no, bude to. Otče drahý, jak jsem, no, mluví princezna.
9: Aničko, mluví princezna.
13: Mluví princezna.
5: Otče drahý, jak jsem?
13: Otče drahý, jak jsem?
9: Levná.
13: Jak jsem levná?
5: Nepletí, nešťastná.
13: Nešťastná.
5: Princ je krásný a statečný, ale já miluji Zahradníkova syna Jiříka. No, tak co, kdo miluje Zahradníkova Jiříka?
6: Zrovna si říkal, že ty, Tatuldo.
5: Napovídám princezně.
6: Hej, rup, princezno.
13: Jiříka, 4 noci jsem už pro něho proplakala.
5: Dobře, dál. Topus z hlavy, dcero. Počkejte, jsem to ztratil.
6: Zatím to pouštěj z hlavy, máničko.
5: Jo, tady.
10: Pus z hlavy, dcero, nemůžeš pojmout za chutě Jiříka, který je prostý a má ruce špinavé od hlíny našich královských záhonů.
5: Princezna, o, raději prostýho Jiříka, co má ruce špinavé od záhonu, než neznámého prince. No, mluv!
13: Špinavé.
5: Výborně to jde, dál, však tu přichází.
6: Kdo zas, Tatuldo?
5: No ty.
6: Já Jiřík nebo já princ?
5: No podle těch špinavých pracek bys přišel Jiří, ale přišel si princ, říkáš. Nejmilostivější králictná princezno, ukloň se.
6: Nejmilostivější králictná princezno, ukloň se.
5: Ty se ukloň.
6: Komu?
5: Komu?
13: Mně?
6: Proč?
13: Protože jsem ctná, no.
6: Co je to ctná?
13: To je, když je princezna.
5: Když jí vidličko a nožem a nestrká si pořád prst do nosu.
6: Zná pitomá, když nepozná Jiříka.
5: Protože si umyl ruce a má krásné šaty, vždy to vysvětluje. Mám krásný nový šat a to vás popletlo.
6: Ty pořád chodíš v jednom.
5: A ty to říkáš. Dál. Ale jsem Jiřík, ten rytíř, co zabil draka.
13: O, drahý Jiří, to jsi ty, kdo tě...
5: No, Mánička už to umí, tak dál. Kdo tě tak krásně, no?
6: Bohák.
13: Bohák.
5: Oděl, neplatí porád. Mluv ty dál, to už přece šlo.
6: Tento krásný šat mi dala žába, kterou jsem poslal k vodě.
5: Ukázal cestu k vodě, dál Mánička.
13: A kde jsi vzal, Jiříku, tu krásnou zbroj?
6: To mi dala stará babička za poslední rohlík, co jsem jí dal.
5: Za poslední skývu.
13: A kde jsi vzal toho krásného koně, Jiříku?
6: Toho mi dal v lese starý dědeček, kterému jsem dříví nanosil.
5: Dal Mančka. Mančko, tak co, nevíš?
13: No, tak kde jsi vzal, statečný Jiříku, tu odvahu a sílu na odolání draka?
6: Na odolání? Na udolání jsem vzal vílu, mi dala síla, totiž víla, co mi dala?
5: Jablko.
6: Jablko.
5: No, jablko mi dala síla, totiž víla a proto jsem jej udolal.
6: To je to, když dostal jabko, že ho udolal.
5: Draka udolal, ne jabko.
6: No a hele, tati, žába mu dala šaty, bába výstroj, děde koně a víla sílu. To se to dolalo.
13: Jo, dolalo. Vždyť přece Jiří ztratil tolik krve, že uhynul.
5: Zahynul.
6: No a přišla babička od tý skývy, polila ho živou vodou a zase běhal. To se to hyne, když je všechno po ruce.
5: Hele, hurvaj, už dost. Dál, Mančka. O, jak jsi...
13: O, jak jsi, statečný princi. Jak se ti odměním za to, že jsi mi daroval život?
5: Zachránil život. Hurvajs, pojmi mě za... No, pojmi mě.
6: Pojmi mě za...
5: No, za...
6: Za týden.
5: Za chotě. Mančka, o, to nemohu.
13: O, to nemohu. Miluji chudého Jiříka.
5: Jiříka. Vždyť jsem to já, princezno. Hurvajs, mluv.
6: Vždyť je to Tatulda, princezno.
5: Jsem to já.
6: No, říkám, že ty... Jo, aha, vždyť jsem to já, princezno. Ty mě v té krásné zbroji stále považuji za prince.
13: Považuji, Jiříku. Vždyť máš i ruce čisté jako sníh.
6: Počkej.
5: No, to se máš čemu smát. Pěkně ušmudlanej princ.
6: Já jsem se umazal od draka.
5: Na divadle musíš mít ruce taky jako sníh.
6: No, tati, o tom nebyla řeč, to ve smlouvě není.
5: Já ti dám smlouvu.
13: To bych tě, Hurvínku, poznala moc brzoučko hned linky, kdybys měl ruce špinavé.
6: Se ví, poznala by Jiříka a neproplakala by zbytečně 4 noce. Co ty na to, otče?
5: No, a víš, že vlastně jo? Ono celkem, že ano, mít ruce od hlíny není žádná hamba. Ovšem na druhé straně, každý, kdo chce vládnout, ten si nejdřív moc meje ruce.
13: Lid plesá.
5: Vše se klaní.
6: Opona jde dolů. Ha, ha.
14: Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář, a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu jako loď. Rybář byl u vytržení. Toho musím dostat, umínil si. Ale kapr nezabral na knedlík, na rohlík, nezabral ani na povidlový koláč s cukrovým drobením. Rybář mu podstrojoval, ale kapr pořád nic. Ty mlsoune, však já na tebe vyzraju, hrozil rybář. Udělal těstíčko, že by ho nejraději sám snědl. Z těstíčka kuličku, kuličku napích na háček a hodil do vody. Čekal, čekal a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam, šeptal si rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsa. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Tudle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš pošklebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasvál, šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škubal listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce. To jsou klukoviny, řekl rybář a zbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví. Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl podběrákem a v podběráku byl i jeho kapr. Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo nebo po mlynářsku. To bych se ti pěkně odvděčil, povídal rybář a vrátil kapra vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jako by ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody. Berou, berou, zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl. Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici? Divil se kapr. Je tu pěkně a je tu kryt. Odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě. Kapr vždycky čekal, zatáhl mu splávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zaspěl rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu. Rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by plout vymával, lokl si čerstvého vzduchu a řekl: dobře, že jsi udělal tu díru. Podledem je k zalknutí. Zítra nepřijdu. Bude štědrý den na to, rybář. A kapr měl najednou smutné oči. Rybář měl už nakročeno domů, ale smutné kapří oči mu nedali odejít. Postál ještě a potom povídal: na Vánoce nemá být nikdo sám. Kdybys chtěl, oslavíme je spolu. Kapr chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku. Zapálil prskavky a bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Hů! Řekl kapr v okouzlení, protože ó, je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svácích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují hvězdičky.
15: Mama mi dala korunu, abych

0: Sto rybí ryby koupil velrybu, co dělá ryba, o co se hýbá. Proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná.
1: Už to má být,
0: nechce být mastná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby ryby koupil velrybu, co dělá ryba, o co se hýbá. Proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná.
1: Struh, tak to má být,
0: nechce být mastná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby ryby koupil velrybu, co dělá ryba, o co se hýbá. Proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být, nechce být mastná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby ryby koupil velrybu, co dělá ryba, o co se hýbá. Proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být, nechce být mastná.
2: A já jsem nic nekoupil.
3: Setkání s Bělovousem Zrzum.

0: Hlavu a uši jsem měl v zahradě zeleno, očky a všechno ostatní. Zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem, hele, nech mě, ať si po svých. Ale za mnou povídá, no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši. Nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit. Prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi, dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou, přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak. Opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor! Teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc. Já jsem modrooko. No, není zač. Já jsem bělovous zrzunda. Bělovouse zrzundo, jsi hodný. Ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No, vůbec jsem se nesmál tvým vousům. Smál jsem se, že nevíš proč a na čem máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal?
1: Pověděl jsem mu, že hledám zelenoočku.
0: Bělovous zrzunda povídá, tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Hihlík má tajný plán. Hihlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
4: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
3: To taky dělám, odpověděl Hihlík. Egon, tu není, zeptal se roztržitě.
4: Jaký Egon?
3: No, přeci pan Vavřinec.
4: Co by tu dělal?
3: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
5: Tohle už Ramses nevydržel.
4: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
3: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
4: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudlo Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
3: A proč profesorovi?

0: nechápal Hihlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon, ale na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct, vztekal se Ramses.
0: Tak dobrá, vím, kdo je Kudla Dederon a taky vím, kde Tulíka vězní.
1: Tak co uděláme? Ramses vyskočil od stolu. Musíme ho osvobodit.
0: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
2: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily. Toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
0: Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
2: oznámil mu Hihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hihlík křiknout.
0: Ramíku, věř mi, a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
3: Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: prádla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
3: Támhle, podívejte, támhle letí.
4: Zase nějaký vrtulník nebo co?
3: Letí nějak tichounce.
5: Laputě, vždyť jsou to labutě.
2: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
5: Hej, pojďte se k nám, tady jsme, tady jsme.
2: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
5: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
3: Nedá se tu dýchat.
2: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigarety, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do Sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr-campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Polská pohádka Zatvrzelý lhář. Byl jednou jeden chudý člověk, který měl 5 dětí, ale tak málo práce, že je ani uživit nemohl. Kdykoliv přišel domů, vždy drobotina, jakmile otevřel dveře, vstříc mu volala. Tatíčku, neseš chleba, aspoň kousek chleba. A když ani toho neměl, zpravidla dala se do pláče. Není pomoci, povídá si chuděs. Půjdu žebrat. Snad aspoň někdo z bohatších se najde, kdo by se nade mnou a nad mými dětmi smiloval. Išel a přišel do jedné vesnice, kde právě v jedné chalupě slavili křtiny. I poprosil a dali mu medem namazaný koláč, který chuděs, že slabostí sotva stál na nohou, i hned snědl. Omlouvuje se sám před sebou. Koláč medem namazaný v rukách nést nemohu, sic by mi nikdo nic nedal. A do kapsy ho strčit nelze. Ostatně nestačil by, abych nasytil jim aspoň jedno dítě. Posílím-li se trochu, dojdu do druhé vesnice. Tam snad budou štědřejší. Když do této přišel, slavila se tam v kterém si stavení svatba. I prosil svatebčany o boží almužníčku, ale ti jako by se mu chtěli vysmívat. Darovali mu několik prázdných střívek na jaterníčky a něco jahod, aby prý si mohlo vystrojit i hody a dali mu s pánem Bohem. Ubožák pln lítosti šel do třetí vesnice, kde byl právě pohřeb. Tam sice při hostině po pohřbu jej trochu nasytili, ale ani zamák nedali mu výslužky. Takhle domů se vrátit nemohu, řekl si nešťastný otec. A poněvadž jest míra mé bídy dovršena, utopím se a budu mít i pokoj. Až lidé uvidí, že moje děti jsou úplnými sirotky, spíše se nad nimi smilují a bude tak mým maličkým lépe. Po těchto slovech zastavil se na břehu řeky. Pomodlil se a na rozloučenou se světem ještě se kolem rozhlédl. A již chtěl skočit do řeky, když kdosi ho uchopil za ruku a zvolal. Stůj, co chceš udělat? Rozvážil si už svůj krok? Pokoj chceš mít i na věčnosti ty, který jsi se rozhodl, že si sám život vezmeš? S hříchem chceš vyjít do nebe? Víš, kam přicházejí duše sebevrahů? Či svým dětem tím chceš pomoci, že jim hanbu uděláš? O člověče malé víry, chceš-li opravdu o svou droboť se postarat, pojď se mnou. I já jsem sice chud, mám v kapse jenom několik pšeničných placek, ale nějaký čas s nima vystačíme. Mluvil za ním hlas a chuděs dívá se, dívá a co vidí? Vidí před sebou starce oděného rovněž v nuzný šat. A co budeme dělat, až poslední sousto sníme? Otázal se šedovlasého kmeta. Co? Doufat v Boha a uvidíš, že nám tak zle nebude, odvětil neznámý stařec. Šli tedy oba dva. Jdou ne jeden den, ale dva dny. Stařec vždy ráno, v poledne a večer vytahuje z kapsy jednu placku a ubožákovi ji podává. Jednoho dne, když chystali se k spánku pod čírým nebem, stařec vyňa v placku z kapsy povídá svému druhu. Je to poslední placka, příteli, a proto necháme si ji raději na zítřek a teprve ráno posílíme se na cestu. Oba ulehli. Stařec usnul hned a když se obrátil, aby si lehl na druhý bok, vypadla mu placka z kapsy. Chuděs, který měl velký hlad, neodolal a ať se dost dlouho bránil, placku vzal a potichu ji snědl. Na zítří vstali za východu slunce a pomodlili se. Stařec sahaje do kapsy, povídá. A nyní sníme poslední placku a půjdeme dále. Ale hledá, hledá, placka nikde. Příteli, řekne kmet svému druhu. Snad si nesnědl placku sám. I kde pak? Ani jsem ji neviděl, lhal nuzák. A kam by se poděla? To mi nejde do hlavy. A mě také ne. No co dělat? Placka je ta tam. Už pojďme dále. Pravý stařec, jako by se nic nestalo. Tak jdou a jdou až do odpoledne. Že chuděs byl již cestou unaven, řekne kmetu. Dědečku, odpočiňme si. Bez posílení nelze už dále se vláčeti cestou, která jest bez toho prach bídna. Když myslíš, povídá děd, tak si sedněme tady třeba pod strom. Usedli a stařec sáhne do kapsy a zase vytáhne placku. Dej mi aspoň polovinu, prosí jeho druh. Vždyť jsi měl celou a snědl si ji sám, odpovídá děd. Ač jsem nevím jaký, jestli jsem snědl bez tvého vědomí ten drobeček, vymlouvá se lhář. No, když to povídáš, bude to asi pravda. Abys neřekl, že kdo se ptá, nerad dá, vezmi si tuto půlku. Dík, med. Posílili se, odpočinuli si a když se byli pokřižovali, šli dále. Právě když slunce zapadalo, přišli k řece. Stařec přešel suchou nohou na druhou stranu a když to viděl jeho druh, rovnou dal se za ním, ale ještě nedošel do poloviny proudu, už tonul, klesaje pod vodu. Jen s velikým namáháním podařilo se mu zvolati. Dědouši, pomoz, pomoz, sice utopím. Snědl si tu placku? Otázal se tonoucího kmet. Nesnědl, co bych to zapíral, já nikdy ani trochu nelhal a proto proč bych to dělal teď, když se topím? Zapíral starcův druh. No, když si nesnědl, Bůh s tebou, mě to postačí, řekl děd a podav tonoucímu ruku šťastně ho vyvedl na druhý břeh. Šli opět dále, až se setmil. Tu zůstaneme přes noc, povídá kmet svému příteli a již vešel s ním do jedné chalupy. Tam našli něco zásob, rozdělali oheň a usušili šat. Na to pomodlivše se lehli na mechové lůžko a spali výborně. Ale pojednou se chuťas probudil, že dým a jakési praskání ho vyděsilo. Protřel si tedy oči, ale už přímo hrůza ho pojala. Kolem něho šlehají plameny a volné cestičky k vyváznutí nikde. A stařec stojí mezi dveřmi a povídá. Přiznej se, snědl si tu placku? Nesnědl, věř mi to, když ti to povídám, nesnědl. Volá zatvrzelý lhář, na němž už i šat chytá. No když si nesnědl, Bůh s tebou, jí stařec a již balí druha do svého pláště a vyvádí ho z plamenu ven. A opět jdou dále. A přicházejí do jednoho města, kde právě královští sluhové zahlaholu trup oznamují, že králi umřeli obě dvě dcery. A proto, kdyby měl živou vodu a dovedl je skřísit, aby pospíšil do zámku. Skřísí-li dcery královské, že obdrží pytel dukátů za každou. Nevskřísí-li je, že sám přijde o hlavu. Pojďme, povídá stařec svému druhu. Zkusíme štěstí. Chuďas nesmírně toužil po slíbeném zlatu a věda o svém průvodci, že lecos dovede, co jiní nedovedou, poslechl a šel s ním ke králi. Když tam přišli, stařec začal chodit kolem lůžka mrtvé dívky a cosi mluvil pro sebe, jako by se modlil, což trvalo více jak půl hodiny. Poté sáhl do kapsy, vyňal z ní lahvičku s vodou a tou princeznu pokropil. Poprvé, po druhé, po třetí. Sotva, že tak učinil. Mrtvá dívka pojednou vstala svěžejší raního sluníčka a krásnější poledního nebe. Planouc stydlivým rumiencem vyskočila z lůžka a běžela ke královskému otci. To se rozumí, že se král velice zaradoval a kázal hned přinést pytlík zlata starci kouzelníku. Ale ten, než se dal do kříšení druhé mrtvé princezny, žádal, aby mu dali něco k jídlu. Načež zasedl za stůl. Jeho prolhaný druh myslel si, proč bych i já si něco nepřivydělal. A proto vzal lahvičku s vodou a když přivedli ho ke králi, řekl: a tu tvou druhou dceru vzkřísím já. No, zkus to, dovedeš-li to. Ale dej pozor, abys nepřišel o hlavu, řekl mu král. Lhář však přece šel a když ho přivedli k mrtvé princezně, také začal chodit kolem jejího lože. Ale ač jí vodou pokropil mnohokrát, mrtvá zůstala mrtvou. I uchopili se královští sluhové chuďasa a vlekli ho na popraviště, kde už čekal kat, stoje připraven se široučinou u špalku. Už schýlil si na špalek hlavu Chuďasovu a rozehnal se sekerou po šíji odsouzencově, aby ho sťal. Ale v tom objeví se stařec, zachytí v letu Širočinu a povídá Katovi. Počkej chvilku, abych s nešťastníkem ještě slovíčko si promluvil. A na to obrátí se k svému odsouzenému druhu pravýmu. Pověz, snědl si tu placku nebo ne? Nesnědl. Nesnědl. Co bych zapíral, když už takřka smrt nedrží v náručí? Opět zalhal starcův druh. Povídáš, že si ji nesnědl. Tedy dobře. Zachráním ti život. Řekl stařec a vede odsouzeného do královských pokojů k mrtvé princezně. Tu pokropí vodou a hle, jen tak učinil, už dívka vyskočí z lože, pokloní se jim a plná radosti chvátá do náručí otcova. Přinesli a odevzdali starci druhý pytel zlata a jeho druhovi darovali život. Pojď, zde nemůžeme zůstati, řekl stařec k Chuďasovi. I šli, až přišli ke kříži stojícímu na rozcestí. Tam usedli a stařec, vyňav oba měšce, vysypal z nich dukáty, které rozdělil na tři pěkné velké hromádky. Naše pouť je ukončena. Musíme se rozejít, řekl stařec. A proto také rozdělíme se o dukáty. Tu první hromádku si vezmu já a tu druhou ty. A kdo dostane tu třetí? Otázal se dychtivě starců v druh. Tu dostane ten, kdo tenkrát tu placku snědl. Ale nevím, setkáme-li se s ním, odpověděl stařec, pátravě pohleděv na lháře. Já jsem jí snědl, vykřikl starcův druh a už obě hromádky zlata přikrývá rukama, ale v tom cítí, že dostal takový pohlavek, až se zvrátil dolů do příkopu. Přesto vše rychle vstává a chce sehnát ji po zlatu, ale to je pryč a také po starci není ani památky. Chuďas se dívá, ale marně. Vidí jen svou vesnici a v té svou starou roztrhanou chalupu. V té chvíli vzpomíná si i na své děti a proto pospíchá podívat se, jsou-li ještě naživu. Ale sotva, že otevřel dveře světničky, již vítali ho děti zdravé jako buk a čilé jako čečetky. Tatíčku, tatíčku, to zhodný, že jsi přišel. Už se nám po tobě stýskalo. A kdo vás živil po celou tu dobu? Divil se otec. Jen si tenkrát odešel, přišla k nám nějaká babička a povídala, že zatím ona se bude u nás starat, nežli se vrátíš. A tam měla ti takový podivný košík, neboť ať do něho sáhla kdykoliv, vždycky z něho něco vytáhla. Slípku, zajíce, kus masa a to potom pekla a vařila, že jsme se měli jako o posvícení. Ale dnes ráno se s námi rozloučila skouc, že se vrátíš a že jí tu už potřeba nebude. I svoje jméno nám pověděla, neboť řekla, že se jmenuje Pravda a přikazovala nám, abychom ji milovali. Vypravovala otci nejstarší dceruška. To je všecko moc krásné, pravil tolik zklamaný otec té malé drobotiny. Ale hned dodal. Ale děti, kdo vás dále bude živit? Práce jsem nenalezl a ani kousíček chleba nemám. O to se nestarej, tatíčku. Ona, ta dobrá stařenka, zanechala nám tu čarovný proutek. Jakmile se jim dotkneme stolu, už jest plný jídel. Podívej se jen, tatíčku, pravila nejstarší dcerka a už podivným proutkem vykouzlila na stole plnou mísu pokrmu. I podívejme se, to i já se budu mít velmi dobře, řekl Chuďas, ale sotva se dotekl jídla, už co si ho odhodilo až k oknu. U něhož opět se objevil onen stařec, který mu pravil. To není pro tebe, neboť ty jsi zamiloval ne pravdu, ale lež. A sotva to dořekl, už děd opět zmizel. Nyní toho teprve chalupník litoval, že zatvrzel lhal a dal se na pokání. Od těch dob také na onom stolku něco jídel zbývalo pro něho z toho, co děti nesnědly. Ale zdali jest to suživ? To nevím. Vždyť už jest to dávno, co se toto stalo. Byloť to ještě za oněch dob, kdy lidé rozumem myslili, srdcem cítili, rukama pracovali a nedali se vodit za nos všelijakým lhářem jako hloupý Hayley.
2: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Viděli jste už někdy čolka? Taky se mu říká mlok anebo salamandr. Je to moc hezké stvoření, po světě běhá v zelenožlutých šatech posetých černými puntíky. Ovšem, když jste malí a potkáte ho v zemi trávy, tak vás napadne, hele, proti mně jde drak. Aspoň mě to hned napadlo. Proto jsem se ho nejdřív hrozně lekl. Jenomže pak vidím, že ten drak pláče. A draci přece nikdy nebrečí. Tak jsem se s tímhle dráčkem dal honem do řeči, abych se dozvěděl, co se mu stalo. A byl to smutný příběh. Čolek se narodil z jara u rybníka, úplně poslední ze všech čolků, nejmenší, nejmladší a snad i nejhezčí. Všichni si žili bezstarostně, ale jak se blížilo léto, posedl všechny čolky kolem podivný neklid. Musíme se odstěhovat z rybníka do lesa, mumlali jako omámení a malý člověk se ptal, proč? Vám už se tady nelíbí? Líbí, nelíbí, je to tak, musí to tak být, odpovídali mu. Slyšíme hlas, který nám to říká. A pomalu odcházeli jeden za druhým, až malý člověk zůstal sám. Nevím, co jim to vlezlo do hlavy, divil se malý člověk, ale jednoho rána i on zčista jasna uslyšel jakýsi šeptavý hlásek. Jdi do lesa, najdi si tam domeček v zeleném mechu. Jdi, jdi. Mně se nechce, mně se tady líbí, vzpíral se malý člověk hlásku, jenomže hlásek mluvil stále naléhavěji, dotíral, nedal spát a nakonec nezbylo čolkovi nic jiného, než zamířit k lesu. Ale už bylo pozdě. Všechny mechové skrýše už byly dávno obsazené. Malý člověk bloudil lesem sem a tam, unavený, celý popletený, bezradný. Až jednou došel k mechovému kopečku na kraji lesa u potůčku a uviděl chodbičku v mechu. Vypadala opuštěná a vedla pořád dál a dál, kam si do nitra kopců. Malý člověk se zaradoval. Konečně, konečně jsem našel místečko, které nikomu nepatří.
3: Cože?
2: Zabudácel náhle v chodbě zlostný hlas a před malým čolkem se objevila vysoká černá postava.
3: Všechno tady patří mně? Vznešenému černému hrabošovi z Mokřiska?
2: Na čolkova záda dopadla velká černá tlapa.
3: Tak, mám tě. Co tady slídíš? Zase jsem dopadl jednoho zloděje, který má zálusk na moje poklady, na moje zásoby, na všechno, co jsem pracně naschromáždil. Já, vznešený pan hraboš z Mokřiska.
1: Kde pak? Špitl čolek. Já nejsem zloděj. Jsem čolek. Jenom si hledám střechu nad hlavou. Místečko, kde bych v létě bydlel.
3: Tak ty tvrdíš, že jsi čolek. Mlok, salamandr, co hledá letní byt? Mručel hraboš. Úplně nevinný čolek a žádný zloděj, ano?
1: Ano, špitl čolek. Ale hraboš vykřikl,
3: jenomže na to ti nenaletím. Vždyť všichni salamandři se už dávno přestěhovali.
1: Ano, přestěhovali, vzdychl čolek. Právě proto nemůžu nic najít.
2: Mručel hraboš a upřel na ustrašeného čolka malá pichlavá očka.
3: Možná, že nelžeš. Slyšel jsem o jednom čolkovi, který zapomněl včas odejít od rybníka. No dobrá, věřím ti, chci ti věřit. A abys věděl, že to myslím doopravdy, nabízím ti místo u sebe. Můžeš tu bydlet. Mám tady v mechových kopcích celý podzemní hrad. Je tu spousta chodeb a komory plné zásob. Potřebuji, aby mi tady někdo pomáhal všechno hlídat. Taky je třeba, aby tu někdo uklízel. Chceš to dělat?
1: Rád, vyhrkl člověk. Děkuju, pane hraboši.
3: Pane vznešený černý hraboši z Mokřiska, takhle mě musíš oslovovat.
2: Opravil ho hraboš a člověk to poslušně zopakoval. Byl šťastný, že má kde bydlet. Ale brzy se ukázalo, že to zas moc velké štěstí není. Pan Hraboš byl hrozně protivný. Proháněl Čolka od rána do večera a pořád mu připomínal, že je odkázaný na jeho laskavost. Vykládal, že se Čolek celé jaro kdesi lehkomyslně toulal a jenom proto teď nic nemá. Nakonec si vymyslel posměšnou říkanku.
3: Salamandr šel na vandr, koupil si tam cukrkandl. Všechen cukrkandl sněd, peněz nemá ani pět.
2: Pokřikoval na Čolka a blýskal pichlavýma očkama.
1: Vždyť to tak vůbec nebylo,
2: bránil se malý Čolek a Hraboš křičel.
3: A bylo. Koupil jsi z pestré šatičky, koupil jsi z cukroví, nestaral ses obyt a teď tě mám na krku a ty bys jenom jedl a pil. Pořád tě slyším vzdychat, že máš hlad.
1: To mám, špitl Čolek. Vždyť vy mi skoro nedáváte jíst a přitom máte komory plné zásob.
3: Byl jsem pilný, spořil jsem, nejsem jako ty. Ty tady hlídej, uklízej a nevymýšlej si, pištěl Hraboš.
1: Vždyť já už nic neříkám,
2: vzdychl Čolek a dal se do smíčení chodby. Pan Hraboš spokojeně vklouzl do jedné komory, aby si přepočítal zásoby. Čolek nakoukl do otevřených dveří a jak měl pořád hlad, napadlo ho, aspoň se na jídlo podívám, aspoň se nadýchám jeho vůně. A jak tam tak stál, kulil oči a zhluboka se nadechoval, v tu chvíli pan Hraboš zaječel.
3: Přece jenom si zloděj! Koukáš mi na moje jídlo, dýcháš jeho vůni, ale to všechno je moje. Okrádáš mě. Za ten pohled i vůni mi zaplatíš.
1: Vždyť je to nesmysl. A stejně nemám čím,
2: zanaříkal Čolek. Ale Hraboš křičel.
3: Tak si jdi do světa vydělat peníze.
2: A vyhodil Čolka z mechového hradu. Čolek šel, s očí mu kapaly slzičky. A právě v tu chvíli jsem ho potkal já. Než jsem vyslechl jeho příběh, bylo už k večeru, z vyhřátých mezí stoupala bylinková vůně a křepelka v trávě volala tence svých pět peněz, pět peněz. V tu chvíli se mi rozsvítilo v hlavě a já vesele zvolal. Čolku, už nenaříkej. Už za chviličku zaplatíš Hrabošovi za pohled i za vůni a přesně tak, jak se patří za něco takového zaplatit.
3: To rád slyším,
2: vystrčil z chodby hlavu Hraboš a měřil si nás pichlavýma očima.
3: I když o tom moc pochybuju, kde by vzal lehkomyslný salamandr peníze?
2: Nechte se překvapit. Odsekl jsem a namířil jsem rovnou ke křepelce. Prosím tě, křepelko, mohla bys zavolat pět peněz u Hrabošova hrádku? Ptám se a ona se usmívá s radostí, kolikrát bude chtít. A už vesele prospěvuje u Hrabošova nosu pět peněz, pět peněz, pět peněz. Teď máte bohatě zaplaceno a přesně tak, jak se pro vás patří. Smál jsem se Hrabošovi já a smál se i Čolek, i křepelka a všichni, kteří to náhodou viděli a slyšeli. Jen vznešený pan Hraboš se nesmál, ten vsteky málem pukl. Já jsem vzal Čolka domů a našel mu místečko ve stinném koutku zahrady. Když přejdu po duhovém můstku do světa velkých lidí, libuju si. Mám doma malého dráčka, krásného pestrého salamandra. Dobrou noc.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně.
1: Jedeme na zpátek, ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme. Cítím v kostech,
1: ty už

0: přestaň ty kňoura, jednou tam budeme, cítím v kostech.
1: Kdy už tam budeme, mě srdce čůra,
2: podstane máme po starostech.
0: Bacha, kočka,
1: moře počká,
0: uhni chlapé, Honza chrápe,
3: cesta slepá,
0: brečí Pepa,
1: smrdí ryby,
0: Wi-Fi chybí,
3: děda,
1: tady moje mládí.

0: Jednomu chalupníkovi nezůstalo z celého jmění nic víc než slepice. Poslal ženu na trh, aby ji prodala. A zač? Ptala se žena. No, zač. Co trh platí? Žena tedy vzala slepici a šla. U města potkala sedláka. Strejčku, kupte slepici, křičela na něho. Sedlák se zastavil, podíval se na ženu, pak na slepici a ptá se, zač má být? No, co trh platí? Trh platí groš. Tak je za groš. Sedlák dal ženě groš a ona mu dala slepici. Potom šla do města, tam koupila za krejcar pytlíček, za krejcar provázek a jeden krejcar uložila do pytlíčku. Ten si pak uvěsila za provázek na hůl, hůl vzala na rameno a šla domů. Chalupník dělal ukrutný rámus, když mu žena stržený peníz přinesla. Ale pomalu se mu to v hlavě rozleželo a povídá jí, teď nebudeš byta, nejdřív půjdu do světa a nenajdu-li většího blázna než si ty, pak tě teprve zbiju. Šel tedy do světa. Jednoho dne přijde do města, chvíli se rozhlíží a pak se postaví před zámek, z jehož oken se dívala jakási paní. Chalupník začne skákat, ruce i hlavu k nebi zdvíhat. Paní se na něho dívá a potom pošle sloužícího, aby se zeptal, co to ten člověk dělá. No, co dělám? Chci do nebe. Já jsem se tam s jedním kamarádem prál a on mě srazil dolů. Teď nemohu najít díru zpátky. Sloužící slovo od slova paní vše vyřídil. Ta si hned pro chalupníka poslala. Ty jsi byl v nebi? Ptala se ho, když k ní přišel. Ovšem, že byl. A zase tam půjdu, odpověděl chalupník. A neznáš tam mého synáčka? Což bych ho neznal. Sedí tam na peci. I bože, na peci. A nebyl bys tak dobrý a nevzal mu s sebou 300 zlatých a plátno na 6 tenkých košil? A taky, kdybys mu řekl, pokračovala paní, že tam brzy přijdu, ať si nestýská a žádnou nouzi netrpí. Mile, rád všecko vyřídím, jen mi to dejte. Paní mu dala peníze i plátno a on šel do nebe. Za městem si sedl u plotu, peníze a plátno schoval do nohavic a rozhlížel se kolem. Mezitím přijel domů pán zámku a paní mu hned vypravovala, co poslala synáčkovi. O, ty nepředložená ženo, kdo to jak živ slyšel, aby někdo spadl z nebe? A kdyby spadl, aby se tam zase dostal? Chytrá šelma tě ošidila. Paní vypověděla, jak ten člověk vypadal a pán hned sedl na koně a uhánil za ním. Chalupník ještě seděl na stejném místě. Když uviděl pána přijíždět, přikryl suchou hroudu svým ukrutánským kloboukem. Prosím vás, tatíku, neviděl jste jít kolem nějakého člověka s uzlíkem? Tázal se pán. Bá, viděl. Utíkal tamhle k lesu, co mohl. Byl to přivandrovalec. A což pak udělal, milost pane? Milost pán se mu se vším svěřil. I to tě proklatá šelma takovou paní ošálit, ale vy jste celý uhnaný. Hleďte, já bych se sám za ním pustil, jen kdyby mě tady někdo poseděl. Mám tu vzácného ptáka pod kloboukem a bojím se, aby mi neulítl. Inu, já tu zůstanu chvíli sedět. Když toho zloděje znáte, s nás ho chytíte, řekl pán. Slezl z koně a podal uzdu chalupníkovi. Ale moc vás prosím, milost pane, abyste pod klobouk nesahal. Pták by mohl vylítnout a já bych se pak naplatil. Pán si sedl ke klobouku, milý chalupník se vyšvihl na koníka a jel domů. Milost pán chvíli seděl a čekal, ale když čas ubíhal a ten člověk se stále nevracel, pomyslil si, že vezme ptáka s kloboukem sebou na zámek a chalupník, že si pro něj může potom přijít. I pozdvihne z lehunka klobouk, strčí pod něj ruku a lap. Vytáhne jen suchou hroudu. To se ví, proklínal Šibala až na věky a s ostudou se vracel domů, kde nabral notného posměchu. Chalupník se zatím přiblížil k vesnici a už z dálky na svou ženu křičel: Nic se neboj, ženo, neskřivím ti ani vlásek. Našel jsem ještě hloupější lidi než si ty.
1: Zástup lidí. Zástup lidí, to by mohla být fronta.
2: Na kolik?
1: Na tři.
2: Na tři, jo? Tak to bude určitě fronta. Nauč se laskavě počítat. Zástup lidí na tři je? No?
1: A když mě to nebaví?
2: Ale jaký pak nebaví?
1: A mě to nebaví, taťuldo.
2: Ale nebaví, pamatuj si, že taková křížovka to je úplná, řekl bych úplná nirvána, žáno.
1: Co je to nirvána?
2: Nirvána?
1: Simano.
2: Ty nevíš, co je to nirvána?
1: Ne.
2: No, ta vidíš.
1: Co je to nirvána?
2: No, nirvána, žáno. Ti to vykládám, horem dolem ti vykládám, nirvána, říkám. Takový srozumitelný cizí slovo, žáno.
1: Co je to nirvána?
2: Nirvána je stav blaženosti na sedm.
1: To je otrava.
2: To je stav blaženosti a žádná otrava.
1: Ale tohle je otrava.
2: No tak ho vidíte, vzpupníka. Člověk mu tadyhle pracně opatří maséra na nervový závity a závitnice a on je nespokojený. Napiš DAF.
1: Proč mám napsat DAF?
2: Protože DAF je zástup lidí na tři.
1: Můj ty ton do kolenatej.
2: Netlač tak na ten špalek.
1: Na jaký špalek zasejc?
2: Snad nechceš tvrdit, že tohle má být tuška, tohle poleno. Povídám, netlač tak, nebo se to nedá vymazat, když se pomejlíš.
1: Já nepotřebuji nic mazat, já to mám všechno nepomejlený.
2: No jen se moc nenaparuj. Ukáž, hej to sem. Očej tadyhle. První část tajenky, rada otce synovi. Druhá část Z24, rada syna otcovi. Hele, to je co?
1: Co je co?
2: No, jako by věděli, že to budem vyplňovat spolu, víš? Co je tohle? Co to má znamenat?
1: Tadyhle to je čtyři, no. Český vynálezce hromosvodu na pět.
2: Tak to podle tebe má být No, bodeď by ne, prosím tebe, tadyhle zázrak je div a ne vid, že ano?
1: Div se píše s měkkým i, ne?
2: No samozřejmě, co má být?
1: No, že píšeš tvrdé i.
2: Nepoučuji, ano? V křižovatce gramatika neplatí. Ne, nehyhněj se. No, prosím, nebo tadyhle, švýcarský dramatický spisovatel uplynulého století a on to neví.
1: A ty to víš?
2: No, jak bych to mohl vědět? Co pak jsem v té době byl na světě? Pravý přítok Dunaje. No, to kdyby byl levej, tak mi to nic neříká. To. Prostor mezi dvěma se zbíhajícími stěnami, to vynecháme, to je nesmysl.
1: Proč je to nesmysl?
2: Stěna je jakýho rodu?
1: Ženskýho.
2: No, životního nebo neživotního?
1: Neživotního.
2: No tak, a už jsi viděl něco neživotního, že by se to zbíhalo? Hernajs, počkej, ten vynálezce hromosvodu, to je takový jméno, nebyl on taky krasobruslař?
1: To byl divíno.
2: No jo, divíš.
1: Co se divíš?
2: Ne, divíš, že ten, víš, ten vynálezce hromosvodu, no jo, to je ono, to by, počkej, tak to máme tadyhle moment, to by šlo, taky by se to vešlo. Maďarské hlavní město obráceně. To jsou ale chytáky, tohleto rafinovaný chytáky.
1: Jaký chyták je
2: rafinovaný?
1: Jak to rafinovaný?
2: No když nevím maďarský hlavní město normálně, jak ho můžu napsat v obráceně, že ano?
1: Budapešť.
2: No, cože?
1: Budapešť.
2: To je maďarský?
1: Ne, to je maďarský hlavní město.
2: No samozřejmě. Tak počkej, jak jsi to říkal?
1: Budapešť.
2: Ano, to je Čepadub. To je Šepadub. No, tak to je správný. Teďka přehyby na vyžíhe... na výži... To je to nějaký rozmazaný. Co to je? Přehyby na výži...
1: Přehyby na vyžehlených kalhotách. Touše.
2: Co to plácáš?
1: Neboli puky.
2: Jo, takhle. Teďka, tadyhle potřebujeme, to máme E5, tady se zbývá z F4, citoslovce pobídnutí.
1: Chceš pohlavek?
2: To jako já?
1: Ne, to ty používáš jako citoslovce pobídnutí, když mi něco chceš.
2: No jo, jenomže to by musela být první část tajenky, jinak se mi to sem nevejde. Ale koukej, hele, druhá část už se rodí. Ještě sem hledáme skutečnost na 4. Počkej, na 4, skutečnost na 4, na 4, to snad... No to bude nějaká podvyživená skutečnost na 4.
1: Fakt?
2: Ještě tě to uznáš.
1: To je fakt.
2: No dobře.
1: To je fakt!
2: Já tě slyším, nehuláky na mě.
1: Myslím tu podvyživenou skutečnost na 4. Napiš fakt, fakt.
2: Jo takhle, fakt. Jo to je fakt teda to. No a přečti druhý díl tajenky. Já na to tak nevidím.
1: Vžhard k prlitnu o umtresbdu vsk k arabsky nebo co?
2: Čeče, my tam musíme mít nějakou chybu, to není možný tohle.
1: Asi jo, že tomu není tak moc rozumět, viď?
2: Šmanko, ty já bych do toho... Copak tohle je nějaká zábava?
1: Počkej, netrhej to!
2: Když už to neumějí sestavit, tak hrnej, ať to neprodávají, tohleto!
1: Co se rozčileš?
2: No jak může člověk rozšiřovat svý obzory, když se mu to ani do těch čtverečků nevejde? Jo, by...
1: Počkej, narvi to, taťuldo!
2: Moment.
1: Hele, rozluštění na stránce 15. Třeba tam ta tajenka bude.
2: 15, jo? Počkej. Tady ještě z bloku z toho papíru. No, tajenka 1. Uč se, synu, moudrým býti. To se povedlo. Člověče, to je přesně na tebe tohleto.
1: A druhá část, člověče, nezlob se. Tak to asi zas bude na tebe, taťuldo.

Ičko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti. Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer se pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna,

Nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Vochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl vochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a vochomůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu si šelmo!
2: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
3: Je přihranej.
1: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
4: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
1: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
5: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.

0: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdosi zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si,
1: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna.
0: Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout.
1: Jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

Letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let. Blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli vzpomněnek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala. I odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den, kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka, a jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: Nad paloukem se už vznášel veliký balón a pod ním v mateří doušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Rošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval, vyskakoval a olizoval si svých šest noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón, stěžoval si pavouček. Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla Stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokáže, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých šest nohou. Stáhnout balon zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balon pevně za provázek a pobízel Stonožku.
1: Nastup si, Stonožko, letecký den právě začíná.
3: Tram, ta, ta, ta.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale Stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balon ze všech stran.
4: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala.
1: Můj balón by unesl 10 stonožek, uklidňoval jí pavouček. Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, Stonožko, volali na ní. Poletíš vzhůru.
4: Já, jaký klobouk, polekala se Stonožka. Je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů.
4: To je hloubka. Pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
1: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se, napomínal jí pavouček a prosil čmeláky. Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neucházněná. Domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
5: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za Stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit si to výš a ještě výš a ještě. Už dost, dál ani kousek, varovali jí čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluli bílé mráčky.
1: Je, vy se bojíte,
0: posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat.
1: Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku sezobl.
2: Oho, tohle bylo jen ovlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorejs se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu. Jak se rorejs tvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát, všecko lítá, co křídla má. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha. Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

Po cestičce v parku chodil sochař a přemýšlel, jakou by udělal sochu. Chtěl, aby to byla socha ze všech nejkrásnější, ale nevěděl, jak se nejkrásnější socha dělá. Nedíval se napravo, nalevo, díval se pořád jenom na zem. Jako by to tam mělo být napsáno. Na zemi nebylo napsáno nic. Ale najednou uviděl červené střevíčky. V červených střevíčkách seděla na lavičce dívka. Sochař se zastavil, jako kdyby se rozsvítila červená na křižovatce. A protože pořád svítila, sedl si na protější lavičku a díval se na dívku. Co koukáte? Řekla dívka. Jen tak, řekl sochař a maličko se usmál. Koukal, koukal, a než večer začaly lítat chrousti, byl už do dívky zakoukaný. Jak by taky nebyl, když se z trávy zvedaly vůně a měsíc kouzlil. Najednou věděl, že nejkrásnější socha je o lásce. A dívka zase najednou věděla, že sochař je jí ze všech chlapců nejmilejší. Já už musím jít, řekla dívka, ačkoliv jít nemusela. Ale dívky to tak říkají. Přijdete zítra? Zeptal se sochař. To se uvidí, řekla dívka a šla domů. Ale škobrtla, protože se nedívala na cestu. Než došla domů, kotník ji naběhl a noha jí moc bolela. Byl to Víron. Druhý den utíkal sochař do parku, jako se spěchá na nádraží. To se ví, že dívka nepřišla. Nemohla udělat ani krok, jak to bolelo. A červený střevíček by neobula. Sochař chodil do parku každý den. A každý den byl o něco zamilovanější. I smutnější. Neměl se s tím komu svěřit a začal se svěřovat kameni. Na trávníku v parku se kámen den za dnem měnil v sochu. Lidé chodili kolem a říkali, co je zase tohle. Z kamene vyrůstala dívka. A když jí dal sochař tvář, byla to tvář dívky z lavičky. A lidé říkali, je to nejspíš socha o lásce, když je tak krásná. Sochař chodil pořád do parku a byl pořád smutnější, ač udělal krásnou sochu, jak si přál. Sedával na lavičce a díval se do její kamenné tváře. Měsíc už nekouzlil a vůně vsákly do trávy. Padalo listí, potom padal sníh a byly Vánoce. Dívka byla taky pořád smutnější, ačkoliv jí noha už dávno nebolela. Kde je asi můj milý? Vzdychla o štědrém večeru. Co já vím, řekl červený střevíček. Jak to můžeme vědět, přidal se ten druhý. Měla si dávat pozor na cestu. Podívej se, jak si mi okopla špičku. Ale dívka to asi neslyšela. Vzala červený střevíček a řekla, ukaž mi střevíčku, jestli přijde. A hodila ho přes hlavu. Na takové zacházení nejsem zvědavý, řekl střevíc a dopadl na podlahu. A namířil si to ke dveřím. Neblázni, to je jen takový vánoční obyčej, volal za ním druhý střevíc. Holky nás házejí přes hlavu a když padnem špičkou ke dveřím, hned si myslí, že se do roka vdají. Ať si, se mnou nikdo házet nebude, trval na svém první střevíc a vyběhl ze dveří. Počkej, zavolal druhý střevíc a utíkal za ním do štědrovečerní noci. Tmavě modré nebe bylo vyšívané hvězdami.
Mezi nimi stál měsíc a mráz cinkal porcelánovými zvonečky. Střevíce si vyšlapovali a na každém kroku vrzal sníh. Najednou jim ze stínu vstoupil do cesty strážník a řekl: kam jdete? Střevíce nevěděli, co povědět, a tak mlčeli. Ptám se, kam jdete? Strážník už uvažoval, jestli je má zavřít pro potulku, když pravý střevíc vyhrkl: jdeme pro ženicha. Strážník se zamračil a pomyslel si: nezavřuje pro potulku, zavřuje pro legraci z úředního činitele. Zavřu vás pro legraci, řekl. Červené střevíce se dali na útěk a utíkali, až doběhli do parku. V parku stála socha a přešlapovala z nohy na nohu, jak jí záblo. Pravý střevíc se zastavil a povídal: hele, tady je mi to nějak povědomé. Mně taky, řekl levý střevíc, že je to ten park, co naše slečna škobrtla a okopla mi špičku. Než mohl pravý střevíc odpovědět, hnal se parkem strážník. Honem, vykřikl levý střevíc, musíme se schovat. Kam se mohou ukrýt červené střevíčky na bílém sněhu? Rozhlíželi se po skrýši bez rady a pomoci. Já vás schovám, ozvala se za nimi socha a vklouzla do střevíčků. Strážník kolem přefrčel, jako by byl na vrtulku, koho by taky napadlo, že socha nosí obuv. Ale za chvíli přišel sochař a ten si toho hned všiml. Já vás znám, vy jste přece její červené střevíčky, nemohl věřit svým očím. My tě taky známe, řekli střevíčky. Prosím vás, zaveďte mě k ní. To nemůžeme, sochu by zábly nohy. Už jste mě zahřáli, usmála se socha a vyzula se ze střevíčků. A štědrovečerní nocí ťapkali červené střevíčky a vedli dívce ženicha.

0: Obilí bylo sklizené, ze strnišť studeně foukalo. A jej, bude zima, řekl si Honza. Nejlíp by mi bylo někde v teple. Když přišel do většího města, hned se vyptával, kde tam bydlí pekař. Lidi mu ukázali na žlutý dům na náměstí. Nade dveřmi visel rohlík velký jako půl kola od vozu. Honza vzal zakliku a vešel dovnitř. Dobrý den, pane mistr, hlásí se vám učedník do učení, volal vesele. Budu plést houstičky jako panenky a preclíky jako panáčky. Ty jsi mi nějaký veselý chasník, mítala ho pekařka, tak pojď. Zrovna učedníka potřebujeme. A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza. A ty se hned zajímáš o děvčata, divila se pekařka. Máme dvě, ale žádnou pro tebe. Heda je velká, ale navdavky má čas. A Madlenka je v povijanu. To nevadí, kýval Honza. Zůstal u pekaře a práce měl dost. V noci pomáhal mistrovi zadělávat těsto, ve dne zametal dílnu a pral i plínky na Madlenku. To není práce pro mě, ošíval se. Kuš, když se ti to nelíbí, můžeš jít, křikla pekařka. Honza se podíval z okna. Venku chumelilo, zima přišla brzy. Nakonec byl rád, že je v teple. Ale nekrmil se od rána do večera mazanci a vypečenými rohlíčky, jak si myslel. Pekařka byla lakomá. Odměřovala Honzovi porce jídla a rohlíky dostávaly jen ty tvrdé, ulámané nebo spálené. A to se ještě dělil o jídlo se dvěma skřítky, kmínkem a makovičkou. Nám taky, máme hlad. Ozval se jejich pískot z myší díry v koutě pekárny hned první večer. Honza měl dobré srdce a tak skřítkům od všeho kousek dal. Ale pekařová dcera Heda to nerada viděla. Radši to s ním sama, zlobila se. Jedla od rána do večera a nakynutá byla jako bochánek. Kdyby aspoň byla pěkná, špital Honza skřítkům. Tolik děvčat jsem ve světě poznal, ale takovouhle ošklivku neměli nikde. Pekařka říká, že se do vdavek nehrne, ale ta by se vdávala, až by plakala, smál se makovička. Na Richtářovic Vaška vedle ze vsi má spadeno, prozradil kmínek, ale on ji nechce, prý kdyby byla hezčí. A nemůže jí někdo pomoct, ptal se Honza. Může, v lese žije čarodejnice, ta má na všechno bylinky, přiznal kmínek. Ale když je Hedula tak lakomá, neřekneme jí to, vrtěl hlavou makovička. Jenže Honza měl měkké srdce. Když jednou pletl Vánočku a Heda šla okolo, povídá. Já vím, jak to udělat, abys byla hezčí, Hedo.
1: Já jsem hezká dost, zrudla Heda. Mámo, mámo, on se mi směje.
0: Pekařka přiběhla a zle se na Honzu obořila. Jak se jí budeš posmívat, zbalíš se a půjdeš. Hedulka je pěkná dost.
2: Paní mistrová, byla by ještě pěknější, kdyby si došla do lesa k čarodejnici pro bylinky na krásu, povídá Honza opatrně.
0: Bylinky na krásu? Zarazila se pekařka.
1: Vypravíš se k té čarodejnici sám a běda, jestli to koření nepřineseš.
0: Honzovi bylo ouvej. Venku sníh a mráz. Do lesa se mu vůbec nechtělo. Měl jsem nechat Hedu ošklivou, myslel si.
1: Půjčím ti kožich, abys nezmrzl, pobízela ho pekařka.
0: Dala mu pro čarodejnici pecen chleba, na hlavu mu nasadila beranici a vystrčila ho ze dveří. Honza se zachumlal do kožichu a šel. Brodil se sněhem, rozhlížel se na všechny strany. Žádnou chatrč ani boudu neviděl. V tom si všiml zaječích stop. Šel podle té pěšinky a zaječí bobky ho zavedly doprostřed lesa k chajdě, ze které se kouřilo.
3: Hej, matičko, to jsem já, Honza, učím se ve městě pekařem, volal. Otevřete mi dvířka, nesu vám od pekařky pecen chleba.
0: Čarodejnice otevřela.
4: To jsou k nám hosti, skřehotala. A co chce lakomá pekařka za ten chleba, ptala se.
3: Trochu koření pro krásu, přiznal Honza. Má ošklivou dceru.
4: Vím, vím, křenila
0: se čarodejnice. Vzala si od Honzy pecen chleba a dala mu pytlík bylinek.
4: Ať si to Heda zapeče do koláče, broukla. Ale nesmí ten koláč jíst horký.
0: Honza kývl
2: popadl pytlík a pospíchal pryč. A nezapomeň, červenému červené, volala za ním se smíchem baba.
0: Honza byl rád, že došel za světla do města. Pekařka už netrpělivě čekala. Když prozradil, že se má koření zapéct do koláče, popadla kus těsta, bylinky do něj zamíchala, nahoru dala tvaroh a koláč šoupla do pece. Nesmí se jíst to horký, připomínal Honza.
2: Hedulka si počká, řekla pekařka a dala koláč na okno.
0: Pak hlídala, aby si mlsná Heda nekousla dřív, než vystydne. Koláč voněl a Hedě se zbíhaly sliny, ale nekousla si.
2: Za to si kousli kmínek s makovičkou. Mámo, oni mi to sní, ječela Heda. Popadla koláč a snědla ho naraz.
0: A v tom se začala měnit. Celá v obličeji zrudla a naskákaly jí velké červené pupeny. I z myší díry v rohu pekárny se ozval kníkot. Oba skřítci vylezli ven s červenými pupenci na tvářích.
2: Co jsi to přines za koření?
0: Cloumala pekařka s Honzou. Já za to nemůžu, bránil se Honza. Heda neměla jíst ten koláč horký. A co ještě říkala ta čarodejnice? Křičela dál pekařka.
2: Červenému červené, vzpomněl si Honza. Jestli to do rána nezmizí, vyženu tě do mrazu,
0: láteřila pekařka. Uvařila čaj z červených slupek, máčela do něj červený šátek a dávala Hedě obklady. Heda dál naříkala a tváře si škrábala. Za to skřítci vylezli z díry a tvářičky měly zas hladké jako dřív. A každý chroupal mrkev.
2: Tak je to, ťukl se Honza do čela.
0: Heda se trochu ošívala, že není zajíc, ale když pochroupala celou mrkvičku, tváře jí zbělely a pupínky se ztratily. Honzovi se zdálo, že z toho divného koření neskrásněla, ale pekařka byla spokojená.
2: Jsi moc pěkná, Hedulko, tváře máš jako jablíčka, hladila ji. Richtářovi Cvaškovi se jistě budeš líbit.
0: Brzy potom přišlo jaro. Pekařka naskládala do nůše rohlíčky do zlatova vypečené a povídá Honzovi. Richtářka, dnes slaví svátek. Objednala si u nás plnou nůši rohlíků. Ty je tam doneseš. A Heda půjde s tebou. Jistě ji pozvou na hostinu.
2: Honza kývl, Heda se oblíkla do svátečního a šli.
0: V půli cesty Honza povídá. Hedo, tady si chvíli odpočinu. V noci jsem nespal, pekař musí péct. Sedl si na pařez a v tu ránu usnul. Heda chvíli čekala.
2: Rohlíčky jí moc voněly.
0: Pak tedy zvedla utěrku z nůše a vytahovala rohlíky jeden po druhém. A každému ukousla rožek. Když se Honza probudil, dala mu nůži na záda a jako by nic šli dál. Richtářka je přivítala a začala skládat rohlíky na mísu. Ale hned se zarazila.
2: To já ne, to on, křičela Heda. To on okousal všechny rohlíky.
4: Takovou nadílku si nechte, koště na vás vezmu,
0: křičela richtářka uraženě. Heda vyběhla a utíkala, co jí nohy stačily. Ani Honza nelenil. Popadl nůši a běžel. A do pekárny se už nevrátil.

0: Jednou v poledne pálilo sluníčko tak mohutně, že to tatínkovo auto samo chytlo. Nejdřív jen tak bublalo a prskalo, ale za chvíli už běžel motor docela pravidelně.
1: No, když už to chytlo, řekl si Fík, mohl bych se trošku projet.
0: Nacpal se do auta a šlo mu to dost těžka. Fík byl velepes a auto bylo pidi auto. Vypadalo to, jako když si Fík obléká malý kabát. Nakonec se ale přece jen do toho auta oblékl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal jí všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc to prášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí. No, tak řekněme třeba doleva. Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku. No, protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vyl, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: to jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk.
2: Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili.
0: Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo.
3: Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo Fíka předjet.
0: Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto Fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá,
2: člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Au! Zavil Fík, to je ocas.
2: No, tím už.
3: řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz.
0: No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky. Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám,
3: přiznal se Fík.
0: Ale, no tak zaplatíte nám pokutu. Máte aspoň peníze?
1: Prosím, nemám.
3: Člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
3: Hleďte, víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
3: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.

0: Dále.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Spejble.
0: Dobrý den. Kde pak jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, že ano, a vy nikde.
1: My jsme byli, pane Spejble, u nás. A už jsme po obědě.
0: Jak to po obědě?
1: No, už jsme.
0: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
1: Ano.
2: Jsme, tati, jelikož Manička musela obědvat, a já žábek si prý vzal taky, žábí to víc chutnalo,
1: ano.
2: Ta slepice.
1: Ano.
0: Jaká slepice?
2: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala. Hm. A to je lepší, když jsou na rozkousání dva, tati.
0: Hm. Jo? A podívejme si, ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos? Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
1: Když mi radši kuře, pane Spejble, kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
0: Kuře?
1: No.
0: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
1: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, viďte?
0: Samozřejmě, my jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
1: Hurvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
0: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo.

0: Asi kukudák, pane Spíble, že?
1: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
0: Ano, protože hrabé, vidíte?
1: Ovšem.
0: No, podle toho se pozná, vidíte?
1: Velice správně, Máničko.
0: Ano.
1: Jenomže se podle toho nepozná.
0: Nepozná.
1: Jelikož slepice není co, Hurvínku?
2: Jelikož slepice není hrabavec, vítatí.
1: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
0: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
1: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno, slepice prostě hrabe, že ano? A chyba, přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
2: Jak si hrabe noru, viď?
1: No právě, naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
2: Protože kdáka.
1: Ale kdáka, ne kdáka.
2: Kdáka, o což je kdáka?
1: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
0: Kdo, pane Spejble?
1: Slepice.
0: Aha.
1: Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
0: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
1: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
2: Jelikož má přední nohy, tatí,
0: ano,
2: tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
0: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
2: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, víš, tatí.
1: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem?
0: Co,
1: supa
0: no?
1: Pozná snadno,
0: ano,
1: že ano?
0: Ano?
1: Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
0: Jak to krouží?
1: Protože supy krouží, Máničko, krouží tak, že skoro nepohybují křídly, že ano? Mají je natažená, takhle, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no? Supy je mají natažená, když to slepice s nimi třepotají.
2: Asi takhle, tatí, viď?
1: To víc, kde pak takhle.
2: Takhle, tatí, viď?
1: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
0: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
1: Samozřejmě.
0: Ano.
1: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
2: Od čeho chcípnul, tatí?
1: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
0: Ten slon, pane Spejble, co popošel?
1: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepopošel, ne, nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona pořád?
0: Pod těmi supami, pane Spejble.
1: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
2: Nahoru si říkal, že to skřivánek, tatí.
1: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
3: No, když my už jsme po obědě.
1: Jo, a to, co jsi mu uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
2: Já na nic nemám chuť, tatí, mě je líto toho slona.
1: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
2: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
1: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
0: Vy máte taky slepici, pane Spejble?
1: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem jí musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
3: Dobrou chuť.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim-bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala, bim-bam, bim-bim-bam, bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim, bam, bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl.

ale přes údolí se to nedonesla. Bimbam, Krišpíne, bimbam, bim, Krišpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Krišpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Krišpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: Ach, chrouste, chrouste, kam si šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
1: Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
0: Cože, co to povídáš, Toníčku?
1: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
0: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
1: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
0: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mami, mami. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mami, mami. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
1: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
0: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mami, mami. Ale pytlík nesnal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mami, mami. Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Dejte ty pochodně pryč. Nechte toho. Dejte je pryč.
4: Co tady děláš?
3: Což nevidíš, vyvěneček a zpívám.
4: A poslechni, jak se jmenuješ?
3: Páni se představují první.
4: Hele, molička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
3: Míjej se, pachole, toto je náš hrad.
4: Komu říkáš pachole?
3: Klid, Pepo.
4: Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
3: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
5: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou soudruhy.
3: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
5: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
3: Mílíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
6: A kde máš tatínka, dítě?
3: Tady někde straší.
5: No prosím, není strašidlo a straší.
3: Kdybyste nás nechali na pokoj, tak bychom nikdy nestrašili.
4: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
3: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
5: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
4: Hele, dokaž to.
3: Co mám dokázat ti?
4: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
3: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
5: Jú, kluci,
1: podívej.
7: Bláček, pod svém, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
6: boháček.
7: Nelez tam, seď sám proti sobě, boháče.
5: No, nazdar. Co budeme dělat?
8: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
1: Leontýnko, kde je?
6: Jde se domů, chlapci? Musím si to všechno nechat projít hlavou.
5: A co boháček?
1: Pepo!
5: Boháček.
4: Co se děje?
5: Kde jsi byl?
4: No, na pastvě.
6: Na pastvě. Na pastvě.

0: Na hradě černokněžníka Burana. Králevic Marko osaměl na hradě svých vznešených rodičů, kteří podnikli cestu do sousední říše. Protože královské manžely provázela četná družina, zůstalo na hradě jen málo lidí a ti nedovedli pobavit králevice. Aby se zbavil nudy, jel se prohlížet královský archív. Ve velké věžní síni bylo v těžkých dubových truhlách uloženo mnoho starých listin a rukopisných památek. A když králevic otevřel jednu velikou knihu vázanou v kůži, vypadl z ní starý pergamen. Marko jej zdvihl a s úžasem četl. Kdo hlasitě přečte slova na druhé straně, peklo učiní svým služebníkem. Marko obrátil pergamen a hned četl nesrozumitelná jemu slova. Sotva že dokončil, rozlétlo se okno síně a před královicem stál podivný tvor. Byl postavy malé, oděn rudým šatem, po boku měl kort, malé růžky na hlavě, špičatá brada a kopítko prozrazovali ďábla. Volal jsi mne, pane, zde jsem, ohlásil se ďábel, poťouchle se usmívaje. Poruč, co chceš, všechno vykonám. Ty jsi ďábel? S úžasem tázal se Marko. Tak mě nazvali lidé. Můj pán, kníže pekel, volá mne však jménem Lapač. Králevic se na chvíli zamyslil. Potom uschoval kouzelnický pergamen a obrátil se k ďáblovi a poručil mu. Lapači, zanes mne k mým rodičům. Ještě dnes chci se s nimi potěšit. Nemožno, pane můj, nemožno, vymlouval se ďábel. Říše krále Dobromila, kam se odebrali na návštěvu, je příliš vzdálena, než abychom ji mohli ještě dnes uvidět. Markovi neušlo, že Lapač tváří se nějak rozpačitě. Proto zavolal přísně. Ty s mým služebníkem, já ti to poroučím. Ďábel se zhrbil, něco zamumlal, potom vzal královice za ruku, vytáhl jej na otevřené okno a vyskočil s ním ven. Hned obklopil je temný mrak, jež unášel je závratnou rychlostí. Marko vůbec nic neviděl a než se nadál, ucítil pod nohama pevnou půdu. Nalézali se v pusté krajině, kde se tyčel k nebesům ponurý hrad. Nad ním kroužily krákorající vrány, za chvíli některá spustila se do hradu. To, že je sídlo krále Dobromila, s nedůvěrou otázal se králevic. Ďábel se skrčil a odpověděl. Není, pane můj, není, zde bydlí černokněžník Buran. A proč si mne tedy sem zavedl? Vytýkal mu králevic. Přece jsem ti poručil, abys mě uvedl k mým rodičům. Nezapomínej, že jsi mi povinen poslušností. Ale vždyť tebe poslouchám, pane, poslouchám. Tvoji rodiče jsou zde, v tomto hradě. Jako hosté Buranovi? Divil se Marko. Nikoli, jako jeho oběti. Králevic chytil ďábla za rameno a prudce jim zatřásl. Tedy mi pověz, co víš o mých rodičích, poroučím ti. Ďábel začal vyprávět. Kdo vstoupí na území Buranovo, je ztracen. Také tvoji rodiče, můj pane, a jejich družina, vracejíce se od krále Dobromila, zabloudili do této končiny. A Buran se jich zmocnil. A co se s nimi stalo? Ustrašen ptal se králevic. Pojď za mnou a uvidíš, odvětil ďábel. tobě nehrozí nebezpečí, když já jdu s tebou. Došli k zavřené hradní bráně, ověšené pavoučími sítěmi. V jedné pavučině právě uvízla malá muška, jež úzkostlivě bzučela a třepetala se v pasti. Kralevic zahlédl velkého pavouka, jež se již chystal vrhnout na svou kořist. Dobrému Markovi se zželelo ubohé mušky. Protrhl síť, lapená muška vypadla a za chvíli vznesla se zase do vzduchu. Ďábel se jen ušklíbl. Potom stiskl velikou kliku kovových vrat. Z hradní věže vyletěl ohnivý pták, jež bleskem zmizel v dáli. Buran není doma, řekl lapač. Bude tu však co nevědět. Strážce hradu letěl už pro něho. Sotva to dořekl, zaburácela hrozná vichřice. Vedle kralevice stanul hubený, černě oděný muž. Ty zde, lapači, oslovil ďábla. A kdo je tvůj druh? Nyní je to můj pán, mocný Burane, odvětil ďábel. Buran se ušklíbl. Co hledáte v mém sídle? Kralevic Marko chce vidět své rodiče. Buran se zasmál. Uvidí je, uvidí, ale nepozná je. Dotknul se brány. Otevřela se a všichni tři vkročili do rozlehlého nádvoří. V tom vykřikl Marko. Jeho zrak zděšeně utkvěl na dlouhé, nízké, široké zdi kamenné. Spočívalo na ní množství koster. Na některých pásly se hladoví havrani a vrány. Tu jsou tvoji rodiče, kralevici, a zde jejich družina, ukázal Buran na skupinu spola ohlodaných kostlivců. Markovi vyhrkly z očí slzy. Potom vytasil meč a rozehnal se po Buranovi. Černokněžník mávnul rukou, meč Markův vyletěl do výše a sám zapadl zase do pochvy. Nebylo možné jej vytáhnout. Věděl jsi, kralevici, co jsi chtěl, řekl Buran. Nyní odejdi. A když Marko otálel, nadmul Buran tváře, kralevice i ďábla uchvátil mocný proud vzduchu a přenesl je přes hradby. Lapači, lapači, poroučím ti, abys mi pověděl, možno-li oni nešťastníky zase vrátit životu, zvolal kralevic. Je to možné, pane, je to možné, přikývl ďábel. Tedy donuť Burana. Ale to nelze, pane. On je spojencem pekla, je mocnější mne. Já jsem však nyní tvým pánem. Ano, jste, pane. Buranovo umění však je mocnější mého. Ale přece můžeš se pokusit o vysvobození svých rodičů. Buran dovede oživit i pouhé kosti. Hrozí však nebezpečí, že sám staneš se obětí a těch tam přece nevzkřísíš. Nelekám se žádné oběti pro své drahé rodiče. Mluv tedy, lapači, mluv. Poví ti to sám Buran, pane můj, řekl ďábel a dotknul se kliky. Hned byl u nich černokněžník. S potupným úsměvem vyslechl z úst ďáblových žádost Markovu. Mládenče, tvé rodiče možno oživit jen tehdy, stráví-li oheň jejich kosti, zahovořil nyní Buran. A ostatní? Ptal se kralevic. Také oni výjdou živi z popele spálených kostí. A to je vše? Divil se Marko. Ano, všechno, přisvědčil Buran. Nutno však dodat, je ti dovoleno třikrát pokusit se o změnu kostí v popel. Ke čtvrtému pokusu už nedojde, neboť potom spočineš vedle kostlivců a černí ptáci budou míti opět hody, Dobře si to rozmysli. Netřeba mi rozmýšlení, odhodlaně prohlásil Marko. Buď vysvobodím ony nešťastníky, anebo budu stílet jejich osud. Buran pokrčil rameny.
1: Varoval jsem tě. Vrhni se tedy v záhubu, když chceš. Nemysli však, že ti lapač bude nápomocen. V tom ohledu nesmí tě poslechnout.
0: Zavedl králevice do hradu. Lapač šel s nimi. Marko poručil mu, aby donesl dříví a oheň. Lapač zmizel, za chvíli však zde byl zase a táhl za sebou otýpku větví a hranici polen. Pod paží dřímal hořící pochodeň. Marko nakupil na zeď palivo, na hranici vložil kosti svých rodičů a potom přiblížil pochodeň k dříví. Rázem vzplanula hranice. Hned však zase uhasla. Buran se zachechtal.
1: To bylo poprvé, počítal.
0: Lapači potřebují olej, velel králevic ďáblovi. Lapač se tázavě podíval na Burana. Ten přikývl a ušklíbl se. Za chvíli přivlekl ďábel soudek s olejem, jímž králevic napustil hranici. Pochodeň sice jí zapálila, ale plamen ihned uhasl, sotva vyšlehl.
1: Po druhé,
0: ozval se zase Buran.
1: Ještě jeden marný pokus, králevici, asi ztracen.
0: Marko se zamyslil. V tom vletělo mu něco do ucha a zaslechl pisklavý hlásek. Vysvobodil si mě z pavoučí sítě, králevici, pomohu ti z nesnází. Udeř pochodní Burana a on pozbude své moci a potom směle zapal hranici. Z Markova ucha vyletěla drobná muška. Králevic obrátil se k černokněžníkovi a mocně jej udeřil hořící pochodní. Buran vykřikl, klesl k zemi a jako sud odvalil se do tmavého kouta.
2: Ďáble, pomoz!
0: Zvolal na lapače.
1: Ani se nehni, velel králevic ďáblovi. Teď posloucháš jenom mne.
2: Ano, pane, ano,
0: zkroušeně řekl lapač. Marko po třetí přiblížil pochodeň k hranici. Vzplála. Dříví vesele zapraskalo, hustý dým ji zahalil. Čím více oheň se vzmáhal, tím více křičel Buran o pomoc. Ale ďábel jen se krčil. Marko s radostí pozoroval, kterak oheň zachvátil kosti. Obrátil se k ďáblovi a řekl.
1: Nuže, lapači, co je mocnější? Láska synovská nebo černé umění?
2: Ty jsi mocnější, pane můj, ty,
0: doznával ďábel. Hranice dohořela. Rozpadla se, z kostí zbyl jen popel. A hle, na zdi objevily se dvě postavy. Muže a ženy v královském rouchu.
2: Otče, matko,
0: zajásal Marko.
2: Marko, synu drahý.
0: A již se objímali navzájem. Teď začaly se hýbat všechny kostry. Jakmile některá vstala, změnila se v živoucího tvora.
1: Zdráv buď králevici, Marko, zdráv buď náš osvoboditeli,
0: zahřmělo nádvořím. Marko poznal družinu svých rodičů, uviděl také i neznámé tváře. Pak obrátil se k Buranovi, jež dosud choulil se v přítmí.
1: Zasluhuješ trestu, zvolal přísně.
2: Ušetři jej, pane, prosil ďábel. Je neškodný, navždy pozbyl své kouzelné moci.
0: Tím spokojil se Marko. Poručil ďáblovi, aby jej, rodiče a jejich družinu zanesl do jejich domova. Ostatní pak k jejich rodinám. A tak se také stalo. A když králevic se svými rodiči uviděl známý hrad, propustil ďábla. Přesvědčil se později, že jeho rozkaz byl vykonán, že v hradu Černokněžníkově zbyl už jenom Buran. A pak spálil kouzelnický pergamen. Nechtěl už nikdy mít peklo ve svých službách.
3: Digi básnička.
4: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
5: A teď ještě jednou.
4: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Nya.

0: V jedné malé chaloupci žil drvoštěp, který měl dvě malé děti, Jeníčka a Mařenku. Chodil do lesa na dřevo a protože nechtěl děti nechávat doma samotné, brával je s sebou.
1: Jeníček s Mařenkou sbírali v lese do čbánečku jahody a doma si na nich všichni pochutnávali.
0: Jednou se také vypravili s tatínkem do lesa. Přišli na velikou paseku, kde bylo plno velkých červených jahod. Tatínek odešel dále do lesa kácet stromy.
1: A děti sbírali do čbánečků sladké jahody. Za chvíli měli čbánečky plné.
2: Sluníčko pěkně svítilo a Jeníček s Mařenkou si v lese začali hrát na schovávanou. Les byl hustý a hluboký a milé děti ani nespozorovali, že se čím dál více vzdalují od místa, kde tatínek pracoval.
1: Začalo se stmívat a děti volali tatínka. Ten se však neozýval, protože byl daleko.
3: To jsme, Jeníčku, zabloudili. Zůstaneme tady a ráno, až bude světlo, cestu domů najdeme,
2: řekla Mařenka, která byla starší a rozumnější.
1: Jeníček plakal a naříkal, protože se bál.
3: Neboj se, Jeníčku, povídá Mařenka. Vylez na strom a podívej se, zda někde neuvidíš světélko z naší chaloupky.
1: Jeníček se rozhlížel na všechny strany, až v dálce uviděl malinké světélko. Slezl dolů a hned se dali tím směrem.
2: Šli dlouho hustým lesem, až přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka, která byla celá z perníku. Nahledli oknem do chaloupky a tam uviděli sedět ošklivou starou babu a dětka.
1: Mařenko, já mám hlad, povídá Jeníček. Vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře. A už byl Jeníček na střeše, loupal perníček a házel dolů Mařence.
2: Babizna slyšela zvenku šramot a poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neolupuje z chaloupky perníček.
4: Dědek vyšel ven a ptá se, kdo pak to na naší střeše loupá perníček?
3: Ale nikdo, to je jen větříček, tenunkým hláskem odpověděla Mařenka a dědek odešel.
1: Děti se najedli sladkého perníčku a chtělo se jim spát. Lehli si za chaloupkou do trávy a tvrdě usnuli. Když se ráno probudili, tak již sluníčko pěkně hřálo a děti dostali hlad. Jeníček zase vylezl na střechu, aby ulomil kus dobrého perníčku.
2: Babizna znovu poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neloupe z chaloupky perníček.
4: Tentokrát však dědek děti uviděl a šel to povědět bábě.
3: Jeníčku, skoč rychle dolů, musíme utéci, volala Mařenka. Slyšela, jak babizna posílá dětka ven, aby děti přivedl, že je za trest zavře do chlívka.
1: Děti se chytili za ruce a utíkali, co jim nohy stačily.
4: Dědek se hnal za nimi, ale protože byl starý a nemotorný, byl kus pozadu.
1: Děti doběhly k poli, kde žena plela len.
3: Paní mámo, prosím vás, ukažte nám cestu domů. Zabloudili jsme a honí nás zlý dědek z perníkové chaloupky.
1: Chtějí nás s babou zavřít do chlívku, že jsme jim ulomili kousek perníčku z jejich chaloupky.
2: Víte co? Dejte se touto cestičkou do lesa, a já dětka nějak zdržím, řekla paní máma.
1: Děti utíkali tím směrem, kam jim hodná žena ukázala.
4: Za chvíli přiběhl dědek celý udýchaný a ptal se, osobo, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Kdo je tady třetí? Jsem tu sama, pleju len? Odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.
4: Osobo, Já se vás ptám, zda jste tudy neviděla děti utíkat.
2: Budeme trhat, až vypleju a uzraje.
4: Osobo, ptám se vás, neviděla jste tudy děti utíkat?
3: Tkát? Kde pak? Až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len močit.
4: Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Jaké pak smetí? Letos nám vyrostl moc krásný len.
4: Osobo, vy jste snad hluchá. Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Jak pak můžu jen tak stát? Až usušíme, budeme třít a po vytření vochlovat a po vochlování budeme přijít.
4: Osobo, co je mi do toho? Ptám se vás, viděla jste děti utíkat tudy?
2: Tudy? Žádné dudy neslyším. Až napředeme, budeme soukat a až nasoukáme, budeme tkát pěkné, tenké plátno.
4: Co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Prát! Kde pak? Až utkáme, budeme bílit, až vybílíme, budeme stříhat a šít košile, sukně a zástěrky.
4: Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, vydělali jste tudy utíkat děti?
2: Jo, děti, to jste měla říct hned? Viděla. Utíkali.
4: Kam?
2: Tam tou cestičkou do polí. A ukázala na opačnou stranu, než kam děti poslala. Ty už ale nedohoníte. Utíkali jako závodní koníčci.
4: Dědek se zlobil, nadával a vracel se zpátky za babou do chaloupky.
0: Jeníček s Mařenkou přiběhli domů, skočili tatínkovi kolem krku a všichni byli rádi, že to nakonec tak dobře dopadlo.

0: račte si šáhnout. Kdyby mi sova Andula řekla jdi do světa a dělej legraci, nestratilo bych ani vteřinu. Ale že mi řekla jdi do světa a straš, ztratilo jsem celou noc. Sedělo jsem totiž v roští a marně jsem čekalo na nějakého kolem jdoucího. Teprve za svítání jsem od kraje lesa zaslechlo jakési lidské mumlání. Hned jsem zajásalo, že hned napoprvé vystraším několik lidí najednou a stanu se tak rázem proslulé. Ale pak jsem vidělo, že je to jenom jedna babka. Šla po ránu na houby a mluvila si pro sebe.
1: Seš ty, klouzek trnitý?
0: Zeptala se hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejsem.
0: Odpověděla si po chvilce.
1: Seš hlíva červenožlutá, která je našemu lidu dobře známá pro tvou podivnou pachuť a těžkou stravitelnost. Neberu tě.
0: A šla dál. Teď na ní vybafnu, povídám si, a hned jsem za ní vyrazilo, jenomže v tom jsem si vzpomnělo, že jsem nepovedené. Ale při živé vzpomínce na Andulu jsem zase sebralo odvahu a stanulo jsem té babce za zády. Bu-bu, povídám čistě pro pořádek. Ale babka nic. Místo, aby se lekla, klidně se zadívala k další hromádce mechu.
1: Seš ty plžatka zemní?
0: Zeptala se té hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejseš,
0: odpověděla si po chvilce.
1: Seš křemenáč stepilý, který náš lid s oblibou sbírá pro tvou vydatnost a jemné aroma, i když při kuchyňské úpravě zčernáš. Beru tě.
0: A sebrala houbu a pokračovala v cestě. Bu, bu! Opakovalo se mi dozad o něco hlasitěji, ale babka se ani neohlédla. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu! Zahulákalo se mi přímo nad hlavou. Ale babka si jenom narovnala šátek a šla dál. To jsem blázen, vydechlo jsem zaraženě a samým úžasem jsem se svěsilo do borůvčí. A v ten moment jsem dostalo žďabilní nápad. Nejdřív jsem neviditelným vzducholetem babku dohonilo a pak jsem se kousek před ní tiše vnořilo do hromádky mechu za pařezem a nechalo jsem ze sebe koukat jenom vršíček hlavy. A pak jsem bez pohnutí čekalo.
1: Seš ty pejchavka obrovská?
0: Zeptala se babka té hromádky mechu a dloubla do mě koncem hole. Vyjeklo jsem smíchy, protože mě to hrozně zalechtalo a vyletělo jsem ze země. Nejsem pejchavka obrovská, jsem strašlivé Pepi Bubu, z kterého vašemu lidu naskakuje husí kůže. Ale babka se na mě jenom pobaveně zadívala.
1: Říkáš něco?
0: Jsem Pepi Bubu a straším vás, osobo. Prohlásilo jsem v hrdém pozoru se vzorně napnutým ocáskem.
1: Musíš víc nahlas,
0: povídala babka a natočila se ke mně uchem.
1: Já krapátko nedoslýchám.
0: Povídám, že jsem strašidlo, zařvalo jsem nezlomně. Zakvílela babka do lesního ticha.
1: Prej strašidlo, lidičky, držte mě.
0: A v záchvatu smíchu si musela sednout na pařez.
1: To mě hnedka po ránu někdo rozveselil.
0: Rozveselilo, pravil jsem jí.
1: Cože?
0: Zeptala se babka s vytočenou hlavou. Rozveselilo, křiklo se jí do ucha. Protože co by strašidlo, jsem středního rodu. A jmenuji se Pepi Bubu a jsem nesklonné. A vy? Já jsem provdaná Hustilová, Růžena, odpověděla babka. Takže se mi říká Hustilka. Bydlím v krajním stavení tady ve vsi Palčáky. Jsem vdova a mám kozu. To řekla, vstala z pařezu a ukázala holí ke kopci Šlubka.
1: Koukej, vyšlo sluníčko, nevycucne tě?
0: Nevycucne, odpovědělo jsem co nejhlasitěji. Já jsem nezničitelné. Sice mě sova Andula vykejchla nakřivo, ale přesto jsem dobrý materiál. Račte si šáhnout. A trochu jsem se jí vypouklo vstříc. Ani jsem to nedokřičelo a už mi Hustilka zvědavě natáhla ruku do místa, kde má normální strašidlo hrudník. Zakvičelo jsem na celý les. Dost, já jsem příšerně lechtivé. Jenže Hustilka se nesmála. Místo toho s pootevřenou pusou koukala na svou vlastní ruku.
1: Člověče,
0: vypustila ze sebe ohromeně.
1: Vždyť já ti dala ruku skrz, úplně skrz tebe. Vidíš to?
0: Pakže nejsem strašidlo, povídám s převahou a s živou vzpomínkou na Andulu jsem se hrozivě nadmulo. A pak jsem se protáhlo do hadí pentle a roztočilo jsem se kolem Hustilky, jen to svištělo. A na závěr jsem dopadlo k zemi jako dunivá placka.
1: To je nádhera,
0: rozzářila se Hustilka nad mou tvárností.
1: Když se umíš takhle proměňovat, tak to já mám nápad. Ty mě totiž protáhneš komín, Pepi Bubu. Jestli chceš něco vědět.
0: Jsem pro, přikývlo jsem.
1: Cože?
0: Zeptala se Hustilka. Říkám, že bych vám mělo ze všeho nejdřív protáhnout ty vaše uši, zahulákalo jsem, protože s vámi by jeden přišel o hlasivky. A v tu ránu se jí proletělo jedním uchem tam a druhým ven.
1: Šmankote!
0: Vyjekla Hustilka a honem se opřela o hůl, protože s ní ten nenápadný průvan pěkně zalomcoval.
1: Kde jsi, Pepi Bubu?
0: Zde, zašeptalo jsem ze vzdáleného mlází. Slyšíte mě?
1: A jak ty, můj rošťáku zlatej!
0: Spráskla Hustilka radostí ruce.
1: Já teďka slyším houby růst.
0: Tak to je žďabilní, zajásalo jsem.
1: Cože to je?
0: Zavrtěla Hustilka hlavou.
1: Nevím, co to meleš za podivný slova, ale teď se jde na ten komín. Vlez si do košíku, beru tě.
0: Načež jsem se zcvrklo na velikost švestky a spokojeně jsem si lehlo vedle křemenáče stepilého. A jak jsem s blednoucí vzpomínkou na Andulu začalo v tom košíku klimbat, ještě jsem zaslechlo, jak si Hustilka sama pro sebe povídá.
1: To by mě ve snu nenapadlo, že na starý kolena budu chodit se strašidlem.

0: Piggy vtip.
1: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
2: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
1: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
0: Tak jste se tak uzdravený nebyl.
3: Tak dělej, Hurvaj, ať máme tu zoologii za sebou.
4: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
3: Jo, jo, opsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
4: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
3: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
5: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
3: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
5: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
3: Jen se ho nezastávej. Tak píš. Tur domácí. Tečka.
4: Scott.
3: Tak co to má být, tur nebo Scott?
4: To je fuk.
3: Vám říkali ve škole?
4: Říkali, v knížce to taky.
3: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
4: Tur je doma, Scott.
3: Není to moc stručný?
5: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to Scott.
3: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
4: Získává skot.
3: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
4: No jo, půl, my to máme mít celé.
3: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
4: Kráva se pase...
3: No?
4: Kráva uchopuje potravu...
3: No?
4: Když...
5: Kráva se pase ústy.
3: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
4: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
3: Stačí jedna, dvě. To tedy Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
5: Jedna žasné, Hurvínku. Já jsem na tebe hrdá.
3: No a co dál o krávě?
4: Kráva mužského rodu je vůl.
5: Jú.
3: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
4: Jejich děcko je tele.
3: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
4: Vůl je nám na maso.
3: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
4: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
3: Tak dost, nechtěj být humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
4: Jo.
3: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
4: Vkusnější.
3: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál. Co žere kráva? No? Kráva žere, no? V létě trávu, v zimě seno.
4: V senohrabech trička.
3: Nech si to. Žere píci a je z toho...
4: Celá pryč.
5: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
3: Je z toho mléko.
4: A ještě lecos.
3: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
4: Nuže?
3: Nemluv takový pitomostí. No z čeho se skládá mléko?
4: Z auťáku.
3: Ale chemicky.
5: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
3: No z vody, a... tuku, bílkovin a tak.
4: Správně.
3: No to bych řekl. Počkej, tady, no prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zdlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
5: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
3: Výborně. A co jste spozorovali?
5: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecky všecinečky.
3: No, vidíš, Hurvaj, co toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
4: Se ví.
3: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamně protáhlé hlavy chybějí horní řezáky... No, to je nás takový výsledek. Tadyhle má rohy z rohoviny, no, bolest tu sexuálně. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš, to se jinde nevidí.
4: Už to píšu, Tur i Scott jsou u nás...
5: Nebesíčka, vždyť jste vynechali telátko.
3: No pravda, píš částečně vůla, částečně nebesíčka, telátko. V našich krajinách se vyskytují...
4: Pouze v maličkých kousíčkách.
3: Kousíčkách a proto, tohle už tady opíšem, proto mají velký hospodářský význam.
4: Jo.
3: Hnízda si staví v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
5: Jemináčku, krávy si stavějí hnízdečka, ale
3: moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
4: To nemá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
3: Nic, píš. Tur i Scott se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě.
4: Puntík.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
2: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
1: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
2: No právě.
1: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se
2: tě zeptat. Poslouchej, Hanko, ale ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
1: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
2: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utážení a to jsou dobré boty.
1: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala.

0: cyklistika.
1: Přesně tak. Uh-huh. Je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No, počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole.
1: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
1: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole, tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
1: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to
1: ne,
0: asi
1: ne,
0: neberu.
1: Ne. Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla. Přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
1: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plavky a přilbu?
1: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
0: Já vím, protože ta hlava, to je velká vzácnost, viď? O
1: hlava je velká vzácnost, o tu se opravdu musíme starat.
0: Já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
1: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
0: Je, proto ty máš ty boty tady.
1: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice, možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
0: Hanko, a kde jste byli naposledy?
1: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
0: A moc jste toho nachodili, víte?
1: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
0: Vladař.
1: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
0: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
1: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
0: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklista, vejce říká cyklista.
1: Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
0: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky a nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo a na kole s námi Méďa jezdí moc rád, takže to je podobné, viď?
1: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
0: Ahoj, takže na kolo vždycky přilbu, na turistiku dobré boty, do roboty, ahoj, mějte se hezky.
2: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni, se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho.

0: takového siláka, to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčil velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
1: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
0: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
2: Kdo to k nám jde tak pozdě?
0: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
2: Nějaký pan Izrty,
0: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
3: Ale já nikam nechci jít,
0: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
2: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
3: Ale já nechci, křičel Petřík.
0: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.

0: dnes je 21. června.
1: A svátek má Alois.
0: Tohle je jméno našich dědečků, Lojzíček, Lojza i pradědečků a vzniklo z francouzštiny.
1: A znamená to slavný bojovník.
0: Alojzové, Lojzíkové.
1: Lojzíčkové.
0: Užijte si dnešní svátek.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku, princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
1: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
2: Co pak si přeješ, kocoure, proč jsi přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
1: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
2: To je od něj milé,
0: povídá král.
2: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.
0: Kocour v botách se uklonil, mávnul kloboukem a rozloučil se.
2: Král tě zve na zámek, princi,
0: povídá Mikeš Petrovi.
2: Co to povídáš? Jaký pak já můžu být princ? Vždyť mám jenom tuhle roztrhanou košili a kalhoty.
1: Nech to na mě.
0: Odpověděl mu Mikeš, dal si packu pod hlavu a začal přemýšlet. Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat.
1: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
2: Prince Petra?
0: Podivil se král.
2: To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
2: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
3: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
4: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
3: To je pravda,
0: zabručel obr.
4: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
4: No to je úžasné, chválil ho Mikeš. Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v malou myšičku? To asi nedokážete, že?
3: To je pro mě hračka.
0: Zařval lev a proměnil se v malililinkatou myšku. Jenže v tu chvíli se kocour po myšce vrhnul a slupnul jí jako malinu.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc, a můj Petr bude princ, bude princ. Dostane princezničku, princezničku, princezničku, a já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
4: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
0: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
4: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
0: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic. A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu a brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedli se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se to krása. Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno moc. A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

0: básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tak co, fešáci? Nechcete se svést?
1: No. Ty ho znáš?
2: No jasně, to je můj táta.
1: A který?
2: No přece náhradník.

0: máma říká, že každý prima mužský už je dávno vdanej.
1: To se musí umět hledat.
0: No jako moje máma.
1: To já si vzal jen kravatu, představil jsem se jako ministr, měli jsme řízky, plzeňský pivo a už jsme kamarádi.
0: Já až budu velkej, taky budu rozvážet mlíko. Já budu taky po tátovi. Horoleze.
2: V životě každého člověka jsou chvíle, kdy má pocit, že se nestačí ani zastavit, nebo alespoň ohlédnout. U mě ten kolotoč začínal ráno. Vypravit Vaška do školy, letět na zkoušku do divadla, pak s plnými taškami domů a pokud jsem měla večer představení, dát pár instrukcí naší náhradní babičce, která se o Vaška starala, když jsem musela odejít z domu. U někoho ten kolotoč trvá týdny, někdy měsíce. Mně se ty chvíle protáhly na 8 let.
3: To už jste tady.
4: Jo. Chceš, že ti prohlídnu doma? Dostane čisté pyžamo. A 8 ať zhasne. A Karlo, žádnou čokoládu.
3: Aničko, a co večeře?
4: Stihnu to sama. Vašku. Vašičku. Já vím, že jsi doma. No ne. Tady někdo umyl nádobí. Tady chce asi někdo za odměnu polárku. Pusinko moje. Tak kde pak je ten můj hodný chlapeček?
0: Má!
4: Co to je?
0: To je pes.
4: Co jsi mi slíbil, že necháš všechny cizí psy na pokoji?
0: To není cizí pes. To je Arnošt. Umí vyklepat prachovku.
4: Prosím tě.
0: Kdyby se ti líbil, mohl by být náš.
4: A kdo by se o něj staral? Večer si ho vezmeš k Valentům? A v noci s ním bude chodit Karla, ne?
0: Kdyby tu byl táta, tak bych nemusel k Valentům. Ani já, ani ten pes.
4: Ty jsi se prostě rozhodl, že mě budeš trápit. Neslíbil jsi mi, že už o tom nebudeš mluvit?
0: Když já bych chtěl taky kamaráda.
4: Dostaneš psa. Hezčího, ale až budeš větší.
0: On je hodnej. Kamarádi se s dětma. Chytá druhou ligu.
4: Kdo, ten pes?
0: Ne, jeho pán je prima, brankář.
4: Prosím tě, co to plácáš? Jaký brankář?
0: No přece náš školník. Určitě se ti bude líbit.
4: Proč bys se mi měl líbit?
0: Protože není ženatej.
4: Tak podívej se. Toho psa okamžitě vrátíš a o vdávání nechci slyšet ani slovo.

0: krucina, zase budu mít modřinu.
1: Pálí si ho hulvát, ale Julinka by měla být něžná a jemná.
0: Jenomže to nebyl Páris, ale ten bídák Romeo. Dík.
2: Zvykla jsem si na myšlenku, že už se nikdy nic nestane. Že už mě nic nemůže překvapit. Milovala jsem Vaška, i když mi přidělával čím dál tím víc starostí. Milovala jsem svou práci. Na jeviště jsem zapomínala na celý svět. Jediný člověk, který mi mohl pomoci, stával v přítmí hlediště. Dodnes vidím tu jeho neproniknutelnou tvář, kamenný výraz. Jeho oči jsem spíše tušila. Přitažlivý, úspěšný mladý muž, Jindřich, můj šéf a partner. Náš vztah už trval 4 roky. Jeho manželství ve skutečnosti neexistovalo a přesto o rozvodu nemluvil. Věděla jsem, že nepřekonatelným problémem je pro něj Vašek. Můj život byl věčný stres mezi tím, co chtěl Jindřich a jaké představy měl Vašek.
3: Dobrý čaroděj a kůň se zlatou hřívou. Byla kdesi země ze všech stran uzavřená horami. Temná a smutná, protože sluníčko tam nikdy nezasvitlo. Naštěstí tu vládl král, který měl neobyčejného zlatohřívého koně. Když hlavou pohodil, sršely z jeho hřívy jiskry na všechny strany, jako by je slunce rozsévalo. Jednoho dne však kůň zmizel. Marně ho lidé ze tmy vyhlíželi. Neobjevil se ani na zítří, ani později. Den a noc se spekla v jeden černý kámen. Zarmoucený král svolal jezdce i zdatné pěšáky, aby prohledali krajinu křížem krážem, a sám se také vydal se svým věrným sluhou Vinskem zlatohříváka hledat. Došli až ke skalám a tam jako by tmou něco prosvítalo. Nebylo toho jasu víc, než vydá plamínek svíčky, ale přesto se král zaradoval. Ve skalní rozsedlině se choulila malá chaloupka. U trojnohého stolku seděl starý muž v dlouhém kabátě a četl si při světle svíčky. Když král vstoupil, stařec zvedl hlavu od knihy a řekl: Můj králi, vítám tě. Máš statečné srdce, ale na to, abys našel svého zlatohříváka, ti síly ani důvtip nestačí. Svěř ten úkol raději mně. Jsem čaroděj, zběhlý ve čtení tajných knih a tuším, kde tvého koně hledat. Nech mi tu toho mládence jako doprovod a sám se vrať domů. Ať lidé vědí, že mají krále, který je v neštěstí neopustil. Věř mi, že se ti královsky odměním, když koně přivedeš, odpověděl král. Král odjel a čaroděj řekl Vinskovi: Čeká nás dlouhá pouť, chlapče. Půjdeme ve dvou, aby nám líp cesta ubíhala. A o třech, aby nám ubíhala rychleji. O třech? Stařec uchopil dlouhou hůl a jednu kratší podal Vinskovi. Už víš, proč o třech? Usmál se. A šli. Šli dlouho. 6 zemí prošli a teprve v 7. se zastavili. Stáli před hradem s 3 věžemi. Královala tu zlá čarodějnice. Do její země nesměl nikdo vstoupit. O to dbali její 3 synové, kteří krajinu na koních objížděli. Čarodějnice jim vybrala za nevěsty 3 sestry, ale uvěznila je ve věžích, kam ani větřík nezafoukal. Chlapče, schovej se tady za tu kamennou zeď. Až přijde čas, tak tě zavolám, řekl čaroděj a proměnil se v zeleného ptáčka. Ptáček si načechral peříčka a vzletěl jako šíp do okénka 1. zámecké věže.
4: Je jak jsi šťastný. Lítáš si po světě a já ven nemůžu. Kdyby přišel můj zlý ženich, vyhnal by tě. Ještě štěstí, že se vrací až s večerem. Třetinu krajiny na koni objíždí.
3: Posteskla si nevěsta nejstaršího syna. Ptáček jí daroval za tu zprávu trylek a odletěl. Za chvíli zaťukal na římsu okna druhé zámecké věže.
4: Jak jsi hezký a svobodný. A já jsem tu navěky uvězněná,
3: řekla smutně nevěsta prostředního syna.
4: Můj krutý ženich se vrátí zítra s večerem, až 2/3 kraje na koni objede.
3: Zelený ptáček jí zaspíval a odletěl ke třetí nevěstě. Od té se dozvěděl, že nejmladší syn zlé čarodějnice se vrátí až pozítří, protože 3/3 krajiny na koni objíždí. Teď už čaroděj věděl všechno, co potřeboval. A tak se vrátil k Vinskovi a přikázal mu, aby se přichystal na cestu do města. U nejlepšího kováře dáš vykovat meč, řekl. Ale musí ti sát až k pasu. A třeba by se kovář zdráhal, musí vybrousit trojí ostří.
5: Trojí ostří? Podivil se Vincek. Nediv se, brzy se dozvíš proč.
3: Usmál se čaroděj. A teď už běž. Chlapec ve městě dobře pořídil a vracel se lesní cestou. Díval se přímo před sebe a v tom, ouha, zakopl o kořen. V tu ránu čaroděj stál před ním. Vzal meč s trojím ostřím a šli. Šli lesem k dřevěnému mostu, po kterém se 3 synové zlé čarodějnice vracívali domů. Stařec potěžkal meč a jedním rozmachem skácel strom u cesty. Pak přehodil kmen přes roubení mostu. Kdo tudy chtěl projet, chtě nechtě musel zastavit. Slunce zapadalo a tu se ozval z dálky zvuk kopyt. Nejstarší syn zlé čarodějnice vjel na most a tak, že před překážkou koně strhl. Kdo se to opovážil? Zvolal rozhněvaně a hned tasil meč.
6: Já to byl, řekl čaroděj. Hněváš se, vzácný pane?
3: Můj meč ti odpoví. Zazněla odpověď a zablýskala se ocel. I stařec zvedl svůj meč s trojitým ostřím, čepel o čepel zazvonila a nejstarší syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Jedno ostří čarodějova meče bylo však dočista stupené. Příští den, po západu slunce, vyjel na most druhý syn. Uviděl překážku a hned zamával mečem. I čaroděj tasil svůj meč s dvojitým ostřím. Čepel se zablýskla a druhý syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Druhé ostří bylo však stupené. Třetí den, když slunce zapadlo, řekl stařec Vinskovi. Dneska musíš mít oči do kořán. Nediv se ničemu a udělej všechno, co ti přikážu. Sotva to dořekl, rozlil se kolem jas. To nejmladší syn přijížděl na zlatohřivém koni. Zastavil se na mostě a zlost mu sršela z očí.
7: Kdo se to opovážil? Zvolal.
6: Já, řekl stařec a potěžkal svůj meč.
3: Ocel se blýskala. Meč zazvonil o meč, jak se ti dva do sebe pustili, ale uplynula hodina boje a nebylo vítěze ani poraženého.
7: Meči nic nepořídíme, řekl nejmladší syn zlé čarodějnice. Proměníme se v plameny a budeme se pálit tak dlouho, dokud jeden druhého na uhel nespálí.
3: Čaroděj souhlasil. Proměnil se v bílý plamen, proti němu vyšlehl rudý plamen, v který se proměnil jeho sok.
7: pálili se a proplétali. Chvíli měl navrch ten, chvíli onen. Hej, pocestný, křikl najednou Rudý na Vinska. Naber do klobouku vodu, ať hroznou žízeň uhasím. Chlapec poslechl. Už chtěl bílý plamen pokropit, ale ten zvolal. Počkej, dej napřed tady příteli. Má jistě větší žízeň nežli já. Vincek tedy vychrstl klobouk plný vody proti Rudému plameni. Ten jen zasyčel a zmizel. Z nejmladšího syna zůstala jen trocha mokrého popela. Vincek nevěřil svým očím a podivil se ještě víc, když se bílý plamen proměnil zase v dobrého čaroděje. A teď už zbývá jen dovést zlatohříváka domů. Ale nebude to snadná cesta, řekl stařec vážně. Jeli dlouho pustými skalami a opuštěnými dolinami a hlad je sužoval a žízeň trápila. Po 7 dnech se jim konečně do cesty postavila jabloň s jablíčky tak šťavnatými, že byla radost na ně pohledět. Vincek hned vstáhl ruku po nejbližším jablku, ale čaroděj sáhl po meči a zatěl jej do jabloně. Kmen se rozpůlil a vyšla z něho krásná dívka. Poděkovala dobrému čaroději za vysvobození a zmizela. Vidíš, jaká jablíčka bys jedl? Zlá čarodějnice proměnila nevěstu svého prvního syna v otrávenou jabloň, aby nás v cestě zastavila. Nebohou dívku jsme vysvobodili a teď se může vrátit ke svému otci, řekl stařec. Jeli dál opuštěnými dolinami a pustými lesy, když tu narazili na chladnou studánku. Vincek hned seskočil a chtěl se napít. Ale čaroděj vzal meč a ponořil jej do studny až po jílec. Voda se otevřela a z hlubiny vyšla krásná dívka. Byla to nevěsta prostředního syna zlé čarodějnice. Vidíš, jakou vodu bys pil? Řekl stařec Vinskovi. Jeli dál, když tu se jim do cesty postavil růžový keř. Chlapec se sklonil v sedle, aby alespoň ke kvítku přivoněl. Ale stařec rychle keř podtěl. A tu se objevila nejmladší ze tří sester a děkovala dobrému čaroději za vysvobození. Vidíš, k jaké růži si chtěl přivonět? Naštěstí teď už čarodějnice ztratila mnoho ze své síly. Ale sotva to dořekla. Prudce se setmělo. Z dálky se ozval hrom a tmavé nebe protál blesk. Kůň se vylekal, bolestně zaržál, oba jezdce schodil a v mžiku se ztratil v hlubokém lese. Vy jste mi pěkný čaroděj, řekl Vincek, když se zvedl z trávy. Pořád jen ničemu se nediv. A teď tu sedíte na zemi a divíte se sám. Tolik kouzel umíte, ale na jednu obyčejnou bouřku jste krátký. Chlapče, to nebude obyčejná bouřka, zavrtěl hlavou stařec. Ale máš pravdu. S tímhle posledním kouskem zlé čarodějnice jsem nepočítal. Jenže ani ona neví, že já mám ještě jedno kouzlo v rukávu.
8: A jaké?
7: Chtěl vědět Vincek. Neptej se, vždyť ho znáš, usmál se stařec. Umím se proměnit v bludný kořen. V tu chvíli se čaroděj proměnil v černý, uzlovatý kořen. Zaklikatil se v trávě jako had a pak už se rychleji než blesk proplétal lesem. Zanedlouho zlatohříváka dostihl. V jeho sedle seděla čarodějnice. Zlatohřívák sehnal tryskem, nedíval se vlevo ani vpravo a v tom... Ouha! Zakopl o kořen, který se mu z nenadání do cesty připletl.
5: Čarodějnice přeletěla koni přes hlavu a spadla do tůně. Chvíli se zmítala na hladině, ale pak ji vír stáhl do zrádné hlubiny. To už se bludný kořen proměnil zpátky v dobrého čaroděje. Kůň k němu sklonil svou zlatou hřívu a několikrát hrábl kopytem. Už se těšíš domů, viď? Řekl stařec a kůň pokýval hlavou, jako by mu rozuměl. Tak čaroděj nasedl a vrátil se lesem pro Vincka. Ten už se ničemu nedivil. Skočil do sedla za starce a vyrazili k domovu. Kůň vesele hlavou pohazoval a z jeho zlaté hřívy sršely jiskry, jako by je slunce rozsévalo. Ten jas probudil zemi ze sklíčeného spánku a krále ze smutného přemítání. Lidé vybíhali z domů do krajiny, po dlouhém čase zase ozářené sluncem, a květiny začaly kvést a obilí zrálo. Král za dobré služby svého sluhu Vincka bohatě odměnil a trval na tom, aby čaroděj zůstal na zámku jako přítel a moudrý rádce. Ale ten kromě díků nic nepřijal a vrátil se do své chýše ve skalách. Už se těšil, až zase usedne za stolek o třech nožkách a dá se do čtení. I když věděl, že všechny tajné knihy dosud nikdo nepřečetl a nikdy nepřečte.

0: rybka.
1: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti tři přání.
2: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.
3: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
4: Ty někam jdeš?
3: Podivil se Havran.
4: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
3: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
4: Dobrý den, vedete prosím košťata?
3: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokynáře Peprníčka.
5: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
4: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště. S násadou, anebo bez? S násadou, žádala malá čarodějnice. Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
5: Jak pak by se prosím hodila tahle?
3: Úslužně nabízel pan Peprníček.
4: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
5: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
4: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
5: No prosím, prosím, jak si přejete?
3: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
6: Ne, děti, nic, nic dneska nebude, prostě nic.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, jsem tady já, Figy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všichni děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piky tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
0: Jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piky, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech, takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec, takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně, tak máte obě nohy. Na zemi, to je dost důležité.
0: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou židli.
0: Tak já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
0: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
0: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech, takové dvě velké opravdu lopatkovité.
2: A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa. A pak hned šup na ten sval, na ty dvě vystouplé části na zádech, což na jsou zádech. Jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti, sedíme na celé ploše sedadla svým zadečkem, obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
0: No a mě to změní hlavičku, předtím jsem ji měl před koloněnou.
2: Takže by tě za chvilinku byla krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout, pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
0: Proč na klávesnici počítače? No, to bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý posed se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
0: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
0: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
0: Já tu nemám nic. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, abych
2: jedl. Super, ale musíš u toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
0: Jo, takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
0: Hanko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
0: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech, já už jsem to pochopila.
2: Přesně tak, takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky a už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
0: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
0: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět.
0: A můžu si zaskočit klas konce.
2: Utíkej, čau.
0: Děkuju.
3: Žil kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat, co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvozd se tměl tam, kde spal chlap. spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak děs. Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krás. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád.

0: trvat chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Dět si spat, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš dět? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Dět vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl dět, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl dět a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlapci sed pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opít dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Tiki kalendář! Tjoria prprý jedá! Dnes je 21. června.
2: A svátek má Alois.
1: Tohle je jméno našich dědečků, Lojzíček, Lojza i pradědečků a vzniklo z francouzštiny.
2: A znamená to slavný bojovník.
1: Alojzové, Lojzíkové.
2: Lojzíčkové.
1: Užijte si
2: dnešní svátek.
3: Mám jméno po našem nejsilnějším stromu, Duben, ale všichni o mě říkají, že jsem jako rozmarná slečinka. Smích a pláč v jednom batůšku. No je pravda, že někdy za jediný den vystřídám déšť, vítr i sluníčko a v noci zase postraším louky přízemními mrazíky. A právě proto, že jsem tak rozmarný, povím vám pohádku o rozmarné blešce. Tedy ona se vlastně jmenuje Proč mají veverky blechy? Ale já si zase jen tak z vlastního rozmaru přejmenoval. Tak poslouchejte.

Nikdo neví, kdy to všechno začalo. Ale každý říká, že je to tuze dávno, kdy se na světě mezi všelijakou hmyzí drobotinou objevila první blecha. Muselo to být opravdu velice dávno, protože jak se ta naše blecha rozhlížela kolem dokola, první, koho uviděla, byl mamut. Příliš se nerozmýšlela a hop a skok a už mu seděla za krkem. Panečku, to bylo bydlení toho místa a ta vyhlídka a ještě se v teple a pohodlí povozí po kraji. Netrvalo dlouho a za mamutím krkem se hemžila bleší drobotina. Za ní přišla druhá, třetí, další a další. A protože jim už mamutí krk nestačil, usadili

0: se blechy na hřbetě, na bocích a ani silnýma nohama nepohrdly. Zanedlouho se mamut podobal přeplněnému autobusu. Tehdy pramáti Blecha svolala náčelnice bleších kmenů na veliký sněm. Je nás moc a máme málo místa, zahájila řeč. Už dávno říkám, že potřebujeme další mamuty, jenže věštba mi prozradila, že brzo vyhynou. Všechny blechy úžasem skoprněly. A náčelnice do toho zlověstného ticha dodala, no, musíme si najít jiné bydlení. Ta zpráva byla horší než ten nejdivočejší mamutí dupot. Kde, u koho, jak, křičeli blechy. Pramáti Blecha moudře počkala, až celý ten chumel ochraptí. Na světě je tvorů, že je nespočítáte. Stačí dobře si vybrat. Najděte si tvory, kteří chodí po zemi, mají srst a příliš se nekoupou, protože s těmi byste se akorát utopili. A nevšímejte si ani žádného stvoření s peřím, které létá. Kdybyste spadli, nezbude z vás ani prášek. A hlavně, koho si vyberete, toho se držte. Kdo vybírá, přebere. A kdo se mockrát stěhuje, celý život lituje. Ještě žádný učenec nedokázal změřit, kolik času uplynulo od toho velkého blešího stěhování do chvíle, kdy se v jednom jezevčím kožiše narodila malá rozmarná bleška. Sotva vykoukla z drsné jezevčí srsti, prohlásila, fuj, tady se mi nelíbí. Jaké pak nelíbí, zlobila se na ní maminka. Takové rozmary si vyprošuju, jsi v teple, v suchu, nikdo tě nepronásleduje, můžeš být jenom ráda. Ale bleška ráda nebyla. A když si jednou maminka odskočila k sousedům na kus řeči, hop a skok, byla pod voňavou mezí. To bylo něco jiného než jezevčí nora. Sluníčko hřálo, kolem se všechno hemžilo, lezlo, šplhalo, poletovalo, že bleška nevěděla, kam se dřív dívat, až z toho dostala hlad. Vyskočila na nejvyšší větvičku a uviděla, jak pár bleších skoků od meze stojí řada vysokých smrků a mezi nimi poletuje veverka jako nádherný zrzavý pták. Blecha si mohla oči vykoukat, jak se jí to líbilo. Hned to chtěla zkusit taky. Ale ouvej, blechy dovedou jenom skákat. Kde pak nějaké vznášení a létání? Veverko, nauč mě to, prosila bleška. To bys musela mít ocas dvakrát tak dlouhý, jako si ty sama, vysvětlovala jí veverka. No, takový bych ani neunesla. Povzdechla si bleška a vůbec jí nenapadlo, že blechy ani žádný ocas nemají. Natahovala moldánky a veverce jí bylo líto. Je to smutné, když někdo nemůže létat, pomyslela si. Víš co? Chyť se mě, poletíme spolu. To je krása, radovala se blecha a nemohla se té radosti nabažit. Ale za chvíli byla veverka unavená a chtěla si odpočinout. Ne, abys mě štípala, řekla a chytrá bleška hned začala smlouvat. Dobře, když tě neštípnu, budeš se mnou létat? Budu. Zívla veverka a usnula. Bleška se jí tedy usadila mezi ušima a najednou, co nevidí, po kmeni šplhá kuna. Ještě kousek, kousíček a může být po veverce. Bleška honem štípla veverku ze všech sil a zakřičela, veverko, pryč, jde na tebe kuna. Veverka vyskočila a už plachtila na protější smrk. Kuna jen zlostně zaprskala. Mockrát ti děkuju, Bleško, řekla veverka, když se vzpamatovala z toho leknutí. Jestli chceš, můžeš u mě zůstat a každý den si spolu zalétáme. Tak jo, zůstanu moc ráda, přikývla blecha. A od té doby má každá veverka v kožíšku bleší rodinku, někdy i dvě. A že je občas štípnou, to aby veverky nezapomněly, že kdysi dávno jedna malá rozmarná bleška zachránila jejich praprababičce život.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Veselé zpívejte, kohouti, ať se mé srdéčko narmoutí. Zpívejte, kohoutí, už je den, zapřáhnem koníčky, pojedem.

0: Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal. To není mnoho za 80 pence, poznamenal. Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroj na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc. Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí. Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy. Ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastyděla, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně se hnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel. Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést. Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce. Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet. Dozorce zastrčil palce za vestu. Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce. Ano, pane, řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk. Ale u nás nemáme eskalátory, pomohl mu dozorce. Látory. Dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité. V nejtemnějším Peru. Na dozorce to zjevně udělalo dojem.
1: V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
2: Moc krát děkuji,
0: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem.
2: Je to od vás velice laskavé.
0: Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášely do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho šťouchl deštníkem.
3: Někdo tě volá, řekl mu.
0: Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala: Stůj!
1: Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vstekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo: zneužití se trestá, pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on! Zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje Nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky, vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte... Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním. To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně. Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše? Nevinně pokračovala Juditka. No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova. Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul. Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale... Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone? Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal. Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně. Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel. Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme. Od někud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl. Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte. Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči. To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny. Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strhla psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.
4: Piggy básnička.
5: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
4: V téhleté.
5: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
4: Je, tady je na obrázku prasátko.
5: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
4: Tak čti. Mm-hmm.
5: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
4: Já.
5: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
4: No.
5: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
5: Proč pak pořád ryješ v zemi?
4: Proč pak pořád ryješ v zemi?
5: Kdybys v zemi nerylo?
4: Kdybys v zemi nerylo?
5: Víc by se s nám líbilo.
4: Víc by se s nám líbilo.
5: Jak bys bylo roztomilé.
4: Jak bys bylo roztomilé.
5: Celé jako z cukru bílé.
4: Celé jako z cukru bílé.
5: Kdybys v ní však nerylo.
4: kdybys v ní však narylo,
5: prasátkem bys nebylo.
4: Prasátkem bys nebylo.
6: Tak to bylo pro tebe.
4: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: To bylo tenkrát, když ještě všechna zvířata mluvila lidskou řečí a lidé zase mňoukali, kdákali, bučeli, mečeli, syčeli, vrčeli a štěkali na sebe jako zvířata. Ale to už bylo hodně dávno. Tehdy se kočky a myši spolu dobře snášeli. Náš kocour bydlel s jednou myší ve společné psí boudě. Bydlilo tam s nimi i několik broučků, mravenečků. Byla to dost dobrá bouda. Nahoře měla půdu, dole sklep a kolem dokola zahrádku s květinami a se zeleninou. Byla sobota, kocour seděl v křesle, četl noviny a myška nedělala nic.
1: Mňau, na co myslíš, myško?
0: Zeptal se kocour. Na to, kdo dnes uvaří večeři a kdo umije nádobí. A taky na to, kdo ti zašije ponožky a kdo ti uplete svetr na zimu.
1: Aha, řekl kocour. Ty bys asi chtěla, abychom si práci rozdělili. Dobrá, začni tedy vařit večeři, já zatím budu příst. Třeba upředu nějakou nit na to šití a pletení.
0: Myška tedy odešla do kuchyně a kocour si lehl na sluníčko a hlasitě předl. Myška zatím nakrájela zeleninu a dala ji do hrnce. Pak na to nalila vodu, přidala špetku pepře a trošku soli a dala hrnec vařit na kamna. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale žádnou nit dosud neupředl. Myška vzala mouku, mléko a droždí a taky vajíčko a udělala z toho těsto na knedlíky. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale nikde žádná nit. Myška mezitím dala na pekáčku smasa, osolila a okořenila, pak trochu podlila vodou a dala do trouby. A kocour pořád ležel na sluníčku a předl a předl a předl.
2: Za chvíli bude oběd, kocourku. Ukaž, kolik nití si už upředl,
0: volala Myška okénkem z kuchyně.
1: Mňau, ale Myško, to bys už přece měla vědět, že když kočky předou, tak nikdy neupředou ani kousek niti, mňau,
0: chechtal se kocour.
2: Ach ty, kocourku, ty děláš vždycky jen samou legraci a práci žádnou. Umyj si hezky tlapičky a pojď k obědu.
0: Když všechno snědli, lehl si kocour zase na trávu a Myška mila nádobí.
2: Tebe, kocourku, jednou snědí mouchy. To se přece lenochům stává.
0: Mračila se Myška, vzala konev s vodou a šla na zahrádku zalévat květiny. Zalila chrpu a sedmikrásku, podléšku i vlčí mák, poměnku, kopretinu i sasanku, i psárku luční. Kocour ležel v trávě a mžoural očima na sluníčko. Najednou ho něco kouslo do břicha, až vyskočil.
1: Mňau! Myško, Myško, kde jsi?
2: Zalévám květiny,
0: ozvalo se ze zahrádky. Ale kocour Myšku neviděl. Byla celá schovaná mezi květinami. Tak se zvedl a šel ji hledat. Hledal ji pod tulipánem a pod pivoňkou, pod měsíčkem zahradním a pod růží i pod kosatcem a pod jiřinou a nakoukl i pod netřesk. Ale Myška nikde.
2: A zase ho to kouslo. Tentokrát na zádech a hned potom na hlavě za ušima.
1: Au, au, au!
0: Zakňoural kocour a Myška hned přiběhla.
2: Co je ti, kocourku?
1: Něco mě kouslo.
2: Kam tě to kouslo?
1: Do bříška, do zad a do hlavy.
2: A co tě tam kouslo?
1: To já nevím, ale strašně to pálí.
2: To budou asi blechy, to já znám,
0: řekla Myška.
2: Máš blechy v kožichu, musíme je pochytat.
1: Mňau, tak je honem pochytej, Myško. Když se ti to podaří, tak si uděláme bleší cirkus a budeme chodit po světě a cvičit blechy. Mňau, to budou všechny kočky koukat. Hned začni s chytáním, už mě zase nějaká kousla. Jistě už mám z toho kožich celý děravý,
0: řekl kocour a natáhl se do trávy. Myška přišla ke kocourovi blíž a najednou spráskla tlapičky.
3: Ale kocourku, to nejsou plechy. Vždyť ty jsi slehl zrovna do mraveniště. Vždyť ty jsi samý mravenec. Vždyť ty vypadáš jako mravenečník. Vždyť ty vypadáš jako chlupaté mraveniště. Co teď budu s tebou dělat?
1: Mňau, musíš mi, Miško, ty mravence z kožichu vyklepat,
0: řekl kocour, pověsil se na klepadlo, na jakém se klepou koberce, a Miška mu celý kožich pěkně vyprášila. Bylo z toho všude tolik prachu a mravenců a chlupů, až se z toho oba rozkýchali. Když kocour přestal kýchat, vzpomněl si na svůj nápad s blechami.
1: Mňau, co bude s naším cirkusem, když nemáme žádné blechy?
3: Buď rád, že to byli jen mravenci, blechy jsou horší. Ty by se nenechali jen tak vyklepat z kožichu.
1: Jenže já bych tak moc rád měl ten bleší cirkus. Já bych moc rád cvičil s těmi blechami, ale teď nemám ani jednu blechu. Nemám s kým cvičit.
3: Víš co, kocourku? Můžeme cvičit spolu.
1: Mňau, ano, to je nápad,
0: zvolal kocour.
1: Budeme cvičit jako dva cirkusáci.
0: A tak cvičili, dělali stojky a kotrmelce, dřepy, kliky a schyby a taky sklopky, hvězdy, přemety a kotouly. Chodili pozadu a skákali po jedné noze a po dvou nohách a po třech i po čtyřech a honili se za ocáskem. Potom si pěkně zatleskali a volali: bravo, výborně, opakovat! A znovu cvičili, až toho byli celý tak unavení a utáhaní a uskákaní a ucvičení a ukřičení, že si lehli do svých postýlek, zavřeli oči a hned spali. Jen tak, že si ještě stačili před spaním říct dobrou noc. To jsme ale měli dneska krásný den.
4: Dorotka přichází na svět. Michal se usmál na Alenku. Netrpělivě si utřel ústa svátečním ubrouskem a poděkoval za vynikající večeři. Potom se zdvořile omluvil, že musí ještě něco naléhavého dokončit, a zmizel ve své pracovně. V obývacím pokoji zavládlo ticho. Alenka sfoukla svíčku a ucítila její sladkou vůni. Zůstala u vánočního stromku, pod kterým ležely ještě nerozbalené dárky, docela sama. Byla rozrušená. Michal jí už několik týdnů připomínal, že se má připravit na nějaké velkolepé vánoční překvapení. Co to jenom může být? Co to asi chystá, když se celé dny zamyká ve své pracovně? Alenka a Michal byli vědci. Oba byli zvyklí hodně pracovat, ale Alence se zdálo, že pro Michala znamená práce mnohem víc než pro ni. Alespoň v poslední době měla pocit, že ho práce dočista pohlcuje a že při ní dokáže úplně zapomenout na všechny ostatní starosti. Ale to nebyla pravda. Dveře od pracovny se otevřely. Do obývacího pokoje vstoupil Michal. Působil tajemně a slavnostně zároveň. Nemohl si nepovšimnout Alenčina napjatého výrazu.
5: Co pak, Alenko?
6: Nic.
5: V pracovně na tebe čeká vánoční překvapení.
4: Alenka kývla. Vstala z gauče a pomalu vešla do pracovny. Byla tam úplná tma.
6: Rozsviť, Michale.
4: Michal zmáčknul tlačítko a malá lampička se začala zvolna rozsvěcovat. Alenka užasla. Oba mladí vědci se věnovali kybernetice. To je věda, která mimo jiné zkoumá a vyvíjí inteligentní stroje. Pracovna bývala nevzhledným pokojíkem plným neuvěřitelného nepořádku, ve kterém se vyznal jen Michal. Alenka se tam naposledy odvážela před několika měsíci. Na stole, na policích i na parketách se obvykle válely dráty, části rozebraných počítačů, monitory, elektromotory a ohromné množství dalších elektronických součástek. Nyní ale vypadala pracovna úplně jinak. Byl to krásně uklizený dětský pokojíček. Co to má znamenat? Vyhrkla naprosto překvapená Alenka. Ty jsi tu uklidil? To je ale opravdu velkolepé vánoční překvapení. Pšt, šeptl Michal. Probudíš ji. Alenka stichla a zatvářela se zaraženě. Nevěřícně se naklonila nad postýlku a uviděla, že pod dekou spí holčička. Michale, užasla Alenka, to je přeci Dorotka. Dorotka byl robot, kterého před léty navrhla Alenka, ale z nějakého důvodu nefungoval. Michal tajně nastudoval Alenčiny plány a za jejími zády robota dokončil. A povedl se mu. Robot v přítmí vyvolával dojem, že je opravdový člověk, skutečné spící dítě. Vypadá jako živá, řekla Alenka se slzami v očích. Až se ráno probudí, zašeptal Michal. Bude živá.

že nemají deštníky ani malý, ani veliký. Duň krtkům do nory, ve směru na vše nory.

0: Piggy vtip.
1: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
2: Všechny, povídá Pavlík.
1: A co když šel po dvou?

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel, navlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
0: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nestali.

Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: zkusit cvičení. A jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, ahoj.
1: Co budeme dneska dělat?
2: Přesně to, co teď tady děláme. Vy nás sice děti nevidíte, ale my tady tančíme.
1: Já se tady válím.
2: Ale neválí se. On tady háže rukama, nohama, kopítky. A já bych se dnes chtěla bavit o tom, co se děje v našem těle, když se nehýbeme, když celý den sedíme. Když ze školy přijdeme a zase sedíme, když pak jedeme někam autobusem a tam si zase sedneme. Prostě v našem těle se děje co?
1: V našem těle se děje válenda.
2: Válenda. A ta úplně našim svalům nedělá dobře. Nedělá dobře ani našemu trávení, zažívání, náladě. Protože prostě pro tělo je přirozené, tak jak pro všechny zvířátka. Pro tebe, Piggy, určitě taky. Se proběhnout třeba na hřišti. Vem si takového kocoura Vojtu. No. Ten, kdyby neběhal, tak se zblázní.
1: No, to je
2: Veverka,
1: pravda.
2: Veverka Laskonka leze po stromech. Jaké máš ještě kamarády, kteří...
1: Veverka Laskonka, ta se míhá v kuchyni, takže z ní vidíš jenom žíznivou čáru.
2: Přesně tak. A protože tento pohyb jim dělá radost, tak já to musím říct i našim dětem a i tobě. Když se nebudeme hýbat, tak se nám naše svaly zkrátí, což znamená, že nás budou bolet. Ochabnou, to znamená opět, že nás budou bolet. Budu se zadýchávat, když poběžím na autobus, nebudu mít žádnou fyzičku a to určitě budou znát rodiče, kteří třeba míň sportují. Ono potom jednou v životě stejně přijde na to, že se musí začít každý z nás hýbat, protože to prostě je pro naše tělo přirozené.
1: Hanko, a jak se dá přinutit medvěd Hugo, který pořád jenom leží a jí sušenky a čte, aby si s námi šel zaběhat s Vojtou a se mnou?
2: A to je otázka strašně těžká, protože když to v člověku není, tak se to v něm dá těžko objevit. Já vždycky na to odpovím, že v podstatě člověka musí dohnat až nějaký zdravotní problém, aby si uvědomil, že tělo se musí hýbat.
1: To bych Hugovi nepřál.
2: To no, já bych taky samozřejmě nepřál.
1: Tak já se pro něj hned odpoledne stavím a budeme někam ven.
2: Budeš jeho dobrý kamarád, který ho tak nějak přemluví k tomu, že třeba půjdete na dlouhou procházku se zámínkou, že tam třeba koupíte lahev medu. Tam bys ho mohl dostat, ne?
1: Tak my nemusíme zrovna do obchodu. My můžeme třeba jít za zajícem Antonínem na procházku.
2: Přesně
1: to,
2: tak.
1: Co může?
2: Takže jestli, děti, vy máte nějakého línějšího kamaráda a máte ho moc rádi, tak mu prostě jenom vymyslete nějakou vtipnou hru anebo nějakou zábavu, která bude mít sportovní charakter. Dá se lyžovat, pouštět drak, jít někam na dlouhou procházku, jít s pejskem,
1: nebo
2: prostě
1: uspořádat velký kuličkový turnáj.
2: A nebo diskotéku, děcko, je to úplně jedno. Takže Piggy, pojď, my si teď tady zatančíme. Děti, mějte se hezky, pusťte si doma kazeťák, nebo nějakou písničku a zasportujte si.
1: Víš co, Hanko, pustíme si písničku.

0: to by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl bys se snad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, vidíš. Ja? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No, čeprsk.
0: Ovšem tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou. Už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku
1: a trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
0: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie.
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: A? Jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Chceš ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
0: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: Jenom učitelka a taťulda.
0: No těprsk, ty jsi zase něco provedl, viď?
1: Ne.
0: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: dnes je 21. června.
1: A svátek má Alois.
0: Tohle je jméno našich dědečků, Lojzíček, Lojza i pradědečků, a vzniklo z francouzštiny.
1: A znamená to slavný bojovník.
0: Alojzové, Lojzíkové.
1: Lojzíčkové.
0: Užijte si
1: dnešní svátek.

0: víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka. Jejda, jejda, to mám dneska hlad, podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kde jaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve. Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch, pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny. A copak, kdo pak nám to tady hraje? Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku. Mňam, mňam, mňam. Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu blížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu. Ty jsi hád? Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal. Jo, já jsem had.
1: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
1: Počkej, já ti něco zahraju, ano?
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
1: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že naprázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl.

0: No,
1: zakoktal.
0: Já tady vlastně vůbec nejsem.
1: Zmijákovi zakručila znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo, a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
0: Ale nic se, kacafírku, neboj,
1: zavolala na skřítka.
0: To je můj kamarád.
1: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila, odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha. Počkej, něco ti dám. A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
0: Podívej, jak ti to sluší.
1: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
0: Ale teď už musíš jít domů,
1: řekla najednou docela přísně plavůňka.
0: Jen se koukni, jaká se udělala tma. A kde vlastně bydlíš?
1: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel. V mechovém pařezu. V suterénu.
0: Je, tak já vím, kde to je.
1: Zaradovala se malá víla.
0: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
1: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
0: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
2: No, možná, že bych trfil i sám,
1: namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
0: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
1: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavuňka ruce.
0: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. To se ani trošku nestydíš.
1: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí.
2: Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
0: Jo, to známe,
1: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
0: Tak a hotovo, řekla. A teď do postele.
1: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul. Ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavuňce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Želěz boj. Byl jednou jeden král. U jehož zámku se rozkládal les, který byl plný rozličné zvěře. Jednou poslal do lesa lovce, aby zastřelil srnce, ale tento se nevrátil. Možná se mu přihodilo nějaké neštěstí, řekl si král a poslal druhého dne dva jiné lovce, aby ho vyhledali, ale ani ti se nevrátili. Tak třetího dne svolal všechny královské lovce a řekl: prohledejte celý les a nepřestávejte dříve, dokud ty tři nenajdete. Ale ani z těchto se žádný domů nevrátil a ze psí smečky, kterou sebou vzali, se neobjevil ani jediný pes. Od toho času se do toho lesa nikdo neodvážil. Obestřelo ho hluboké ticho a zapomnění. Jen zřídka bylo vidět, jak z houštiny vylétnul orel nebo jestřáb. Trvalo to mnoho let, když tu se u krále ohlásil cizí lovec, který hledal službu a nabídnul se, že půjde do toho nebezpečného lesa. Ale král mu to nechtěl dovolit a řekl: není tam bezpečno. Bojím se, že se ti nepovede o nic lépe než těm ostatním a už se nikdy nevrátíš. Lovec odvětil: pane, já tam půjdu na vlastní nebezpečí a strach nemám. Tak se lovec vydal se svým psem do lesa. Zanedlouho zachytil pes stopu zvěře a vyrazil po ní. Sotva ale uběhl pár kroků, ocitnul se na okraji hlubokého močálu, kde uvíznul a nemohl dál. Tu se z vody vynořila obrovská ruka. Popadla ho a stáhla dolů. Když to lovec uviděl, šel zpět a přivedl sebou muže, kteří si přinesli vědra, aby všechnu tu vodu z močálu vybrali. Když konečně viděli na dno, ležel tam divý muž, který byl po těle celý hnědý jako zrezivilé železo a vlasy mu padaly přes obličej až ke kolenům. Tak ho svázali provazy a zavedli na zámek. Tam nastalo nad tím divousem velké pozdvižení. Král ho nechal vsadit do pořádné železné klece. Tu postavili na dvůr a pod trestem smrti zakázal otevírat její dveře. Sama královna měla v opatrování klíč. Od toho času mohl do lesa každý a už se nikomu nic nestalo. Král měl syna a tomu bylo 8 let. Jednoho dne si hrál na dvoře a při hře mu vletěl do klece zlatý míč. Chlapec běžel ke kleci a řekl: podej mi můj míč. Podám, odvětil divous. Ale nejdříve mi otevři ty dveře. Ne, řekl chlapec, to neudělám, to král zakázal. A běžel pryč. Druhého dne přišel malý princ znova a žádal svůj míč. Ten divý muž pravil: otevři mi dveře. Ale chlapec nechtěl. Třetího dne byl král na lovu. Tu přišel chlapec znova a řekl: i kdybych chtěl, stejně nemohu dveře otevřít, nemám klíč. Tu divý muž pravil: leží pod polštářem tvé matky. Můžeš ho přinést. Chlapec, který by měl rád svůj míč, pustil starosti za hlavu a klíč přinesl. Dveře šly otevřít velmi stěžka a chlapec si přiskřípnul prst. Když byly otevřené, vyšel divý muž ven, dal mu zlatý míč a pospíchal pryč. Tu se princ polekal a volal za ním: ach, divý muži, nechoď pryč, dostanu výprásk. Divý muž se obrátil, prince popadnul, posadil si ho na ramena a rychlými kroky spěchal do lesa. Když král přijel domů, uviděl prázdnou klec a ptal se královny, co se stalo. Ale ona nic nevěděla, hledala klíč, ale byl pryč. Volali chlapce, ale nikdo neodpovídal. Král vyslal lidi, aby ho hledali v polích, ale ti se vrátili s prázdnou. Snadno si však všichni domysleli, co se asi stalo, a v celém království zavládnul smutek. Když dorazil divý muž do hlubokého černého lesa, sundal chlapce dolů a řekl: otce a matku už nikdy neuvidíš, ale já si tě nechám u sebe, neboť si mě osvobodil a mám s tebou slitování. Když uděláš vše, co ti řeknu, budeš se mít dobře. Pokladů a zlata mám víc než kdokoliv na světě. Udělal chlapci lůžko z mechu, na kterém pak usnul. Druhého dne zavrl prince k jedné studni a řekl: podívej, to je zlatý pramen. Vidíš, že je čistý a průzračný, jako křišťál. Budeš tu sedět a dávat pozor, aby do něj nic nespadnulo, jinak je zneuctěn. Každý večer přijdu a uvidím, jak dbáš mého příkazu. Chlapec si sednul na okraj studny, díval se, jak se občas dole ve vodě myhla zlatá ryba nebo zlatý hádek, a dával pozor, aby do ní nic nespadlo. Když tak seděl, zabolel ho najednou jeho skřípnutý prst tak silně, že ho bezděčně strčil do vody. Vytáhnul ho i hned ven, ale viděl, že celý zezlátnul. Tak začal prst třít, aby to zlato setřel, ale bylo to marné. Večer přišel Želězboj, tak se ten divý muž jmenoval, podíval se na chlapce a řekl: co se stalo se studnou? Nic, nic, odvětil chlapec a držel si prst za zády, aby ho nemohl vidět. Ale divouz řekl: ty jsi ponořil prst do vody. Tentokrát tě ušetřím, ale střes se, aby ti do vody zase něco spadlo. Začasného rána seděl princ zase u zlaté studny a hlídal ji. Skřípnutý prst ho ale bolel a on si ho mnul o hlavu tak nešťastně, že mu do vody spadnul vlas. Rychle ho vytáhnul, ale byl už celý zlatý. Želězboj přišel a již věděl, co se stalo. Nechal si do studny spadnout do vlas, řekl. Ještě jednou tě ušetřím, ale pokud i do třetice dopustíš, aby do studny něco spadlo a ona bude zneuctěna, nebudeš u mě moci déle zůstat. Třetího dne seděl chlapec na studni a zraněným prstem ani nehýbal, ačkoliv ho bolel ještě víc. Byla mu ale dlouhá chvíle, a tak pozoroval svůj obličej, který se zrcadlil na hladině. A jak se stále více nahýbal, aby se podíval sobě do očí, tu mu jeho dlouhé vlasy spadly z ramen dolů do vody. Rychle vyskočil, ale vlasy už zezlátly a zářily jako slunce. Jistě si domyslíte, jak se ubohý princ polekal. Vzal si šátek a ovázal ho kolem hlavy, aby divouz jeho zlaté vlasy neviděl. Když přišel Želězboj, všechno věděl a řekl: rozvaž ten šátek. Tu se spod něj vyhrnuly zlaté vlasy a chlapec se mohl vymlouvat a omlouvat, jak chtěl. Nic mu to nepomohlo. Ve zkoušce si neobstál. Nemůžeš tu tedy zůstat. Půjdeš ven do světa, aby spoznal jeho bídu. Ale protože nemáš zlé srdce a já mám pro tebe slabost, jedno ti dopřeji. Když budeš v nouzi, zajdi k lesu a zavolej Želězboji a já přijdu a pomohu ti. Moje moc je velká, větší, než si myslíš, a zlata i stříbra mám nadbytek. Tak opustil princ les a šel cestou necestou stále dál, dokud nepřišel do velkého města. Hledal práci, ale nemohl žádnou najít, vždyť také nebyl ničím vyučený, čím by si nějak pomohl. Nakonec šel na zámek, kde se ptal, zda by ho nevzali. Ale dvořané nevěděli, k čemu by ho mohli potřebovat. Ale protože se jim líbil, tak mu nakonec poručili, aby tam zůstal. Do služby ho vzal kuchař, neboť mínil, že by mohl nosit dříví a vodu a vymetat popel. Jednou, když nebyl zrovna nikdo jiný po ruce, mu kuchař poručil, aby zanesl jídlo ke královské tabuli. Princ ale nechtěl, aby někdo viděl jeho zlaté vlasy, a tak si nechal klobouk na hlavě. To se ovšem nelíbilo králi a řekl: když přicházíš ke královské tabuli, musíš smeknout.
1: Pane, nemohu. Mám na hlavě zlou prašivinu, odvětil chlapec.
0: Tu si nechal král zavolat kuchaře a vyčinil mu, že bere do služby takového chlapce. Měl ho ihned vyhnat. Ale kuchař měl slitování a vyměnil ho za zahradnického pomocníka. Nyní princ pečoval o zahradu. Okopával, sázel, zaléval a snášel vítr a déšť a jiné rozmary počasí. Jednou v létě, když pracoval na zahradě sám, bylo takové horko, že si sundal svůj klobouček, aby si trochu schladil hlavu. Jak slunce svítilo na jeho vlasy, zářilo to a blízkalo se to a paprsky té záře zabloudily až do princezniny ložnice. Ta vyskočila, aby se podívala, co to je. Tu uviděla zahradníka a tak zavolala: chlapče, přines mi kytici květin. Hoch si rychle nasadil klobouk na hlavu, natrhal divoké chrpy, svázal je a kráčel po schodišti, kde ho potkal zahradník a ptal se: jak můžeš princezně přinést kytici obyčejných polních květin? Rychle přines jiné a vyhledej ty nejkrásnější a nejvzácnější.
1: Ach ne, řekl chlapec, ty polní krásně voní a budou se jí líbit.
0: Když vstoupil do komnaty, princezna mu řekla: sundej si ten klobouk, to se nesluší, abys ho měl v mé přítomnosti na hlavě. Ale on odvětil: to nesmím, neboť mám na hlavě prašivinu. Ale princezna klobouček popadla, strhla mu ho a na ramena se mu vyvalily jeho zlaté vlasy. To vám byla nádhera k pokoukání. Princ chtěl utéci, ale pana ho zadržela a dala mu plnou hrst dukátů. S tím odešel, ale z toho zlata si nic neponechal. Dal ho zahradníkovi se slovy: daruji ty žluťásky tvým dětem, aby si měli s čím hrát. Druhého dne ho princezna znovu zavolala, aby jí přinesl kytici polního kvítí. A když k ní vešel, vrhla se hned k němu a chtěla mu sundat klobouček, ale on ho držel pevně oběma rukama. Tak mu dala zase plnou hrst dukátů, ale on si je neponechal a dal je zahradníkovi na hraní pro děti. Třetího dne to byla ta stejná písnička. Ona mu chtěla sebrat klobouček a on nechtěl její zlato. Nedlouho na to vstoupila země do války. Král sebral vojsko, ale nevěděl, zda před nepřítelem, který byl přemocný a měl vojsko daleko větší, dokáže obstát. Tu pravil zahradnický pomocník: jsem už dost velký, chci taky táhnout do války, dejte mi koně. Tu se mu smáli a řekli: až budeme pryč, tak si ho najdi, nějakého ti necháme ve stáji. Když vytáhli do bitvy, šel princ do stáje a vyvedl ven koně, který na něho zbyl a byl na jednu nohu chromý. Přesto na něj vyskočil a jel na něm do černého lesa. Když přijel na okraj lesa, zavolal po třikrát:
2: želěz bojí!
0: Tak hlasitě, že se to mezi stromy rozléhalo do dálky. Ihned se objevil divý muž a ptal se: co si přeješ?
1: Chci silného koně, neboť musím táhnout do války.
2: Máš ho mít a ještě víc, než si přeješ.
0: Pak zašel divý muž zpět do lesa a netrvalo dlouho. Vyšel z lesa pacholek a vedl sebou koně, kterému se kouřilo z nozder a byl sotva k udržení. A za ním kráčel zástup válečného lidu. Všichni byli oděni do železa a jejich meče se blýskaly na slunci. Chlapec předal pacholkovi svého chromého koně, nasednul na toho druhého a v čele vojska vyjel. Když se přiblížil k bojišti, byla už velká část králova vojska pobita a nechybělo mnoho a musel by zahynout i ten zbytek. Tu se přihnal chlapec se svým železným vojskem, převalil se přes nepřítele jako bouře a srážel k zemi každého, kdo se stavil na odpor. Těm, kteří chtěli uniknout, se chlapec pověsil na paty a nepřestal, dokud zbýval jediný živý muž. Pak, místo aby se obrátil ke králi, vedl svoje vojsko oklikou zpět do lesa a zavolal na železboje.
2: Co pak si přeješ?
0: Zeptal se divý muž. Vezmi si vojsko a koně zpět a vrať mi mého kulhavce. Tak se stalo, jak si přál, a jel pak na svém chromém koni domů. Když král přijel na zámek, šla mu naproti dcera a blahopřála mu k vítězství. To jsem nebyl já, kdo vyhrál, řekl král, ale nějaký cizí rytíř, který mi se svým vojskem přišel na pomoc. Dcera chtěla vědět, kdo ten cizí rytíř byl, ale král to nevěděl a řekl, on pronásledoval nepřítele, já jsem ho už pak neviděl. Poptávala se u zahradníka po tom chlapci, ale ten se jen smál a řekl, zrovna přijel domů na svém chromém koni a ostatní se mu smáli a volali, Vida, náš kulhavec je tu. A pak se ho ptali, na které mezi spal. Ale on odvětil, že dělal něco lepšího a že bez něho by se králi vedlo zle. No, tomu se smáli ještě víc. Král pak řekl své dceři, uspořádáme velkou hostinu, bude trvat 3 dny a budeš házet zlatým jablkem. Možná přijde i ten cizinec. Když byla slavnost na spadnutí, šel chlapec do lesa a zavolal železboje.
2: Co si přeješ?
0: Chci princezněno zlaté jablko.
2: Dobrá, jako bys ho měl, řekl
0: železboj.
2: Dostaneš k tomu i rudou zbroj a pojedeš na ušlechtilém koni.
0: Tak se zahradník objevil na slavnosti. Vydával se za rytíře a nikdo ho nepoznal. Princezna pak vyšla a hodila mezi rytíře zlaté jablko. A ono se dostalo princi. A když ho držel v ruce, nasedl na koně a ujel pryč. Druhého dne ho železboj vystrojil jako bílého rytíře a k tomu dostal bělouše. Opět chytil zlaté jablko, ale nezdržel se ani okamžik, nýbrž zase ujel pryč. Král se rozhněval a řekl,
2: to je neuvěřitelné, musí mi přeci říct své jméno.
0: Vydal rozkaz, že když se rytíř, který chytí zlaté jablko, opět vydá pryč, tak ho mají sledovat a pokud nebude chtít dobrovolně obrátit, mají se na něj vrhnout a sekat a bodat. Třetího dne chlapec obdržel od železboje černou zbroji a vraníka. A opět jablko chytil. Ale když s ním ujížděl pryč, pronásledovali ho královi lidé a jeden z nich přijel blíž a zranil ho svým mečem na noze. Princ jim však přesto unikl, ale při tom kalupu mu spadla helma a oni viděli jeho zlaté vlasy. Jeli zpět a oznámili to králi. Druhého dne se princezna vyptávala zahradníka na jeho pomocníka.
3: Pracuje na zahradě. Ten podivín byl prý také na slavnosti. Včera večer přišel a ukazoval mým dětem 3 zlatá jablka, která prý vyhrál.
0: Král se nechal prince předvolat a on se objevil a s kloboukem na hlavě. Ale princezna k němu přiskočila a klobouk mu vzala. A tomu na ramena spadly zlaté vlasy. A bylo to tak krásné, že byli všichni uvytržení.
2: Ty jsi byl ten rytíř, který každý den přijal na slavnost, vždy v jiné zbroji a chytil ta 3 zlatá jablka?
0: Zeptal se král. Ano, odvětil chlapec. A tady jsou ta zlatá jablka. A vytáhnul z kapsy a podal králi. A pokud si přejete více důkazů, můžete vidět to zranění, které mi způsobili vaši lidé, když mě pronásledovali. Ale já jsem také ten rytíř, který vám pomohl vyhrát nad nepřítelem.
2: Vykonala-li si takové skutky, tak to jistě nejsi obyčejný zahradnický pomocník. Řekni mi, kdo je tvůj otec?
0: Můj otec je mocný a bohatý král.
2: To věřím a jsem ti dlužen poděkování. Mohu se ti něčím odvděčit?
0: Ano, odvětil princ. To můžete. Dejte mi za ženu vaši dceru.
3: Tu se pana zasmála. Ten věru nedělá okolky.
0: Ale já jsem už podle jeho zlatých vlasů poznala, že to není žádný zahradnický pomocník. Šla k němu a políbila ho. Na svatbu přijeli i jeho otec a matka a měli velkou radost, neboť už ztratili všechnu naději, že svého syna ještě někdy uvidí. A když seděli u svatební tabule, tu najednou utichla hudba, rozletěly se dveře a dovnitř vešel cizí vznešený král se svým průvodem. Šel k princi, objal ho a řekl: já jsem Želězboj a byl jsem zakletý do divého muže, ale ty jsi mě vysvobodil. Všechny poklady, které mám, jsou nyní tvoje.

0: Sluníčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: mu bude do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: O pejskovi, který se stále toulal. Ve společné domácnosti žila kočička s pejskem. Kočička se držela většinou doma, ale pejsek během dne a někdy i v noci byl často mimo domov. Kočička, jak už to bývá u těch, kteří mají někoho rádi, mívala o pejska strach.
2: Co se o mě pořád bojíš? Nejsem malé štěňátko, abych někam spadl, nebo se utopil, či mě něco sežralo.
1: Rozčiloval se pejsek, když viděl, že je kočička celá nervózní, že zase někam odchází.
3: Já nevím, proč se bojím, když se bojím, odpovídala pokaždé kočička. Asi proto, že tě mám ráda a bojím se, aby se ti něco nestalo, když nevím, kde jsi.
2: Jo, jsi docela obyčejná žárlivá kočka. Ty žárlíš, protože nedovedeš tak rychle a daleko běhat, jako to dovedou psi. Nemáš takový orientační smysl jako já. Tebe, kdyby někdo odnesl kus za naši chaloupku, tak ani netrefíš domů. Kdežto já, pes, dojdu po čichu třeba 100 kilometrů.
1: Vytahoval se pejsek.
3: Já nežárlím, já se jenom o tebe bojím. Proč mi nikdy neřekneš, kam jdeš, kdy se vrátíš? Kdybych věděla, kde jsi a kdy se vrátíš, byla bych klidnější.
1: Řekla své, dalo by se říct, docela rozumné důvody kočička.
2: Pche, to určitě. Budeš mě ještě ke všemu kontrolovat. Ani nápad. Já ti zakazuju, aby ses o mě bála. Až přijdu, tak přijdu. A nechci už žádné strachování. To mě jako bystrého psa uráží. Mně se nemůže nic stát. Dovedu se vždycky o sebe postarat. Podívej, jaké mám ostré zuby, silné drápy a rychlé nohy.
1: Předváděl se pejsek jako na nějaké soutěži krásy. Co měla kočička dělat, když se nechtěla s pejskem hádat? Moudřejší vždycky ustoupí. Jednoho dne sotva pejsek zhltnul snídani, už ho to táhlo ven. Kočička už měla na jazyku otázku, kamže jde a kdy přijde, ale v poslední chvilce se zarazila.
3: Raději se nebudu ptát, to by se pejsek zase zlobil, povídá si v duchu.
1: Pejsek odběhl a kočička začala jako každý den s poklízením, vařením a veškerou prací, která v domácnosti je a musí se udělat. Celý den se doma pejsek neukázal. Už byl večer, pejsek nikde. Přišla noc a pejsek zase nikde. Kočička si stále dokola opakovala to, co jí pejsek nařídil.
3: Nesmím se bát, pejsek je dospělý, nic se mu nemůže stát. Všude se prokouše, má přece ostré zuby. Všude se vydrápe, má silné drápy, rychle každému uteče, znám jeho rychlé nohy. Nebojím se o něho, nebojím se o něho.
1: Povídá si stále dokola. Ale nevím, jestli to byla pravda. V koutku dušičky se o pejska přece jenom strachovala. V životě totiž mohou přijít situace, že ani ostré zuby, silné drápy či rychlé nohy nám nejsou nic platné. No a co vám mám povídat, taková chvilka pro pejska nastala. Minulou noc totiž v té vesnici jednomu chovateli nějaký toulavý pes zakousl slepici. On se z pochopitelných důvodů rozlobil, pochytal všechny psy z blízkého i nedalekého okolí, zavřel je do chlívku a čekal, až je budou jejich majitelé, známí či příbuzní hledat. A pod přísahou potvrdí, že dnes ráno, kdy k té ošklivé události došlo, byli doma nebo dosvědčí, kde se v tu dobu nalézali. Pro každého pejska si někdo přišel. Jenom pejsek, o kterém vám vyprávím už od začátku, byl v chlívku zavřený 3 dny, 3 noci bez vody a chleba. Tak dlouho to kočička vydržela doma, jak jí pejsek nařídil. Potom už ho šla hledat a bylo jí jedno, jestli se na ní bude zlobit nebo ne. Samozřejmě se na kočičku nezlobil, když si pro něho přišla a dosvědčila u přísného chovatele slepic pejskovu nevinu. Od té doby, kdykoliv šel pejsek ven, řekl kočičce, kam jde a kdy se vrátí. No a to také vždycky dodržel. A když se náhodou trošinku zdržel, to se u pejsku stává, tak se nikdy nezlobil na kočičku, že měla o něho strach, protože už věděl, že když má někdo někoho doopravdy rád, musí se o něho i tak trochu bát.

Království květin. Svým přátelům, dětem. Mám v kapse docela malý klíček. Nikomu jej neukazuji, ne ze strachu, že by mi ho někdo vzal, vždyť není ani ze zlata, ani ze stříbra, ale proto, že lidé ho nevidí, ani když jej vezmu do ruky. Je lehčí než březový lístek, který vítr odvane. Lehčí než pírko v zobáku střízlíčka. Lehčí než kouř ze stébla slámy, které vzplálo v ohni. A přece ten klíček je můj celý poklad. Otvírá všechny zámky. A dřív než kočka chytne myšku, může ze mne udělat nejbohatšího člověka na světě. Chceš, zeptá se mě, obědvat s králem? Zde máš skvostný kočár, lokaje, premované šaty i drahokamy. S klíčkem mohu cestovat rychleji než světelný paprsek. A byl jsem už na severním pólu, v Indii, v Indonésii, v Kongu i v Americe. A nehnul jsem se přitom ze svého křesla. Se svým klíčkem mohu trhat hvězdy na nebeských loukách, hrát si s rybkami, kroužit s ptáky a zpívat s pastýři na horách. A s ním jsem také sestoupil do království květin. Vy máte právě takový klíček jako já, ale ano, jen dobře hledejte na dně kapsy, že ne? Vždyť jej vidím, jak vám září v ruce. A teď tiše, tichonce budeme cestovat společně. Docela tiše, protože jsou lidé, kteří věří, že cenu mají jen ty věci, které můžeme vzít do ruky. Věci, jež můžeme prodat. Tiše, tichonce. Až si prohlédnete království květin, podíváte se s klíčkem i do jiných království. A později, až vyrostete a budete někdy smutní nebo unavení, až vás někdo zklame, zraní a nebo se vám vysměje, jen si vzpomeňte na klíček. Jen ho dobře hlídejte ve svém nitru. Otevře vám vždycky bránu do nejkrásnější země. Do země snů a vřelého srdce. Maurice Carême.

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
2: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty, řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem. Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
0: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. ale z těch nedostal její muž ani na zub.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, cvičíme s Hankou Kilichovou. Ahoj Hanko.
2: Ahoj, ahoj Figy, ahoj děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc, já si pamatuju Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky, já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
2: no
0: něco
2: ale
0: se stranou.
2: Figy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side, a tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Figy. Takže díky, sovičce děkuju ještě víc, ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Figy, uděláme jednoho panáka, hups.
0: Kopítka od sebe.
2: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle, doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
2: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepím, ťuknu.
2: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to chupadá.
2: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Figy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
2: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
2: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
2: Pojď se postavit do snožení.
0: Aha.
2: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech. Obě ruce zdvihneme nahoru. Podíváme
0: až
2: se
0: nad hlavu,
2: za nimi
0: až nad hlavu.
2: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe.
2: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva.

Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam, a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

0: dnes je 21. června.
1: A svátek má Alois.
0: Tohle je jméno našich dědečků, Lojzíček, Lojza i pradědečků a vzniklo z francouzštiny.
1: A znamená to slavný bojovník.
0: Alojzové, Lojzíkové,
1: Lojzíčkové.
0: Užijte si
1: dnešní svátek.

Že jednou jeden stříbůrek a ten měl maminku a tatínka. Maminka měla také maminku a tatínka a ti byli stříbůrkovou, babičkou a dědečkem. Maminka měla ještě sestru Růženu a ta byla stříbůrkovou tetou. A tato teta Růžena napsala jednou dědečkovi a babičce, že se na ně už bude opravdu hněvat, jestli k ní letos nepřijedou. Protože to prý slibují už několik let. No oni by k tetě Růženě jeli už dávno, ale co pak mohli? Vždyť nebyli doma sami, vždyť měli doma Pepinu. A kdo se měl o Pepinu starat? Já se vám o ní postarám, řekla maminka dědečkovi a babičce. Pozítří si pro ní se stříbůrkem přijdem. Pepina byla koza. Pepina jí říkal dědeček. Babička ji nazývala Lízinkou, ale Pepina neslyšela ani na Pepinu, ani na Lízinku. Byla nezvedená, neposlušná a nevycválaná. Když dostala náruč trávy, nepustila se do ní způsobně a s chutí, jak to dělávají kozy poslušné a vycválané. Přehrabovala se v ní, slízla sem tam nějaký jetelíček, sem tam nějaký lupínek a ostatní naházela pod sebe. Když ji babička pustila na dvorek, natahovala se přes plot, okusovala dědečkovi větívky jabloní nebo snědla slepicím zrní z kastrůlku. A jednou dokonce ukousla i muškát, který babička pěstovala za oknem. Tuhle Pepinu si tedy odváděl stříbůrek s maminkou, aby mohl dědeček s babičkou odjet za tetou Růženou. Pepina šla přes vesnici jako vyměněná, slušně, způsobně a ukázněně až k trati. Ulicí podle dráhy se chodilo do prodejny, zatímco na druhé straně za tratí byla už louka a les a lesem vedla cesta na samotu, kde stříbůrek žil. Maminka zavedla stříbůrka s kozou za trať a řekla: dojdu ještě do prodejny pro mouku a pro cukr, ty zatím napas Pepinu, dej však pozor, a ti neuteče na koleje, nebo jí zajede vlak. A šla pro mouku a pro cukr, zatímco stříbůrek vodil Pepinu.

0: poučeně zatratím. Pásla se chvíli pokojně a klidně, ale brzy přestala dělat dobrotu. Usmyslela si, že se bude pást na železničním náspu. A to se Ctiburkovi nelíbilo. Teď se na násep a za chvíli bude na kolejích, říkal si. A taky, že byla. Vytrhla se mu, vyšplhala až na trať a ukusovala rostlinky, které vyrůstaly spod pražců a kolejnic. Ctibůrek chtěl Pepinu odehnat, ale kdykoliv se k ní přiblížil, dala se do běhu a po kolejích. A co hůře, v té chvíli zaskřípal semafor a zvil se na znamení, že vlak má volnou trať, že na kolejích není žádná překážka, což nebyla pravda, protože na kolejích byla Pepina a Ctibůrek. No, vlak se blížil. A nebyl to vlak ledajaký, byl to vlak, který měli vojáci na cvičení. Na vozech byly tanky, děla, těžká nákladní auta a také vojenská kuchyně s velikým kotlem a vysokým komínem, z něho se kouřilo a kolem kuchyně se rojili vojáci v bílých čepicích. Mnoho vozů se ještě táhlo za kuchyní. A všechny byly ověšeny vojáčky, kteří zpívají Trávička zelená na ní kvítí. Pod Prešpurkem krajdu na jo. No a běží Líška k táboru, nese pytel zázvoru. Ctibůrek spatřil vlak včas a utekl pod násep, kde se dal do úsadavého pláče. No, uměl si dobře spočítat, jak špatně to s Pepinou skončí. Strojvůdce se dívá z okénka. A copak? Na trati je koza. Zahoukal na ní parní píšťalu. Ale Pepina jen zdvihla hlavu a zatřepala ocáskem. Zahoukal po druhé a zahoukal ještě jednou, ale Pepinu ani nenapadlo, aby z kolejí sešla. Strojvedoucí mu tady nezbylo nic jiného, než sáhnout po brzdicích pákách. Vlak začal skřípět, zpomalovat, až zastavil dva kroky Pepině za ocáskem. V prvním voze s lokomotivou jel velitel vlaku major Stehlík. Co se děje? Zbystřil pozornost a poslal ke strojvůdci spojku. Soudruhu majore, na trati je koza, oznámila mu spojka. Major Stehlík poslal pro poručíka Sýkoru. Soudruhu poručíku, na trati je koza. Zajistěte její odehnání. Provedu, zasalutoval poručík Sýkora a zavolal si četaře Penkavu. Soudruhu četaři, zajistěte okamžitě se svou četou uvolnění trati kozou. Četař Penkava si zavolal svobodníka Kosa a dal mu rozkaz, aby se svým družstvem uvolnil trať a svobodník Kos zavelel. Vojni, Strnad, Skřivan, Brabec, Čížek a Kukačka ke mně. Dal jim rozkaz obklíčit Pepinu. Pepina se však nedala obklíčit jen tak. Jak viděla, že se k ní blíží družstvo svobodníka Kosa, dala se do klusu a samozřejmě, že po kolejích. Vojni se dali do běhu a Pepina se pustila cvalem. Vojáci ve vlaku z toho měli náramné povyražení. Rohota do toho, podduzovali kozu a desátník Bažant byl tak neukázněný, že volal na poručíka Sýkoru. Soudruhu poručíku, my vytvoříme palebnou přehradu, máme přece kanóny. Celý vlak se tomu smál, ale poručík Sýkor desátníka pokáral. Nemluvte zbytečně, bažant, a narovnejte si opasek. V tom se vracela maminka ze vsi. Nezla mouku a cukr, dívá se, co se to děje a oči mě věří. Pod náspem bulí ctibůrek, na trati stojí vlak, samé dělo, samý voják, před vlakem se žene klubko vojáků za Pepinou a celý vlak křičí rohatá do toho. Kuchaři dokonce na maminku volali: mladá paní, pojďte s námi, dneska budeme mít k večeři kozu. Naštěstí dostihy netrvaly dlouho. Vojín Kukačka měl o hodně delší nohy než Pepina a navíc byl nejlepším běžcem u praporu. Dohonil kozu a přivedl ji Ctibůrkovi. Nebreč, konejšil ho, my té koze neuděláme nic, ale to víš, když nás napadla, museli jsme se bránit. Pak si začali vojáci prolinávat kapsy a dali Ctibůrkovi prázdnou nábojnici ze samopalu, od značek dělostřelců, dva cvočky a důstojnickou hvězdičku a vojín Čížek přinesl ze Křoví starý hrnec. To je pohár pro nejzdatnější kozu na okrese, prohlásil. Tu určitě pošleme na kozí olympiádu do meči Velhoty. Ale pak museli honem do vlaku, protože major Stehlík velel končit. Prapore, na můj povel, nasedat.
1: No, za chvilku se vlak rozjel. Vojáci Ctibůrkovi mávali a zase začali zpívat: pod prašpůrkem krajdu na já, pod prašpůrkem. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Stříbrný tolar. Byl jednou jeden tolar, lesklý vyšel z mincovny, poskakoval a zvučel. Hurá, teď se vydám do širého světa. A hned se tam taky vydal. Dítě ho svíralo v teplých ručkách a lakomec ve studených, lepkavých rukou. Staří jej bez počtu krát vážili a obraceli, za to mládež ho hned zase posílala dál. Tolar byl stříbrný, mědi v sobě měl pramálo a už byl celičký rok na světě. To znamená, že obíhal v té zemi, kde byl ražen, ale pak se vydal na cestu do ciziny a byl poslední mincí z té země, která v peněžence cestujícímu pánovi zbyla. Ten ani nevěděl, že tolar má, než ho náhodou namátl. A podívejme, tady mám ještě jeden tolárek z domova, zaradoval se. Tak ten může na cesty se mnou. A milý tolar zvučel a poskakoval samou radostí, když ho pán strčil zase zpátky do peněženky. Tam ulehl mezi cizími druhy a ti přicházeli a zase odcházeli. Jeden dělal místo druhému, ale tolar z domova tam vždycky zůstal. Bylo to takové vyznamenání. Teď už uplynulo několik týdnů a tolar se dostal daleko do světa, jenže nevěděl kam. Od ostatních mincí se doslechl, že jsou francouzské a italské. Jedna říkala, že jsou zrovna v tom a v tom městě, druhá jak by smet. Ale tolar si o tom nemohl udělat náležitou představu. Když si pořád ve váčku, moc toho ze světa neuvidíš. No a ve váčku on tedy byl. Ale jednoho dne, když tam tak ležel, si všiml, že váček není pořádně zavřený. A hned se vykradl k otvoru. Chtěl se trochu porozhlídnout venku a to neměl dělat. Zvědavost se nevyplácí. Vyklouzl do kapsy a když si pán večer peněženku uklidil, zůstal tolar tam, kde byl. S oblekem se dostal na chodbu a tam okamžitě vypadl na zem. Nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Ráno oblek zase přinesli, pán si ho oblékl a odcestoval, ale tolárek nejel sebou. Našli ho a šup zase hezky do služby. To je ale pěkné porozhlédnout se po světě, říkal si tolár. Poznat taky jiné lidi a jiné zvyky. Co je tohle za tolár? Ozvalo se v tom. Tohle není naše měna, je falešný, ten tady neplatí. A tady teprve začíná příběh stříbrného tolaru, jako později sám vyprávěl. Falešný, neplatí. To vám mnou tedy projelo, říkal tolar. Věděl jsem, že jsem z poctivého stříbra, mám krásný zvuk a dobrou ražbu. Musí se mýlit, to není možné, to přece nemůžou mluvit o mně. Ale mluvili. Mně říkali falešný, já prý neplatím. Ten musím utratit pod mě, řekl si člověk, co ho zrovna měl. A tak mě utratil pod mě a na denním světle mi už zase spírali prý falešný, neplatí, toho se musíme honem zbavit. A tolar se celý třásl v prstech pokaždé, když měl být pokradnu někomu podsunut a vydáván za platidlo oné země. Já, ubohý tolar, co je mi platné všecko moje stříbro, moje hodnota, moje ražba, když to všecko nic neznamená? Pro svět jsme tím, co si svět o nás myslí. Musí to ale být strašné, mít špatné svědomí a krást se cestou nepravosti, když já, a to jsem prosím naprosto nevinný, mám takový pocit jen proto, že tak vypadám. Pokaždé, když mě vytáhli, rozil jsem se očí, které se na mě dříve či později podívají. Věděl jsem, že budu odvržen a pohozen na stůl, jako bych byl stělesněná lež a podvod. Jednou jsem se dostal k ubohé chudé ženě. Dostala mě jako mzdu za celodenní dřinu. A pak se mě ne a ne zbavit. Nikdo mě nechtěl přijmout. Byl jsem pro ní opravdové neštěstí.
Budu s ním opravdu muset někoho podvést. Doufala si. Nemůžu si dovolit jen tak schovávat falešný tulár. Dostane ho bohatý pekař. Ten to nejspíš unese. Ale stejně je to nepravost, co tady páchám. Ach jo. Tak teď ještě zatížím její svědomí, dýchal tulár. To jsem se opravdu na stará kolena tak změnil. A žena se vydala k bohatému pekaři. Jenže ten až příliš dobře věděl, jaké mince tam u nich platí. Nenechali mě ležet na místě, už jsem letěl zpátky té ubohé ženě do tváře. Ani kus chleba za mě nedostala. A já byl tak hluboce sklíčený, že mě mincovně vyrazili, abych takhle ubližoval lidem. A to jsem, prosím, za mlada býval tak bezstarostný a sebejistý. Tolik jsem si byl vědom vlastní hodnoty a dobré ražby. Rozlítostnil jsem se, jak to dovede jen ubohý tolár, když ho nikdo nechce přijmout. Ale ženička si mě odnesla domů a upřímně, něžně a vlídně se na mě podívala. Kde pak? Nikoho s tebou nepodvedu, řekla nakonec. Udělám do tebe dírku, aby každý viděl, že jsi falešný kus. A víš, že ne? Teď mě napadá. Že ty budeš nakonec tolár pro štěstí. Ano, určitě to tak bude, věřím tomu. Udělám do tolaru dírku, dírkou provleču šňůrku a tolár dám sousedovi dcerušce kolem krku pro štěstí. A tak do mě udělala dírku. Teda nic příjemného to zrovna není, nechat do sebe udělat dírku. Ale když je úmysl dobrý, snese jeden opravdu hodně. Provlékla mnou šňůrku, takže ze mě rázem bylo něco jako medaile. Dítěti mě povisili kolem krku, dítě se na mě usmálo, políbilo mě. A pak jsem celou noc odpočíval na jeho teplé, nevinné hrudi. Ráno mě jeho matka vzala do ruky, prohlédla si mě a já hned věděl, že má něco za lůbem. Vytáhla nůžky a šňůrku přestřihla. Pro štěstí, jo? Povídá. To se ještě uvidí. A strčila mě do octa, takže jsem celý zezelenal. Pak dírku ucpala, chvilku mě třela na dlani a když se setmělo, vydala se se mnou k loteristovi, že si koupí los. A ten jí teprve přinese štěstí. Jak mě vám bylo nepříjemně. Svíralo mě to, jako bych se měl přelomit vejpůl. Už jsem to viděl před sebou. Zase mi budou spílat, že jsem falešný a někam mě odhodí. A to prosím zrovna na očích té spoustě tolarů a jiných mincí s nápisem a hlavou, na které můžou být hrdé. Jenže já jsem unikl. U loteristy bylo takových lidí, že měl plné ruce práce a už jsem zacinkal v šuplátku mezi ostatními mincemi. Jestli na ten los něco vyhrála, nevím. Jedno ale vím, že hned druhý den mě rozpoznali jako falešný tolar. Dali mě stranou a vyslali mě zase ven podvádět a neustále jen podvádět. Je to k nevydržení, když má člověk solidní povahu. A tu si já, prosím, nemůžu upřít. Rok a den jsem takhle šel z ruky, z domu do domu. Všude mi nadávali, všude se na mě dívali křivě, nikdo mi nevěřil. A já už jsem nevěřil ani sám sobě, ani světu. Těžké časy to byly. Jednoho dne se objevil cestovatel. Tomu mě pochopitelně podstrčili. A on byl tak důvěřivý, že mě přijal jako platnou minci. Teď se mnou tedy chystal zaplatit. A já už zase slyšel ty známé výkřiky. Neplatí, falešný. Já ho dostal jako pravý, povídá cestovatel. A pak se na mě pořádně podíval. Po celé tváři se mu rozlil úsměv a to jsem já na žádné tváři nebyl zvyklý vídat, když si mě prohlídla. No ne, to se podívejme, zvolal. Vždyť tohle je mince z domova. Pravý poctivý tolar od nás.
Jen do něj někdo udělal dírku a říkají tu, že je falešný. To je tedy legrace. Opravdu. Tak tebe si schovám a odvezu domů. Projela mnou radost. Řekli mi, že jsem pravý, poctivý tolar a teď jsem měl odjet domů. Tam mě kde kdo pozná a bude vědět, že jsem z poctivého stříbra a mám dobrou ražbu. Býval bych snad až jiskřil samou radostí, ale jiskřit nemám v povaze. To dovede ocel a ne stříbro. Můj nový pán mě zabalil do bílého hedvábného papíru, aby se mu nepomíchal s ostatními mincemi a někam se mu nezaběhl. A jen při slavnostních příležitostech, když se sešli krajani, mě předvedl a nadmíru hezky o mě mluvil. A všichni říkali, že jsem zajímavý. Je to zvláštní, že můžete být zajímavý a neříct přitom jediné slovo. A tak jsem se dostal zase domů. Veškerá tíseň byla pryč. Začal radostný čas. Byl jsem přece z poctivého stříbra, měl jsem dobrou ražbu a vůbec nevadilo, že do mě udělali dírku jako do falešné mince. Když něco takového nejste, tak to nevadí. Vytrvat je třeba. Časem všechno dojde svého práva. Takové je jedno moje přesvědčení, pravil Tolar.

0: písnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Ráno přineslo lehký vánek. Pája se vysouchal z pavučiny a houpal se na tenonké nitce. Ale najednou se zvedl vítr. Protočil se mezi stromy, popadl Páju, zatočil s ním a vynesl ho do výšky. Pustil ho až na severní straně lesa. Odehrálo se to jako ve snu. Pája padal na zem, ale přesličky ho zachytili.
1: Tak tohle za mého mládí nebývalo. Z nebe padají pavouci, stěžoval si někdo dunivým hlasem.
0: Pája se rozlížel kolem, ale nikde nikdo.
2: Haló, kde jste a kdo jste? Zašeptal.
1: Podle peří poznáš ptáka, podle hlasu jeskyňáka. Zadunělo to docela blízko. Já jsem brouk, potemník, ale říkají mi děda jeskyňák.
0: Spleť přesliček se rozevřela a Pája uviděl vchod do temné jeskynky.
1: Stál tam vyzáblý černý brouk. Když se pohnul, šustilo to jako suché listí. Páju napadlo, že musí být starý jako les okolo. Jak se ti u mě líbí, zaduněl potemník. A na to se rozesmál, já vím, moc toho nevidíš. Musíš si nejdřív zvyknout na to přítmí. Ale možná přiletí zlatá muška, to je pak u mě v jeskynce, jako když nad lesem svítí sluníčko.
2: Vy znáte zlatou mušku, co přináší štěstí? Poposkočil Pája.
1: No znám, někdy, když si tak sám se sebou povídám a ztratím v hovoru nit, přiletí a posvítí mi, abych ji zase našel. Ta umí věcí, zasmál se děda jeskyňák.
2: Já vím, jenomže se ukáže jen na docela malou chvíličku a hned zase uletí, stěžoval si Pája.
1: A to je právě dobře. Štěstí trvá vždycky jenom chviličku, to mi věř. A proto je nejkrásnější ze všeho těšení.
2: Těšení? Divil se pavouček.
1: Těšení, zaduněl děda jeskyňák. Já se například nejvíc těším na jaro.
2: Teď v létě?
1: Léto už má na kahánku. Podzim bývá krátký a zima zase dlouhá. Proto se už teď v létě těším na jaro.
0: Já se pořád na něco těším, řekl Pája.
1: No to je správné, pochválil ho potemník. Těšení prodlužuje život a zahání můru chmůru.
0: Pája překvapením povyskočil. Vy znáte i můru chmůru? Staríček Sekáč říkal, že ji dokáže zahnat jenom sluníčko.
1: Má pravdu, přikývl jeskyňák. Jenomže ke mně do jeskyně se sluníčko nikdy nedostane. Tak jsem si musel na můru chmůru sestrojit past.
0: Past? A jakou past?
1: Můra se spálí o světlo, vysvětloval děda jeskyňák. Já tady ale žiju po tmě, jsem přece potemník. A tak mám na dně studánky věčnou vločku sněhu. Září jako střípek jasného stříbra. Ta záře můru chmůru přiláká.
2: A pak se stane co? Vydechl Pája.
1: Můra chmůra přiletí a sotva se zahledí do jasu sněhové vločky, zmrzne a roztříští se jako sklo.
0: Děda jeskyňák vypadal najednou strašně staře a unaveně.
1: Promiň, na chvíli si zdřímnu, řekl tiše a hned na to zavřel oči a začal pravidelně oddechovat.
0: Pája se zvědavě rozlížel po jeskynce. Na konci chodby spatřil stříbrné světýlko. To bude jistě ta sněhová vločka, pomyslel si.
2: Ještě nikdy neviděl sníh a ta stříbrná záře ho přitahovala jako můru. Jeskynka byla vlhká a temná a čím více Pája vzdaloval od vchodu, tím byla záře větší a mrazivější a také lákavější. Pája došel až na konec chodby. Na dně hluboké studánky tu spočívala zářící sněhová vločka. Vypadala jako severka, jako hvězdička utržená z nočního nebe. Pája se nad studánkou trošičku naklonil a stříbrný plamínek ho ožehl, ale nepálil jako oheň, pálil jako mráz. Stačila chvílenka a pavouček se proměnil ve stříbrný střípek ledu. Vstávej, Pájo, probuď se. Ten tenký a zvonivý hlásek přicházel z veliké dálky. Slyšíš, to jsem já. Otevři oči. Pája poslechl, ale trvalo to celou věčnost. Otevřel oči a stříbrné světýlko z hlubiny zmizelo. Za to v jeskynce se kmitalo a tančilo zlaté světýlko. Zlatuško, vydechl Pája a bylo mu sladce a ospale. Málem jsem přiletěla pozdě, řekla zlatá muška, ale Pája ji slyšel jako ve snu. Tak vstávej, doprovodím tě domů. Vždyť se tu málem zmrznul, zatřásla s ním zlatuška. Pája se postavil na nohy a zlatá muška mu ukazovala cestu k východu. Po temních stále ještě spal a ze spánku se usmíval. Ale když nad ním zlatá muška zakroužila, otevřel oči. Šťastnou cestu, Pájo, zaduněl. Už se těšíš domů?
3: Těším.
2: To je dobře. Nejkrásnější ze všeho je těšení. Těšení zahání i můru, chmůru.
3: Já vím, řekl Pája. A těšil se ke strýčkovi Sekáčovi a k bratránkům a kamarádům, ale ještě více těšil, že ho celou tu dlouhou cestu bude doprovázet zlatá muška.
4: Jak do Lhoty přiletěl meluzín. Jajdiny rodiče jeli do máslové Lhoty pro máslo a do švestkové Lhoty pro pár švestek. Jajda měla na celý den pohraní. Musela hlídat sestřičku Týnku a s tou nebyla žádná legrace. Týnka uměla jen spát, bumbat a brečet. Někdy řekla ga, ga, ga, ga. Ale nikdo neměl zdání, co to znamená. Jajda se strašlivě nudila. Kolébala Týnku a sněla o tom, jak utéct za větříčky. Radovánek s Vychurou sušili lhockým maminkám šňůry plné prádla, protože se blížil vichr a maminky chtěly mít prádlo pod střechou. Jajda klimbala nad kolébkou a najednou ji probudil podivný zvuk. Znělo to asi takhle. Nejdřív se lekla, že brečí Týnka, ale sestřička spala jako jezule. A za chvilku něco zakvílelo. Jajda byla kurážná holka, ale teď v ní byla malá dušička. Opatrně se rozhlédla a uviděla v koutě hubené, průsvitné stvoření. Krčelo se na bobečku. Vypadalo jako z mlhy, dlouhé mlžné vlasy mu vlály kolem mlžné hlavy a tiše skučelo. Jajda sebrala všechnu odvahu a co nejzdvořileji řekla. Dobrý den, kdo pak vy jste? Stvoření kníklo.
5: Meluzín.
4: A co tu děláte?
5: Neslyšíš, brečím.
4: To slyším, ale proč? Meluzín zavil jako smutný pejsek.
5: Protože jsem sám na světě.
6: Měl jsem přítele a to byl vítr. Všude jsme cestovali spolu. Vítr vanul a já zpíval hrdinské písně. Ale můj přítel mě opustil a já už nemám pro co žít.
4: Ale jděte, pane Meluzíne, vyhrkla Jajda, protože jí toho hubeňoura bylo líto. To si nesmíte tak brát. Ten kamarád vás jistě neopustil. Asi jenom odpočívá. Vítr se taky musí někdy prospat. Říká se tomu bezvětří.
5: Nikdo mě nechce,
4: fňukl Meluzíne tiše.
5: Nemám komu zpívat. Nikdo mě nemá rád.
4: Jajdě bleskl hlavou nápad. Víte, my tu máme dva větříčky. Jsou to ještě kluci, ale třeba by si vás docela rádi poslechli. Meluzín zrůžověl a vypadal jako cukrová vata.
6: Myslíte?
4: Pípl stydlivě. Tak já pro ně doběhnu. Chcete? Ale musíte mi zatím hlídat sestřičku. Jajda celá šťastná vyběhla ven. Bratříčci byli úplně ufoukaní. Těch záclon a ubrusů a plínek bylo moc.
6: Sláva, že jsi tady, Jajdo!
4: Zaradoval se Radovánek.
6: Že nám pomůžeš. Za chvíli přiletí vichr s deštěm. Jestli prádlo zmokne, všechny maminky se na nás pěkně naštvou. Ta tvoje určitě taky.
4: Řekl vichura. Jajda honem začala sbírat prádlo a zapomněla na celý svět. Pak byla i poslední záclona suchá a na kraj padlo šero.
6: Jajda se plácla do čela. Pro pána Týnka!
4: A už kmitala domů, co jí nohy stačily. Radovánek s vichurou letěli za ní a foukali jí dozad, aby se jí lépe utíkalo.
6: Jen jestli je sestřička v pořádku.
4: Ale už z dálky slyšeli úžasný zpěv.
6: Ká, ká, ká, ká.
4: Zpívala Týnka a mávala růžovými pěstičkami.
6: Uaj.
4: Zpíval Meluzín sladkým, tenkým hláskem a zkoušel houpat kolébku. Protože však měl ruce z mlhy, dokázal udělat jen malinké hou, hou.
6: Pane Meluzíne,
4: vyhrkla udýchaně Jajda.
6: Vy krásně hlídáte.
4: Meluzín k ní otočil blažené oči.
6: To je krása mít zase pro koho zpívat. A vaše sestřička je na zpěv nadaná.
4: Pak se usmál na bratříčky.
6: To jsou jistě ty zdejší větrní pánové, vidíte? Těší mě.
5: Nás taky.
4: Zamumlali trochu vyjeveně oba větříčci.
6: Poslyšte, pane Meluzíne, nemohl byste u nás zůstat a hlídat Týnku, když vám to tak jde? Napadlo Jajdu. To by totiž bylo skvělé. O Týnku by bylo postaráno a ona by mohla trajdat venku s větříčky. Ale v tom se z dálky ozval svist mnohem silnějšího větru, než byli oba bratříčci dohromady. Meluzín vyskočil a rozzářil se jako zimní úsvit, jako bledoulinké ranní sluníčko. To je můj přítel vítr! Probudil se! Zaúpěl šťastně. Díky, že jsem tu mohl být s vámi! Má první píseň bude patřit vám! A proměnil se v mlhu. Mlha vyletěla oknem a Meluzín byl pryč. No jo, tak zase budu hlídat sama. Mávla rukou Jajda. Pojďte, kluci, udělám vám čaj. Když se Jajdiny rodiče vrátili, vichr už burácel po celém kraji. To jsme rádi, že jsme doma. Venku se dnes žení všichni čerti. Slyšíš tu Meluzínu, Jajdo? Řekl táta. Maminka měla radost. Vidím, že ses o Týnku starala dobře. A vy, kluci, jste taky pašáci. Nenechali jste nám zmoknout prádlo. Za to vám všem něco upeču. Domem zavoněl švestkový koláč, Jajda s bratříčky ho jedli ještě teplý a nad krajem zněl Meluzínův zpěv. Meluzín zpíval svou hrdinskou píseň a Jajda věděla, že zpívá i pro ně. A Týnka se smála a dělala ga ga ga ga ga ga ga.

0: nárada, je teplá.
1: Piggy vtip.
2: Pepíček přijde do ztrát a nálezů a říká:
3: Prosím vás, nemohl bych si u vás zapomenout housle?
4: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s hejlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci! Vítám tady Hanku Kinichovou!
2: A já se zdravím s vámi se všemi, už jsem se na vás moc těšila.
1: Hanko,
2: protože...
1: Hanko, já umím novou básničku.
2: A chceš ji naučit děti?
1: No, chci ji říct tobě.
2: Tak pojď, poslouchám. A vy děti taky nastražte svá ouška a poslouchejte.
1: A víš, jaká je to básnička? Je ptačí. Já jsem si na ní vzpomněl, když jsme tady minule skákali a létali jako vrabečkové.
2: No tak jsem s ní, už se moc těším.
1: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: Ještě jednou, prosím, pěkně.
1: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: A to je moc hezký, jaký
1: no, počkej, ještě je to dál, to tak... si nemyslíš, že to má ještě tragický konec.
2: Povídej.
1: Holubička pláče, že jí snět koláče.
2: A v čem je to tak tragédie, že někdo někomu snět koláče?
1: No, když ten holub té holubičce snět koláče, ale možná, že jí snět ten čáp.
2: Víš
1: ale
2: co?
1: Jí čáp koláče?
2: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
1: Honko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Honko.
2: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
1: Takže v zobáčku bude nosit Miminka.
2: Zatímco Piggy nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo Miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku Miminko.
1: V takovém uzlíčku?
2: Přesně
1: to
2: tak.
1: Možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
2: Výborně, takže v každém případě děti, Piggy zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět,
1: dobra,
2: který nám bude sloužit jako
1: a
2: Miminko.
1: Poslouchejte.
2: A dobře poslouchejte text.
1: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí snět koláče.
2: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
1: Možná, že někdo nosí i slona místo Miminka.
2: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Piggy, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou,
1: zkus
2: nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí. Zkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihnu.

0: velké kroky, protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa, stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
1: Anko, možná, že by v tom uzlíčku místo miminka mohly být i ty koláče.
0: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču.
1: Já!
0: Upeču ti ho nějaké z nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
1: Tak jdeme velkými kroky. Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem, holubička pláče, že jí snět koláče.
0: Je, Piggy se nám tady zasekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.

0: Tak abyste, pane Spejble, neplakal, dám vám možnost uhádnout lehkou hádanku. Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to. Co je to?
1: No, špejle od jitrnic.
0: Výborně. Je vidět, že jste znalec.
1: No je. Já jich kolikrát o masopustu spořádal, že mi nešel dopnout frak.
0: A co se s tím dělal, pane Spejble?
1: Co by? Šel jsem to vytancovat k muzice. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Aj máte husle a nehráte, aj

0: mě až k métu. Zahrajte mě všetci spolu, zahrajte mě všetci spolu a vyprovoďte mě až domů, a vyprovoďte mě až domů. Paní Kateřino, smím prosit?
1: Prosím.

0: Kateřino, dejte si pozor, aby to nedopadlo takhle.
1: A jak, Hurvinku?
0: Šláp jsem ti na nožičku, šláp jsem ti na nohu, jestli tě to tu zebolí, dej si na ňu tvarohu.
2: Šlápla do tvarohu, zlámala si nohu, šlápla ještě jednou, zlámala si druhou.

0: lžeš jako pes.
1: A dost, konec hádání.
0: To se vám řekne, pane Spejble, ale kdo to s tím vaším hurvínkem má vydržet? Až budu velká, vezmu si dudáka.

0: Muzikantům žádný rarášek ani čert nic neudělá.
1: Jak to?
0: Jsou s nimi ve spolku. Muzikanti, vy jste svatý, vy přijdete do nebe. Mezi svatý chocholatý mají růžky na čele.
1: Tak víte co? Když mají muzikanti spolky s čertem, tak to já si raději vezmu krej.

0: rád věděl, na co ty potřebuješ krejčího.
1: Tiki kalendář! Tjorie prprý jedá! Dnes je 21. června.
2: A svátek má Alois.
1: Tohle je jméno našich dědečků, Lojzíček, Lojza i pradědečků a vzniklo z francouzštiny.
2: A znamená to slavný bojovník.
1: Alojzové, Lojzíkové.
2: Lojzíčkové.
1: Užijte si dnešní svátek.
3: Evelinka šla zase pomezi a najednou hvízd. Někdo na ní zapískal. Co pak je to za způsoby, zlobila se, ačkoliv ani nevěděla, kdo si něco tak neslušného dovoluje. A tu si všimla, že na ní zírají dvě velikánské oči schované za polštářem rozrazilu reze kvítku. Velikánské oči na malé hlavičce a obkroužené kolem dokola světlými kroužky. No všem, sisel. Hlál sisel tak, že mu nebylo rozumět ani slovo. Jak pak to mluvíš, kárala ho Evelinka. Co pak se to dělá mluvit s plnou pusou? Sisel si tlamičku vyprázdnil a světe zbož se. On v ní neměl zrníčka nebo semínka, on jí měl plnou hlíny. Já nepískal na tebe, já myslel, že jsi nebezpečí, vysvětloval polní žínce. Já myslel, že jsi sislojet. Co to děláš, křižovala se Evelinka, co pak žejíš hlínu, když je kolem tolik zrní? Já ji nejím, já ji roznáším. Dělám si novou noru a nechci nechat haldu vyhrabané země zrovna před vchodem. Jak to pak vypadá? No to máš pravdu. Pohladila ho Evelinka po pískovém hřbítku. Ale ne, aby si políkal. To by tě bolelo bříško. To pohlazení se mu líbilo. Já myslel, že jsi sislojet. Tak jsem hevíznul, ať si dají sislové pozor. Svět je plný sislojedů. Káně je sislojet, tchoř je sislojet, sova je taky sislojet, vrány jsou sislojedí a lidi taky. Juvo, Evelínko, já asi spolknul trošku té hlíny, mě začíná bolet bříško, honem mi ho pohláď. Evelínka mu pohladila bříško a sislík si pochvaloval. Už je to lepší, už si mi to asi zahnala. Tak běž dělat tu svou novou noru. Pokrákala ho polní žínka za chloupky na hlavě. Už jdu, sliboval sisel. Pak se otřepal a loudal se pomezi knoře. Evelinka se pootočila, že jako půjde dál, ale v tom se za ní ozvalo. Evelinko. Zase tu byla malá hlavička s dvěma velkýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky.
4: Já nemohu hrabat noru. Mě nějak bolí přední nožička. Pohlaď mi ji.
3: Evelinka se posadila na bobek a vzala sisla do klína. Která? Zeptala se nedůvěřivě.
4: Tohle.
3: Nastrčil jí pravou pacičku. Opatrně mu ji prohlédla, opatrně mu ji promačkala, ale na žádnou bolístku to nevypadalo. Ale to chování na klíně a to promačkávání se sislovi líbilo. Když mu Evelinka klapku promačkala, vyhrkl.
4: Tahle mě taky strašně bolí.
3: A nastrčil jí levou pracičku. To už Evelinka tušila, že fixluje, že to jen tak dělá a že ho ve skutečnosti nebolí nic. Ale promačkala mu ji taky a pak ho vyšoupla z klína. Už to bude v pořádku. Utíkej.
4: Děkuju,
3: rozhopkal se sislík vesele pomezi. Evelinka neudělala ani tři kroky, když se za ní zase ozvalo.
4: Evelinko.
3: Zase se na ní dívala malá hlavička s dvěma velikánskýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky. A ty oči se dívaly, jako by neuměly ani do pěti počítat.
4: Já nemohu utíkat, Evelinko. Ona mě bolí ještě zadní nožička.
3: Která?
4: Obě.
3: Vyhubkl jí sisel do klína. Mně se zdá, že tady někdo lže. mračila se na oko Evelínka. Ukaž, já ti sáhnu na nos. No ovšem, vždyť máš nos jako hadříček. Ale přesto mu promačkala obě zadní nožky a že ho jako vyšoupne z klína.
4: Ještě trošku,
3: škemral Sisel.
4: Asi mě to bolí od toho hrabání. Hrabání je namáhavá práce, Evelínko.
3: Já vím, že je. Jenomže noru hrabeš předníma nožičkama a ty si stěžuješ na zadní.
4: Tak mi sáhni ještě jednou na nos,
3: prosil dál Sislík. A když mu Evelínka zmáčkla čumáček, celý se blaženě uculoval. Pak ho ale opravdu vystrnadila z klína. Sisel už ani nikam neutíkal.
4: Evelínko,
3: obrátil se na ní, sotvaže dopadl do trávy.
4: Mně se asi něco stalo. Mně tady píchlo.
3: Fňukal a hop Evelince do klína. Tam se nejprve uvelebil a teprve pak se začal tvářit, jako by to byla jeho poslední hodinka. Ty jeden podvodníku, čochnila ho polní žínka na prsíčkách. Ty si myslíš, že nevím, že ti vůbec nic není? Já ti povím, co ti je. Ty se chceš mazlit. Ty jsi prostě mazel. Je to tak?
4: Je, Evelínko.
3: Usmíval se přihlouple blažený Sisel.
4: Když se mnou se už dlouho nikdo nemazlil, víš? Naposled maminka, ale ta na nás neměla čas. Měla nás 8. A přitom měla jenom 4 nožičky. A na dvou musela sedět. A hladit 2 nožičkama 8 sislíků, to z toho jeden nic nemá. A ke všemu měla tlapičky tak krátké, že na nás na všechny ani nedosáhla. A než ji dorostly, tak ji odnesl sislojet.
3: Tak dobře, slitovala se Evelínka. Já tě trošku pomazlím. Potom ho chvilku hladila a pomačkávala a Sisel samou blažeností přivíral na maličké hlavě ty velikánské oči, obkroužené kolem dokola, světlými kroužky.

0: stavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl.
1: Václav Cibula.
2: Španělské pohádky.
1: Žabí panenka. Žili jednou muž a žena. Měli tři syny. Fernanda, Antonia a Miguela. Chlapce jako jedle. Ale jinak už neměli nic. Byli chudí. Tak chudí, že div neumřeli hladem. Jednoho dne řekl nejstarší syn otci. Otče, půjdu do světa. Třeba někde najdu štěstí a vydělám trochu peněz. Potom se vrátím a koupím ti aspoň políčko, abyste nemuseli s matkou tak nuzovat. Otec to Fernandovi rozmlouval. Matka měla strach, že se už nikdy nevrátí, ale nakonec ho přeci jen pustili. Na zítří přišel za otcem Antonio, prostřední syn, a řekl: Otče, dovolil si bratrovi, aby odešel do světa. Pust mě také. Jeden z nás bude mít určitě štěstí. Sotva odešel, řekl Miguel, nejmladší syn otci. Podívej se na mě, otče. Oba mé bratry si pustil z domova. Přece nechceš, abych já zůstal sedět doma. Půjdu také. Otec i matka mu to dlouho rozmlouvali, ale nakonec ho přece jen pustili. A tak i třetí syn odešel.
2: Zatím už přešel Fernando 7 údolí a 7 řek a pořád ještě nepotkal štěstí. Bylo k polednímu, slunce pálilo, Fernandovi bylo horko a nohy ho bolely. Lehl si do trávy nad řekou a naslouchal, jak mu nad hlavou ve větvích topolu šumí horký vítr. Najednou však zaslechl ještě něco. Jakoby ve větvích zpíval slabý a jemný dívčí hlásek. Hlásek byl silnější a silnější a zpíval tak krásně, že se Fernandovi svíralo srdce. Když hlas dospíval, Fernando povstal a zvolal: Nikdy jsem neslyšel tak krásný zpěv. Jestli jsi tak krásná, jako umíš zpívat, sestup z větví a vezmi si mě za muže. Ne, nepůjdu, odpověděl dívčí hlas. Já vím, že si mě nikdy za ženu nevezmeš. Fernando ji prosil a přemlouval, až ji nakonec přemluvil. Dobře, zašeptal dívčí hlas, skočím dolů do trávy. Ale stejně si myslím, že mě nebudeš chtít. Fernando nastavil náruč, aby ji chytil, ale do trávy skočila jen maličká zelená žabka. Díval se dál do větví a volal netrpělivě: Tak skoč, čekám na tebe. A z trávy se ozvalo: Už jsem tady. Copak mě nevidíš? To jsi ty, řekl Fernando zklamaně. Představoval jsem si tě trochu jinak. Ne, tebe nechci. Přece uznej sama, co bych dělal s Hřábou? Obrátil se k ní zády a šel dál do světa.
1: Netrvalo dlouho a k topolu přišel Antonio. Ulehl do trávy, aby si odpočinul, a za malou chvíli uslyšel ve větvích topolu zpěv. Poslouchal jako očarován. Potom vstal, zdvihl hlavu k větvím a zvolal: jestli jsi tak krásná, jako máš krásný hlas, sestup ke mně a vezmi si mě za muže. A rozprostřel do trávy kabát, aby mohla skočit. Na kabát skočila malá zelená žabička. Antonio se lekl, zamračil se a řekl: podvedla si mě, proč si mi neřekla hned, že jsi jen obyčejná žába? Nejsem obyčejná žába, odpověděla žabička, jsem žabí panenka. Antonio zavrtěl hlavou. Vůbec se mi nelíbíš. Co bych si počal s žábou, i když umí zpívat? Jen vylez zpátky na strom a zpívej si, jak dlouho budeš chtít.
2: Netrvalo dlouho a pod topolem se zastavil nejmladší Miguel. Lehl si do trávy, klobouk stáhl do čela, aby mu do očí nesvítilo polední slunce, a chystal se na chvíli si zdřímnout. Sotva zavřel oči, uslyšel, jak ve větvích zpívá dívčí hlas sladkou písničku. Posadil se a zvolal: moc tě prosím, pojď ke mně dolů a vezmi si mě za muže. Ne, odpověděl hlas, to neudělám. Už tudy šli dva mládenci a oba mě prosili, abych skočila dolů, ale pak se ke mně obrátili zády a nechtěli mě. Miguel však prosil a prosil, až žabku uprosil. Dobře, řekla váhavě, já tedy skočím. Polož do trávy kabát. A skočila.
1: Miguel se na ní úžasle podíval a zvolal: ale ty jsi přece obyčejná žába. Nejsem obyčejná žába, řekla zelená žabka. Jsem žabí panenka. Miguel si klekl do trávy, podíval se na ní zblízka a řekl: musím uznat, že opravdu vypadáš jako panenka, ale máš zelené vlasy. Vlastně jsi celá zelená, trochu jako panenka, trochu jako zelená žabka. Co teď uděláš? Zeptala se žabí panenka. Miguel si povzdechl. Slíbil jsem, že si tě vezmu. Tak co mi zbývá? Budeš mi aspoň zpívat. Strčil panenku do kapsy, šel do nejbližší vesnice a tam si vzal žabí panenku za ženu. Sotva bylo po svatbě, vydal se s panenkou v kapse na další cestu.
2: Přešel mnoho řek a údolí, lesů i hor, až došel do velkého města na břehu moře. Prohlížel si náměstí, ulice i zahrady, až v té poslední ulici našel dva domy a v nich své dva bratry. Oženili se s bohatými nevěstami a nad chudým bratrem ohrnovali nos. Víš co, řekli mu, když chceš, můžeš u nás zůstat a sloužit nám. Přespávat budeš ve stáji na slámě. Miguel poděkoval a řekl: dobrá, zůstanu u vás. Mám radost, že jste se tak dobře oženili. Ožeň se také, už klíbli se bratři. Stačí, když si najdeš bohatou nevěstu. To nejde, zavrtěl hlavou Miguel. Já jsem se už oženil a vytáhl z kapsy žabí panenku. Bratři se rozesmáli, až jim tekly z očí slzy. Když se konečně přestali smát, Miguel se zeptal: a napsali jste už otci a matce, že jste se tak dobře oženili? Nenapsali, odpověděli bratři mrzutě. Neměli jsme napsaný čas. Tak jim ještě dnes napíšeme, zvolal Miguel, a tím uděláme radost.
1: Uběhlo několik týdnů a přišla odpověď. Otec s matkou napsali, jak je ta zpráva potěšila, a prosili nevěsty svých synů, aby jim poslali 3 vyšívané šátky. Miguel zesmutněl. Večer nemluvil, nejedl, seděl a díval se do země. Žabí panenka se zeptala, co pak tě trápí, stalo se ti něco? Miguel si povzdechl a pravil. Otec s matkou chtějí, aby jim nevěsty poslali vyšívaný šátek z hedvábí. To je u nás takový zvyk, když se synové ožení. Škoda, že jim nemůžeš zaspívat, určitě by měli velikou radost. Třeba jim ještě někdy zaspívám, řekla žabí panenka, ale teď jim pošlu vyšívaný šátek. Ale kde ho chceš vzít? Zeptal se Miguel. Jenom si nedělej starosti. Vezmi mě k moři a hoď mě do vody, uvidíš. A vrátíš se mi? Zeptal se Miguel. Bylo by mi bez tebe smutno. Žabí panenka se usmála. Vrátím, protože jsem s tebou šťastná.
2: Miguel vzal tedy žabí panenku do kapsy, šel k moři a hodil ji do vody. Netrvalo dlouho, žabí panenka se vynořila znovu nad hladinu a podala mu hedvábný šátek, průsvitný a lehonký jako z mořské pěny. A celý byl vyšívaný zlatem a stříbrem. Když ho uviděli manželky obou bratrů, zbledli závistí. Všichni poslali šátky rodičům a zanedlouho dostali odpověď. Otec a matka psali, že by rádi poznali nevěsty. A zvali je, aby k ním všichni přijeli. Oba starší synové se hned domluvili, že pojedou co nejdřív. Jen Miguel sklonil hlavu a nevěděl, co má dělat.
1: Večer nepromluvil slovo, nejedl, seděl a mlčel. Žabí panenka mu vyskočila z kapsy, usmála se a řekla, tuším, co tě trápí, ale přece mě nenecháš doma. To víš, že pojedeš také, proč bych tě měl nechávat doma. Večer před odjezdem řekla žabí panenka svému muži, odnes mě zase k moři, hoď mě do největší hlubiny a zítra ráno si pro mě přijď.
2: Miguel ji odnesl k moři. Šel pomalu a váhavě. Nechtěl se s žabí panenkou rozloučit. Na břehu ji ještě jednou poprosil, aby se určitě vrátila a hodil ji do největší hlubiny. Potom se vrátil domů a bylo mu smutno. Na zítří, ještě před východem slunce, se rozběhl k moři. Už z dálky volal, žabí panenko, kde jsi? Z malé zátočiny mezi skalami zaslechl zpěv, který tak dobře znal. Doběhl k zátoce a strnul. Před ním stála dívka krásná jako den. Zlaté vlasy jí splývaly až k pasu. Usmála se na něj a řekla vesele, co pak mě nepoznáváš? Já jsem přece žabí panenka, tvá žena. Miguel ji objal a nechtěl ji pustit. Žabí panenka řekla, musíme si pospíšit, tvoji bratři už jistě odjeli. Tady za skálou čeká kočár s koňmi.
1: Miguel se obrátil, uviděl zlatý kočár a nemohl uvěřit, že je to všechno pravda. Nasedli do kočáru a rozjeli se k rodičům tří bratrů. To bylo překvapení. Ženy dvou starších bratrů nemohly závistí ani promluvit. Marně je Fernando s Antoniem utěšovali. Otec a matka byli šťastní. Největší radost však měli z žabí panenky a nechtěli se od ní odloučit ani na chvilku.

0: Aničku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
1: Puky se loučí,
0: zašeptala tráva třeslice.
1: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
0: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
1: Proč musí pryč?
0: Divila se tráva psárka.
1: Je jiný než my,
0: vzdychla třeslice.
1: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
0: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takoví jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav. Srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
1: Není místo!
2: Obsazeno!
0: Odbývaly ho mechy měříky a ploníky.
2: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
0: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil. Jako bych přišel něco ukrást, napadlo kořínka. A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo, ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na kořínka nešlápl.
2: Pardon,
0: zarazil se.
2: Netušil jsem, že tu brečíte.
0: Já nebrečím, spolkl honem slzu kořínek.
1: Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
2: Vám to vadí?
1: Zajímal se Žalud. Moc, jsem totiž bez domova, přiznal sklesle Kořínek.
2: To já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
1: Zasmál se Žalud a hop, zavrtal se po krk do půdy.
3: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
1: Ozvalo se spod země.
3: Tady bydlíme my.
1: Naříkali sněženčí cibulky. Ale Žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les. Ale Kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
3: Houbíci mají po starosti,
1: hlásil už ve dveřích.
4: Však my taky,
1: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
3: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
1: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
5: Zas nepadala, lakota lakotná.
1: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
5: Že to sbíráš, takový šunt?
1: Všiml si ho lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
5: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
6: Já nevím.
1: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
5: Potřebuješ přikrýt podhoubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
1: Rozhodl lerpánek a na tom zůstalo.
2: Koukej, vyhrabal jsem Kořínek.
1: Hlásil podboráček.
5: Nepovídej.
1: Divil se lerpánek.
5: Co pak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny?
2: On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
1: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho svůní listovky. Už tam na ně čekal jenerál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani Kořínka nemusel moc prohlížet.
7: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
3: Ty se s ním znáš?
1: Divil se houbík Mochomírek.
7: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
3: Zkusím ho vyléčit,
1: kývl Mochomírek. Uložil Kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku.
0: A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit.
1: No konečně, já věděl, co tě vzkřísí.
0: Smál se Houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým. Ve sklínce vířila duha. Lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled.
1: Hotovo!
0: Oznámil Šuntelka a přidržel Kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati.
1: Co je to?
0: Špitl omámený Kořínek.
1: Letní rosa, dobře uleželá, stíráme ji z léčivého kvítí,
0: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc, jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
1: No vidíš, už jsi chlapík,
0: liboval si Šuntelka.
1: A co teď? Budeš spát, nebo si chceš povídat?
0: Povídat, rozzářil se Kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
1: No, teď si to vynahradíš,
0: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že Kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
1: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
0: Nebude, nevěřte mu, křičel Kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený Houbík Šuntelka.
1: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
0: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
1: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty,
0: usmíval se v duchu Šuntelka.
1: Taky dobře, aspoň dřív usne.
0: Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval Kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly o vrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se Podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
5: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes!
0: Smál se Lerpánek a Kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší. Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
5: Tak jsme tu,
0: oznámil Podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
5: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
0: vysvětloval Lerpánek.
5: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
3: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
5: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová Podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
3: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
7: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjakživa. Kdysi, když houby ještě nevonily, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonět zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
3: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
7: Jak to děláš?
3: Divil se Podboráček, když se naskok zastavil.
4: Nevím,
3: přiznal zmatený Kořínek.
4: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
7: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct,
3: slíbil Podboráček. Ale nepřišel. V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas. Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
8: Přidej klíčku,
3: cinkaly sněženky. Pospěš si, pobízeli podběly.
8: Zaspívej si s námi,
3: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti.
4: Najednou už věděl všecko bez ptaní. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
5: Honem, kořínek už kvete!
4: Burcoval Lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, vonily, až to bralo dech.
7: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal.
4: Žasl generál. Kvetu, jak dovedu, odpověděl Keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
7: Vždyť není záč.
4: Zamlouval to děkování podboráček.
7: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi. Ovšem, jestli už to víš.
4: Vím, šeptnul Keřík sotva slyšitelně. A víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
7: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají.
4: Zašuměla borovice na vysvětlenou.
7: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
9: Pěkný domov,
4: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak kořínek dodýchával v jehličí.
7: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
4: domlouvala borovice.
9: Není jiný jen kořínek, změnili jsme se i my,
4: zašeptal mech ploník. Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám? Prosili trávy.
7: Věřím,
4: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.

0: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky.
1: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
2: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch, viď?
3: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči. Odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
4: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
3: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
5: Tady máme na papírku něco napsané.
6: A že je na tom razítko?
3: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
7: Slep!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Paře se přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to?

0: že ta by vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
2: Na palouku jsou i houby a porůvky.
3: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštěla až ke stropu.
4: Někdy v dálce zdá se mi, že je nejlíp na zemi, kde jinde je sokol, nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl, a já si

0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
1: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
0: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje,
1: a nebo vi? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
0: Jejda.
1: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
0: Čukneme na ně. Chtěla říct.
1: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Mhm. Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla a teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru, ping. A zase směrem dolů, ping.
0: Pong.
1: A ještě jednou ping nahoru, ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
0: Pong.
1: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena vytáhnu
0: k uším. Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
1: Ano.
0: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
1: Ping, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
0: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocázek.
1: A bříško.
0: Abych měl, viď, bříško a ocázek.
1: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
0: Takže třeba levou ruku na
1: levé ucho. A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do deseti. Ano, ano, a počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším, ping. Dlaně dolů, ramena dolů, ping, tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
0: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
1: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
0: Za ouškem, kde jsem neměl ruku.
1: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Na viděnou, je, holky, Piggy mi tady usíná, já už
0: já
1: musím domů.
0: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička. A teď jsem se rozzýval.
1: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kdesi na tajném místě zeměkoule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na Mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedly kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky, a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl drobounkého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidi mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně.
1: No vida, a co pak je to za patentní pilulky?
0: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
1: Sáfrič, to bych možná mohl potřebovat.
0: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
2: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou.
1: Jaká pak tubička, beru celý kufřík.
0: A vzal vyjevenému agentovi z rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
1: Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí.
0: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvílce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo. A zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji zazátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečků jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

0: Opice a medúza. Na dně moře zavládl smutek. Mořskému draku onemocnila dcera. Drak byl v moři ze všech nejsilnější. Byl strašný, dlouhý, měl ostnatý ocas a s tlamy mu šlehal oheň. Všichni se ho báli, žraloci, ryby i medúzy. A teď onemocněla drakovi dcera. Povolali do paláce nejlepší doktory. Ti léčili drakovu dceru tak i onak. Dávali jí všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. Hubla den ze dne, až už byla docela průzračná. Tu svolal drak všechny své podané a zeptal se, co mám dělat? Sa, odvětili ryby a sklonili hlavu na bok. A když v Japonsku někdo řekne sa, znamená to, nemám už co říci. Poslali ještě pro sepíji. Sepie kroužila, plavala kolem nemocné a nakonec řekla, musíte opatřit játra živé opice. Drak se rozhněval. Abychom dostali játra živé opice, museli bychom ji nejdříve chytit. A kde tady na dně moře opici najdeme? Nezlob se, řekla sepie drakovi. Byla velmi stará a všechno věděla. Daleko na jihu v moři je opičí ostrov. Pošli tam někoho, aby ti živou opici přivezl. K vykonání takového úkolu nelze poslat kohokoliv. Uvažovali, koho tam tedy poslat. Drak povídá, pošleme žraloka, ten má zuby. Ale sepie zavrtila všemi osmi nohami, ne, ne, kde pak žraloka, ten by zhltl opici i s játry. Tak tam pošleme pilouna, je rychlý. Ne, řekla opět sepie, piloun by opici cestou přepiloval. Tak koho tam pošleme? Už to mám, řekla sepie, byla stará a všechno věděla. Pošli tam medúzu. Opice žije na souši, chce-li ji někdo dostat, musí vylézt z vody a to může jen medúza. Medúza se vychloubá, že má čtyři nohy a že je pro ní hračkou chodit po zemi. Ať tedy ona opici dovede. Slyšíš, medúzo? Zeptal se drak. Slyším, pravila medúza, jenže dosud jsem nikdy opici nechytala. Jak vlastně taková opice vypadá? Má červenou tvář, červený zadeček a krátký ocas. Ráda leze po stromech a jí kaštany. Aha, řekla medúza, už se chtěla vydat na cestu, pak se zamyslela a ptá se, a jak se chytají opice? Silou ovšem opici nepřemůžeš. Ona je velká a ty jsi malá. Musíš jí oklamat. Aha, řekla medúza podruhé a vydala se na cestu. Ale pak se zase zastavila a ptá se, a jak ji sem dopravím, když já jsem malá a ona velká? Vždyť já ji neunesu. Co naděláš? Něco musíš vytrpět. Aha, řekla medúza po třetí, vyplula z dola od mořského dna na povrch a dala se unášet daleko, daleko k jihu. Celou cestu medúza přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak by opici oklamala. Při tom přemýšlení jí cesta rychle ubíhala, ač plula plné tři dny. Konečně daleko vpředu se objevil na modré vodě černý bod. To je jistě opičí ostrov, pomyslela si medúza. Plula rychleji, doplula k břehu, otřásla se a vylezla na zem. A hned uviděla strom, na stromě červený zadeček a krátký ocas. To je ona, živá opice. Dobrý den, opičko, pozdravila medúza. To máme pěkné počasí, viď? Dobrý den, nevím, jak ti říkají. Počasí máme pěkné, to je pravda, ale kdo jsi? Jak ses tady vzala? Jsem medúza, žijí na dně moře. Zachtělo se mi sluníčka a proto jsem vyplula na povrch. Náhodou jsem se dostala až sem. Mám, jak vidíš, čtyři nohy. Dovedu stejně dobře plavat ve vodě, jako chodit po souši. Máte tady pěkný ostrůvek. Nejlepší ostrůvek na světě, potvrdila opice. Podívej se, jaké tu máme vysoké stromy. Co je na nich všude ořechů a kaštanů. Ty jsi asi ještě nikdy nebyla v tak krásném místě. No, jak bych ti to řekla, povídá Medúza. Pochválila jsem tvůj ostrov jen tak ze slušnosti. Ale věř, že jsem viděla i krásnější místa. Vždyť žijí na dně moře. Skutečně, podivila se opice a skočila na nižší větev, aby lépe slyšela. Co pak se tam dá žít? Jakže ty nic nevíš? Což jsi nikdy neslyšela o paláci mořského draka? Já bydlím hned u paláce. Slyšela jsem o něm, ale dosud jsem jej neviděla, přiznala opice, jen na obrázcích. Ve skutečnosti je naše dno mnohem krásnější než na obrázcích, přerušila ji Medúza. Nedovedeš si ani představit, jak je tam krásně. A co je tam tak pěkného? Zeptala se opice. Medúza už jí chtěla říct, že je tam hustá slaná voda a mnoho bahna a to bylo pro ní to nejkrásnější, ale včas si vzpomněla, že má oklamat opici a proto řekla, jsou tam velmi vysoké stromy, dvakrát vyšší než u vás. A rostou na nich kaštany? Zeptala se opice a seskočila na nejnižší větev. Kaštany? A kolik? Ty rostou u nás na všech stromech, nejen na kaštanech, ale i na borovicích. Divila se opice. Seskočila se stromu na zem a přiblížila se až k vodě. To bych chtěla žít u vás. Medúza se zaradovala, ale tvářila se, že je jí to jedno. Když si tak velmi přeješ, abys u nás žila, mohla bych ti k nám ukázat cestu, povídala. Ale já neumím chodit po vodě. Neumíš? To je škoda. Ale kdybys chtěla, vzala bych tě na záda. To přece nemohu po tobě žádat, vždyť bych ti byla těžká. Z toho si nic nedělej, něco vydržím. Budeš-li tedy tak hodná, můžeme jet hned? Medúza sklouzla do vody. Zvědavá opice opatrně stoupla na její široká záda a dlouhýma rukama se chytila Medúzy za boky. Jen pomalu, povídala, bojím se, že spadnu do vody. Máš záda i boky tak hladké. To nevadí, jen se pevně drž. Medúza plula rychle, velmi rychle. Dosáhla toho, co chtěla. Měla živou opici na zádech. Teď Medúza už neměla o čem přemýšlet. Začala se nudit. K tomu ještě byla velmi povídavá a nerada mlčela, když měla s kým hovořit. Řekni mi, prosím tě, zeptala se najednou Medúza, máš játra? Opice se podivila, a proč to chceš vědět? To je velmi důležité. Proč je to důležité? Jen tak, víc ti nemohu říct. Opice se polekala, hned si pomyslela, že se na ní něco chystá. Ale jen mi to prosím tě řekni, žádala Medúzu. Možná, že mám docela jiná játra, než jaká ty potřebuješ. Tu se i Medúza polekala. Zapomněla, co jí přikazovali a řekla opici pravdu. Potřebuji tvá játra pro dceru mořského draka. Je nemocná. Nic jiného jí nepomůže, proto mě poslali za tebou. Až tě dovezu, vyjmou ti játra a drakova dcera se uzdraví, když je s ní. Opice se třásla strachem. Hned by byla seskočila se zad Medúzy, ale kolem bylo moře. Co měla dělat? Poprosit Medúzu, aby ji odvezla nazpět? Vždyť by jí Medúza neposlechla. Opice chvíli přemýšlela a pak povídala co nejklidněji. Já ovšem dám ráda svá játra. Vždyť jich mám dost. Nebude mi přece líto jedněch nebo dvojích jater, tím méně, když vím, pro koho jsou. Že jsou pro dceru mořského draka. Proč si mi to však neřekla hned? Vždyť já, jako naschvál, jsem nechala všechna játra doma. Jak to nechala doma?
1: No, prostě nechala. Ráno jsem je vyprala a pověsila na strom, aby uschla. Játra se musí jednou za týden vyprat, poněvadž se ušpiní. To je chyba, řekla si Medúza. Ještě dobře, že jsem se jí včas zeptala. Víš co, povídala opici, to bych tě zbytečně vezla. Nač bys nám byla bez jater? Máš pravdu, odvětila opice. Vraťme se na ostrov pro játra. A mluvíš pravdu? Skutečně je máš rozvěšena po stromech? Však uvidíš, mám tam jedna velmi pěkná, veliká játra. Tak ta největší vezmi sebou, ano? Ovšem, jen mě rychle dovez ke břehu. Medúza se obrátila a plula naspět k ostrovu. Když doplula ke břehu, opice jí seskočila sezat na zem, dvěma skoky byla u stromu a rukama i nohama se chytila nejnižší větve. Co tak dlouho otálíš? Pobízela jí Medúza. Pospěš, i tak jsme ztratili mnoho času. Ale opice vylezla až na vršek stromu a na Medúzu vyplázla jazyk. Že se nestydíš, rozhněvala se Medúza. Les rychle dolů. Ani mě nenapadne. Děkuji ti za svezení. Víckrát s tebou nepojedu. A co játra? Co si bez nich počnu? Zaplakala Medúza. Potom mi nic není. Já ti svoje nedám. Ty myslíš, že moje játra skutečně visí někde na stromě? Ne. Mám jen jedna játra a ta mám v těle, kde mají být. Ty jsi mě tedy podvedla, rozhněvala se Medúza. To je hanebnost. Budu na tebe žalovat mořskému draku. Já se tvého mořského draka nebojím. A chceš-li přece moje játra? Vylez si pro ně na strom, však máš čtyři nohy. Medúza však po stromech lézt neuměla. A co palác mořského draka? Vždyť ses chtěla na něj podívat. Co kaštany na borovicích? Nepotřebuji tvé kaštany na borovicích. Mně stačí ty, co rostou na kaštanech, odvětila opice. Hloupá Medúza se musela vrátit s nepořízenou. Opět plula na vlnách daleko, daleko na sever. A opět se jí cesta zdála krátká. Celou cestu přemýšlela. Tentokrát přemýšlela, proč opice už nechce vidět podmořskou říši. Doma už ji tři dny čekal drak a všichni jeho podaní. Kde je opice? Zvolali ryby, když uviděli Medúzu. Na stromě, odvětila smutně Medúza. Zprvu jsem oklamala já ji, potom však ona mne. Vyprávila jsem jí, že u nás rostou kaštany na borovicích, to se opici líbilo, sedla si mi na záda a já jsem ji vezla. Cestou si však opice vzpomněla, že nechala svá játra doma a museli jsme se vrátit na ostrov. Opice mě však podvedla, měla játra sebou. Prostě se jí nechtělo jet k nám do podmořské říše. Myslí, že kaštany, které rostou na borovicích, nejsou sladké. Mořský drak vyslechl Medúzu, pak udeřil ocasem o dno a zvolal. Bijte jí ze všech sil, bijte jí, až z ní vytlučete všechny kosti. Taková hlupačka se obejde i bez kostí. Byli Medúzu, byli ji a byli, až z ní skutečně všechny kosti vytloukly. Od těch dob je Medúza bez kostí. A kolébá se na vlnách jako měkká houba.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak, kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, neděláme to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lek a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justíně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justino, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

Malicherná princezna. V království krásné země vládl hodný král s královnou a těm se narodila princezna. Když přišla na svět, stály jí u kolébky tři sudičky a radili se, co dát dceři královského rodu do vínku. Konečně pravila nejstarší. Dostaneš ode mne zlaté vlasy. Dlouhé a husté, jemné a zářivé jako slunce. Druhá dodala. Nebude jich ubývat ani přibývat, budou zlatou korunou, o kterou se bude mnoho mužů ucházet. Třetí, stará a přísná sudička, dlouho přemýšlela se zamračeným čelem, pak řekla vážně a přísně. Nebude tvých vlasů přibývat ani ubývat. Dej však pozor, aby s vlastní vinou jejich počet nezmenšila. Neboť kolik jich na hlavě tvé do 30 let ubude, tolik neštěstí snese se na tvou hlavu. Král byl přitom a velmi se divil, jaké divné to dary jeho děťátku sudičky dali. Ale poděkoval jim zdvořile a když odešli, vyprávěl všechno královně. A věštba první sudičky se brzy vyplnila. Holčičce v kočárku brzy zezlatověla hlavička. Za několik měsíců už měla tolik vlasů, že jich byl plný kočárek. A když byly princezně 3 roky, měla celé dětství zatíženo svou zlatou krásou, protože si nemohla ani podovádět, ani se proběhnout. Stále za ní musel chodit panoš s oranžovým pérem na klobouku a nosit za ní její zlaté kadeře jako vlečku. Ale pak už vlasy nerostly a rostla princezna. Když byla veliká, sahali jí přes pas dolů jako zlatý déšť. Nazvali ji princezna Forzítie. Forzítie jsou krásné keře, které mají z jara na holých bezlistých větvičkách plno květů zlatých a svítivých jako hvězdy. O těch keřích se mnoho krásného povídá. Dříve prý na nebi svítily hvězdy stříbrné a zlaté. Ty zlaté prý však byly pyšné a vypínaly se nad bílé stříbrné hvězdičky. Pán Bůh jim mnoho kázal o svornosti, ale protože jsou hvězdy ženského rodu, šlo to těžce. Když se konečně notně rozozlobil, zahnal spupné zlaté hvězdičky do nebeské komory a zamkl je. Stříbrné svítily skromně lidem i lesům, ptákům a plachým srnám a na zlaté se docela zapomnělo. Tenkrát stvořil ještě mnoho krásného, protože lidé byli hodnější a víc se navzájem milovali. Tak posílal jednou do světa mnoho nových květin a keřů, aby krášlili zemi, rozespívali ptáky a potěšili lidi. Už všechny keře byly poděleny listím a květy, jen ještě jeden stál v koutku skromně a chudě a čekal, až bude podarován. Trpělivost nese zlaté ovoce. Na to si pán Bůh vzpomněl a přemýšlel, čím by trpělivý keřík odměnil. Vzpomněl si taky na zlaté hvězdičky, které tam v nebeské komoře zahálely, a řekl si, že už je na nebe pustit nemůže, protože by se zaspřeli. Otevřel tedy komoru a naházel hvězdičky na holé větve stromečku. Keříček se až zarděl nad bohatstvím a krásou, kterou obdržel, a slíbil, že bude s jejich světlem dobře zacházet. A usadil se na zemi.
V zimě jsou hvězdičky zhasnuté, proto je nevidíme. Ale z jara slunce král božího světla rozkáže a forzíty je rozsvítí tisíce zlatých hvězdiček, které se zlatě smějí a volají na lidské oči, aby se nedívali jen k nebi na jejich stříbrné družky, ale také na stráně, parky a sady. Tam, že se také zasmějí a poděkují za takovou krásu. Vidíte, to je pověst o Forzítii. Tu pověst povídala princezně a králi princeznina stará chůva. A králi se tak líbila, že nechal celý park kolem dokola posázet těmito zlatými keři. A princezna se každé jaro chodila dívat, jak rostou. Konečně bylo princezně 18 let. Vyrostla ve skvělou krasavici, takže mnoho princů a knížat se o ní ucházelo. Když bylo jaro, celá královská zahrada zlatě rozkvetla a zazářila. A princezna Forzítie tam chodívala v poledne, když slunce svítilo, a komorná jí česala zlaté vlasy. Česala vždycky pomalu a opatrně, aby ani vlásek nevytrhla, protože královna byla vždycky přitom, prohlížela počesání zlatých hřeben, zdali v něm ani vlásek nezůstal. Jednoho dne přijelo do zámku zase mnoho krásných šlechticů, kteří se chtěli ucházet o princeznu. Mezi nimi byl princ z jižní země. Měl černé vlasy, dlouhé a lesklé, jako voda zahradního bazénu v noci. Nepřinesl princezně dary, jen černý leknín, který jí složil k nohám. Princezna se do něho velmi zamilovala. Princ byl nejšťastnějším člověkem v království. Chystala se svatba. A král jim stavěl nový, krásný zámek z černých kamenů, jak si princezna přála, protože se černý zámek krásně hodil k její zlaté hlavě. Princ seděl nyní celé dny u princezniných nožek. Nemluvil a jen se díval. A když mluvil, tu jen o kráse kadeří a o tom, jak jimi princezna v celém jeho životě slunce rozsvítila. Forzítie byla v nebi, jen si však často myslela, že by ji jistě princ neměl rád, kdyby svých zlatých vlasů pozbyla. Naštěstí vlasy nerostly a neubývaly. Byly stejně zářivé a stejně krásné, jako když je za ní, za tříletou holčičkou, páže nosilo. Až jednoho dne se něco přihodilo. Komorná ráno v rozkvetlém sadě česá princeznu Forzítii. Královna dohlíží na zlatý hřeben. Keře voní a ptáci zpívají. Princezna se dívá do zrcadla a princ sedí u jejich nožek a zastěňuje si rukou oči, jako by hleděl do slunce. V tom se princezna zadívala do zrcadla a zbledla na úběl. Nastojte! Nad levým spánkem se bělaly v zlaté záplavě tři úplně šedivé vlasy. Princezně se zastavila krev v žilách, ale ani nepípla, protože se bála, že by princ, kterého milovala, na ní zanevřel. Ale když myslela, že se nikdo nedívá, škup! Vlasy vytrhla a hodila na zem. Ale díval se někdo, a to královna. A ta hned stropila křik a nářek a řekla princi a princezně, jaký osud předpověděli sudičky Forzity jiným vlasům. Tu zbledla princezna ještě víc. Zbledl i princ.
a hned se schýbali k zemi, aby tři šedivé vlasy zdvihly. V tom však sletěl ze stromu šedivý ptáček. Sletěl až princezně k nožkám, vzal do zobáčku tři šedé vytržené vlasy a frr, už byl v křoví. Královna byla neštěstím tak zničena, že se nemohla ani hnout. Ale princ vyskočil, vyskočila princezna a utíkali za ptáčkem. Ptáček letěl křovím i nebem. Princ se chtěl už několikrát vrátit, ale princezna naříkala, že musí všechny vlasy mít, jinak že ji potká trojí velké neštěstí. Tak utíkali lesem a houštím a jak se křovým za šedým ptákem prodírali, nepozorovala princezna, že pro tři ztracené vlasy se jí trhá zlatá záplava a plno zářivých vlasů zůstávalo viset na stromech a trní. Tak utíkali mnoho hodin, ptáček pořád před nimi. A princezna už padala únavou a princ zase žalostí nad princeznou a všude samé vrchy a kamení. Jen zatřpitilili se cestou potůček s veselou vodou, napili se oba, osvěžili unavené údy a utíkali dál. Konečně se za černým lesem otevřela širá pláň, bílá a pustá jako poušť. A tam nebylo ani stromečku, ani kamene, jen bílo. Bílo jemného písku. Ale když přišli oba blíž, viděli, že to není písek, že jsou to samé bílé a šedivé vlasy, které vytrhávaly malicherné ženy a ještě malichernější mužové, a nad tím kroužilo několik šedivých ptáčků, takových jako ten z královské zahrady. Odlétali do světa a vraceli se s plnými zobáčky zavržených vlasů a skládali je tady v ohromná pole a kopce. V tom letěl nad oběma snoubenci ptáček s prázdným zobáčkem. Princezna ho poznala a viděla, že už její vlasy složil také někam do ohromné spousty bílých vyvrženců. Klekli si tedy oba na kolena a přebírali bílá vlákna, hledajíce mezi nimi princezniny vlasy. Hledali a hledali, až je těla bolela od nezvyklého schýbání. Když přišla noc, ustlali si na bílé hromadě vlasů a ráno hledali dál. A každý den přilétali šediví ptáčci a tiše, bez hlesu a beze zpěvu nosili lidské stárnutí na bílý ostrov. Princ s princeznou hledali od rána do noci, od svítání do západu, nepromluvili ani a neodpočívali. Až jednoho dne se podívala princezna na prince a viděla, že už není černý, ale šedivý, jako ta pláň. A princ se podíval na princeznu a přestal hledat šedivé vlasy, protože na bělovlasé princezně poznal, že už jí dvakrát minulo těch 30 let. Tak stáli oba, staří a šediví, a v jejich smutných duších všechno umřelo, jako na tom bílém starém ostrově. Neřekli nic, ale věděli oba, že už nepotřebují hledat, aby zabránili neštěstí, protože celá polovina vlasů staré princezny byla pryč a druhá polovina byla bílá jako mléko. Věděli, že prožili spolu celý život a ani všechny strany

0: A bědám, smrtelníci, hrate můj, můj, víckrát, ať vás tu nevidím, a bědám,
1: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplod fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný jouza.
2: A co ten druhej? Ten co ho bacil.
3: Piggy vtip.
4: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
5: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
4: Stačí ta menší. My tolik nejíme.
3: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
4: Yeah.

Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: naklepeta, sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta, já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta, sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Šmankote, mankote, co je to tu za nepořádek, děti?
2: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
3: Ano.
1: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
3: To ne, pane Spejble, ale učili jsme se ve škole, co ano, dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
2: Ano.
3: Tak si to prakticky opakujeme.
2: Ano, my si to opakujeme.
1: No a proč je ten stůl postavený je na dvě nohy a ční do výše?
2: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
1: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
3: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
2: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
1: Uzel? Snad ne na ubruse.
2: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
1: Tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
3: Ano, to jsou České Budějovice.
1: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
2: Tak víš co, Taťuldo? My tě vyzkoušíme, co říkáš?
1: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
3: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
1: No dobře, ale kam?
2: Mezi nohama pod tím stolem.
1: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
3: Asi vám nic jiného nezbude.
1: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. No, už jsem tady.
2: Kde pak, Taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
1: To je hrůza, tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
2: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
1: Ty židle, to už je vlak, ne?
3: Ano, už jste u vlaku.
1: No tak prosím, nasedneme do něj a...
2: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
1: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
3: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
2: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
3: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dále jsou...
1: No počkej, Máničko, vagóny, to já vím, kdykoliv jsem vlakem jel.
3: No vidíte, a lezete do poštovního vozu, račte si laskavě přestoupit do vagónu.
1: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
2: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
1: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
3: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
1: Vím, Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
2: To není baterka, to je semafor.
3: To je semafor
2: a dává vlaku na volno. Písk, no a jedem.
1: No to je dost, vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
3: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se s okem je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
1: No ale já přece, já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
2: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
3: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
1: Cože, ještě nakonec peníze?
2: No jo.
1: A kolik?
2: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
3: Tady je potvrzenka.
1: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
3: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
2: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.

i na kluka. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho
měštírnu ve starověkém Řecku. Jednou zrovna před prázdninami paní učitelka Spáčilová onemocnila, takže někdo musel učit místo ní. Celá třída byla zvědavá, kdo se místo té hodné paní učitelky, kterou měli všichni rádi, ve třídě objeví. Žáci seděli ani nedutali a jenom čekali, kdo to bude. A teď si představte, že vešla učitelka Novotná, před kterou se celá škola třásla hrůzou. Báli se jí všichni žáci, všichni učitelé, dokonce i pan školník. Měla nejmín 100 kilo, takže když šla po chodbě, valila si jako tank a všichni před ní prchali. Říkalo si jí Vřešťan obecný, protože když uviděla na zemi odhozený papírek, začala příšerně vřeštět. Najednou byla celá fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak hlasitě, že to bylo slyšet ze školy až na náměstí, kde se lidé zastavovali a říkali si mezi sebou, slyšíte? Učitelka Novotná se už zase zlobí. A pak dodávali, chudáci děti. A právě tahle ta učitelka Novotná vešla ráno do třídy 3B, nače se všichni žáci tak strašně lekli, že zapomněli vstát, což je chyba. Učitelka Novotná začala okamžitě vřeštět, najednou byla úplně fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak příšerně, že Machovi zalehlo v uších, podíval se na Šebestovou a řekl jí, nevím, Šebestová, jestli tuhle hrůzu vůbec přežijeme. Ale tohle ještě nebylo to nejhorší. Příští den přišla žákyně Trejbalová z třetí lavice do školy s tou nejhorší zprávou, jako když žáci třetí B slyšeli, že ta její hodná paní učitelka Spáčilová, kterou měli všichni rádi a která bydlela v garsonieře nad Trejbalovými, se bude kam si stěhovat a že ta učitelka Novotná, z které má hrůzu celá škola a které se říká Vřešťan obecný, bude už nejspíš v 3B učit natrvalo. Takže Šebestová tuhle strašlivou zprávu doma obrečela, Mach doma u oběda prohlásil, že má tím pádem pokažené prázdniny, že nikam nepojede, že by ho to nebavilo, že by stejně pořád myslel na tu hrůzu, která ji po prázdninách čeká, ale paní Machová ho uklidňovala, co když jsou to jenom řeči, ona že zase slyšela, že se paní učitelka Spáčilová bude snad vdávat, což může být stejný nesmysl jako to stěhování, zkrátka nic není ještě jisté. A stará paní Krupičková, která si zrovna přišla k Machovům vypůjčit trochu kvasnic, Machovi poradila, aby si s Šebestovou zašli za roh paní Zelené, že tu je kartářka a že jim za stovku řekne, jak to s tou Novotnou po prázdninách bude. A Mach si řekl, že to je docela dobrý nápad, že tím pádem budou hned vědět, co je čeká, že nebudou žít s Šebestovou celé prázdniny v nejistotě. Šebestová si to myslela taky a tak vysypali z prasátek, co měli našetřeno a šli. Paní Zelená byla starší dáma, na rukou měla tlusté prsteny, uvedla je do pokoje, kde bylo skoro tma, protože tam byly stažené rolety, na stole svítila svíčka, paní Zelená míchala karty a ptala se, co vlastně chtějí vědět. Mach jí to celé vysvětlil a potom se s Šebestovou dívali, jak ta paní rozkládá karty po stole, jak nad nimi co si povídá, jak ji zase sbírá. A když se Šebestová ptala, co teda vlastně můžou po prázdninách čekat, kdo je teda bude příští rok učit, řekla ta paní Zelená, že jak karta ukazuje, bude to paní učitelka Novotná. A Mach s Šebestovou šli domů, jak dvě zmoklé slepice. Pan Mach se zrovna vracel ze zaměstnání a když je viděl a zjistil, co se stalo, řekl si, že jim trochu spraví náladu.
pozval je do své pracovny a pak jim vysvětlil, že se všem kartářkám nedá věřit, že jedna věc je nějaká amatérka, která si ty řeči čucá z prstu, a něco jiného astrolog, který pracuje se složitými výpočty, že celá tahle lidská činnost má své počátky ve starověkém Řecku, ještě dávno před naším letopočtem, a vůbec, že nejslavnější věštkyní všech dob byla Pythie, co věštila ve věštírně v řeckých Delfách. Ta, že měla úžasné výsledky, o kterých se dodnes píše, a když tohle slyšel malý mach, řekl: poslíš, tati, co kdybychom se za tou Pythie s Šebestou vypravili? Máme přece kouzelné sluchátko. Načež pan mach pokrčil rameny a řekl: pro mě, za mě. A tak se v sobotu ráno konaly přípravy na cestu do těch dávných dob. Šebestová si šla půjčit Jonatána, aby mu nebylo líto, že ho na ten výlet nevzali sebou. Pan mach dětem vysvětlil, že ta slavná věštírna je v Apolonově chrámu a že sebou musí vzít nějaké dary pro kněze. Paní Machová skočila do obchodu pro dvě bomboniery po 90 korunách a než se vrátila, pokračoval pan mach ve vysvětlování, řekl, že se v tom starověkém Řecku nemůžou objevit jen tak v normálních šatech, protože tehdy se chodilo v bílých tunikách. Mach s Šebestovou si tedy omotali kolem sebe bílá prostěradla a když s tím byli hotovi, vzali bomboniery a Jonatána, mach poprosil sluchátko a byli pryč. Octy se před chrámem boha Apolóna. U vchodu stál vousatý kněz a ten je nechtěl pustit dovnitř. Řekl, že děti do svatyně nesmí. Šebestová se rozčílela, co jsou to za poměry, proč by děti nesměly do kostela. Pak si ale vzpomněla na bomboniery, kněz je klidně vzal a do chrámu je pustil. Akorát Jonatán musel zůstat venku. Ten kněz je potom vedl do věštírny, kde hořel oheň a nad ním seděla na trojnožce ta slavná Pythie. Ptala se macha, co by si jako přáli vědět. A když se mach zeptal, kdo je bude po prázdninách učit, začala Pythie nad tím ohněm všelijak mávat rukama, záhadně mumlat, až nakonec řekla, že po prázdninách je bude učit paní učitelka Novotná a bude je učit až do 5. třídy. A Šebestová, jak byla ještě trochu rozčilená, řekla té Pythii: tak to vám teda pěkně děkujeme. To jsme se nemuseli trmácet až sem. To sami nám řekla paní Zelená, amatérská věštkyně, která za to bere 100. Když to kvůli vám, vážená paní Pythie, vyhodila Machova maminka za bomboniery jednou tolik. A k čemu to bylo? Načiž šla pryč a Mach šel za ní. Náladu měli oba podpsa. Venku před chrámem volal Jonatána, ale ten nikde. Hledali ho v celém okolí, až se dostali k sportovnímu stadionu, kde se konaly atletické závody. Byla to příprava na olympijské hry. Stadion byl plný diváků v bílých tunikách, zrovna začal štafetový závod, všichni křičeli a povzbuzovali atlety, kteří si v běhu předávali štafetové kolíky. Najednou se mezi nimi objevil poskakující a vesele štěkající Jonatán. Čekal chudák takovou dobu před chrámem, nudil se a teď si chtěl taky chvíli hrát. A představte si, že měl štěstí, jednomu běžci upadl při předávání červený kolík, Jonatán po něm chňapl a už s ním upaloval pryč. Za ním se hnali závodníci, pořadatelé v bílých tunikách a také pár rozčilených diváků, kteří křičeli: dej to sem, ty bestie, okamžitě to vrátí, neřáde. Byla to opravdu dost nebezpečná situace a Šebestová, která to viděla, křičela: proboha, Machu, máš přece sluchátko, pospěš si, než bude pozdě, protože jestli ti lidé Jonatána chytěj, je s ním amen. A Mach si opravdu pospíšil. A tak byli všichni tři najednou zpátky doma v parku. Na písku si hráli děti, Jonatán vesele poskakoval s kolíkem v tlamě, jednomu chlapečkovi se ten červený kolík hrozně líbil, chtěl ho Jonatánovi vzít, Jonatán mu pokaždé vesele uskočil, nakonec dostal ten chlapeček vztek a rozbrečel se na celé kolo, jenomže pak se bohužel stalo něco příšerného, co se nemělo stát.
Po cestičce se valila jako tank paní učitelka Novotná. Myslela si, že to dítě brečí proto, že mu Jonatán ten červený kulík ukradl a nechce mu ho dát. Začala vřeštět na Machá Šebestovou, co to mají za zlého psa, že takhle zlý pes by se měl dát utratit a oni dva by měli být potrestáni především za to, že chodí po městě jenom v prostěradlech jako hastroši, že jim v pondělí ve třídě ukáže, zač je toho loket. A jak tak vřeštěla a vřeštěla, byla čím dál víc fialová, měla čím dál vykulenější oči a vyceněnější zuby u pusy, měla čím dál víc bílé pěny a vřeštěla čím dál hlasitěji, až už se to nedalo poslouchat, takže maminky brali děti z pískoviště a utíkali pryč. A Mach s Šebestovou se vraceli domů, jak dva spráskaní psy. Věděli, že to mají u učitelky Novotné spočítané, že si na ně zasedne a bude se po nich vozit celý příští a přes příští rok až do páté třídy. Vraceli se tedy odevzdat prostěradla, taky museli vrátit Jonatána paní Kadrnoškové, šli smutně po schodech nahoru a netušili, že je u Machů čeká jedna dobrá zpráva, že je tam čeká dokonce moc dobrá zpráva, úplně nejlepší zpráva, jaká je vůbec mohla čekat. Čekala je tam zpráva, kterou přinesla stará paní Krupičková, že ta hodná paní učitelka Spáčilová, kterou mají všichni rádi, se uzdravila a v pondělí se vrátí do školy, že se bude opravdu stěhovat, ale jenom o tři ulice dál, do velkého bytu jednoho pána, s kterým bude mít co nevidět svatbu a který se jmenuje inženýr Aleš Novotný. Takže po prázdninách už nebude Spáčilová, ale Novotná. Tím pádem na škole od září budou dvě učitelky Novotné a ta hodná povede svou třetí B dál až do pátého ročníku.

0: mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino? No, má úcta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: Začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svoji svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: Dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou tento vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohleto, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj. Ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

okazy světovi. Drc. Stůl poskočil po betonové ploše, skleničky zavrávoraly a čbán s modrými květy se změnil ve střepy s modrými květy. Ty jsi tomu dal, pronesli svorně Verunka s Klárkou. Jenže Max se jen uchechtl a běžel dál. Na druhém konci zahrady stavěli kluci bunkr. To si nemohl nechat ujít. David balancoval na opěradle rozvrzané židle a pokoušel se přivázat poslední cíp střešní plachty k větvi rozložité jabloně. Ne a ne protáhnout provázek tak, jak bylo třeba. To chce liščí smyčku, posmíval se Max a jen tak mimochodem zavadil o nohu židle. V tu chvíli byl David na zemi. Ty vogo, co děláš? Rozčílil se. Buď nám pomoz, anebo zmiz, bránil Davida Michal. Abyste se nezbláznili, ohradil se Max a naštvaně kopl do nejbližšího polena. Polenem byla zajištěna boční stěna přístřešku. Stavba se poroučela k zemi jako domeček z karet. To se ti fakt povedlo. Kluci stáli bezradně nad troskami svého celodenního snažení a Maxe by nejradši neviděli. Není divu, s Maxem to bylo vždycky tak. Přišel, něco zkazil a odešel. Teď zamířil zpátky k holčičkám. Ty si zatím na okno kůlny vyskládali zahradní nádobíčko a vařili. Připravila jsem pampeliškovou polévku, sedmikráskový džus a fialkovou limonádu. Vyjmenovala Verunka všechny jistě chutné, ale především nádherné lahůdky. Já mám smažené pupeny s maceškovou omáčkou, salát z trávy a jitrocelový puding, přidala se Klárka. Obě si zálibně prohlíželi prostřený parapet, když tu se ozvala rána. Prásk! Macešková omáčka dostala přímý zásah. A další rána. Salát z trávy se rozletěl na všechny strany. Co děláš? Zaječela Verunka. Nech toho! Byl to samozřejmě Max. Bombardování! Hulákal a kamínky sestřeloval plastové hrnky, skleničky i misky z okenního parapetu. Tentokrát se Klárka tvářila opravdu přísně. Koukej se ztratit, nebo za sebe neručím. Vzala kamarádku za ruku a společně odešli za Míšou a Davidem. Max je sledoval roztrpčeným pohledem. Co jim je? Vždyť to byla legrace. Ostatní si to zjevně nemysleli a rozzlobeně kroutili hlavami. Rozhořčení je ale brzy opustilo. Vrhli se totiž společně do opravy bunkru a práce jim šla pěkně od ruky. Max znuděně rozkopával hroudy na záhoně. A pak se to stalo. Podáš mi prosím kousek provázku? Požádal David Veroniku a už zase balancoval na opěradle rozvrzané židle. Než se kamarádka stačila po provázku natáhnout, Max se rozběhl a odkopl klubíčko pořádný kus stranou. No tohle, zasmála se Verunka. Kdyby tady byl Max, vsadila bych se, že v tom má prsty. A odstříhla ze zakutáleného klubíčka kousek. To je pravda, přitakali kluci. Když tu Max není, je klid. Max nevěřil svým uším. Co to tu vykládáte? Řekl nasupeně. David s Míšovou pomocí připevnil plachtu k větvi rozložité jabloně. A na tuhle větev dáme rozhlednu, navrhla Klárka a všichni nadšeně souhlasili. Hej, slyšíte? Na něco jsem se vás ptal, křičel Max, až mu na krku naběhla klikatá žíla. Nikdo se po něm neohlédl. Dokonce ani když celý rozzuřený nakopl známé poleno, už zase zajišťující boční stěnu bunkru. Poleno bylo pevně zaklíněné, ani se nehnulo. Jauvajs! Max byl vzteky bez sebe. Proč si mě nevšímáte? Proč o mě tak ošklivě mluvíte? Jsem snad neviditelný?
ušklíbl se bolestivou grimasou. A najednou mu to došlo. Je to tak? Děti ho skutečně nevidí. A dokonce ho ani neslyší. Proto si ho nevšímají. Proto mu neodpovídají. Proto se dívají skrz něj, jako by tu nebyl. Jako by byl neviditelný. On je neviditelný. Max si mnul pohmožděné prsty na noze a uvažoval o nové situaci. A nebyl by to Max, kdyby svoji neviditelnost nevyužil k nějakým nekalostem. Nebyl to tedy vítr, co divoce rozkomíhal větve jabloně. Byl to Max. Nebyly to nepořádné děti, kdo rozházel nářadí po celé zahradě. Byl to Max. Měl na svědomí zacuchané provázky, rozbitý květináč, zašantročené mikiny, přeškrtané nápisy i ucpané okapy. A ta kolomas na klice kůlny? Byl to Max. Jenže mu to bylo houby platné. Veronika, Klárka, David i Michal byli zaujati stavbou a vylepšováním bunkru natolik, že je nic jiného nezajímalo. Po několika dnech to Max vzdal. Vylezl na rozhlednu, ukrytou ve větvích. Měl odtud všechno jako na dlani. Musel uznat, že se dětem práce daří. Jak si skvěle rozumí, pořád se něčemu smějí a vůbec mě nepostrádají, napadlo ho. Přemýšlel, čím to je. Ještě sedátka, připomněla Verunka a opřela se o jeden z obřích špalků. Byl těžký, ale holčička to nechtěla vzdát. Napřela síly a špalek se skutečně rozběhl. Dokonce se kutálel mnohem lehčeji, než očekávala. A stejně tak druhý, třetí, čtvrtý. Ten den se dětem prostě dařilo. Nářadí bylo vždycky na svém místě, dvířka přestala vrzat. Objevily se věci přímo stvořené pro jejich přístřešek. Oprýskaná polička, starý věšák, vyšívaný ubrus. Jak to, že si jich dříve nevšimli? Myslím, že jsme hotovi, řekl Michal. Všichni přitakali a zálibně si prohlíželi společné veledílo. Zítra to oslavíme, navrhla Klárka. A oslavili. Holčičky připravili velkolepou hostinu. Skládací stoleček, kde se vzal, tu se vzal, se prohýbal pod pampeliškovou polévkou, sedmikráskovým džusem, fialkovou limonádou, smaženými pupeny s maceškovou omáčkou, salátem z trávy a jitrocelovým pudinkem. Byla to krása. Kdyby tu byl Max, ten by koukal, vzpomněla si Klárka a všichni přikývli. Já jsem tady. Na rozhledně, řekl Max tiše. Odpověď nečekal. Dny ubíhaly a Max byl pro děti pořád neviditelný. Přesto měl pocit, že k ním patří víc než kdykoliv předtím. Bylo to zvláštní. Nikdo ho neokřikoval, nikdo od něj neutíkal. Věděl o všem, co děti podnikali, čemu se smáli a na co se těšili. Bavil se tím, jak překvapeně zírají na košík třešní, který pro ně natrhal. Těšilo ho, jakou radost měla Verunka, když na poličce objevila dávno ztracené zrcátko. V noci se nad městem přehnala bouřka. Max nemohl dospat. Bál se domyslet, jaké škody mohla vichřice na zahradě napáchat. A skutečně, větrná smršť se s bunkrem nemazlila. Max vylezl na strom a přitáhl povolené cípy z třešní plachty. Dvířka vsadil zpět do pantů a pozbíral plechové kbelíky, venkovní sedátka. Zrovna když přesazoval macešky z rozbitých květináčů, ozvalo se mu za zády. Je, Maxi, kde ses tu vzal? Ty ses postaral o macešky. Kde jsi byl tak dlouho? Už jsme si mysleli, že ses ztratil. Já,
řekl Max, když se ujistil, že děti mluví opravdu na něj, a blaženě dodal: Nestratil. Myslím, že jsem se naopak našel.

0: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
1: Pane, vypadla vám peněženka.
2: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
3: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
4: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádky.

0: ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
1: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
0: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se, čmohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
2: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli na honěnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
0: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
2: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
1: Jeden, dva, tři, počítali vlci. No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda.
0: Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
2: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
0: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
2: Stát, hloupí vlci.
1: Co zas? Zavrčeli vlci.
2: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
0: rozhodl beránek.
1: No jo, jak se to hraje? Ptali se otrávení vlci.
2: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
0: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku. To jsi ty, beránku? Ale beránek už mezi tím doběhl domů.
3: Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
2: Ale vlci mě honili.
0: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
1: Kde pak je beránek? Ptali se vlci.
2: Tady je,
0: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka.
3: A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: koníčku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básně

celé dílo, malý dílek zveleděl, malíř ušák rád by měl. Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj

ptáci, zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, Kubka, Kremlička, to je barva barvička, kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda jak by smet. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa, stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnící, jež chápe kunšt a tradici. Antoníne zajíci, ví ona svůj cit tající, kde pak ty svůj

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Chudák děda. Od rána Hýhlík čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
2: A co mám jako dělat?
0: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
2: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
0: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
2: Jasně, řekl Hýhlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
0: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
1: Poklepal si na kapsu.
0: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
2: To je fakt, překývl Hýhlík.
0: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
1: To Hýhlíka zaskočilo.
2: Proč?
0: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
1: Dederon se krátce zachechtal.
0: Ale posetmění, ať seš zpátky.
1: Hýhlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýhlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně.
2: Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím,
1: zaprosil Hýhlík.
0: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
1: Děda se rozhorčením zadýchal.
0: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
2: To není pravda.
1: Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hýhlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží.
2: Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
0: Piggy,
3: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o modrých žralocích. Žraloci plovou v moři a loví ryby. Jsou modří a mají bílá břicha. I stávalo se často, když měli ta břicha plná ryb, že vystrkovali zvědavě hlavy z vody a dívali se na racky, jak létají ve vzduchu. A říkali si, tohle je mnohem lepší. Létat v prohřátém vzduchu, než se stále šplouchat ve studené vodě. A že bylo takových žraloků hodně, domluvili se a tajně se učili létat. Učili se, až se naučili. Jenže ve vzduchu nejsou chutné ryby jako v moři. Jsou tam jen mouchy, co bzučí. I lovili žraloci mouchy. A není divu, že se od takové stravy zmenšili k nepoznání. Z ploutví jim narostla křídla. Rychlí zůstali stejně jako ve vodě. Také modří zůstali. I bříška měli bílá jako předtím. Ale jméno dostali jiné. Lidé jim říkají vlaštovky.

0: Byl jeden král a měl 3 dcery, které choval jako oko v hlavě. Když mu počínala hlava sněhem zapadat, přicházelo mu často na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, neboť je měl všechny 3 rád.
1: Moje dcery, jsem starý a nevím, jak ještě dlouho s vámi budu.
2: Ale tatínku, takhle přece nesmíte mluvit, co bychom si tu sami bez vás počali?
1: Jsi hodná, Maruško, ale přesto chci dnes rozhodnout, která z vás bude po mé smrti královna.
3: Já jsem nejstarší, tatínku.
4: A já nejhezčí.
1: No, rozhodnutí ponechte na mě, dcerušky. Dříve mi ale řekněte, jak mě která milujete.
4: Já vás, tatínku, miluji.
1: Tak hezky po pořadě. Nejdřív pověz ty, dcero nejstarší.
2: Otče můj, jste mi milejší nad zlato?
1: No, dobře. A ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?
4: Můj drahý otče, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený.
1: Taky jsi hezky odpověděla. A ty, Maruško, jak ty mě máš ráda?
2: Já, tatíčku, já vás mám ráda jako sůl.
1: Jako co?
2: Jako sůl.
1: Ty nemiluješ svého otce víc než sůl?
2: A nemohu vás mít ráda víc, tatínku.
1: Než jako sůl. Takovou prachobyčejnou prostou věc, kterou každý má a každý mít může, které si nikdo ani nevšímá.
2: Ale tatínku, život bez soli.
1: Jdi mi z očí, ty ničemnice. A až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas. Pak budeš královnou.
2: Tatínečku.
1: Tak už jdi.
0: Maruška, zvyklá otce poslouchat, odešla na ta slova ze zámku, majíc oči plné slzí a srdce plné žalu. Bylo jí líto, že otec nepoznal, jak ho má ráda. Nevědouc, kam se obrátit, dala se po větru přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa.
5: Tak už se nedráp, Maruško. A jestli nemáš kam jít, pojď ke mně do služby.
2: Ráda, babičko.
5: A co dovedeš? Jestli pak umíš ovce pást a pak podojít, vlákno příst a plátno tkát.
2: Neumím, babičko. Ale kdybyste mi řekla, jak se to dělá, jistě bych se to brzo naučila.
5: Však já tě to naučím.
2: Děkuji vám, babičko.

0: Tatínečku, kupci přijeli.
1: Já vím, dceruško.
0: A těch šperků a drahých kamenů, co dovezli.
1: To mi říkáš v tomto týdnu už po třetí.
0: Tatínku, ale ty šaty musíš určitě vidět. Takové jsem ještě v životě neměla.
1: Milá dceruško, na světě je krásných věcí, které v životě neviděla a neuvidíš.
0: Ale tatínku, kdybys věděl, jak jsou rozkošné. Já bych je moc chtěla mít.
1: Na světě je mnoho krásných věcí a my je přesto mít nemusíme nebo nemůžeme.
0: Ale já ty šaty mít mohu a musím.
2: Milostivý králi, nechtěl jsem vám nic říkat, ale zdá se mně, že jsou vaše dcery v poslední době čím dál rozmarnější.
1: Mám obavy, milý komoří, že se vám to nezdá.
2: Naše královská pokladnice není bezedná milost.
1: Právě jsem se to svým dcerám pokoušel vysvětlit, ale nechtějí o tom ani slyšet.
2: Často vzpomínám na vaší nejmladší, na Marušku. To byla hodná dívka.
1: Tu mi raději nepřipomínej. Když jsem se jí kdysi zeptal, jak mě má ráda...
2: Řekla jako sůl, slyšel jsem o tom, ale stejně, když dovolíte vaše jasnosti, mám dojem, že jste se unáhlil.
1: Ale co jsem měl dělat?
2: Víte, myslím, že nejstarší princezna vás má ráda hned po zlatu a prostřední hned po sobě. A to není právě nejčistší láska.
1: Ale Maruška mě měla ráda jen jako sůl.

0: Pane, pane králi.
1: Hoří snad, kuchaři?
0: Veliká nehoda se nám stala.
1: Copak, nevíš, co uvařit?
0: Daleko strašnější, pane králi.
1: Tak už mluv.
0: Všechna sůl se nám rozmočila.
1: No tak pošlete pro jinou.
0: Ach, pane, to bude pozdě, než se vozy z dalekých zemí vrátí. Čím já budu do té doby solit?
1: Tak sol něčím jiným.
0: A co pak solí jako sůl?
1: No to nevím. Něco vymyslí.
0: Poraďte mi, prosím.
1: Tak nesol.
0: To vám ale nebude chutnat, milosti.
1: Tak vaš jen sladká jídla.
0: Jak poroučíte, milosti.

0: chlapci odjeli a už nepřijedou.
1: Tak nepřijedou, šatů máš dost.
0: Tatínku, hosté odjíždějí.
1: No a co má být?
0: To už nebudou plesy.
1: Nebudou.
0: To se ale nikdy nevdáme, tatínku.
1: Tak horké to snad není.
0: A bude tady hrozně smutno. A na co mám tak krásný šaty?
2: A proč jsem tedy tak hezká?
0: A proč jsme princezny, když se nesmíme bavit?
2: A proč si krát, když to nějak nezařídíš?
1: A proč tu není trochu ticho?
0: Odpusť, tatínku. Ale když odejdeme do svých komnat, budeš tu mít zase ticha až moc.
1: Tak budu.
0: Tak nashledanou, tatínku.
3: Pane králi.
1: Co zas?
3: Poslové se vrátili.
1: A vezou sůl?
3: Nevezou.
1: Jak to nevezou?
3: Všechny zásoby soli se rozpustily, všude je jí nedostatek. A kdo jí má, nedá, kdybyste mu jí zlatem zaplatil.
4: Mezitím se vedlo Marušce v lesní chaloupce dobře. Ani netušila, jak se daří sestrám a otci, ale moudrá babička věděla o všem.
5: Ach, babičko moje milá, jak mám jít domů, když mě otec nechce?
6: Všechno se změnilo. V celém království není špetka soli a tak je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Teď už se smíš k otci hlásit.
5: Nerada se budu s vámi loučit.
6: Nedá se nic dělat. Protože jsi mi ale poctivě sloužila, chci se ti odměnit. Řekni, čeho si žádáš?
5: Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala. Já nechci nic jiného než hrstku soli, abych donesla otci výslužku.
6: Nic jiného si nepřeješ? Mohu ti vyplnit cokoliv?
5: Ne, chci jen sůl.
6: No, když si tak vážíš soli, ať ti nikdy nechybí. Tady máš proutek. Až začne od jihu foukat, jdi po větru přes tři doliny a tři vrchy. Pak se zastav a šlehni tím proutkem o zem. Kde šlehneš, zem se otevře a ty vejdi dovnitř. Všechno, co tam najdeš, to je tvoje.
5: Děkuji vám, babičko.

0: kam pak, děvenko? Proč ten spěch?
1: Ke králi, pane.
0: Tam tě nemohu pustit, holčičko.
1: Proč ne, pane?
0: Náš pan král je tuze nemocný a k návštěvám kohokoliv má pramálo chuti.
1: Ale jen mě pustte. Nesu králi takový dar, který je vzácnější stříbra a zlata a po kterém se určitě vyléčí.
0: Ale jestli to není pravda, budeš o hlavu kratší.
1: Jak si přejete, pane? Dobrý den, pane králi.
2: Dobrý den, děvče. Co pak bys ráda?
1: Chtěla bych vás poprosit o krajíček chleba.
2: O krajíček chleba? Chléb v našem království už dávno nepečem. Nemáme sůl.
1: Tu mám zas já.
2: Sůl? To snad není možné.
1: Ano, pane králi. Mám soli, kolik jen si můžete přát.
2: Žádej, co chceš. Všechno dostaneš.
1: Nepřeju si nic jiného, než abyste mě měl rád jako tu sůl. Tatínku.
2: Maruško, dceruško moje.
1: Tatínku.
2: Dceruško, odpust mi, já tě ani nepoznal. Odpust mi.
1: Já už jsem dávno zapomněla.
2: Komoří, dej rozhlásit po celém království, že od dnešního dne je Maruška královnou celé naší země.
3: Rozneslo se hned po zámku i městě, že nejmladší králova dcera se vrátila a přinesla sůl. Každému, kdo přišel, dala Maruška trochu soli, ale ať jí brala, kolik chtěla, z mošny neubývalo. Starší sestry Marušce štěstí nepřáli, ale nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlosti rozsypaly. Otec svoji Marušku na rukou nosil a každý ji miloval a jí děkoval. Ona ale zůstala vždy tak skromná a hodná, jako bývala, a do smrti na babičku nezapomněla.

0: Biggy hádanka.
1: Má dva rohy na čele, kaboní se vztekle.
2: Straší lidi na zemi, ale bydlí v pekle.
0: Co je to?
1: Se trošku bojím.
0: Ale to nemusíš, bát se nemusíš. Chodí s Mikulášem a Mikuláš ho ohlídá. A je to?
1: Čertík Bertík.
3: Dneska je den, kdy nikdo nebude sněden. Je jen jeden svátek zvířecí.

vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal se s vojáky do nepříjemné situace, a Mach řekl: člověče, šibestrůna, nemysli si, to není jen tak, nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já teda nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: já teda určitě ne, ale uznej, že to u té slečny bylo strašně hezký.

0: A potom škola skončila a Mach s Šebestovou šli domů, nebe bylo úplně bez mráčků a Mach řekl: hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna když to povídal, šla kolem paní Kadnošková a Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: kdybyste dovolila, paní Kadnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadnošková zavrtila hlavou: pane děti, to už asi nepůjde, to je totiž tak, já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy, krve by se v nich nedořezal. A když to paní Kadnošková viděla, řekla: to víte, takový pes něco stojí. Žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka, to máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co krát, že jo? A Šebestová řekla: aspoň nám řekněte, kde je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadnošková kývla hlavou: to vám ráda řeknu, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si a jistá paní Kamencová volala: Jonatáne, přines ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos s Coca-Colou, skleničkami a ledem. A jistý pan Kamenec se napil a řekl: tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezký auto. Zadarmo tě živit nebudem. A Šebestová šeptala za plotem Machovi: člověče, to je těsný. Oni si z něho udělali úplný otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl: Šebestová, víš co, radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták, co říkáš? A Šebestová přikývla: to je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil po něm kocour, ještě že Mach rychle vrátil Jonatána do původní podoby, jinak to skončilo určitě tragicky a ten jistý pan Kamenec na Jonatána rozkřikl: tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce. Co jako si to vlastně představuješ? Za trest nedostaneš dva dny jíst, však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi: prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají, oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polékala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla: no jo, to je pravda, jenomže kde máš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl: prosím, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadrnoškové. A ze sluchátka se ozvalo: no prosím, jak si přijete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který se aspoň týden neholil, a ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky, vytáhl peněženku a strčil si do kapsy a Mach mu potichu řekl: člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte, krást budete až večer u paní Kadnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl:
1: Takový špunt mě nebude učit, kdy mám krást.
0: A vytáhl jednomu pánovi z kapsy zapalovač a Šebestová řekla. To byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To si jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloději tam stal chlapeček, asi tak z první třídy, Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho. Vrať to všecko, ale honem. A ten chlapeček to všechno vrátil, nači zmizel jako pára a Šebestová řekla. Von ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bysme to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si ahoj, šli domů, normálně se navečeřeli, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekal, ale řekl, Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem, jo, stůj v klidu, ať tě proměním. A za chvilku se už dva velicí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová zakopla o kýbl, kýbl porazil smeták, smeták rozbil okno a paní Kadrnošková začala volat. Je tu někdo? A Mach s Šebestovou propadli panice, zamkli se v koupelně a paní Kadrnošková vyběhla na chodbu a křičela, zloději, pomoc, zamkli se v koupelně. A Mach s Šebestovou slyšeli, jak se zbíhají sousedé, jak lomcují klikou buší na dveře a volají, otevřte, my víme, že jste tam. A Šebestová řekla, Machu, co budeme dělat, co kdybychom ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem. A Mach řekl, tím bychom asi Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadrnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje, s tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi. Byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová. Byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi a všichni volali. Tak vy chcete okrádat poctivé občany, co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadrnoškovou, co? Tak vy se neštítíte, co? Se živit takovým odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, holí deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A když už byli zavření, Mach řekl, tak, Šebestová, a teď se konečně můžeme stát těmi mouchami a uletět skrz mříže. A zařídil to tak, že oba přiletěli jako mouchy do svých postelí, tam se proměnili v žáky 3. B, a potom spali až do rána.

příští den, když šli Max s Šebestovou do školy, přiběhl jim naproti Jonatán, skákal metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe a Max s Šebestovou vyváděli zrovna tak a když přišli až k domu, vyšla ven paní Katernošková, usmívala se a říkala: tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem, koupila jsem si ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloty, to není legrace, to bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přeci jenom pocit jistoty, stojí to sice peníze, ale když člověk chce spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala, všimla si paní Katrnošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina od těch deštníků a plácaček na koberce a vykřikla: proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Katrnošková, to víte, když chce člověk být šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji sami.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
3: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
2: Volal Křemílek.
4: Ale ztratila jsem pět peněz a tak je scháním.
2: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
3: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
2: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
3: Kdo si je vzal?
2: Povídá Vochomůrka.
3: Co? Já je nevzal. Já je našel.
2: Řekl Lukášek.
3: Tak mi ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
2: Povídá Vochomůrka. A rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
3: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hop. Pardum.
2: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
3: Tak co? Našel jsi?
2: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese z penězi v kapse.
3: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz.
2: Povídá Křemílek.
3: Takže není,
2: řekl Vochomůrka.
3: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
2: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
3: Co to děláš?
2: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
3: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
2: řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
3: O, pardon!
2: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
4: Je sníh,
2: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
4: Honem, honem, do zelené ložnice.
3: No vidíš, a máš to,
2: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
3: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
2: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo.
5: Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
4: Už jste našli pět peněz?
3: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
5: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za 3. les.
4: Je, už to zase přešlo,
5: zavolala Pěnička a kytky znova rozkvetly. Jen Bochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.

0: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
1: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
0: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
1: Asi ji někam schovám.
0: No, do pelíšku.
1: Ne, ne, ne, ne.

0: Mrsotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
2: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne.

0: Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady z konce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
1: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
0: Já jim všechno, ale něco radši.
1: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlzotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
0: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
1: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
0: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
1: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
0: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
1: Kdybys jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
0: No, brzy
1: by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
0: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé?
1: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
0: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
1: Domácí mysli tyčinky.
0: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
1: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
0: Oho.
1: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
0: Pustíme!
1: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
0: Mám.
1: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
0: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
1: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
0: A čím to

0: posádíme. To tam nedáme vůbec žádný cukr?
1: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat jednu nebo dvě lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
0: Obecné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu skořice, banán a jablečnou přesní dávku.
1: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
0: Mám tu brusinky.
1: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
0: Laskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
1: Nespálí se na něm pečivíčko.
0: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
1: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď, prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi. A ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
0: Vypadá to skvěle, laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
1: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
0: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
1: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

baví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez plout ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez plout ví. Bez plout ví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez plout ví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý schopný.

Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je základ státu a ještě má rezervy, a ještě má rezervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Kapr ví, kapr ví, kapr, kapr, kapr ví, kapr ví, ale jenom za prvý. Kapr ví, kapr ví, kapr, kapr, kapr ví, kapr ví, ale jenom za prvý.

0: Létající deka. Eleonora seděla před křišťálovou koulí a smutně vzdychala. Koukala se na děti, které dováděly na koupališti. Leželi na dece, mazali se opalovacím krémem, plavali ve vodě nebo jezdili na tobogánu. Sluníčko hezky hřálo, protože byly letní prázdniny. Všechny děti si je náležitě užívaly.
1: Co tam zase děláš?
0: Zeptala se přísně její máma, čarodějnice Zinaida. Ale nic, odpověděla Eleonora a schovala křišťálovou kouli pod polštář.
1: Měla bys dělat něco pořádného, zlobila se její matka. A ne jen koukat do křišťálu. Běž učesat Mindu a naleštit koště.
0: Eleonora sice poslechla, ale nezapomněla se ušklíbnout. Minda byla jejich čarodějnická kočka, černější než saze z komína. Koště bylo létací a nablízkané bylo až. Zinaida si na něm velmi zakládala. Dělalo jí dobře, když se po jejím naleštěném koštěti na sletu čarodějnic a čarodějů všichni ohlíželi. Když byla Eleonora s prací hotova, vrátila se ke křišťálové kouli. Pohladila ji a dál se dívala na děti na koupališti.
1: Zaletím si pro něco do lesa, zavolala na ní Zinaida.
0: Eleonora se lekla a kouli raději schovala pod polštář.
1: Jasně,
0: odpověděla nahlas. Když za Zinaidou zaklaply dveře jejich chaloupky, dostala nápad. Taky si udělá výlet. Ne do lesa jako její matka, ale na koupaliště. Létající koště neměla a tak se rozhodla, že si vymyslí jiný dopravní prostředek. Jako správná čarodějnice už se toho naučila víc než dost. Stačí najít to pravé zaklínadlo a létat může cokoliv. Eleonora přemýšlela, na čem by mohla přiletět, aby vypadala nenápadně. Nechtěla na sebe před ostatními dětmi příliš upozorňovat. Očima přeletěla věci ve svém pokojíku. Židle, stůl, postel, knihovna, křišťálový lustr, plyšový had. To všechno by mohlo klidně létat, ale určitě by to vzbudilo rozruch. Znovu pohladila křišťálovou kouli. Když se podívala, jak to na koupališti vypadá, plácla se do čela.
1: Deka!
0: Vykřikla tak nahlas, až Minda polekaně naježila srst a pro jistotu vyskočila na postel.
1: Neboj, utěšovala ji Eleonora. Jen si uděláme malý výlet.
0: Pak sáhla po knize kouzel. I malé čarodějnice a mladí čarodějové mívají prázdniny, a tak není divu, že Eleonora některá kouzla zapomněla. Nalistovala si stránku s létajícími kouzly a začala čarovat.
1: Ešo ody.
0: Sotva dořekla kouzelnou formulku, deka se z postele nadzvedla a sama od sebe si plula pod stropem. I s Mindou, která nestačila vyskočit.
1: To je ono,
0: zaradovala se Eleonora. Aby mohla na deku taky nastoupit, musela ji nejprve nechat slétnout k zemi. K tomu použila další zaklínadlo. Spolu s Mindou se pohodlně usadila na dece. Pěkně uprostřed, aby při letu náhodou nevypadly. Pak stačilo vyslovit létací zaklínadlo a přání, kam chtějí letět. Brzy se obě ocitly na koupališti. Všichni byli tak zabraní do plavání, cákání a dovádění, že si létající deky nikdo nevšiml. Eleonora přistála na trávě. Zaparkovala svou deku mezi ostatní deky a s úsměvem se kolem sebe rozhlížela. Měla na sobě šaty a tak se nejprve svlékla do plavek. Pak se osmělila jít do vody. Plavat uměla báječně a pod vodou vydržela déle než ostatní. Její pradědeček byl totiž vodník. Dováděla spolu s ostatními dětmi. Ty ale nebyly ve vodě pořád. Maminky je svolávaly, ať jdou na chvíli z vody ven. Eleonora dělala všechno, co viděla u ostatních. Taky si šla na chvíli lehnout na deku ke své Mindě, která se tam lenivě rozvalovala. Dlouho ale neležela.
1: Brzy se u její deky zastavila holčička, se kterou dováděla ve vodě.
2: Jak se jmenuješ?
1: Zeptala se holčička.
3: Eleonora,
1: odpověděla malá čarodějnice. Holčička se zamyslela a pak dodala.
2: Budu ti říkat Eli, můžu?
1: Eleonora s úsměvem přikývla.
2: Jdeš do vody?
1: Zeptala se holčička. Odpovědi se nedočkala, protože deka, na které její nová kamarádka ležela, se najednou zvedla do vzduchu. Otázka, kterou holčička položila, zněla podobně jako létající zaklínadlo. Deka se při tom rámusu, který byl na koupališti, nejspíš přeslechla.
4: Páni!
1: Vykřikla udiveně dívenka. Eleonora rychle slétla na zem.
2: Ty umíš lítat?
1: Zeptala se udiveně holčička. Ani nečekala na odpověď a začala škemrat o svezení.
5: Tak si sedni,
1: vybídla ji Eleonora a pomaloučku s ní obletěla koupaliště. Teď už se jich všimly některé další děti a chtěli taky povozit. Od té chvíle se Eleonora nezastavila. U její deky se vytvořila fronta a ona až do večera děti vozila na létající dece. Domů dorazila jen o chlup dříve než její maminka. Naštěstí. Jinak by musela vysvětlovat, kde byla a co dělala. A Zinaida by jí další podobné výlety nejspíš zatrhla. Večer usnula Eleonora o dost dříve než obvykle. Po celém dni stráveném na koupališti byla totiž pořádně unavená.

0: Stalo se to všechno, když už bylo takhle hnedle k večeru. Štička Aneška a malý kapřík Pepa právě hledali u hráze něco k snědku, když ho uviděli. Vyhlížel skoro jako Pepík, ale té parády. Dlouhý opravdu stejně asi tak jako Pepa, ale o hodně vyšší. A potom ty ploutve. Na zádech dokonce dvě a ta první sama jela. A ta na bříšku taky. A potom zase ty barvy. Trochu nažloutlý s bílým bříškem a krásné proužky od zhora dolů. A zase ty ploutve. Červené a zase trochu oranžové, ty nahoře zelené, no krása pohledět. A velikánské oči, že Pepík ještě u nikoho v rybníku Pardoubek takové neviděl. Snad jenom uštíky Anešky. Ale ta je měla zlaté a trochu menší.
1: Jejda, ten má ale kukadla.
2: Vždyť je to taky okoun.
1: Ty jsi okoun?
3: Jo, tak nějak. A vy jste která parta?
1: My se tady narodili.
3: Štika, ty budeš zřejmě kapr a to malý vzadu jste říkali, že je karas? Dost divná sestava, řekl bych. Já se jmenuji Félix a jsem punk. Vysadili nás tady, prej, aby byla rovnováha.
1: A co je to punk, Felixi?
3: Tak předně, kluku, jeden kapří zlatá. Jmenuji se Félix, a ne Felix. A potom punk je moje filozofie. Rezignace a provokace.
2: Jsou to chuligáni. Plnou hráz rybářů na ně.
3: Jo, tak nějak. Co to tam dole máte za nápovědu?
4: To je starý kapr Bartoloměj. On všechno ví, protože byl řídícím učitelem. Je v rybníku už dlouho a poslouchá, co si na břehu rybáři říkají. Tak ví všechno.
3: Brzo budou Vánoce, dědo. Doufám, že máš správnou váhu a míru. Nějak jsem přeslechnul, jak ti říkají kapře.
4: Jmenuje se Pepík.
3: Já měl za to, že mluvit umí. Až doteď byl samý ptaní. No, beru na vědomí, Josef. Nastav ploutev a dáme plesky. Plesk.
2: Okouni, když jsou ještě malí, plavou vždycky vejnu.
3: Jo, tak nějak, moudrý starče. Jenomže já jsem zásadně sám. Předně zbylí okouni nejsou punk. A potom mi závidí.
1: A co ti závidí, Felixi?
3: Ty seš samý ptaní, kolego. Závidí mi moje pruhy, protože jich mám víc než oni.
2: Okouni jich mají mít 5 a někdy až 9.
3: No vidíš, kapře Josko, a já jich mám akorát 9. Děda Udna by si měl zase otevřít nedělní školu pro rybí potěr. Pankáče, poznáš, že jsou hodně barevný, ploutve mají nastojato a pěkně do špičky a hlavně, dokud to jde, tak klídek.
1: A co budeš dělat, Félixi, když jsi sám?
3: Já myslel, že bych se na chvíli přidal k vám a potom se uvidí. Teda pokud tady slečna nemá nic proti tomu.
4: Když budeš při nás a ne proti nám?
2: A na to se právě nemůžete spolehnout, když je punk.
3: Klídek, dědo. Abych ti ještě nebyl dobrý. A co ten malej vzadu? Ten ještě neumí mluvit?
2: Umím.
3: Tak se projevím, ne? To, že seš nejmenší a nejmladší, ještě neznamená, že nás tvoje rozumy nezajímají.
2: No to se povedlo. On je Lojzík, možná nejmenší, ale za to nejstarší. Ví toho víc, než vy všichni dohromady. Nezapomínejte, že přišel zvenku.
3: A že je tak malej, dědo.
2: Všechny ryby nerostou stejně a nejsou taky stejně velké. Ještě trochu povyroste, ale už ne o moc. Ještě tak o půlku své délky.
3: Všechno v dobrým, Lojzo. Nemáš nic proti tomu, když se přidám?
5: Nemám. Opravdu se můžeš hodit, když jsi také přišel zvenku.
3: Jo, tak nějak. Tak co podnikneme, pánové a dámo? Vlastně obráceně, dámo a pánové.
4: Mohli bychom hrát na honěnou.
3: No jo, holka. A ještě k tomu štika. Co jsme mohli čekat? Nic lepšího nikdo nemá.
1: Mohli bychom jít pomáhat malým ztraceným rybkám najít maminku. A tatínka.
3: Mladý chce dělat dobrý skutky. To už tady jednou bylo, bráško. Samý kytky, samá láska. A kde je jim konec? Říkali si hippie. Pojďte někomu škodit.
4: My se tady máme všichni rádi. Komu chceš škodit, Félixi?
3: Tady široko daleko není nikdo, koho nemáte rádi, nebo koho se bojíte?
5: Jsou tu ještě rybáři, ale nevím, jestli je nemáme rádi. Oni nás někdy krmí, ale bojíme se jich, to tedy ano.
3: No tak je trochu rozhýbáme.
1: A jak je chceš rozhýbat, Félixi?
3: Náramně jednoduše. Zamotáme jim šňůry, co strkají pod vodu, aby si vás chytili a snědli, protože oni vás mají rádi taky, ale na pekáči.
4: Všichni ne. Někteří nás i pustí.
3: To může být, když máte podmíru, když nejste dost velký narendlík. To se potom bojejí porybního šťovíčka. Už jsem měl tu čest, když mě sázel tady do toho rybníka. Mimochodem, proč se jmenuje Pardoubek? To by nevěděli, moudrý starče?
2: Pardoubek se jmenuje proto, že tady bylo pár doubků kolem. Teď jsou z nich ty velké duby na hrázi.
3: Díky za rozhovor, profesore. Budu to mít na paměti.
0: Od první chvíle bylo hnedle znát, že se okoun Félix vyzná a že to určitě nedělá poprvé. Tak úplně ze všeho nejdřív plul pomalu podle hráze a prohlížel si rybáře.
3: Na tady toho pozor, vypadá, že se vyzná.
5: No, to se povedlo. To je zrovna ten rybář, kterého přelstila Aneška, když mě zachránila ze šňůry. To je Frolík. Jak tě živo prý nic nechytil?
3: Pán měl tu čest sloužit jako návnadička. Pár našinců, teda myslím okounů, to za mlada zkusilo taky. Už jsem je nikdy neviděl.
0: Potom okoun z lehínka uchopil háček, co měl schovaný v těstíčku rybář Frolík, a pomalonku s ním obeplul háček, co měl zabalený v těstíčku rybář Imlauf, který seděl hned vedle Frolíka.
3: A co tenhle?
2: Taky nikdy nic nechytil.
0: Potom Félix zase popojil ke šňůře mladýho šubra.
3: A tenhle?
4: Ten už vůbec nic.
0: Félix vzal z lehínka háček rybáře šubra a vrátil se s ním k Imlaufovi. Tam udělal další dvě kolečka okolo a pustil.
3: A teď dávejte pozor.
0: Chytil krajní háček a trochu za něj zatáhl. Potom víc a nakonec škubnul. Nejdřív se nedělo nic, jenomže potom si Frolík všimnul.
6: Záběr!
0: Vykřikl a škubl prutem vzhůru.
6: Záběr!
0: Hned na to volal mladý šubr a také škubnul prutem vzhůru.
6: Záběr?
0: Divil se Frolík a leknul se, že by konečně chtěl škubnout, ale rybářský prut mu vypadl z ruky rovnou do vody. A teprve teď se začaly dít ty věci, které sliboval okoun Félix. Tak úplně ze všeho nejdřív chtěl Frolík zachránit svůj drahocený cizokrajný rybářský prut a natáhl se po něm. Jenomže to neměl dělat, nedosáhl a plácl sebou do pardoubku, jako když na hladině přistává divoká kachna. V tu chvíli ale už stál na nohou také Imlauf a tahal, protože si myslel, že chytil on. To by ale nesměl také prudce zatáhnout mladý šubr a to trhnutí Imlaufa otočilo a spadl za Frolíkem, jenomže pozadu.
6: Takový teplo teď zase v listopadu není, abyste se koupali. A že se nesvlíknete do plavek, nebo co to máte pod těma svýma montérkama? A to jste seděli tak těsně u sebe, že se vám zamotali šňůry?
7: Jako vždycky.
6: Tak to jsem ještě neviděl. A netloukla tady štika? A tak to musel být okoun. A moc bych za to nedal, kdyby dokonce zrovinka ten, co má 9 proužků, mně se zdál hned podezřelej. On se na mě tak divně díval, když jsem ho tuhle vysazoval do pardoubku.
7: Tak budou mít dneska hlad. Pánové, dneska všechno těsto, co zbylo, bereme sebou. Žádný dokrmování jako jindy.
3: Nehodili vám těsto dneska, hodí zítra.
2: To hodí, ale bude v tom těstíčku háček. Vlastně spousta háčků.
0: Uslyšeli ze zdola, odkud je stále ještě pozoroval starý kapr Bartoloměj. Řekl by víc, když v tom se ale najednou od stavidla ozvala písnička.
1: Ryby moje ryby, kdybyste věděli. Je, zapomněli jsme na Haničku.
2: Na jakou Haničku? Na mlynářovi Haničku. Chodí sem krmit ryby koláčema, co se jí nepovedou, když peče. A v těch háček nikdy není.

0: Zpívá vždycky tuhle moc krásnou písničku. Proč nejsem lidi?
1: Také na břehu byla řeč o háčku. Frolík mlsně koukal po Haničce a mladej šubr měl zase ty divný oči.
2: A příště líčím na vokouna. A když nic, tak to má při výlovu stejně spočítaný.
1: Sliboval ještě, protože s prutem si moc nevěřil a výlov už jednou viděl. Jenom mladej šubr neříkal nic a poslouchal písničku, protože si představoval, že jí Hanička Zemlejna zpívá jenom pro něj. On měl totiž Kuba Šubrů Haničku moc rád, jenom jí to neuměl říct, protože se styděl. Porybný Šťovíček je všechny chvíli pozoroval, házel do vody chlebové kůrky, co měl v kapse, a potom jim prozradil. Jenomže on ten vokoun ještě nemá míru, víme? A v tom je právě ten největší háček.

0: jste mi slíbili, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich bojím.
1: Teho, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teho, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: pyšné zvyky. Pyšný krok vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
1: Mňau, už víte.
2: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
3: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
2: Já už asi vím. To bude páv.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli na honěnou či na schovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost. Mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat. A to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.

0: Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na myši?
1: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.

0: Proč? Třikrát ahoj. Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá, no.
1: No, zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a

0: dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní. Vyplatí se vám. Jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mlsty lidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano. Je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk tydlidům banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého. Určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf.
1: Přesně. Skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina.
1: Vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabát.

0: dostatek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Figi, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bombónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. A můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo-arašídovém nebi. Jo, narozeninový mlz. Tydli dům banánům, to je vážně mlz, jo.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mlz klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
1: Jo. Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj!
1: Ty jsi taky rozloučil třikrát.
0: Když jsi třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda. Mix Live, Pix Live.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jedna, dvě, Honza jde, nese

0: Kouzelný klobouk. Eskimácká pohádka. Lovec jménem Kejan našel jednoho dne v pasti, kterou nalíčil, překrásnou stříbrnou lišku. Uvízla v ní oběma zadními běhy. Když se ji chystal zabít, promluvila na něho lidským hlasem. Nech mě naživu, lovče, dobře se ti odměním. Když se Kejan vzpamatoval z překvapení, řekl. Čím by ses mi mohla ty, liško, odměnit? Největší odměnu dostanu za tvou krásnou kožešinu. Mýlíš se, odvětila liška. Mnohem užitečnější než má kožešina ti bude tento dřevěný klobouk. Přejela si po hrudi a v tlapě se jí objevil malý špičatý dřevěný klobouk, podobný tomu, jaký si berou na moře rybáři proti dešti a slunci, jenomže mnohokrát menší. Bude tvůj, dáš-li mi život. K čemu mi bude klobouk, pomyslel si lovec. A kdyby klobouk, ale směšně malý klobouček, menší než dlaň? Zaváhal. Tu ho však napadlo, že to asi přece jenom nebude jen tak obyčejná liška. I co, řekl si. O jednu kožešinu více nebo méně, vždyť na tom stejně nezáleží. Přiklekl k lišce a uvolnil jí nohy z pasti. Nebudeš toho Kejane litovat, promluvila a podala mu klobouk. S kloboukem na hlavě se ti nikdy nic zlého nestane. Vždyť je tak malý, že si ho ani na hlavu nenasadím, chtěl říci, ale jakmile ho zkusil, zvětšil se do velikosti opravdického klobouku a seděl mu jako ulitý. A když ho sundal, byl opět malý, že se mu vešel do dlaně.
1: Podívejme, zabručil překvapeně. Něco na tom bude.
0: Teď už věřil, že je to opravdu kouzelný klobouk. Chtěl lišce poděkovat, ale poté jakoby se zem slehla. Kejan se tedy vracel domů bez kožešiny. Zašel k řece a ulovil aspoň několik ryb. Cestou k domovu ho z nenadání překvapila sněhová bouře. Rozpoutalo se pravé peklo. Najednou neviděl na krok před sebe. Burácivý vítr ho tiskl k zemi a zase ho zvedal a pohrával si s ním jako se sněhovou vločkou, až ztratil směr a nevěděl kudy kam. Kejan dostal strach, že domů nedojde a zahyne v tom ledovém přívalu sněhu. A tu si vzpomněl na dřevěný klobouček od lišky. Opatrně, aby mu ho vichřice nevyrvala z ruky, si jej nasadil na hlavu. A hle, klobouk mu nejen přikryl hlavu, ale roztáhl se do té míry, že se v něm Kejan schoval celý. V klobouku bylo teplo a sucho, jako v nejlepším iglu, tak teplo a útulno, že vyčerpaný lovec únavou usnul. Když se probudil a nadzvedl okraj klobouku, viděl, že venku mezitím bouře ustala a vysvětlo slunce. Liška nelhala. Klobouk ho ochránil především nebezpečenstvím. Od té doby nosil Kejan liščin dárek neustále sebou. Jednou se s bratrem vydali na lov tuleňů. Nasedli do kajaků a po proudu řeky dojeli až na hladinu moře. Štěstí jim přálo a skolili několik pěkných kusů. Mezitím se připozdilo a oni si museli pospíšit s návratem do ústí řeky, neboť od severu začaly jít ledové kry a hrozilo nebezpečí, že jim odříznou cestu nazpět. Bratrovi, který měl lehčí loď a byl proto rychlejší, se podařilo včas proplout a stanout na břehu, kde se řeka vlévala do moře. Kdežto Kejan, jehož úlovek byl větší a loď tedy těžší, se opozdil a plovoucí let mu přehradil cestu. Bratr marně přemýšlel, jak Kejanovi pomoci. Hoď mi řemen, křikl na něho Kejan. Jaký řemen? Odpověděl bezradně bratr, ale v tom už ho to napadlo a rozběhl se ke kajaku. Vytáhl z něho dvě klubka řemene, jaká si každý sebou vozí na připoutání ulovených tuleňů, které pak vleče za člunem. Snažil se oba konce svázat k sobě pevným uzlem. Zimou, rozčílením a strachem o Kejanův život se mu třásly ruce, ale konečně byl hotov. Levou rukou přidržoval jedno klubko a pravou hodil druhé bratrovi. S pleskotem dopadl konec řemene do vody. Kejan ho vylovil a upevnil si jej kolem paže. Táhni, volal Kejan. A bratr na břehu se opřel vší silou do řemene a Kejanova loď se pomalu přibližovala ke břehu. V tom však řemen zachytil o velikou kru, sklouzl pod ní a jak bratr táhl, vklouzl Kejanův kajak pod led. To jsem to vyvedl, ulekl se bratr. Jestli se mi ho nepodaří rychle dostat ven, utopí se. A tak táhl, až se z něho potlil, ale všechna jeho námaha byla marná. Zaškubal proto řemenem, aby se přesvědčil, zda se bratr již neutopil. Z druhé strany se mu dostalo stejné odpovědi. Ještě žije, zaradoval se bratr na břehu a znovu táhl, seč mu síly stačily. Čas utíkal a kajak vězel pořád kdesi pod ledem. Co chvíli bratr na břehu zaškubal řemenem a spod ledu cítil tytéž záškuby. Je to možné, že by Kejan byl stále ještě naživu? Myslel si a s novou nadějí se opíral do řemene. Zápasil takto dlouho a když už se začalo stmívat, poštěstilo se mu konečně vytáhnout kajak na vodu. A to, co viděl, bylo k neuvěření. Kejan seděl v lodi živ a zdráv a volal na něho. Táhni, bratříčku, už jsem zimou celý skřehlý. Co vám mám povídat? Kejan neutonul jen díky dřevěnému klobouku. Když viděl, že je zle, rychle si ho nasadil na hlavu, klobouk se zvětšil a bylo v něm tolik vzduchu, že Kejan mohl po celou dobu, co byl pod ledem, dobře dýchat. Oba bratři s vděčností vzpomínali na lišku, která se Kejanovi tak štědře odměnila.

Léčení hrom do police. Jednoho jarního dne byla ráno ještě tma a pršelo. Ale když se Šárka odpoledne vracela ze školy, ukázalo se sluníčko. Šárka se před domem rozloučila s kamarádkou a vrazila do branky, div, že ji nevyvrátila z pantů. Schýbla se k Jezevčíkovi a přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka půjčená z knihovny. Šárka se rozběhla ke dveřím, drcla do nich, až se rozlétly do kořán, zabouchla za sebou, odkopla boty, schodila pláštěnku a vpadla do pokoje. Vůbec jí nevadilo, že ta maminka zrovna má na návštěvě paní Zelinkovou. Hupla jí na záda a vlepila jí mlaskavou pusu. Mamince vyskočil z ruky hrneček s čajem, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stolek a rozletěl se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Maminka si povzdechla. Dávej pozor, holčičko, vidím, že mě máš ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli něco nedržím v ruce. Pozdrav paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr. Přitom sbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. Z kuchyně se ozvala další rána. Maminka se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky visela na zdi jen na jedné skobě. Dolní přihrádku měla zlomenou. Co to tady provádíš? Kdybys dávala trochu pozor, nebyla bys jako hrom do police. Myslela jsem, že jdeš pro hadr, spráskla ruce maminka. Šárka jí s nevinným výrazem vysvětlila, že hadr visel na háčku kousek od poličky a když ho chtěla sundat, vzpomněla si, že v horní přihrádce jsou bombóny. Vylezla na sporák a nohou se trošku opřela o poličku. Vážně netušila, že to spadne. Šárka se rozběhla pro koště. Začala zametat rozsypané koření, jenže si v tom chvatu neuvědomila, že v jedné kořence byl pepř. Maminka se právě vracela pro další konvici čaje a sotva vkročila do dveří, nametla jí Šárka dávku pepře rovnou do obličeje. Maminka kýchla, až jí zadrnčelo víčko na čajové konvici. Šárka se dál rozháněla koštětem. Trvalo chvíli, než se zastavila. Promiň, mami, já jsem si tě nevšimla, nezlob se. Maminka jí ledovým hlasem přikázala, aby šla do svého pokoje. Šárka se opřela do dveří, dveře povolily a porazili paní Zelinkovou, která se šla právě zeptat, jestli jim nemůže s něčím pomoci. Vykřikla a zašátrala kolem sebe rukama, protože jí spadly brýle. Šárka se k ní vrhla a pod nohou se jí ozvalo křupnutí. Moje brýle, zaúpěla paní Zelinková. V 6:30 přišel tatínek, otevřel dveře dětského pokoje a zavolal Šárku k večeři. Ta mu skočila kolem krku a málem ho porazila. U večeře si na sebe dávala pozor a tak nepřevrhla židli ani stůl, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že ukápla mamince na šaty jen maličko omáčky. Držela se, i když pomáhala s nádobím a tentokrát neotloukla a nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno hotovo. Maminka řekla, že už se nezlobí. Šárka pospíchala dát dobrou noc tatínkovi, jenomže v tom spěchu zalomcovala dveřmi, které nešly otevřít. Nakonec povolili. A děvče se kutálelo až ke stolku u okna. Ten se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy. Maminka se rozplakala. Tu vázu dostala jako svatební dar. Tatínek se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře. Šárka brečela, že už zase zkazila rodičům náladu. Ti se spolu radili, jak by dcerce pomohli.
Maminka vymyslela, že by ji mohli přihlásit do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Tatínek pravil, že bude lepší, když za každou zničenou věc vysolí pokutu z kapesného. Maminka na to řekla, že děti, které prodělali plané neštovice, mohou trpět poruchou rovnováhy. Tatínek připomněl, že Šárka si odbila plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je to nesmysl. On tvrdí, že pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělního kina bude to pravé. Ráno svítilo sluníčko, na stromě za okny seděl drost, naparoval se a povykoval. Šárka vyskočila z postele a rozběhla se k oknu, jenomže včera pohodila uprostřed pokoje kolečkové brusle. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně zakopla a vrazila do okenní tabule, div je nerozbila. Drost uletěl a Šárka se rozbrečela. Začátek dne se moc nevydařil. Tatínek dostal nápad, že zavolají paní Láry Fáry a poprosí ji o radu. Maminka ho pochválila, ty jsi ale hlavička. Vtiskla mu polibek a tatínek celý rozzářený odešel do práce. Paní Láry Fáry vyslechla maminčiny nářky a prohlásila, tomu se říká hrom do police, je to běžná dětská choroba. Snad se u mě najde něco, čím se to dá vyléčit. Mám takový kouzelný prášek. Stačí jim před spaním maličko poprášit postel. V noci se prášek vstřebá a až bude Šárka ráno vstávat, všechny pohyby se jí zpomalí. Pošlu vám dávku na 2 dny. To by mohlo stačit. Odpoledne Šárka navzdory svým předsevzetím převrhla mléko, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozšlapala 2 výhonky maminčiny pnoucí růže. Sice se zadušovala, že si příště dá pozor, jenomže za 5 minut krach, bum, bác. Druhý den ráno upustila lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, a vzduchem začaly lítat nožičky párků jako malé vzducholodě. Šárce přistál na ofině šplíchanec o mastku. Otočila kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku a skládanou sukni. Pak Šárka bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a z parapetu se zřítil maminčin filodendron. Květináč se rozbil a hlína se rozsypala po celé předsíni. Jestli ten kouzelný prášek od paní Láry Fáry nezabere, prohlásil tatínek, budeme se asi muset přestěhovat do betonového krytu, dokud ta holka z toho nevyroste. Maminka namítla, že by ji přece jenom měli přihlásit do baletu. Už vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude provádět v rytmu hudby. Tatínka ta představa pobavila. Odpoledne přinesl Láďa šedivý balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm kulatá dózička se sypátkem. Na ní se černal nápis proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba tímto práškem lehce posypat postel postiženého. Totéž opakujte i následující večer. Maminka utíkala Šárce rozestlat. Vyběhla do jejího pokoje a poprášila jí polštář, deku i prostěradlo. Najednou zjistila, že v dozičce už moc prášku nezbývá, ale řekla si, že začátek je nejdůležitější. Toho dne si šla Šárka lehnout a netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínka s maminkou tlačila noční můra. Co když jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel? Šárka se ráno probudila
a podivila se, že oba rodiče stojí u její postele a upřeně se na ní dívají. S úzkostí v hlase se zeptali, jak se cítí. Jsem ospalá, zívla velice pomalu Šárka. Maminka řekla, ať se oblékne a přijde do kuchyně na palačinky. Ano, zaradovala se Šárka a chtěla vyskočit. Ke svému údivu však majestátně vyplula pokojem jako královna. Ruce a nohy měla příjemně malátné, jako by kráčela velkou vodou. Sedla si do houpacího křesílka a stále měla pocit, jako by se pohybovala ve zpomaleném filmu. Dřív si cpala nohu do ponožky tak neurvalé, až se jí čas od času proklubal palec. Dnes ráno bylo všechno jiné. Noha se k ponožce blížila zvolna. Polehoučku. Šárka si počínala tak opatrně, jako když si maminka navléká silonové punčochy. Šárka přišla na snídaň. Opatrně si odsunula židly, o nohu od stolu ani nezavadila. Rozložila si na klíně ubrousek a pustila se zvolna do jídla. Po snídani sklidila ze stolu a opláchla nádobí. Maminka nevěřila svým očím, když viděla, že její dcera nenacpala talířky se zbytky do ledničky, jak bývalo jejím zvykem. Za chvilku se pro ní stavily kamarádky, že si půjdou společně zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení jen dívat. Teď se ovšem její dcera vznášela ulicí pomalu a zlehka jako víla. Před obědem opatrně odemkla branku a zase ji za sebou tiše zavřela. Brusle si hned uložila do botníku. U jídla nehltala, nenabírala si vařící polévku a neprskala. Místo toho počkala, až jí to trochu vychladne. Měla pocit, že se přímo vznáší. Dala mamince pusu a šla se převléknout. Neproletěla dveřmi jako tornádo, ani nedupala po schodech jako slon, ani nevtrhla dovnitř jako velká voda. Maminka uvažovala, že si snad už konečně může vybalit starožitné vázičky a hrnečky, které před Šárkou poschovávala, a vrátit je na poličky. Zavolala paní Zelinkové a pozvala ji zase na čaj. Paní Zelinková se opatrně blížila k domu. Nebylo divu, že po své poslední návštěvě trochu znejistěla. Šárka byla už na odchodu do kina, ale schválně se chvilku zdržela, aby ji pozdravila a ještě jednou se jí omluvila za rozbité brýle. Paní Zelinková se na ní dívala a nevěřila svým očím. Maminka jí vysvětlila, co se stalo. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetku toho kouzelného prášku taky vypůjčit. Její manžel totiž hraje fotbal. Tuhle o kousek minul bránu a považte, začal rvát jako tygr a ze vzteku na sobě roztrhal tričko, letos už druhé, a to je teprve duben. Maminka jí tedy zbytek prášku přenechala, protože Šárka už ho nejspíš potřebovat nebude.

0: Piggy hádanka. Nejdřív je bílá, potom zelená a když je červená, můžete jí slupnout, děcka. Ale pozor, je v ní pecka. Kdo pak ví?
1: Pecka?
0: Pecka je
1: asi bude nějaký ovoce.
0: V meruňce, v broskvičce.
1: Ale co zelená, je bílý?
0: Červená.
1: Počkej, to budou asi květy. Bílý květy.
0: Já myslím, že děti už to vědí.
1: Myslíš, že jo?
0: Třešnička!
1: Aha!
2: V chalupě bydlel tatínek s maminkou, Franta a Pepina a jejich babička s dědečkem. Dědeček náramně rád kouřil, ale babička kouření nesnášela. Náramně ráda kouřila také kamna. Kamnům babička kouření nedovolila a dědečkovi jen o svátku Josefa, na Štědrý večer a v den železničářů, neboť se jmenoval Josef a býval u dráhy. Dědeček byl na tom lépe i proto, že chodil kouřit do králíkárny, zatímco kamna se ze světnice nemohla hnout. Bylo před Vánocemi. Ve světnici stál už stromeček, aby bylo kam dávat dárky. Ale netopilo se, protože v teple by jehličí předčasně opadalo. Tady je ledárna, hučela kamna, zimou jektala dvířky a kýchla. Dalo to ránu, jako když se vystřelí. Z krabice nadepsané pro Frantíka vyrazil husar s taseným mečem a volal: hrrr, na nepřítele! Protože si myslel, že vypukla válka. Ze škatule pro Pepinu to štěkalo a vrčelo, neboť v ní byl jezevčík Hamiro. Ten zase myslel, že myslivec vypálil na jezevce a propadl lovecké vášni. Pletací jehlice, dárek pro babičku, leknutím propíchli vánoční balení a popleteně se rozhlíželi, co se to děje. Tatínek měl pod vánočním stromkem holicí strojek a ten hned začal holit kaktus, což byl dárek pro maminku. Kaktus se bránil, protože ohlený kaktus vypadá jako okurka. Ze své krabičky vyskočila také píšťalka a hlasitě pískla. Píšťalka byla dárek pro dědečka, neboť se mu pořád stýskalo po pískání na nádraží. Pro dědečka byl pod stromečkem ještě štědrovečerní doutník. Ukaž se, zbavili nepříteli, vykřikl husar a zašermoval šavlí, aby se vidělo, kdo má kuráž. Jezevčík Hamiro myslel, že se ohnal po něm a kousl ho do holinky. Kde to jsme? Zeptal se kaktus. Nevěděl to husar, nevěděla to píšťalka, nevěděli to pletací dráty ani nikdo jiný, ale kamna řekla: vlezte si zase do krabic, jste vánoční dárky a musíte čekat, až si vás lidi nadělí. To zrovna, mně je hrozná zima, ještě bych se nastyd, řekl kaktus. Kdybys chtěl, upletli bychom ti svetr. Nabídla se mu pletací jehlice a druhá pletací jehlice přikývla. Pojďte si radši hrát na slepou bábu. To se zahřejeme všichni, navrhl jezevčík Hamiro a už se těšil, jak prožene husara. Hned si dal zavázat oči a pustil se za ním, protože pes pozná každého počichu. Husar utíkal a jezevčík Hamiro za ním, ale babu mu pořád nedával. Když ho pořádně prohnal, chytil ho za šos a štěkl. Teď si baba, ty. Já, že jsem baba, rozkřikl se husar a zase tasil šavli. Já, který se proslavil husarskými kousky. Schválně, předved nějaký husarský kousek. Popichovali ho pletací jehlice. Zrovna vám budu něco ukazovat. Odsekl husar jako šavlí a bylo pohře. Já vím co. Budeme hrát škatule, škatule, hejbejte se, řekl kaktus. Jak se to hraje? Zeptal se doutník. To se hraje tak, vysvětloval kaktus, že každý je ve své škatuli a kdo škatuli nemá, ten je hejhula. A když hejhula řekne, škatule, škatule, hejbejte se, musí každý ze své škatule ven a honem se schová v cizí škatuli. Na koho škatule nezbude, ten je zase hejhulou. A kdo vyhraje toho buřta? Chtěl vědět jezevčík Hamiro. Jakého buřta? Divil se kaktus. Každá pořádná hra se hraje o buřta, tvrdil jezevčík Hamiro. Proč zrovna o buřta? Řekl husar. Mnohem lepší je hrát o doutník. A pokukoval po doutníku prodědečka. V tu chvíli projevila zájem o hru také kamna a už se viděla, jak si vykuřují. O mne nikdo hrát nebude, rozčilil se doutník. Nehraje se ani o buřta, ani o doutník, řekl kaktus. To je divná hra. O co se vlastně hraje? O nic. Kdo bude nejvíckrát hejhulou, bude hejhula nejhejhulovatější. Dárky se daly do hry. Hejhulou byly nejdřív pletací jehlice, protože byly zabaleny jen v papíru a žádnou škatuli neměly. Postavili se doprostřed mezi dárky a vykřikli. Škatule, škatule, hejbejte se. Všichni vyběhli a pletací jehlice hned hupsly do krabice jezevčíka Hamira. Jezevčík Hamiro skočil do husarovy škatule, husar byl jedním skokem v pouzdru holicího strojku, ten zase obsadil krabičku od doutníku. Každý si našel prázdnou krabici, jen na kaktus žádná nezbyla. Kodrcal se od jedné škatulky ke druhé, ale všechny už byly obsazené. Hejhulou je kaktus, pískla píšťalka. Jen pačky, řekl kaktus. Postavil se k píšťalce a vykřik. Škatule, škatule, hejbejte se. Píšťalka musela z krabičky ven a kaktus se hned uvelebil na její místě. Píšťalka pádila ke krabici na doutník, kterou právě opustil holicí strojek a namířil si to do husarovy škatule. Všichni si rychle měnili místa a na ocet zůstal husar. A píšťalka se mu pošklebovala. Nazdárek, nazdárek, hejhulou je husárek. Dárky hrály pořád dokola, až se venku stmívalo. Potom přišel dědeček a zatopil v kamnech. Sotva odešel, pustili se zase do hry a snad by hrát nepřestali, kdyby najednou necvakla klika. Někdo jde! Vypískla píšťalka a každý rázem zmizel v nejbližší škatuli. Jen na doutník se nedostalo a bezradně se rozhlížel po sklíši. Do světnice už vcházel dědeček s babičkou, tatínek i děti. Kamna honem otevřela dvířka a zavolala. Rychle, pojď se schovat. Doutník zmizel v kamnech, jako když dupne kočce za ocasem. Maminka začala nosit na stůl a všichni si přáli dobrou chuť. Po jídle tatínek rozsvítil svíčky na stromečku a nadělovalo se. Ale nebyla to nadílka, bylo to nadělení. Babička dostala píšťalku, dědeček pletací dráty, maminka husara a tatínek jezevčíka, Pepina holicí strojek a Franta kaktus. Nikomu nebyl jeho dárek vhod a všichni se jen kabonili. Ale potom se dědeček dal do smíchu a všechny smíchem z povedených dárků nakazil. Smáli se ještě, když babička řekla, tady někdo kouří, že jsou to zas kamna. A skutečně, kamna si pokuřovala na dědečkově doutníku. Doutník na špičce zčervenal, jak si ho kamna potáhla, i jak se na něj všichni dívali a ze zmatení vykřikl. Škatule, škatule, hejbejte se. V tu chvíli dárky změnili majitele a každý dostal ten, který mu patřil. Všichni se smáli a nikomu nevadilo, že si kamna vykořují.
3: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, tady to taky není.
4: Ahoj, Hugo.
3: Jau.
4: Pozor. Proč padáš, Hugo?
3: Protože tu mám všude ty knížky, no.
4: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
3: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
4: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
3: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
4: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
3: Ne, já neuklízím, já hledám.
4: Co hledáš?
3: Nápad hledám.
4: Na co nápad?
3: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
4: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
3: No, tak třeba Laskonka říká...
4: Já vím co.
3: No.
4: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
3: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
4: Vymyslá bum, bim.
3: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
4: Čau, pískoto.
3: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
4: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
3: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
4: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
3: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
4: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
3: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
4: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
3: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
4: Takže hrr na něj.
3: A co s tím naším pozdravem?
4: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
3: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždyť si to slyšel.
4: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
3: Tak dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
4: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
3: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
4: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
3: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
4: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
3: Jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
4: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
3: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
4: No nevím.
3: No krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
4: Ne.
3: Ne.
4: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím to.
3: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
4: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
3: Dobře, představ si zloděje. Máš?
4: Mám.
3: A teď si představ tlupu zlodějů.
4: Jo, mám.
3: Představ si krčmu.
4: Mám.
3: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
4: Jo.
3: No, a jak to tam vypadá?
4: No, to bych koukal.
3: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
4: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou ano. A buchají do stolu. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
3: No, takže docela čurbes, co?
4: Jo, no jo, už to chápu.
3: Tak to bychom měli.
4: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
3: Krčma.
4: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Té, krč mě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
3: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
4: No, tak třeba vítejte v Hogově čurbesu.
3: Ale to ne, čurbes to je...
4: Oříšková krčma do každé rodinky.
3: Oříšková krčma.
4: Že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
3: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
4: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě, louskejte.
3: Nech už tu krčmu.
4: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
3: Taky ne.
4: Tak mě.
5: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
0: Digi básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
4: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
4: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
1: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
2: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
1: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
2: Opravdu?
3: Tleskni rukama.
0: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
2: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
0: Ale domýšlivec...

0: vtip. Víš, proč má datel zobák?
1: Aby datloval.
0: Aby netloukl hlavou do stromu.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Tak hurvínku, co pak je nového?
2: Ale nic, tatí, všecko při starém.
1: Na to se ti neptám. Já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
2: Nešlo všechno, tatí, akorát dělení mi nešlo.
1: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
2: Když mi nebylo jasné, tatí, jak to, že se v tom dělení...
1: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
2: Žádným, tatí.
1: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole

0: říct, že jako jednak dělenec, Žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
1: My jsme dělili zvířata, tatí, ne dělence.
0: Jaká zvířata?
1: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazjata, víš?
0: Jo, vy jste měli přírodopis?
1: Simano, tatí.
0: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
1: Mně nejasného, že velryba není ryba.
0: Jak to?
1: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
0: A co by byla, když není ryba?
1: Že je prý savec.
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Která?
1: Grónská. Velryba je prý největší savec, tatí.
0: No ovšem, že je savec. Grónská, Žano, velryba. Co si myslel, že je?
1: Já myslím, že je ryba.
0: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
1: Na savce, ptáky.
0: No?
1: Plazy.
0: No?
1: Obojživelníky a bezobratlé.
0: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
1: Že letají do povětří.
0: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, Žano, a savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no...
1: Že chodí.
0: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
1: Hlavně leží.
0: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
1: Savci?
0: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
1: Bučí, tati.
0: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
1: Kůzlátko mečí.
0: Žádné mečí.
1: Bučí.
0: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
1: Chodí.
0: Saje mléko.
1: Saje mléko.
0: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
1: Mečí.
0: Ale
1: chodí.
0: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, Žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
1: Tak co tedy je, tatí?
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
1: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
0: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
1: Nejsou.
0: No ta vidíš.
1: Oni jsou savec.
0: Kdo?
1: Necky.
0: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
1: Necky.
0: Hernáč, dej sem ten sešit.
1: Nač, tatí?
0: Na nic se neptej a dej sem sešit.
1: No sešitu, tatí, smím psát akorát já a vyučující, tatí. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
0: Tak já tam zrovna napíšu.
1: To se nesmí, tatí.
0: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
1: No sešitu, nikdo psát nesmí, tatí.
0: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě. Ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
1: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
0: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
1: Simano, tati.
0: A zaklapni se i se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
1: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici. Nevím, co jí napadlo,

Pokladnička. V dětském pokoji bylo velmi mnoho hraček. Na skříni stála pokladnička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. Měla ovšem nahoře otvor a ten otvor byl nožem ještě zvětšen, aby se tam mohly strkat také velké stříbrné peníze. Dostali se tam dva. A kromě toho mnoho jiných drobných mincí. Pokladnička byla jimi tak naplněna, že již ani nezvonili, když si jí zatřásl. A to bylo to nejvyšší, kam až to může pokladnička vůbec přivést. Tak tedy stála pokladnička na skříni a dívala se dolů na všechno ve světnici. Věděla dobře, že za to, co má v břiše, mohla by koupit všechno. A to už pak by mohla mít pořádné sebevědomí. Také ostatní věci v pokoji si to myslili. Třeba to neříkali, neboť měli dost co hovořit o jiném. Zásuvka pohovky byla vytažena a tu se v ní ukázala velká pana. Trochu stará a na krku spravovaná. Dívala se ven a náhle zvolala. Zahrajme si na lidi, to bude něco. Nastal všeobecný rozruch. Ba i obrazy se hýbaly na stěně, neboť chtěli ukázat, že mají také zadní stranu. A proti tomu se nedalo nic říci. Bylo to o půlnoci. Měsíc svítil oknem a hezky všechno osvětloval. Hra měla již začít a všechno bylo pozváno. Ba i dětský vozíček třeba patřil k hrubším hračkám. Každý má do sebe cosi dobrého, říkal. Nemůžeme být všichni šlechtici. Někdo také musí být k užitku, jak se říká. Pokladnička byla jediná, která dostala pozvání písemně. Stála příliš vysoko, aby si mohli myslet, že by to ústně uslyšela. Také nedala žádnou odpověď, přijde-li či ne. Měla-li být s nimi, mohla zůstat jenom na svém místě. Podle toho se měli ostatní řídit. A také se zařídili. Malé loutkové divadélko bylo hned postaveno tak, aby bylo vidět přímo do něho. Chtěli začít divadelní hrou a potom měl být podáván čaj s duchaplným hovorem a při něm se měl třípit rozum a s tím se hned začalo. Houbací kůň mluvil o tréninku a plnokrevnosti, dětský vozík o železnici a parní pile. Toť ovšem patřilo všechno k jejich oboru a mohli o tom hovořit. Hodiny v pokoji hovořili o politice. Tice. Věděli vždy, kolik uhodilo. Ale říkalo se o nich, že nejdou dobře. Hůl Španělka byla hrda na své kování a na svůj stříbrný knoflík. Byla totiž okována z hora i z dola. V lenožce ležely dvě vyšívané podušky. Byly tuze roztomilé a hloupé. A tak mohlo divadlo začít. Všichni seděli a dívali se. Byli vyzváni, aby tleskali, bouchali a hlučeli, jako by z toho měli radost. Jezdecký bičík řekl, že nikdy nenapráskal starým lidem. Já práskám každému, pravilo třaskavé zrnko. Na tom přece nezáleží, jak je kdo stár, mínilo plivátko. Tak
uvažovali všichni při divadelním představení. Kus nestál za mnoho, ale byl dobře proveden. Všichni herci se obraceli namalovanou stranou ven, mohl se na ně dívat jenom z líce a nikoli z rubu. A všichni hráli znamenitě, až docela vpředu divadla. Nitě byly pro ně příliš dlouhé, ale tím víc je bylo vidět. Spravovaná pana byla tak pohnuta, že nýtek, který ji držel, povolil. Pokladnička byla tak dojata, že se rozhodla učinit něco pro jednoho z herců a dát do poslední vůle, aby ležel vedle ní v hrobě, až nastane čas. Byl to skutečný požitek, takže vynechali podávání čaje a hned přišlo tříbení rozumu. To nazývali hrát si na lidi a nebyl v tom žádný jiný úmysl. Jenom si tak hráli. A každý myslel sám na sebe a na to, co myslí pokladnička. A pokladnička přemýšlela nejdále dopředu. Myslela na poslední vůli a pohřeb. A kdy to nastane? Bývá to vždycky dříve, než se naděješ. Bác! Teď spadla ze skříně. Ležela na zemi, rozbita na kusy. A střepy a peníze z ní skákaly a tančili po podlaze, nejmenší se otáčeli, velké se kutálely, zvláště jeden stříbrný peníz. Ten chtěl hodně daleko do světa. A dostal se tam. A také všechny ostatní se tam dostali. A střepy z pokladničky se dostali do kbelíku. Ale na skříni stála hned druhého dne nová hliněná pokladnička. Nebylo v ní ještě ani penízku. A proto nemohla zazvučet, když jí někdo zatřepal. Tím se podobala své předchůdkyni. Byl to přece začátek. A tím skončíme.

0: Chess. On, to je on, jo, on, e, on. Máme energii, buďme na ní hodní, ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: A nezapomeň zhasnout na záchodě, šetři elektřinu.

0: Žili byli dva nevlastní bratři. Starší Štěpán byl bohatý, protože zdědil po tátovi statek, za to mladší bratr neměl skoro nic. Ale protože nemohl nikam jít, zůstal u Štěpána za podomka. Jedl, co mu kdo dal, a že chodíval i v obnošených ženských šatech, všichni málem zapomněli, že se jmenuje Janek, a říkali mu prostě Barborko. Barborka byl však chlapec veselý a měl život tuze rád, a tak se proto oslovení ani nezlobil. Jednoho dne si zavolal Štěpán bratra k sobě a poručil mu.
1: Půjdeš do hustého lesa trávu sekat a neopovažuj se přijít před večerem.
0: Co to je za hloupý nápad jít na trávu do lesa, řekli byste si možná. Jenže Štěpán už byl takový. Vymýšlel pro svého nemilovaného bratra ty nejnemožnější úkoly, jen aby se ho zbavil, jen aby ho potrápil. Dobře také věděl, že se o zdejším lese vyprávějí podivné a strašidelné historky. A tak si asi myslel, že Barborku popadne nějaká příšera a na dosmrti bude od nepohodlného bratra pokoj. Barborka byl zvyklý poslouchat, a tak jen pokrčil rameny, popadl kosu, do kapsy schoval červené jablíčko ke svačině a vyrazil do lesa.

0: Ačkoliv byl krásný a teplý letní den, sotva Barborka vkročil do lesního houští, ovanul ho skoro mráz. Pod nohama křupaly větvičky, v dálce smutně a táhle zahoukala sova. Po nějaké trávě však ani památky.
1: No co? Na chviličku se posadím, odpočinu si a rozmyslím, co počít.
0: Jak si řekl, tak i udělal. Sedl si do temně zeleného mechu, ale když se chtěl opřít zády o mohutný strom, který tu rostl, něco se za ním propadlo. A jak se mládenec lekl, spadlo mu červené jablíčko do díry ve vykotlaném kmeni.
1: Pro pána, to jsem tomu dal. Teď budu bez svačiny a dost možná i bez večeře. Co se dá dělat? Budu muset sáhnout do té díry a jablko vytáhnout.
0: Jenže než to stačil udělat, vznesla se kolem divná mlha a zevnitř vykotlaného stromu vynořila se hlava podivného tvora. Zelené vlasy, tváře porostlé starým lišejníkem, zuby zčernalé stářím, celý do pavučin zabalený.
2: Jak se opovažuješ rušit můj klid? A proč po mně házíš jablka?
0: Zaskuhrala ta příšera. Barborka se pochopitelně velice polekal, ale hned se sebral a řekl.
1: Omlouvám se, pane, neudělal jsem to schválně. Nešťastnou náhodou spadlo mi jablko do té díry a já ho chtěl vylovit.
0: Ten divný tvor se zatvářil o poznání příjemněji a řekl smířlivě.
2: No dobrá, věřím ti. Konec konců znám tě, Janku, a vím i, proč jsi přišel. Tvůj nadutý bratr tě poslal do lesa trávu sekat.
1: Ale vždyť on není tak zlý, pane.
2: I jen se ho nezastávej.
0: Zamračil se ten tvor.
2: Neboj se, ale tvé jablko ti podám. Chvíli počkej.
0: Pak střepatá hlava na okamžik zmizela a když se opět vynořila, podával lesní muž Barborkovi jablko, celé rubíny posázené, tak svítící, až se před očima dělaly mžitky.
1: Ale pane, to není moje jablko. Vždyť já měl docela obyčejné, červené. Tohle bych ani jíst nemohl.
0: Lesní mužík se zasmál a řekl.
2: Pravdu máš, Janku. To byla jenom zkouška. Jistě, že to není tvoje jablko. Vidím, že nejsi chamtivý a hloupý. Vrátím ti nyní to, co jsi doopravdy ztratil, a navíc přidám i rubínové. Jistě ti přijde k užitku. Ale k mému stromu už se nikdy nevracej. Nemám rád, když mě lidská čelátka zbytečně ruší.
0: Než stačil překvapený Barborka poděkovat, po lesním mužíkovi se země slehla. Zůstaly tu jen dvě jablka. Jedno červené a jedno rubínové.

0: S veselou se vrátil Barborka na statek a hned všem na potkání vyprávěl, co se mu přihodilo. Každý se tuze divil vzácnému daru, který chuďas dostal, ale protože byl Barborka oblíbený a každý ho měl ze srdce rád, všichni mu to přáli. O nenadálém bratrově štěstí se záhy dozvěděl i Štěpán. Okamžitě byl sama zvědavost a tak si dal Barborku k sobě zavolat a pravil.
1: Nařídil jsem ti, že se nesmíš do večera z lesa vrátit a ty sporušil můj příkaz. Odpustím ti to však, pokud mi ukážeš, co jsi dostal. Zaslechl jsem totiž zajímavé věci.
0: Dobrosrdečný Barborka bratrovi všechno popravdě vypověděl, i rubínové jablíčko mu ukázal. Štěpánovi zasvítili oči chamtivostí a hned se mu v hlavě vylíhl plán. Poslal Barborku pryč a pak, aby ho nikdo nespatřil, převlékl se za nuzáka do potrhaných šatů, hodil si přes rameno kosu a do kapsy schoval jiné červené jablíčko. Nikým neviděn a nepozorován, vyplížil se ze statku a rovnou čarou do hustého lesa. Vykotlaný strom našel celkem snadno, protože mu Barborka vše dopodrobna popsal. Vypadalo to tu tajemně a divně. Ale Štěpán se rozhodl, že vykoná, co si přece vzal, a tak na nic nedbal. Kosu zavěsil na nejbližší větev a červené jablíčko hodil do vykotlané díry. A hned začal bědovat a naříkat.
1: Ach, to je smůla, teď budu bez večeře.
0: Plakal na oko a čekal, co se stane. Netrvalo dlouho a z hlubin země vynořil se lesní muž, celý zahálený a pavučinami opletený. Štěpán se v první chvíli polekal, ale i hned se dal zase do pořádku, pamětliv svého prohnaného plánu.
2: Dneska se s lidskou žouželí dočista roztrhl pytel a ještě po mně neustále jablka hážou a pokoj mi nedají. Co tady pohledáváš?
0: Štěpán začal koktat jakousi historku o sekání trávy v lese, ale ten podivný tvor ho zastavil.
2: Zadrž, nechce se mi tvoje hloupé řeči poslouchat. Znám tě, Štěpáne, a také tobě přinesu jablko, jako Jankovi nedávno. Jen měj chviličku strpení.
0: Štěpán se nemálo divil, že ho mužík zná. Brzy mu lesní muž podával ztracené jablko. Ale ke Štěpánovu překvapení nebylo vůbec rubínové, ale to jeho docela obyčejné červené.
2: No, vem si, co ti patří a jdi. Pěkně jdi, odkud jsi přišel.
1: Tohle není moje jablko.
0: Zmohl se konečně hamižný Štěpán na odpověď a ani trošku se přitom nezačervenal. Mužík pozvedl huňaté obočí a řekl.
2: Že není? To se tedy divím, ale budiš. Podívám se znova.
0: Když se pak opět vynořil, podával Štěpánovi jiné jablko. Rubíny posázené a tak blízkavé, až se před očima jiskřilo.
1: Ano, ano, to je moje jablko.
0: Zajásal Štěpán a hned po něm ruku natahoval.
2: Jak myslíš, Štěpáne? Je-li doopravdy tvoje, musíš si pro něj přijít až sem, za mnou.
0: Štěpánovi chtivost tak zatemnila mozek, že přestal myslet na možné nebezpečí a hrnul se vpřed, jen aby už po té drahocenosti sáhl. Jenže v tom šup a lup lesní muž ho stáhl naraz k sobě do díry. A Štěpán ani nestačil vykřiknout. Už po něm nezbyla ani památka. Brzy pak nastal večer a přišla noc a celý statek se začal schánět po svém hospodáři. Jenže marně. V domě nebyl, na poli také ne. Janek Barborka měl o bratra skutečný strach a proto vypravil několik lidí s pochodněmi i do hustého lesa, aby se po něm poohlédli. Ale ať hledali sebe lépe, všechno bylo marné. Když se pak ani druhého, ani třetího dne Štěpán neukázal, ba ani za týden se nevrátil, poznal Barborka, že se mu stalo něco zlého. Z dobrého srdce bratra oplakal, i když ostatní lidé ze statku si leda oddychli, že přišli o zlého pána. A aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, stal se Barborka hospodářem. Brzy se začal do normálních mužských šatů strojit, takže byl z Barborky opět Jankem. A všichni ho měli rádi, protože zůstal navždy stejně skromný a stejně laskavý, jako byl dříve. Rubínové jablko pak nechal vystavit každému na oči, aby kdo chtěl, mohl se pokochat pohledem na něj. Ale do hustého lesa, tam k tomu vykotlanému stromu, už jak živ nohou nevkročil. Splnil, co slíbil. Štěstí se totiž nemá pokoušet dvakrát.

V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička, až když nám ji babička zaspívala.

0: Křiky hádanka.
1: Bubnuje bubeník na střechy, vyvádí po městě neplechy. Kdo pak ví, odpoví.
0: Já jsem byl jednou na návštěvě v domečku, kde měli střechu plechu. A začalo pršet a to vyskoukalo to bubenické číslo.
1: To bude asi déšť.
0: Déšť je to. Máš pravdu.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat, no. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidopíjo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
0: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: Já jsem naprosto klidná.
1: To určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak můžeme začít.
1: Tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého, to bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu?
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tady moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: No potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína,
0: Justino.
2: A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: Jedničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. No, hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou, pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomínal,

0: dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali, ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tulamor junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tulamor junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tulamor junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
1: Piggy vtip.
2: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
3: pojď, přejdem silnici.
4: Druhý na to:
5: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
1: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišly tři děti, jedna holčička a dva hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, frrr, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu.
2: Kanárek se proměnil v Brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček a všichni se dívali, jak letí.
1: Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v Brouka a odletěl.
3: No, maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili.
1: Tohle se tedy stalo ještě druhého dne.
3: Ale co se stalo potom, to už nevím.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

trans ještě víc, až z toho v noci vyju na měsíc. Tak ona je luna horou, kliude najed jako strela v únoru. A Deus má prostě styl, tak to jsou mi kostry, tým pro hodně ostrý, divnej, ale to si snad i typ.

Slovinská pohádka Rybářův syn. Byl jednou na Dunaji nějaký pán a měl svého rybáře. Jednou, chtěje strojit hostinu, poručil rybáři, aby mu ve třech dnech 3 centy ryb odvedl. Rybář chodil lovit první, druhý, třetí den, ale ani rybičky dostat nemohl. Když pak 3. dne popolední celý zarmoucený už domů se vrátit chtěl, připlul k němu na loďce pán v zeleném obleku a tázal se ho, proč je tak smutný. Rybář mu odpověděl a pán řekl: slib mi, že mi dáš to, co máš, ale o tom nevíš, a ještě dnes dosti ryb nalovíš. Co nevěda mám, snadno pohřeším, myslel si rybář a proto řekl: budiš to tvé. A do večera nalovil ryb tolik, že je sotva 4 koňmi na voze odvezli. A víš-li, co jsi mi slíbil? Ptal se ho potom pán. Nevím, řekl rybář, ale nechť je cokoliv. Pán se usmál a řekl: věz, že právě tvé ženě narodil se hošík. Toho jsi mi tedy slíbil. Za 20 let si pro něj sem přijdu. A tak se také stalo. Rybářovi narodil se skutečně synáček. Když povyrostl, poslali ho do školy a prospíval v učení tak, že by byl mohl svým časem na kněze býti vysvěcen. Za kněze ho nedáme, řekli rodiče, protože je zaslíben, ale dejme ho raději do černé školy. Když se v černé škole vyučil, věděl všecko, co bylo a co bude. Tehdy řekl svému otci: otče, už je čas, abychom šli. A kam? Což nevíte, komu jste mě před 20 lety slíbili, když jste tehdáž šli lovit ryb? Však nic se nebojte, jen pojďte se mnou, nic se vám ani mně zlého nestane. Když přišli k Dunaji, připlula zase ta loďka a v ní pán v zeleném obleku. Syn vstoupil do loďky, pán odstrčil a loďka s oběma se potopila. Mezitím, co rybář zarmoucen domů se vracel, dostal se jeho syn vodou do nějakého zakletého města v podzemí, kde ani človíčka viděti nebylo. Maje hlad, nalovil si ryb, upekl je a najedl se a potom usnul. A tu se mu zdálo, aby šel na noc do zámku, aby se tam posadil za stůl, rozžal svíce a čekal. I učinil tak. O půlnoci otevřely se dveře a do pokoje přivalil se veliký had. Postavil se proti mládenci a prosil: polib mne. Ale mládenec zvolal: odstup ode mne, ďáble, nemáš ke mně žádné moci. Na to had odešel. Druhý den popolední zase usnul i zdálo se mu, že by byl dobře udělal, kdyby byl toho hada políbil. Probudiv se, umínil sobě, že tam zase půjde a hada políbí, přijde-li. O půlnoci se přivalil ještě větší had. Měl 2 hlavy a postaviv se proti němu, prosil opět: polib mne. Mládence obešla hrůza a zase jej od sebe zapudil. 3. dne zdálo se mu zas: dobře bys učinil, kdybys byl políbil hada. Když se probudil, umínil si,
že hada políbí, byť by byl ještě strašnější. Z večera šel zase do zámku, sedl si za stůl, rozžal svíce a čekal. O půlnoci přivalil se had tříhlavý, ještě větší a strašlivější než předešle. Sepnul se proti němu a prosil, polib mne. Mládenec, nakloniv se k němu, ho políbil. V tom okamžení udělala se z hada překrásná panna. Byla to zakletá dcera pána toho zámku a s ní ten zámek i celé město bylo vysvobozeno. Její otec i matka přišli a přivítali jej s radostí velikou. Otec pak řekl, dám ti své království i svou dceru, líbili se ti. Mládenec ovšem byl spokojen, ale jedno rmoutilo jej, totiž pomyšlení, mně se zde tak dobře daří a můj otec na Dunaji myslí, že jsem se propadl do pekla. Kdybych aspoň mohl ještě jednou přijít k svému otci na Dunaj, abych mu řekl, jak se mi vede, byl bych zúplně spokojen. Na to mu řekla ta panna. Mám takovou věc, že bys lehko přišel k svému otci, jen kdybys potom se zase vrátil. Mládenec slíbil, že zase přijde. A panna se uvolila, že bude 7 let na něj čekat. Potom mu dala prsten a řekla, pohleď skrze ten prsten a mysli si, že bys byl rád u svého otce na Dunaji a budeš tam. A když potom budeš chtít ke mně přijít, pohleď zase skrz ten prsten a mysli si, že bys byl rád u mne. Ale ať ho nikomu neukážeš, sic o něj přijdeš a pak se stěžka kdy k nám dostaneš. Jeho otec i matka velmi se radovali, že svého syna zase viděli zdravého i museli jim obšírně vypravovat, co a jak se mu vedlo. Potom ho dovedl otec také k svému pánu, kterému vždy ještě ryby lovil. A tu se všichni radovali. Měl pak ten pán 2 dcery a řekl mu, zůstaň, dám ti kus svého království, a jednu svou dceru bude-li se ti líbit. On si pak pomyslel, mě tam očekává celé a větší království a krásnější žena než tato. Ale což je, zůstanu tu 2 dny, však lehko se mohu zase dostat i zpátky. Jednoho dne šel s těmi dcerami na procházku a na cestě jim ten prsten ukázal a pověděl jim také, jakou má moc. Dcery si mysleli, kdybychom jemu ten prsten mohli vzít, potom by rád u nás zůstal. A posadivše se s ním do stínu pod nějaký strom, uspali jej a prsten mu vzali. I nechali ho potom v domnění, že jej ztratil po cestě. Tak u nich zůstal 5 let a pak si umínil, že půjde toho podzemního města hledat. Šel a šel a přišel pozdě večer v lese do nějakého stavení a prosil, aby ho tu nechali přes noc. Nebylo nikoho doma, než nějaká žena a ta řekla, ráda bych ti tu popřála noclehu, ale moji 3 bratři jsou loupežníci, přijdou domů a zabijí tě. Nic se neboj, řekl mládenec, přines mi víno a budu tu na něj čekat. O půlnoci přišli bratři domů. Kdo jsi? Já sám nevím, jsem tulák, sem tam po světě chodím, protože musím. A kterého pak jsi rodu? Já sám nevím, klátím se po světě a nejsem doma nikde. A jak ti říkají? Mládenec věděl z černé školy, že ti 3 loupežníci měli bratra a že ho ztratili. I jmenoval jim toho ztraceného bratra jménem i příjmením.
Zajisté ty jsi náš vlastní bratr, kterého jsme před několika lety ztratili. Dost možná, odpověděl jim. I začali ho přemlouvat, aby zůstal s nimi a vychvalovali mu své řemeslo. A co jste dnes dostali? Tázal se jich. Oj, velmi mnoho, jako nikdy ještě. Dostali jsme střevíce, plášť a klobouk. Kdo ty střevíce obuje, ujde za půl hodiny 200 mil. Kdo ten plášť na se vezme, nikdo ho neuvidí. A kdo ten klobouk před sebe hodí, každá hora se mu otevře. A jestli je to také pravda? Ovšem, pravda, řekli a dovolili mu, aby toho sám na sobě zkusil. On pak má je na sobě klobouk, plášť i střevíce, skočil, až se země zatřásla a byl ten tam. Nejprve šel ke slunci, kde vychází. Myslil si, slunce po vší zemi svítí, bude zajisté také vědět cestu do města podzemního. Ale slunce řeklo, neznám té cesty. Musí to býti někde mezi horami, v úzké dolině, kam nikdy nepřijdu. Ale luna svítí po všech skulinách. Jdi, zeptej se jí. Mládenec šel, kde luna vychází, i tázal se jí, ví-li cestu do města podzemního. A luna zase řekla, nevím, musí to býti mezi horami, kam nikdy nepřijdu, ale jdi k větru, on všemi skulinami proletuje, zajisté ti také cestu poví. I šel tam, kde vítr vychází, a tázal se opět, ví-li, kudy se jde do podzemního města. Kterak bych nevěděl, řekl vítr. Zejtra, přede dnem, tam zase půjdu. Králova dcera se tam vdává. Půjdu jim na svatbu foukat, aby jim nebylo příliš horko. Přede dnem šli. Přišli k ohromným skalám. Vítr se probral s kulinou a mládenec za ním nemohl. I vzal klobouk a hodil jim o skálu. Skála se otevřela a měl za větrem cestu hotovou. Kránu byli v podzemním městě. Vítr šel na svatbu foukat a mládenec do kostela očekávat svatebníků. Svatebníci přišli a kněz počal oddávati. V tom dotkl se jeho knihy a ta spadla na zem. Z vás jeden musí mít veliký hřích na sobě, řekl kněz ženichovi a nevěstě. A nevěsta ihned vyznala, že slíbila svému osvoboditeli, že na něj bude čekat 7 let a ty, že ještě neprošli. Na to kněz řekl, že musí čekati do 7 let a prve, že si jiného nesmí vzíti. I tázal se jí, kterého měla raději, toho nebo onoho. Onoho, řekla, ale vím, že už ho nikdy víc neuhlídám. I bylo to mládenci milo slyšeti. Když se svatebníci rozešli, sundal ze sebe v královském zámku plášť a hned ho tu poznali. Panna jej objala a řekla, hleď, právě dnes bych se byla za jiného vdala, kdyby mne vyšší moc nebyla vystřežila. Brzy na to měli spolu oddavky a po oddavkách bohatou hostinu. A mě tam taky dali vína z řešeta, chleba ze sklenice a lopatou po hřbetě. A já jsem už navíc nečekal a běžel domů.

0: rybky?
1: Ptá se malý Petr maminky.
2: Můžu si jít hrát ven?
1: S tak špinavou košilí?
2: Ne, s Michalem.

O 12 zakletých princích. Byl jednou jeden král a ten král měl 12 synů a jednu dceru. Jednoho rána se mu ale všichni synové proměnili v koně. To krále velmi zarmoutilo. Ustájil je ve zvláštním stavení a nosil jim jen to nejlepší, ale koně nic nežrali. A tak nechal rozhlásit, že tomu, kdo zjistí, co koně žerou, dá svou jedinou dceru. Ve stejném království žili manželé, kteří měli 3 syny. Nejmladší se jmenoval Lasse a k ničemu se nehodil. Prvního dne se ke králi dostavila samá hrabata a baroni, aby zkusili štěstí, ale nikomu nepřálo. Druhého dne přišli všichni ostatní bohatí a vážení muži, ale zbytečně. Třetího dne přišel kdekdo. Své štěstí chtěli zkusit i Lasseho bratři, ale přesně ve 12 hodin jim všichni koně utekli a nikdo nevěděl kam. Když se koně vrátili, Lasse si řekl, že to zkusí taky. Přišel k nejmenšímu koni a zvíře promluvilo. Poslyš, tebe chci za švagra. To je lákavá nabídka, pomyslel si Lasse. Kůň ale mluvil dál. Až zase začneme být neklidní, nasedni mi na hřbet a pojedeme. Nesmíš se ale ohlížet. Lasse udělal, jak kůň řekl. Navzdory ohlušujícímu dunění a hřmotu se ani jednou neohlédl. Kůň se za tím tryskem řídil až na onen svět, kde stál kostel. Do něj vstoupilo všech 12 koní. Došli k oltáři a tam pojedli chleba a popili vína. Dostal i Lasse. Když se šťastně vrátili domů, král se radoval, že už ví, co koně žerou, a Lasse měl dostat princeznu. Ale na královském dvoře bylo mnoho závistivců a ti mu začali klást do cesty překážky. Řekli, že by Lasse nejdřív mohl přinést jejich vladaři meč, který měl král Šalamoun v den své korunovace. Králi se nápad zalíbil a řekl milému Lassemu, že dokud mu nepřinese drahocenný Šalamounův meč, princeznu nedostane. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten řekl: posaď se mi přesně ve 12 hodin na hřbet a neohlížej se, dokud nebudeme v kostele před oltářem. Lasse udělal, jak kůň řekl. Dunění a hřmot za ním byly ještě hlasitější než poprvé, přesto se neohlédl. Meč visel napravo od oltáře. Byl náramně veliký a těžký. Lasse jej však sňal a s námahou odvlekl. Král měl z meče radost a už měla být svatba, ale dvořané Lasse mu vymysleli další úkol. Řekli panovníkovi, že by mu mohl přivést koně, na němž jel král Šalamoun v den své korunovace. Králi se ten nápad zalíbil a řekl Lasse mu, že princeznu dostane, až přivede korunovačního koně krále Šalamouna. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten pravil: řekni si o 3 jablka a provaz, pak jablka rozkrájej na 9 dílů a pověz, že si mě chceš půjčit. Když Lasse všechno dostal, nasedl na koníka a ten jel, až dojel do hlubokého lesa.
Tam dal lasemu píšťalku a řekl: Dobře mě uvaž ke stromu, protože teď budu mít strach. Lase zapískal na píšťalku. V tom se lesem rozlehl strašlivý ryk a hřmot a země se začala otřásat. Když znovu nastalo ticho, koník řekl: Právě se probudil. Přivaž mě ještě pevněji, protože teď se budu bát ještě víc. Lase poslechl a zapískal na píšťalku podruhé. V tu chvíli se v lese ozval děsivý hřmot a rachot a země se třásla tak, že Lase sotva dokázal stát na nohou. Když zase všechno stichlo, řekl koník: Už vstal. Teď mě přivaž úplně nejpevněji, jak dokážeš, protože teď se budu bát úplně nejvíc. A až k tobě bude přibíhat, hoď mu do tlamy všech 9 kousků jablka. Nesmíš ale přitom ztratit ani jeden z nich, protože jinak to s námi špatně skončí. Lase zapískal na píšťalku po třetí a tu se tryskem přiřítil kůň krále Šalamouna s otevřenou tlamou. Lase mu do ní hodil všech 9 kousků jablka. V tu chvíli zvíře skrotlo a Lase je mohl odvést ke svému králi. Král měl nevýslovnou radost, protože na světě nebylo krásnějšího koně. Tentokrát ale prohlásili dvořané, že by Lase mohl proměnit 12 zakletých princů do jejich původní podoby. A král mu řekl, že když to neudělá, nedostane princeznu za ženu. Lase šel znovu pro radu ke koníkovi a ten řekl: Posaď se mi na hřbet a když se nebudeš ohlížet, dopadne všechno dobře. Pak jeli, až přijeli do kostela. Tu se ozval strašlivý lomos. Lase měl pocit, že se za ním bortí zdi i kostelní klenba, ale přesto se neohlédl. Vpravo od oltáře visela láhev. Lase ji vzal, napil se z ní a tomu dodalo tolik odvahy a síly, že když se šťastně vrátil na královský dvůr, dokázal zacházet s mečem krále Šalamouna docela lehce. Koník ho požádal, ať nyní jemu i jeho 11 bratrům usekne hlavu. Nejdřív se tomu Lase bránil, ale když nakonec koníka poslechl, všech 12 princů znovu získalo svou lidskou podobu a byla radost na ně pohledět. Zavládlo všeobecné veselí a svatbě Laseho s krásnou královskou princeznou už nestálo nic v cestě. Oba potom spolu šťastně žili a z Laseho a nejmladšího prince se stali nejlepší přátelé.

0: písnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: obědu.
1: Korvínku, vzbuď se.
2: Už zase, co je?
1: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
2: Ale jo.
1: Jestli pak víš, co to znamená?
2: Že bude hezké počasí.
1: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán?
2: Je? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
1: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
2: Tak dobrou noc.
1: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
2: Máni.
1: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
2: Ano, jo, viděl.
1: A co ty na to?
2: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
1: No teda.
2: Máni, to byl fór.
1: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
2: Všichni ne, jenom ti, co tě znají.
1: Ty taky.
2: Co já taky?
1: Mě nemáš rád.
2: Nerozumíš humoru?
1: Tvému? Stejně, by mě, Hrvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
2: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
1: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
2: A co by měli chtít?
1: No mě přeci. Za ženu.
2: Jo, tak.
1: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
2: Miluješ mě?
1: Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
2: Ani ne.
1: Tak se na mě podívej po druhé.
2: He? Máš zamlžený brejle.
1: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
2: Povídej.
1: Přece protože moudřejší ustoupí.
2: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
1: Ach jo, tě může, tě může.
2: Jo, Máničko.
1: Ano?
2: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
1: Jo, nemám.
2: Fakt ne.
1: Fakt ne.
2: Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat.
1: A proč bys mu to měl říkat?
2: Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
1: No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím.
2: Platí. Konec je vole klid.

0: Big hádanka.
1: Číhá v lese vekřový a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlej pes.
0: Já mám pejsky, ale rád.
3: Já jak který?
0: Ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
3: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
0: Ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
3: Vážně?

0: Proč se kapr Stříbrňák nedopočítal? Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, počítá,

0: Ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal a hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška. Kapře Stříbrňáku, podívej! A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

pak si ty sůvočí dí rozložitý průvočí, na slova z pusy člověčí se rají husy do řeči.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalejte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor, kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: co bychom měli udělat dnes? Odpovím vám. Najít cestu z pasti, do které jsme padli.
1: Ale, drahý profesore Summerlee, a co vědecké bádání?
0: Připomínám, že jsme sem do Amazonie přišli s posláním přesně vymezeným. Schůze v zoologickém ústavu nám uložila prozkoumat pravdivost tvrzení, s nímž vystoupil profesor Challenger.
2: Ano, to jsme měli udělat, ale...
0: Já musím připustit, že jsme nyní z jeho tvrzení svědecky podpořit. Podstata našeho úkolu je tudíž splněna.
3: Splněna. Ale ze země Maple White jsme viděli zatím jenom zlomek.
0: Pokud jde o podrobnější prozkoumání této náhorní planiny, je to projekt tak ohromný, že naděj na úspěch by měla jen velká výprava. Kdybychom se o to pokusili sami, nikdy bychom se odtud nevrátili.
4: Výprava však dosud nenalezla žádné řešení, jak se ze svízelné situace dostat. A tak bylo rozhodnuto, že i další den bude věnován průzkumu. Začal trochu zvláštním způsobem. Profesor Challenger chtěl z jednoho bodu obhlédnout celý ostrov.
5: K tomu účelu byl jako stvořený mohutný jinan dvoulaločný, u něhož jsme tábořili. A byl jsem to já, kdo konečně mohl prokázat svou odvahu. Sám jsem se přihlásil, že vyšplhám až do koruny stromu.
1: Výborně, Melone! Co vidíte?
4: Melony sice volal dolů, co spatřil sám a za pomocí triédru, ale strom byl tak vysoký, že jeho druhové dole slyšeli jenom každé desáté slovo. Počkali tedy, až svou výpravu na stromě ukončil a pak dychtivě naslouchali jeho slovům.
2: Ze všeho nejzajímavější je jezero. Čedičové útvary, které jsme poznali, když jsme obcházeli zvenčí tuto planinu, tvoří vysoký asi 70-metrový val. Když jsem zkoumal val dalekohledem, spatřil jsem na různých místech čedičových útesů jakési díry, patrně jeskyně.
1: A co to jezero?
2: Jo, veliké. Možná 10, možná 15 kilometrů.
3: Mladý muži, vy jste to jezero viděl první. Máte právo ho pojmenovat. Nože, propůjčíte mu své jméno?
4: Melony nebyl na tuto situaci připraven. Summerlee navrhl, aby se dotyčná vodní plocha jmenovala Centrální jezero.
2: Kdybych mohl, rád bych jej pokřtil na jezero Marketino.
4: Nikdo z přítomných nevznesl námitku a tak... Aniž bylo jasno, zda se vůbec ještě někdo někdy doví jméno centrálního jezera, byl křest ukončen. Ano, Melony i v téhle chvíli myslel na dívku, která byla příčinou jeho členství v odvážné Challengerově výpravě. V dalších dnech výprava podnikala různé kratší cesty, při nichž si především na své přišel sběratelský duch profesora Summerlea. Objevoval neustále nové druhy hmyzu, obíral se každou rostlinou v okolí, sledoval a zapisoval si všechny údaje o stromech.
5: V jednom z dalších dnů jsme se vypravili k Marketinu jezeru. Postupovali jsme lesem jen velmi zvolna, jednak proto, že Lord Roxton, rozvědčík naší výpravy, vždycky napřed obhlédl kus terénu, než nám dovolil postoupit dál, a jednak proto, že některý z našich profesorů co chvíli s výkřikem úžasu padl na kolena před nějakou květinou nebo muškou neznámého druhu.
1: Počkejte, stůjte, slyšíte?
4: Lord John nakukoval přes kameny na malé planině kam si dolů. A právě odtud z hlubin vycházely ty podivné zvuky. Potom Roxton najednou strnul a ostatní měli dojem, že je podívanou tak ohromen, že na ně zapomněl.
5: Přiblížili jsme se k Lordu Johnovi a podívali se přes balvany. Prohlubeň měla tvar mísy a na jejím dně zhruba 100 metrů pod místem, kde jsme se zastavili, byly tůně zeleně spěněné vody.
4: Bylo to místo samo o sobě divné a strašidelné, ale jeho obyvatelé mu dodali hrůzy Dantova pekla.
3: To je hnízdiště pterodaktylů.
1: Je jich tu několik set.
5: Celé dno kolem tůní se hemžilo mláďaty a ošklivými matkami, které seděly na nažloutlých, jakoby kožených vejcích. Tato změť lezoucích a plácajících ptakoještěrů, to byl zdroj podivného hluku a odporného hnilobného zápachu.
4: Nahoře, každý na svém kameni, sám, seděli hrozní samci, velcí, šediví, jakoby vyschlí, podobní spíše mrtvým exponátům než živým tvorům. Seděli naprosto nehybně, až na to, že kouleli červenýma očima a občas chňapli po vážce, která kolem nich letěla. Jejich zobáky přitom cvakly, jako když sklapne past.
5: Naši profesoři, nadšení možností studovat prehistorický život, by tu byli nejraději zůstali celý den. Upozorňovali naleklé ryby a mrtvé ptáky, ležící mezi kamením, a spatřovali v nich důkaz masožravosti pterodaktylů.
3: Podívejte. Podívejte se.
4: Profesor Challenger vystrčil hlavu nad kamennou hradbu a nejbližší z hlídajících ptakoještěrů rozepjal obrovská kožená křídla a hlučně se vznesl do vzduchu.
5: Byla to úžasná podívaná. Ošklivá, zdánlivě neohrabaná zvířata a ještě k tomu mimořádné velikosti nad námi kroužila a střelmo slétala jako vlašťovky.
1: Musíme utéct do lesa.
4: Ti obrovští tvorové sice zpočátku létali vysoko a ve velikém kruhu, jako by chtěli zjistit rozsah hrozícího nebezpečí, ale potom se snášeli níž a níž. Šum břidlicově šedých křídel, která měla rozpětí dobrých 7 metrů, se změnil v temný hukot.
5: A pak z toho svištícího šedého kruhu vystřelil dlouhý krk a zuřivý zobák po nás klovl. A další útoky následovaly.
3: Au, můj obličej.
1: Co je vám, profesore?
5: I já jsem pocítil v týle takový úder, že se mi zatočila hlava. Challenger upadl a když jsem se sehnul, aby ho zvedl, dostal jsem další ránu dozad, až jsem upadl na profesora.
4: To byl výstřel z pušky Lorda Roxtona. Jeden z těch létajících draků spadl na zem s přeraženým křídlem. Plival a chrčel, zobák měl do kořán otevřený, krví podlité oči vyvalené, vyhlížel jako ďábel ze středověkého obrazu.
1: Utíkejte! Je-li vám život milý, utíkejte!
4: V následujících dnech každý ze členů expedice podnikal drobné výpravy sám, ale vědom si velkého nebezpečí, které na planině hrozilo, vždy ozbrojen. Na profesoru Challengerovi bylo znát, že ho ze všeho nejvíce trápí myšlenka, jak se z téhle země Maplewhite dostat zpátky do civilizace. Celé hodiny pozoroval okolní terén. Dalekohledem proskoumával světlé otvory v černých čedičových skalách, tvořících vězeňský val výpravy.
5: Vyprázdněné vaky od potravin se pomalu plnily nejrůznějšími vzorky flóry a neživé přírody. Zápisníky profesora Summerleeho byly plné k prasknutí. S podivnými obyvateli ostrova jsme se setkali ještě mnohokrát. Ale nikdy už nedošlo k jejich přímému útoku na členy naší expedice.
4: Když se jednoho večera sešli všichni Challengerovi kolegové ve svém táboře, oni měli hrůzou.
3: Musel to být obr.
1: Všechny potraviny jsou zničeny, roztupány, rozházeny.
0: To je náš konec. Teď už tu nevydržíme ani 3 dny.
4: Naštěstí Challengerovi předešlé výpravy přinesly ovoce. Profesor nalezl cestu z planiny do okolního světa. Vedla přes složitý systém jeskyní, z nichž ta poslední ústila malou průrvou v kameni ven do bambusové džungle.
5: Nebudu líčit podrobnosti naší zpáteční cesty. Byla strastiplná a namáhavá. A co bylo nejhorší, polovinu cenných úlovků zničil v našem táboře neznámý tvor a druhou se nám jen z malé části podařilo dostat skalními průrvami ven. Když jsme spatřili indiány v našem základním táboře, byli jsme radostí bez sebe.
4: A pak už následovala dlouhá cesta pěšky, po vodě a nakonec na plachetnici zpět do Manausu. A odtud domů do Anglie.
5: Neměli jsme ani tušení o napětí, které zavládlo ve vědeckém světě, ale i na veřejnosti, když byl ohlášen náš příjezd do Londýna. Sotva jeden jediný den nám ponechala zoologická společnost na to, abychom se z této dobrodružné cesty vzpamatovali. Pak se jeden z největších londýnských sálů zaplnil pozvanými vědeckými kapacitami, kolegy novináři i senzace chtivou veřejností.
4: To byl potlesk, kterým přítomní posluchači odměnili podrobnou zprávu profesora Samellia, v níž nezapomněl na žádný z podstatných objevů, které expedice učinila.
5: A pak se stalo něco, s čím nikdo z nás nepočítal. O slovo se přihlásil doktor Aylingworth z Edinburghu. Jméno tohoto muže dokázalo oba čelné členy expedice, profesory Challengera a Summerleeho, vždycky sjednotit. Byl to jejich společný nepřítel.
4: Dotyčný doktor z Edinburghu neměl, jak slyšíte v řadách posluchačů, mnoho přívrženců. Jeho vystoupení, ve kterém označil výsledky expedice přinejmenším za sporné, nakonec zcela zaniklo v hluku sálu. Pak se přihlásil o slovo sám profesor Challenger.
6: Mnozí z přítomných pamatují, že podobné pošetilé a nevychované scény se odehrály i na minulé schůzi. I když naše výprava, díky nehodám, které ji potkali, ztratila velkou část svého důkazního materiálu, přece něco se podařilo dochovat a předvést před vašimi zraky.
5: A nyní došlo k senzaci večera. K senzaci tak dramatické, že nemá obdoby v dějinách vědeckých shromáždění. Dva muži, napokyn profesora Challengera, přinesli velkou a těžkou bednu. Ve dvoraně se rozhostilo hluboké ticho. Profesor Challenger odsunul posuvné víko.
6: Tak pojď, maličký. Polez, ty činaný.
4: V příštím okamžiku se rozlehl škrábavý, chřestivý zvuk a z bedny se vynořil hnusný, odporný živočich a usedl na hranu víka jako na hřad. Dlouhý divoký zobák to mělo pootevřený, takže bylo vidět dvě řady ostrých, jakoby žraločích zubů.
6: Počkejte! Pomoc! Uleží!
5: A skutečně, profesor Challenger se snažil chytit zvíře za nohy, ale bylo pozdě.
4: Netvor vyskočil, zamával třímetrovými křídly a zakroužil královskou dvoranou.
6: Okna! Pro boha, zavřete okna!
5: Bylo pozdě. Dávnověký tvor, jediný živý důkaz, který naše expedice dovezla do Londýna, byl pryč.
4: A tady by vlastně mohl celý příběh skončit. Také skončil. Pouze reportér Melony se měl dočkat ještě jednoho smutného konce celé dobrodružné cesty. Mezi přítomnými diváky nikde nemohl spatřit tu, která dala podnět k jeho odvážné cestě a slavné reportáži. Markétu. Melony si vzal brožku a spěchal za ní domů.
2: Mohu prosím mluvit se slečnou Markétou?
4: Rozpačitá reakce sluhy ho přiměla, že bez vyzvání vstoupil do salonu.
2: Markéto!
4: Markéta pozvedla hlavu a úžasle se na něho zadívala. Všechno na ní bylo jiné, i ten její tvrdý pohled.
2: Jste přece Markéta. Markéta Hangertonová.
7: Nikoliv. Jsem Markéta Pocová. Vy jste nedostal můj dopis?
2: Ne.
7: Tak mi dovolte, abych vám představila svého manžela. Lituji, že všechno tak dopadlo, ale váš cit ke mně nemohl být příliš hluboký, když jste dokázal jít až na druhý konec světa a nechat mne tu samotnou.
2: Ano. Ano. Ale vždyť vy sama jste si přála, abych dokázal velké věci. Dobrá. Tak už jen jednu jedinou otázku. Čím je váš manžel?
7: Zástupcem vedoucího písaře v advokátní kanceláři. Pane Melone.

0: Józo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
1: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
2: To by bylo úrazu v obci Doláky.
1: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 000. A může naše družstvo takovou částku dát?
3: Tolik nemáme.
1: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
3: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
4: Je to 2-2.
5: Piggy vtipk.
6: Učitelka. Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol. No tak to bude 5.
7: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
5: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
8: A to mě nenapadlo.
5: A teď dostane 5.

0: O kouzelné truhličce od krále Nágů. Pohádka z Ladaku a Tibetu. Pod vysokými sněžnými horami žil jednou jeden chudý chlapec jménem Stenzin. Neměl než jednu ovci a dvě jehňata. Dlouho šel se svým stádečkem přes vyprahlé severní pláně, dokud nenašel trochu šťavnaté trávy u veliké řeky, o které se říká, že vysoko v horách tryská zelví tlamy. Jak se tak Stenzin blíží ke břehu, slyší najednou divné zvuky. To rybář ulovil do sítí velikou rybu a nemohl ji vytáhnout. Vždycky, když ji vší silou zvedl nad hladinu, ryba byla rázem dvakrát tak velká a začala sebou házet. Když už ji rybář neudržel a ponořil ji do vody, ryba se zase zmenšila. Pusti! Volá na rybáře Stenzin. To nevidíš, jak se trápí? A z čeho asi tak budu živ, ty chytráku? Když rybu pustíš, dám ti tuhle ovci a jehňata. Mají nejlepší vlnu v celém kraji. Musíš mi ale slíbit, že je neporazíš a budeš je mít jenom na vlnu. To se rybáři zamlouvalo. A tak rybu pustil a od Stenzina si vzal celé jeho stádečko. Rozloučili se a chlapec se dal podél řeky směrem do města. Cesta ale byla dlouhá a protože byl celý utrmácený, natáhl se, aby si trochu odpočinul. Probudil se až večer. Slunce už zapadlo, byla noc a na nebi nad skalami zářily tisíce hvězd. Najednou se rozestoupila voda v řece a vyšel z ní jezdec celý v bílém, usazený na krásném bělostném koni. Jasná bílá barva Stenzina dočista oslnila. Posílá mě král říše Nágů. Zachránil si mu život a on by se ti za to rád odvděčil. Nasedni si za mě a já tě k němu odvezu. To je pěkné, ale co pak mám žábry? Vždyť se utopím. Neboj se, sedni si ke mně na koně, zavři oči a já tě donesu až před královský trůn. A tak se také stalo. Za několik okamžiků už Stenzin stál v bohatě zdobené síni před samotným králem Nágů. Jeho hadí tělo spočívalo na překrásném trůnu z perleti a na hlavě měl korunu z pravého zlata. Po jeho boku seděl malý bílý psík. Zachránil si mi život. Nebýt tebe, skončil bych v kotlíku toho rybáře. Chci se ti odvděčit a proto buď mým hostem, jak dlouho jen budeš chtít. Následovala veliká hostina. Vybraných pokrmů a vzácných lahůdek byl plný stůl. Hudebníci hráli veselé písně, zpívalo se a tančilo. Potom králův psík odvedl Stenzina do jeho komnaty. Byla vykládaná zlatem a drahými kameny. V příštích měsících si Stenzin žil jako král. Služebnictvo mu dokonce nosilo vybrané pokrmy až do jeho komnaty. Jednou večer uslyšel, jak mu někdo zaklepal na dveře. Když je otevřel, stála před ním drobná stařenka. Milý chlapče, víš, že dáš staré ženě něco málo k snědku. Jsem poddaná krále Nágů, ale upadla jsem v nemilost a chodím teď o žebrotě. Protože měl Stenzin srdce ze zlata, ani na chvíli nezaváhal a dal stařeně najíst. Od toho dne k němu chodila každý večer. Dny plynuly stále pomaleji, protože Stenzin na dvoře krále Nágů neměl nic na práci, a tak se rozhodl, že se rozloučí a vrátí se do světa lidí. Když to pověděl stařině, řekla mu: byl jsi ke mně hodný. Sice nic nemám, ale zasloužíš si odměnu. Ale kde pak? Dělal jsem to rád. Poslouchej, dostaneš ode mě radu. Až se tě král optá, co chceš jako dar na rozloučenou, nechtěj zlato ani jiné poklady. Řekni, že chceš toho jeho pílého psíka. Druhý den se Stenzin šel rozloučit s králem. Přesně jak předpověděla stařena, král mu nabídl dar na rozloučenou. Zachránil jsi mi život a já jsem tvým dlužníkem. Proto si řekni, co ti mám dát darem. Můžeš mít vše, oč si řekneš. Králi Nágů, jsem prostý chlapec. Nežádám proto zlato ani stříbro. Pokud ale jinak nedáš, vzal bych si na památku tvého psíka. To krále velmi zarmoutilo. Žádáš ode mne to, co je mému srdci nejdražší. Ale putiš, své slovo musím splnit. Dal Stenzinovi i bílého psíka a rozloučil se. Stenzin se i s bílým psíkem posadil k jezdci na bělostného koně a ten je vynesl nad hladinu řeky do světa lidí. Stenzin se pak vydal po břehu řeky směrem k městu. Slunce pražilo a stín skýtala jen občas nějaká ta vrbka. Když už se smrákalo, došli k velikému stavení. Jaké ale bylo Stenzinovo překvapení, když zjistil, že je dům prázdný. Nevadí, přenocovat tady může tak jako tak. Když se chlapec probudil, volá psíka, ale potom jako by se země slehla. Asi někde skotačí po okolí, řekl si Stenzin. Když vyšel ven, zjistil, že před domem je pěkný meruňkový sad obehnaný zdí. A jak se rozhlíží, vidí, že od stromu na konci zahrady přichází ta nejspanilejší dívka, jakou kdy viděl. Její krása mu vyrazila dech. Na sobě měla šaty z modrého sametu a na hlavě čepec s dlouhým štítkem zdobeným velikými tyrkysy. Co děláš v mém domě? Diví se dívka.
1: Nezlob se, vzácná paní, neměl jsem kde přenocovat. Neviděla jsi malého bílého psíka? Neviděla. To ti ale říkám, není tady bezpečno. Běž raději o dům dál.
0: A s těmito slovy zase odešla. Jen co zmizela za posledním stromem, přiběhl k chlapci jeho bílý psík. Stenzin dívčích slov nedbal a protože ji chtěl spatřit znovu, řekl si, že v domě zůstane ještě několik nocí. Příště se s dívkou zase dal do řeči, vykládal jí o sobě a o svých dobrodružstvích a nakonec se zeptal, jestli si ho nechce vzít za muže. K jeho radosti souhlasila a tak se vzali. Druhého dne se dům proměnil v palác a v tom paláci pak manželé spokojeně žili. Jednoho dne ale Stenzinovi začalo vrtat hlavou, čím to je, že ještě nikdy neviděl ženu pohromadě s bílým psíkem. A jak to, že když odejde jeden, přijde druhý? Jednou proto psíka sledoval a uviděl, jak za posledním meruňkovým stromem ze psí kůže vychází jeho půvabná žena a potom kůži dává do skrýše ve zdi. Jen co se žena vzdálila, popadl psí kůži a hodil ji do ohně. Když to večer řekl manželce, vyrazilo jí to dech.
1: Ani nevíš, co jsi provedl. Jsem dcera krále Nágů a do té psí kůže mě zaklela zlá čarodějnice. Díky tomu jsem se mohla vracet k otci. Teď už ho nikdy neuvidím.
0: Stenzin svého skutku litoval, ale co se stalo, už nemohl změnit. Mezitím se rozkřiklo, že se u řeky usadil velký pán se svou ženou a postavil si přenádherný palác. Také se rozneslo, že paní je krasavice, které není rovno. Ani jedno, ani druhé se však nelíbilo králi toho kraje a tak se rozhodl, že přivandrovalce zničí a jeho ženu získá pro sebe. Pozval proto Stenzina do královského paláce a tam mu vystrojil hostinu a předal mu vzácné dary. Když mu chtěl Stenzin pohostinnost oplatit, žena o tom nechtěla ani slyšet.
1: Nedělej to, budeš litovat,
0: varovala ho. Stenzin ji ale neposlechl a na královu počest uspořádal hostinu.
1: Dobrá, nenabízej mu ale příliš mnoho čaje,
0: povídá na to žena. A obličej si schválně umazala od sazí. Stenzin však na manželčinu radu zapomněl. A tak musela připravovat další a další čaj. Tolik se přitom zapotila, že jí pot saze z tváře odplavil a král uviděl její tvář v plné kráse. V tu chvíli prohlásil: tato žena musí být mou královnou.
1: Ne, jen to ne. Dám ti, co budeš chtít, ale to, co je mému srdci nejmilejší, ti dát nemohu. Řekni, co chceš, a já ti to dám.
0: Král se zamyslel a za chvíli povídá.
2: Dobrá tedy, postavíš-li do 7 dnů kolem mého paláce hradbu ze železa, můžeš si ženu nechat.
0: Po těchto slovech král odešel. Těžko bylo Stenzinovi a vyčítal si, že manželku neposlechl. Ta mu ale řekla.
1: Tady je snadná pomoc. Zajdi za mým otcem. Pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal.
2: Králi Nágů, pomoz mi. Mám do týdne postavit králi lidí hradbu ze železa.
0: V tom se rozestoupila voda a vynořil se jezdec na bílém koni.
1: Tu máš,
0: řekl a podal Stenzinovi malou truhličku. Vevnitř jsou semínka. Zasej je a vyroste z nich hradba. Truhličku pak vrať. Stenzin tedy vzal truhličku a tajně v noci nasel semínka do kruhu kolem královského paláce a prázdnou truhličku hodil do řeky, jak slíbil.
2: Do rána ze semínek vyrostla železná hradba. Stenzin tedy svůj úkol splnil. To však králi nestačilo. Stenzinovu ženu chtěl stůj, co stůj. Pozval tedy Stenzina do paláce a řekl, v tom byly nějaké čáry a neplatí to. Budeme proto závodit. Vidíš na dvoře toho jaka?
0: Stenzin se podíval z okna a tam stál nejmohutnější jak, kterého kdy viděl.
2: Když tvůj jak porazí tohohle mého, zvítězil si a svou ženu si můžeš nechat. Zápas se koná zítra v pravé poledne.
0: Smutně šel Stenzin domů a pověděl ženě, co na něj zase král vymyslel.
1: Tady je snadná pomoc, řekla opět žena. Zajdi za mým otcem, pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal.
2: Králi Nágů, pomoz mi. Potřebuju jaka, který porazí jaka našeho krále.
0: Opět se rozestoupila voda a z ní se vynořil jezdec na bílém koni.
1: Tu máš,
2: řekl a podal Stenzinovi stejnou truhličku jako předtím. Dej truhličku na místo, kde se má konat zápas a otevři ji. Druhý den tedy Stenzin přinesl truhličku na nádvoří královského paláce, postavil ji před králova jaka a otevřel ji. Z truhličky vyskočil jak velký asi jako pěst. A i když z teras paláce skoro nebyl vidět, během několika okamžiků králova jaka porazil. Král zbrunátněl a povídá, tak to tedy ne, budeme se bít. Zítra přiveď vojsko a uvidíme, kdo koho porazí. Stenzin šel rovnou k řece a požádal do třetice o pomoc krále Nágů. Tu se vynořil jezdec na bílém koni a dal Stenzinovi jinou truhličku, o něco větší než předtím. Dones ji na bitevní pole a otevři ji. Druhý den přišel Stenzin s truhličkou na prostranství pod královským palácem, kde se měly utkat obě armády. Když král viděl, že jde sám, posmíval se mu. Stenzin ale před královské vojsko postavil truhličku a otevřel ji. Z ní vypochodoval maličký železný vojáček a začal se zvětšovat. Rostl a rostl, až byl nakonec stejně veliký jako palác i s horou. Párkrát dupnul, párkrát máchl rukama a královo vojsko i s králem zadupal do země. A přestože se o tom Stenzinovi nikdy ani ve snu nezdálo, lidé z něj udělali krále a z jeho krásné a moudré ženy královnu. Žili pak spokojeně v královském paláci a vládli dobře celé zemi. Jen jediná věc je trápila, že královna už nikdy nespatří svého otce, krále Nágů.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Co to je?
1: To je váš kluk, pane Lotrančo.
0: Morce z Hadry, to jsou události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
2: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
0: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
2: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
0: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
3: Správně.
0: Protože na to má.
3: Správně.
4: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoli.
5: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
4: Když zná lupič písmena,

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
2: Co je to? Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad.
1: Některé měsíce mají 31 dnů. A kolik jich má 28 dnů?
2: Únor má 28 dnů, jenže...
1: No jo, ale leden má taky 28 dnů.
2: A pak 29, 30, 31, no 28 musí mít všechny měsíce.
1: Myslíš? Aha, takže všechny.
2: Všechny.

0: Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Hurvínek na pigy!

už mě tak tati opustil, nechal mě na holičkách a

0: Houston, avšak dovolila, aby se jí představil mé ctěné jméno Hurvínek.
1: Já ho znám z loutkovýho divadla a tam je vždycky tak veselý. A teď, když jsem ho pozorovala, tak nic neplakal.
0: Prominula, ale ona je docela impertinentní. Ani mi neřekla své ctěné jméno.

0: Vigi básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.

Myšáci a myšulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách. Teda trochu o husách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno, to jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se mi líbí. Možná je to jenom přezdívka, i tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi, proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové drobouliliinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc, husina. Naskočila mi z toho husina, jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, kterýmu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne, stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi, mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prej nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je veliký a naježenej, toho tak snadno nepřeperu a nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy děsně háklivá. No to se uvidí. Každopádně teď letím šmejdit dál. A vy mi pište a ptejte se. Odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Tak ahoj, mějte se, myšmyšáčí písklata.

0: Purdínku, Máničko, tady se dobře rozhlížejte a važte si toho, že jsme se sem šťastně dostali. Dnes se nám vydařil výlet, na který budeme dlouho vzpomínat. Tady jsou ta místa... Ta místa... Hurvínku, nehvízdej. Tady se nehvízdá, Žáno.
1: Proč se tu nehvízdá?
2: Protože jsme v lese, Žáno, pane Spejble.
0: Správně, Máničko, protože jsme v lese a v lese se co?
1: Nehvízdá.
0: No tak vidíš, že to víš. A proč se tu nehvízdá?
1: Protože jsi mi to zarazil.
0: Ne, protože příroda má své zvuky a svoje ticho a nepotřebuje, aby někdo to, nebo tak, Žáno.
2: Ano, a zvířátka se plaší a zděšeně prchají do svých úkrytů.
0: Ano.
1: A když se hvízdá krásně?
0: No to nevím, já jsem krásně hvízdat neslyšel.
1: Jo, ne, tenkrát ten pán na jevišti je tatí, co hvízdal k harmonice.
0: No, no a co? Když jsem na koncertě a mám zaplaceno, tak něco vydržím, Žáno. A nebudu zděšeně prchat do úkrytu. A vůbec dost už o tom. No, všímejme si všeho hůlko. Ten potůček. Posloucháš mě, Hurvájs?
1: Poslouchám.
0: Kdy jsme to přestali?
1: Vůkol.
0: Ano, vůkol. A všechno zvlášť pečlivě vnímejte, protože tady jsou ta kouzelná místa, kde vznikla řada pohádek, které znáte, že ano. V chaloupce například, kolem které jsme šli, bydlela...
2: Babička červené karkulky.
0: Dobře. No? A v tom zámku, který jsme viděli, Hurvínku?
1: Tam spala Šípková Růženka.
2: Jo.
0: Ano, ano. Ale pořád nespala. Jak to bylo? Stručně.
1: No, Růža původně nespala.
0: Ano.
1: Pak spala.
0: No dobře.
1: A pak nespala.
0: No tak vidíš, že to bylo mnohem složitější, že ano. A tady jsme v tom lese, který, no?
2: No já. Který skýtal jahůdky, vlka, karkurku
0: Ano. To stačí, Máničko. No. A jestli pak víte, děti, že teď stojíme na pěšince, kterou, no?
2: No, kterou karkulka dobře znala.
0: Ano. A?
1: Kudy nosila buchty?
0: Počkej, nosila, pořád ji nenosila, ale tehdy je nesla, to je pravda. No a komu je nesla, Hurvínku?
1: No právě, že ano, to, komu je nesla, Máničko?
2: Nesla je babičce přece.
0: Správně. No. Mánička má lepší paměť než ty.
1: Ano, to víš, že přece mladší a není tak duševně vyčerpaná.
0: Ticho.
1: Prosím.
0: Nech si takový...
1: Tyhle a to.
0: No ano. Víš ty vůbec, proč karkulka nesla v tom jistém případě babičce buchty?
1: Máničko.
0: No. Ty odpovídej.
1: Já?
0: No ano, ty a pěkně celou větou.
1: Celou větou.
0: Ano. Babička nesla karkulce, buchty, totiž... Karkulka nesla babičce buchty, no.
1: Babičce buchty.
0: Protože?
1: Protože?
0: Protože babička...
1: Protože babička se mohla pro ně utout.
0: Jak se to vyjadřuješ o tak staré babičce?
1: Jak staré...
0: Cože?
1: Jak staré?
0: No jo, to nevím. To nevím, jak staré. Konečně je to pohádková babička,
2: no,
0: že ano?
2: A stejně se nesluší ptát se dám, jak je
0: ano,
2: stará.
0: Máničko, ano, ano, no, to se nesluší.
1: Nesluší.
0: Tady to slyšíš. No, a co ty buchty?
2: Já to řeknu. Prosím, buchty byly, protože babička měla narozeniny.
0: Ano, a proto veselé. Veselé hopkala po pěšince, trhala...
1: Babička hopkala...
2: Jo?
0: Karkulka.
1: Aha.
0: Trhala jahůdky a šla a šla a šla a najednou... Najednou, no?
1: Najednou nešla.
0: A proč nešla? No, protože kde se vzal, tu se vzal, stál před ní... Kdo?
1: Krásný princ.
2: Je?
0: Prosím tě, kde by se vzal princ?
1: Princové měli ve zvyku, kde se vzít, tu se vzít, ne?
0: No to je pravda, ale v tom případě to byl...
2: Strašlivý vlk.
1: No těbu.
0: No, nedělej, že to nevíš. Strašlivý vlk, který pravil...
1: Pravil?
0: No.
1: Aby šla karkulka takhle okolo, že tam hodně jahůdek,
2: no,
1: a sám pak běžel rovnou cestou k babičce.
0: No, asi tak přibližně. No a dál?
1: Pak už to šlo ráz na ráz. Spolknul babičku, počkal si na karkulku, spolknul ji taky a hotovo.
0: Žádné hotovo, takhle to neskončilo, Máničko.
2: No, ještě přece přišel pan myslivec, Hurvínku.
1: Ano, no, ještě přišel pan myslivec a zvolal. Vida, vida, to jsem přišel právě včas a dal se do toho.
0: Do čeho?
1: Do těch buchet.
0: Já ti tady přišiju jednu takovou, že spadne všechno jehličí ze stromů.
1: To snad ne, taťuldo, jehličí. Teď jsou tady samé duby.
0: No tedy, samé duby ne. Jsou tu i břízy a tak, že ano. Pozor, prosím tebe. Dávej pozor, ať nešlápneš na tu houbu, co máš u nohy.
1: To je jedlá houba?
0: Jedlá, nejedlá, je hezká, když ji rozšlápneš, jsou z ní ošklivé ty zbytky.
2: Ano, protože houby patří k ozdobám lesa, od té největší až po tu nejmenší holublibinku.
1: Aby neměla Mánička hned přednášku.
0: Ty to znáš taky, ale radši mluvíš hlouposti. Kdo se v houbách vyzná, sbírá ty jedle, že ano, a ostatní nechá stát.
1: Jak pak jsme na tom asi my?
0: Na čem jsme, nebo co, nebo jak?
1: Vyznáme se.
2: Se, Hordinku, tvůj tatínek zná všechno, že ano?
0: Jistě, ano. Samo sebou, Mančko, všem, to máš pravdu. Totiž, když se delší dobu něčím nezabýváš, prostě je velmi těžké rozeznat jedlé od nejedlých, když například řekněme...
1: Když nerostou.
0: Správně, ale když nerostou, třeba přes zimu se má studovat atlas hub, všechno si osvojit, abychom to do jara
1: zase zapomněli.
0: No i to se může stát, ale nemůžeš zapomenout, že na žádnou houbu se nešlape. Žáno.
1: Ani na muchomůrku červenou, že?
0: No vidíš, muchomůrka. Ta se nejí a je ze všech nejkrásnější.
1: Zvlášť, když je veliká, že?
0: Ovšem, zvlášť veliká, jako zrovna tahle, počkej, kde pak ji máme, tady někde taková krásná hurva, jíst tady přece.
1: Už není.
0: Jak to, že není?
1: A protože na ní stojíš.
0: No, tak vidíš, co děláš. Pozor! Šmanku, ty. Co je tohle?
2: Já se bojím. To vypadá jako hodně blízko veliký pes.
1: Nebo hodně daleko malý parník.
2: Parník v lese, Hurvínku?
1: Vůbec bych se nedivěl, když jeden prožije v životě.
0: Už je to tady.
2: Jemene.
1: Teťuldo, co budeme dělat? Mně cvakají zuby.
0: Tak se mě pevně drž. Už ho vidím, děti. A je to?
2: Je to?
1: Je to.
0: Je to vlk.
2: Jo, vlk. Moje nervy.
1: A moje zuby.
0: Děti, žádný strach. Běží k nám, tak pozvolná a klidně.
1: A pozvolná a klidně nás žere.
2: Jo, tenhle ten udělá chňap a budeme v bříšku.
1: Jestli je to smečka.
0: Klid je sám. A nás je tři.
2: Tři?
1: Tak. A teď si před nás sed. Tati, proč jsi před nás sed?
0: Prohlíží si nás.
1: Ten má ale krhulačný oči.
2: Co?
0: Mně se moc nezdá.
2: No jo, ale mně se na něm právě líbějí ta očička. Jeminky. Pane Spejble, proč po mně hrabe tou prackou?
0: Máničko.
2: Co?
0: Vždyť on ti dává pác. Podej mu taky ručičku. No, neboj se, vždyť jsme tu s tebou.
2: Ale to nemusí být.
1: No, vždyť jsme tu s tebou.
2: No, co tak je ono? Dobrý den.
0: Tak vidíš, dal ti pác?
2: Dal mi pác.
1: Já taky. Dobrý den. Jo. On mi ho líznul obličej.
2: On Hurvínka líznul.
0: To je děti jeho přátelské políbení.
2: No, já taky, pusinku. Ten je krásně olíz.
0: Co pak od nás chceš, vlčku?
3: Dobrý den, smečko.
1: Pane Bůh, on mluví.
0: Mluví, protože je to ten vlk z pohádky, že ano?
3: Prosím, ano.
2: To je krása, vlk z pohádky.
1: Aničko, pomalu. Co? Víš, jak dopadly babička a Karkulka?
2: Aha.
0: Na to se ho zeptáme. Kdo ví, jak to bylo?
2: Právě.
1: Pane vlku, sněste starou babičku.
3: Prosím, ne.
2: Ne?
0: Tak vidíte, děti, vidíte? No. Babičku nesnět.
1: Asi byla moc stará a vylámal by si na ní zuby, že ano?
0: Nech si takové řeči, když jsme se tak zpřátelili. Že...
2: No to je ale hodný vlček. Jakou má krásnou kožešinku. No.
1: Hodnej, hodnej vlček, počkej, já si na tebe...
0: Nelez na něj, něco mu uděláš.
1: Neboj, tak já si to vyjednám. Vlčku, hle, můžu si na tebe sednout?
3: Jo.
1: Uneseš mě?
3: Jo.
1: A neschodíš mě?
3: Jo.
2: Je. To bude podívaná.
0: To bude, a protože nemáme sebou lékárničku...
2: A ani nosítka.
3: Jo.
0: Ano, půjde Hurvínek slušně pěšky jako my a nebude si hrát na kovboje, co říkáš?
2: Správně.
1: Říkám, že jednomu se kladou překážky, když chce jeden získat životní zkušenosti.
0: Získat zkušenosti tím, že si natlučeš zadeček, to můžeš jinde taky a nepotřebuješ k tomu týrat našeho nového přítele, že ano?
2: Ano, ano, ano, protože zvířátka jsou hodná a zvířátka máme mít rádi a zvířátkům pomáhat, ne zvířátka.
0: Dost, Maničko, to stačí, ano, ano.
2: Ano.
0: Hurvínek to ví taky moc dobře a... Děti...
2: To?
0: Podívejte se.
2: Třeba.
0: Kdo sem jde?
2: Babička, podívej, Hurvínku, to je hezká babička, víš?
1: Koukám, koukám, to by mohla být ta snědená.
2: Myslíš?
0: Právě, že nesnědená.
2: A jo?
0: Teď se snad všechno dozvíme. Podívejte si, jak na ní vlček veselý skáče. Moc hezká babička. Děti, pěkně pozdravte.
2: Ano, pozdravíme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, moc hezká babičko.
4: Dobrý den, dobrý den, vítám vás u nás.
0: Děkujeme, děkujeme. Děti.
2: Děkujeme.
0: My jsme si dovolili, zavítali, tedy vypravili jsme se.
4: Za naší Karkulkou, vím, vím. Však vám povím, z čeho ta pohádka vznikla. No tak dej už pokoj, vlčku, a neskákej na mě. Celou mě zamažeš. Víte, my se máme s tímhle chlupáčem moc rádi a já musím dávat pozor, aby mě láskou nesnět.
3: Jo.
2: Hej, a už to někdy udělal.
4: Aby mě snět?
2: Ano.
4: Ale kdo má rád zvířátka, ten se jich nemusí bát.
1: A proč tedy vlček snět Karkulku?
4: Tak to nic, nenasíkej. Nenaříkej, chlupáčku. Já hezky povím, co se tehdy dělo.
2: No, no.
0: My máme na mysli, prosím, onen případ, kdy jste babičko měla narozeniny.
2: A Karkulku poslala její maminka, aby vám donesla buchty.
1: A Karkulka šla a šla a šla a najednou nešla, protože kde se vzal, tu se vzal.
4: Počkej, Hurvínku, ještě ne. Karkulka nesla buchty a přitom sbírala jahůdky.
2: Aha.
4: A jak tak sbírala?
1: Kde se vzal, tu se vzal.
4: Ale no tak počkej, hned to bude.
2: Počkej.
4: Sbírala jahůdky a ztratila cestičku a zabloudila.
2: No, no.
4: Chodila dlouho, tak dlouho, že už jí bylo do pláče. Až najednou. No, Hurvínku?
1: To nevím. No.
4: Kde se vzal, tu se vzal.
1: Konečně.
4: Stál před ní veliký vlk.
2: Tenhle ten?
3: Jo, tenhle ten.
4: A povídá, Karkulko, nepláč, já ti cestu ukážu. A Karkulka v jedné ruce košíček s buchtami,
2: no?
4: Druhou rukou se vlčka držela za hřívu a za chvíli byli v mém domečku.
2: Aha.
4: Uvařila jsem kafíčko a měli jsme se dobře. A tak jsme se seznámili tady s vlčkem, viď?
3: No.
0: Takže když dovolíte, žádný pan myslivec nemusel zakročit.
4: A přece zakročil. On viděl z dálky, že Karkulku vede nějaké veliké zvíře.
2: Tohleto.
4: A utíkal s puškou v ruce a celý udýchaný vběhl do mé chaloupky a zvolal: Vida, vida! Koukám, že jsem přišel právě včas a dal se do toho.
2: Jo, mene.
3: Do čeho?
4: Do těch buchet. On je má moc rád.
2: Co jsem říkal?
0: Nech si to. A tak to šťastně skončilo.
4: Šťastně ano, ale neskončilo. Karkulka od té doby ke mně chodí každý týden a...
2: No tě Bůh.
4: No co pak, Hurvinku?
2: Každý týden to musí být ale spotřeba buchet.
4: I toto. Karkulka se učí znát léčivé bylinky a já jí ukazuju, kde jaké rostou a jak se suší.
2: No počkejte, počkejte. A co, když Karkulka zabroudí?
4: Ale teď už si dává pozor. Ostatně, někdy sníde pan myslivec a jindy vlček.
2: Aha.
4: Pan myslivec totiž říká, že malé děti nemají sami chodit do lesa a tak s ní obyčejně jde.
0: To je moudré, slyšíš, Hurvajs? Malé děti nikdy sami do lesa.
2: No jo, ale kde vzít tolik myslivců na všechny děti?
0: Mlč, prosím tě. Moc vám děkujeme, babičko. Opravdu moc, ze srdce. Mějte se tu hezky a buďte pořád tak čila.
2: A pozdravujte Karkulku.
4: Budu pozdravovat, budu. A přijďte se zase někdy podívat do té naší pohádky.
2: Ano.
4: Ano.
0: Naschledanou, babičko.
2: Naschledanou. Ahoj, vlčku.
3: Ahoj, smečko.
2: Jak ten vlček pořád na babičku skáče?
1: Toho by chtěl domů. To by kluci zděšeně prchali do úkrytu, jak by nás spolu zahlédli.
0: Jdeme dál, děti, jdeme dál. Hezky jsme se poučili. O takovém příběhu, jako o mnoha jiných, si lidé dlouhá léta vyprávěli.
1: Sem tam si něco přidali.
0: Ano, nebo ubrali, až z toho vznikla
1: pohádka.
0: Pohádka, dokonce mnoho pohádek, jak je známo.
2: A ještě se po nějaké podíváme.
0: Chcete jít ještě dál?
2: No já dychtím, pane Spejble.
1: Ano, tati, já taky.
0: No tak jdeme.
1: Smečko, pochodem.
0: O, Hurvínku. Mírni se.
1: Vím, v lese se nekřičí, v lese se nehvízdá, v lese neškytá.
0: Ano, v lese nemusíš nic takového obstarávat ty. Les se sám ozývá svými těmi, jak si já bych tak řekl, a podobně. Žano? Slyšíš?
1: No jo, kukačka. Ta si to může dovolit. A tati, proč vůbec kukačka kuká?
0: To by ti snad mělo být jasné, ne? No. Kdo by kukal, když ne kukačka?
1: Třeba nikdo. Já nevím, ale musí se vůbec kukat.
2: Bez jejího kukání bych se, Hurvínku, ani nedozvěděla, za kolik let se vdám, víš?
1: A kolik jsi napočítala?
2: To ti neřeknu. Pošlu ti včas oznámení sňatku a budou na něm dvě holubičky, jak nesou věneček s mašličkami.
1: Tak jo, no? Hlavně, že vím, proč kukačka kuká. Ono je to kvůli Máničce.
0: Ono to není kvůli Máničce, ono je to ten příroda. Každý tvor v přírodě má své typické. Tyto, Žáno, holub vrká, sova houká, skřivánek jásá.
1: Proč?
0: Co proč? Co proč? Nebo?
1: Proč jásá?
0: Kdo?
1: Skřivánek.
0: No co pak to neznáš? Z brázdy se skřivánek vznesl a v třepotavé výšině jásal. Jásal, no a tak dále, ne?
1: A o čem v třepotavé výšině jásá?
0: Hele, nech už toho mě vyptávání do nekonečna. Co pak mu rozumím, abych ti pověděl, co jásá?
1: No já jen, aby zrovna nenadával, když myslíme, že jásá.
2: Ty máš nápady, Hurvínku.
0: Prosím tě, proč by skřivánek nadával?
1: Třeba nevíme, jak to má doma, nebo...
0: Přestaň. Skřivánek jednou provždy jásá, tak jako koz hvízdá, hrlička cukruje, žába kuňká,
1: sanitka mňouká.
0: A můj syn mluví nesmysly. Poslední, Hurvajs, jestli pak bys vydržel aspoň 5 minut mlčet, co říkáš?
1: To přece nelze, taťuldo.
0: Proč to nelze?
1: Protože svoje vědomosti máme předávat dále a nenechávat si všechnu moudrost pro sebe.
0: Slyšíš, Máničko? Moudrost a vědomosti.
2: Ano, ano. Například říkat, že sanitka mňouká?
1: To je řečeno básnicky.
2: No?
0: A co takhle básnicky mlčet 5 minut? Ptám se, vydržel bys to?
1: Ha, hravě, platí. Otečka.
0: Dobrá, otečka. My tě nebudem rušit. Maňčko, tak tedy...
1: Podíval jsi se na hodinky, taťoldo?
0: No to víš, že podíval.
1: Tak otečka.
0: Otečka. Podívej se, Maňčko, na ten krásný mech tady.
2: No, no. Ten je jako peřinka.
0: Ano, ano.
1: A jdou ti dobře hodinky, tati?
0: Na tom přece nezáleží, zkrátka 5 minut.
1: Dobrý, otečka.
0: Otečka. Maňčko,
2: ano.
0: Tohle je kapradí a...
1: Ano, taky se mohli náhodou zastavit.
0: Kdo zastavit, nebo co?
1: Hodinky.
0: Ale žádné strachy jsou natažené.
1: Tak otečka.
2: No.
0: Naposled otečka. Jestli vůbec dovedeš mlčet.
1: To víš, tati, to je sportovní výkon. A když jeden psychicky narušován...
0: Psychicky? Kde jsi to sebral? A co tě narušuje psychicky?
1: Mánička potouchle se usmívá.
0: Mánička je nahoru tak vážná, že...
2: Co? Já už to nemohla vydržet.
0: No tak dost. Pobavili jsme se teď, Žano, a věnujme tedy pozornost tady kolem všemu tomu, abych tak řekl...
1: Čarovnému, kouzelnému.
0: Nemluv nesmysly. Věnujme se všemu tomu čarovnému a kouzelnému prostředí. Teď jsme v jehličnatém lese a ten má zase svoje zvláštní půvaby. Pryskyřice voní, tady na kraji lesa vidíme na louky.
1: Pryskyřice voní, kukačka pokračuje, svarba bude bůh ví kdy.
2: Ne, to už nekuká mě.
0: To možná kuká tobě, Hurvajs, aby ses dozvěděl, kdy dostaneš rozum. A jde se.
2: Jde se? Jde se.
0: Tak co tomu říkáte, děti? Není tohle to nádherné místečko?
1: Taťoldo, on mě měl sem úžasem.
0: No, jen to chvíli vydrž.
2: Hurvínku, od teďka.
0: Děti, postůjmeš, ať se pokocháme. Tak to opřen ostatnou jedli a zíra je do korun stromů, nemohu otrhnout zrak.
1: Pani kabát, otče.
0: Ano, co kabát, nebo co?
1: No, tržnej zrak ani kabát, opřel jsi se do pryskyřice.
2: Yeah.
0: Co, já že? Opravdu, manko, ty podívejte, že jsem se skutečně přitom.
2: No.
0: Maňško, hurinku, to je tedy...
1: Počkej, tati, my potáhneme.
2: No, my potáhneme.
1: To by chtělo hejrůb.
2: Pane Spíble, to by chtělo hejrůb.
0: Ano, já rozumím. No. Vám se to řekne, děti, ale víte, co se může stát?
1: Jsou jen dvě možnosti, taťuldo. Buď no, povolí ten utíkáček, nebo vyvrátíme tu jedli. Maňičko, hejrůb.
0: Pozor, letím. Au, neudělal jsem vám nic, děti, jak jsem padl na vás?
2: Jak jsme se tu pěkně naskládali, viděl?
1: Uf, a koukám, že to kabát taky vydržel.
0: No, proč ne? Tenhle kabát už vydržel víc a viděl nějaký kus světa.
2: No.
0: Tak děkuju.
1: Prosím, rádo se stalo.
0: No, děti... Opření o znalosti přírody.
1: Zůstaneme na nich přilepení, protože máme záda samou pryskyřici.
0: Jen se nestarej. Ty se o znalosti opřít nemůžeš.
2: A bude tu někde nějaká pohádka, pane Spejble?
0: Jistě, Máničko, tady všude je to pohádkové. Hezky se rozhlížejte.
1: Se rozhlížíme.
0: Tichonce našlapujte.
2: Tichonce
1: našlapujeme.
0: Opatrně, Hurvajs.
1: Opatrně, taťuldo.
0: Tichonce, ať nic nevyplašíme.
2: Tichonce. Našlapuju. Hurvínku, taky musíš tichulínko.
1: Já se jen vznáším.
0: No, tak je to správné. Hurvajs, to už přistává všechno. Vždyť si šlápnul na suchou větev.
1: Tak já jsem šlápnul tichonce, nahlas rupla větev.
2: Jemináky, pane Spejble, podívejte se, co to letí.
1: Teda páni, to je pták jako hrom.
2: Co?
1: Není to pták noh?
0: Není to pták noh, je to... No, který pták takhle krákorá, Hurvajs?
5: pták nastydlí.
2: Přece vrána hodí. Jinky, už je to.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Já jsem vrán. A těší mě.
0: My jsme...
3: Dobrý, já vím. Vás znají po celém světě. Oh. Tím spíš já. Vrán. Tak mi tady říkají, abych se odlišila. Já jsem totiž vrchní vrána pro celé tohle polesí a okolí. Já vím všechno. Trochu to tu řídím a radím. Jsem rozum lesa a polí.
1: Tačulo, zeptej se.
0: Počkej. Pan Vran, nebo jak, my se rádi poučíme, ovšem tady...
3: Správně, to ráda slyším. Pani chytrý Vran. Člověk se vyptává, hloupý ne, protože myslí, že to nepotřebuje.
2: No tak, pane Spejble, zeptejte se.
3: Já vím, Máničko, co se chceš zeptat. Chceš se tu sejít s nějakou pohádkou, veď?
2: No, prosím, ano.
3: Dobrá. Nějakou si oživíme, však znám všechny. O ten nejpěknější si povídat nemusíme. Ta o sobě vypráví sama. Tiše, tichonce, krásně a bohatě. A je to...
1: Les.
3: Ano, les. Vypráví tomu, kdo je k němu hodný a stejně tichonce pláče, když někdy...
0: Je s prominutím, to pláče jaksi... Kdo jako?
3: Les. Ne příliš dávno, to sem přišlo takové menší hejno lidí. Zdrželi se chvilinku. Ale co všechno po nich zůstalo? Papíry, okusky velmi, velmi ošklivé. Odešli a bylo ticho. Takové smutné ticho. A já jsem slyšela plakat les. Neplač. Neplač, Máničko. To už je pryč. A slyšíte? Víte, co to znamená?
1: Že se nám to sisadou protahuje.
3: No, poletím. Jistě se tu brzy uvidíme.
1: Aha. A teď už jako nic.
0: Co bys ještě chtěl, nezdržuj.
1: Byla nějaká řeč kolem pohádky.
3: Pravda, tak hezky stůjte, poslouchejte. A až kukačka třikrát zakuká, otočte se a něco uvidíte. Tak hejno! Zdar!
1: Naschledanou! A co teď?
0: Teď nic. Čekáme na kukačku.
1: Zase kukačka. No tady se má ten pták skutečně co ohánět. A jestli je to všechno ještě k té svatbě, to tady budeme mít vedchou nevěstu.
2: No, to na ně...
0: Ticho. Jeden. Dva. Tři. A teď... Čelem vzad.
2: Jujenky. To je krásná chaloupka.
0: To je Perníková, Máničko. Hurvajs, podívej, to je krása.
1: Krása. Sice trochu jako ušmudlaná.
0: No, řekněme, jak si ano, ale tomu se nediv. Za ta... Dlouhá léta, jak je ta pohádka stará, a když uvážíš, že ty dovedeš být ušmudlaný za půl hodiny po umytí, ano.
1: V tom drsném životě, jak jeden vede...
0: Mlč a dívej se, ty drsný živote. Všechno je tu jako malované.
2: Perníková srdíčka.
0: Ano, Máničko.
2: Na nich cukrové kytičky, pane Spejble.
0: Ano,
2: kochejme
0: se. No, vždyť já se kochám. No.
1: Tak co, dáme si.
0: Co, dáme si, nebo co?
2: No, Chodvinek myslí trochu perníčku.
0: Jo, takhle.
2: Někde to nevadilo, viď?
1: Sví, stejně to tu i onde olámané.
0: Nelesaj, na to ani tu, ani onde, není to naše.
1: A je to pohádka, Máničko, je to pohádka podle toho, jak ke mně tiše hovoří.
2: No co, už tak tobě hovoří?
1: Tady ten nalomený cípek, tak to ke mně hovoří. Vem si mě, hurvínku, zlatý hochu, spapej mě, když jsi tak tůze, hladný.
0: Aha, no jo. A co k tobě, Maničko, co k tobě ten perník hovoří?
2: No prosím, ke mně hovoří. Maničko, šupity.
0: Šupity, ano, no, k tobě hovoří.
2: Ano.
1: Určitě, já to taky slyšel, tati.
0: No tak to tady nesmíme ani zanedbat, to ne. Vždyť byste mě tady mohli omřít hlady. Hlady,
2: no,
0: že?
2: No, hurvínku, podrž mě. Já asi omdlívám.
0: Už mohu, honem, tadyhle ulom hurvajs. A pozor, ne takový kus.
1: Ono to upadlo skoro samo, tati, posluš si.
0: Jo?
1: No, posluš si.
0: No, když to musí být.
2: Mě dej taky ten koneček.
0: Ano.
2: Vyklení
0: to pozřejmě, aby nikdo nemyslel, že sem chodíme obědvát. No, tedy poslíšte, děti, jak vám to chutná, Máničko?
2: Takovou zautání. No, je to velmi hodně chutné.
0: Pozoru, Máničko, to nic, nemusíš to políkat. Klidně to tamhle, vy to, ptáčkové si to seberou.
2: A já mám ptáčky ráda.
0: No tak to přikryj mechem. A co ty, hurvajs, chutná?
1: Já to těm ptáčkům už dál.
2: A taky.
1: Teda řeknu ti, tatuldo, že ptáčkové mají taky celkem těžký život.
0: I nemají. Poj. Ptáčkové nejedí to, co jim nechutná,
2: no,
0: a nesvědčí, jako to dovedou lidi.
2: Že?
0: A že tohle nezobají, to je na ní vidět.
1: Na kom vidět?
0: Na chaloupce je to vidět.
1: Co je vidět?
0: Že je vidět. Kdyby to zobali, už tu za ta dlouhá léta dávno nic nestálo.
1: Ale před chvílí tu stejně nic nestálo.
2: Ale no to proto, protože je to takový domeček, kde se vzal, tu se vzal, víš?
0: Zkrátka, no. Perníková chaloupka.
1: No jo, perníková. A že jsme si... že jsme si pošmákli, co?
2: Tedy ano.
0: Protože je to staré. S přibývajícími léty je všechno horší a horší.
1: No vidíš, a kdyby to řekl já... Dostanu pohlavek.
0: Mluvíme o perníku.
1: Aha, a co ta baba? Není tu někde?
0: Neříkej baba. I když jde v tomto případě o osobu poněkud, řekněme, že ona by tak řekl silně odlišnou, vždycky se můžeš vyjádřit patřičně a podobně. Jako stará paní, nebo tak nějak.
2: No, nebo stará dáma.
0: Ano.
1: Dáma. Stará dáma, co peče jeníčky.
0: Počkej. Moc je k jeníčku neupekla, ostatně ani jednoho podle té pohádky. Pokusíme se, hurvínku, zaklepej na dveře.
1: Velmi rád.
0: Co děláš? Říkal jsem zaklepat. Zahoj ten klacek.
1: Ale pomohlo to, už leze ven.
2: Už leze ven?
0: Co leze? Nebo aha.
5: Co pak to tu vyvádíte? Chcete mi rozbít chalupu?
0: Nezlobte se, nechceme rozbít. To tady syn chtěl zaklepat a ujela mu ruka a...
5: Máš pěknýho syna a jestli je po tobě, tak no, si taky pěkný ptáček.
0: No dovolte, můj syn je velmi hodný a vychovaný chlapec.
1: A můj tatínek je nejlepší tatínek, víte?
5: Ano, vida. No to holka je nejlepší holka, co?
1: To není žádná holka, to je Mánička.
0: A my jsme sem přišli v míru a pokojí se blíží obeznámit sonou u nálosí kolem Jiníčka Mařenky tehdy. Tehdy jako jsme se přišli obeznámit.
6: To snad, dušinky moje, to je něco jiného. To máte štěstí, takhle se setkat s pohádkovou babičkou, vidíte? To je radost, máte přece radost.
2: Pane Spejble, máme radost.
0: Hej, počkej, Maničko, já nevím, až snad na to přijdeme. Hurvej, zhal ten klacek!
6: A kousek perníčku si nevezmete. Přece byste mě jen tak neutekli, dušinky moje.
0: Ne, my naprosto ne, kde pak, že bychom utíkali, to neutíkáme. A perníček už jsme ochutnali.
6: To je dobře, to je dobře. A chutnal vám, chutnal takový perníček. Jste jistě ještě nejedli.
0: Ne, to tedy ne.
1: To ne.
2: To ne.
6: Vidíte, jen že jste si vzali jen malý ždibánek. Jak tak koukám, akorát tadyhle chybí.
0: Ano,
6: no, jak říkám, ždibánek.
0: Ale úplně nám to stačilo, ano. Jak je to... Tvoje, síte, víte, Sipo. Děti, no ano, hurvajs. No, jestli ten klacik hned nezahojíš, tak dostaneš ještě perník.
1: To čurdo.
0: No konečně. A po druhé poslechni hned, a ne, až když se ti pohrozí.
2: Pane Spejble, zeptejte se na Jiníčka a na Maře.
0: Jo, ano, ano.
6: Tak, dušinky moje. A jak pak se vám líbí moje perníková chaloupka hezká, víte?
0: Ano, velmi se nám, samozřejmě, takový unikátní, ten unikát.
2: No.
0: A děti, teď uslyšíte, jak to bylo s Jeničkem a Mařenkou.
2: Ano?
0: Bedlivě naslouchejte.
6: No, tak tedy... Ta chaloupka, dříve, kde se vzala, tu se vzala. Obyčejně v hlubokém lese. Ale pak jsem přišla na to, že se líp vyjímá takhle na kraji lesa, kde je vidět už z dálky.
1: A Jeníček a Mařenka?
6: No to víte, dušinky moje, každý přijde, diví se na tou krásou, ochutná perník, zaplatí a jde po svých.
0: Prosím, jak nebo co zaplatí?
6: A já pak to, co chybí, dopeču. A chaloupka je zase jako nová.
0: Ano, údržba to je, žáno, to je velice nutné. To, a to placení je, to je jako za ždibánek?
6: Tak, za ždibánek zaplatí málo. A kdo spapá větší kus?
1: Zaplatí životem.
0: Ticho, děti. A teď ani nedutejte.
1: A mně se zrovna moc chce dutnout, tatí.
0: Ani se ti nedivím. Nože, milá babičko, teď už snad by bylo velmi na čase s tím Jeníčkem.
6: A co pořád máš? Jeníček.
0: A Mařenka.
6: Zkrátka zabloudili. Tenkrát byla chalupa v hlubokém lese a bylo. A už snad, abyste šli.
0: A bylo. Co prosím bylo? Nebo jak?
6: Zabloudili. Našli chalupu, perníku se najedli, ale krejcar u sebe neměli.
2: Jojinko, hovinko, teď to přijde, to drama.
0: Tak jste si řekla, že si upečete Jeníčka.
6: Řekla, neřekla. Byl hubený jako vyžle.
0: Proto jste si ho vykrmila, že ano?
6: Ani jsem si nevykrmila, protože on vůbec nejet.
0: To jste ho krmila něčím...
6: Samozřejmě perníkem. Tak už byste mohli jít. Zaplaťte a jděte.
0: Zaplatit za ždibánek?
6: Pěkný ždibánek, celý roh tadyhle chybí.
0: Ano, ještě když budete tak moc laskavá jako dosud. A co Mařenka?
6: Pěkně vykutálená holka, ta vaše Mařenka.
2: Jak to?
6: Jednou jsme vymetali pec a vaše milá Mařenka do mě vrazila a já vletěla do pece.
2: Tralala.
0: Počkejte chvíli, děti.
6: To jsou tvoje? Ty protivný děti?
0: Ano, dušinky moje. Ta pec byla ale studená.
6: Jo, ale než jsem se já stará osoba vyhrabala, byly ty dvě děti pryč.
0: Měli z vás strach a vy víte moc dobře proč.
6: A tak už zaplaťte, když jste okusovali a pryč.
0: Okusovali, ale byla to hrůza. Děti, pozor.
2: Jednou, dvakrát, třikrát a chaloupka je pryč.
0: A ta baba taky.
1: Ta stará dáma, tatíčku.
0: Ano, chtěl jsem říct. A vůbec neopravuj vlastního otce. To je pořád poučování.
1: To máme v rodině.
2: Ale nebyla to hezká pohádka, viď, Hulvínku?
0: Raději si budem povídat tu jak ta...
2: Zase nějaká babička?
0: Ne, babička, právě ne? Tu, jak byla ta mladička, hezká,
2: mladička,
0: no...
2: Mladička, hezká?
1: Taťule má známosti.
0: Nech si to, Šípková, Růžinka, tu přeci znáte.
2: No známe.
1: Ovšem, ale nevím, jak to začalo.
0: Začalo to přece tím, že se narodila, ne?
1: To se stává.
0: No, a taky se to stalo. Byla krásná a všichni měli radost.
1: A byla to princezna.
0: Ano, její rodiče byli povoláním král a královna.
2: No, a teď přišly sudičky, že ano?
0: Správně, Máničko. Ano, no. Vždyť Hurvínek to ví taky, ale schválně mluví hlouposti.
2: No, to znám.
0: Tak počkej. A každá z těch sudiček jí přála něco do života.
2: No, prosím, ano. Jedna řekla, že růženka bude krásná.
0: Ano, druhá jí slíbá moudrost.
1: Třetí mičodu.
0: Radši mlč. A co jí přisoudila ta zlá sudička? No.
2: No, ta zlá sudička přisoudila, že až bude princezně růžence 15 let,
0: ano,
2: tak se píchne o vřetenko,
0: ano,
2: a usne.
0: Tak vidíš, Hurvínku, jak to všechno známe.
1: Všechno ne, tati.
0: Co ještě nevíš?
1: Co je to vřetenko?
0: Vřetenko? Ty nevíš, co je vřetenko?
1: No nevím.
0: No to je přeci... To je ta taková, jak tam našla v té staré věži, že ano?
1: Sím, ano.
0: No, taková pomůcka. Ono je to vlastně, ono to patrně už není, ale bylo to
1: špičaté.
0: No, a když se o to píchla v tom špičatém provedení,
2: no,
0: tak...
2: No to prosím, no, když někdo
0: to Mániška řekla
2: před nit, tak ji druhou rukou navinoval, no, druhou, no, na to vřetenko.
0: Jo, vřetenko.
2: Já to vím z jedné pohádky.
0: No, slyšíš? Mániška ti to vysvětlila tak, no, pěkně, že už ti to nemusím dál nějak, jak si, a tak ze široka, že ano. Hlavně, že jsme, jak si...
1: Že jsme z toho vybruslili.
0: I že jsme si ozřejmili první část pohádky. No, a teď, jak to bylo dál?
2: No, dál. Dál přišel princ.
0: Princ, ano.
2: Políbil růženku.
0: Takhle, no.
2: A ona se probudila.
0: No, to nevíme, jestli někdo políbil. Vlastně to nevíme, že ano. To nemůžeme tvrdit. Ostatně, proč ne? Proč ne vlastně? Co, jo? Máš pravdu, Máničko? Byla mladá a hezká.
1: A byla to princezna?
0: Právě, že už nebyla princeznou.
2: Jak to?
0: Já vám to teď dopovím. Probudila se a byla velice, velice...
2: Smutná.
0: Proč myslíš, Máničko?
2: No, byla smutná, že už není princeznou.
0: Ale vůbec ne. Když se po těch dlouhých letech probudila, viděla kolem sebe docela nový svět. Všechno jako mladší a živější.
1: Ano. A byla jsi to celá vedle, jak to jedle?
0: Proč vedle?
1: Když už nebyla princeznou, tak neměla žádné sluhy.
0: No to jistě, žádné sluhy.
2: A žádné sebou. Dvorní dámy?
0: Ano, žádné dvorní dámy, to je pravda. Neměla dvorní dámy, které by zase říkali, to nesmíte, princezno, buďte vážná a důstojná, princezno. Nehrajte si s obyčejnými dětmi, princezno. Aha. Nic nedělejte, princezno.
1: Na nic nesahejte, princezno. Ať se zase o něco nepíchnete, princezno.
2: A nesmějte se nahlas, princezno.
0: No ano, takový měla dřív život.
1: A to, co to ostatní panstvo, taťuldo?
0: Panstvo už tam nebylo a není.
1: Ale to se tam pak ploužila po zámku sama.
0: Ale kdež? Zámek byl plný.

0: No jo, to by bylo neštěstí, viď?
1: Se ví, jako za těch feudálů. Seď rovně, Horvínku, čemu se tam zase směješ, Horvínku? Nevyrušuj, Horvínku, máš pětku, Horvínku.
0: No na tohle ti nemusí dělat školu ze zámku, toho přece užiješ dost a dost.
2: No a jak to bylo dál s Růženkou?
0: Ta byla moc a moc šťastná, protože teprve teď skutečně žila. Všechno se jí líbilo, všechno chtěla vědět.
2: Aby toho hodně znala.
0: Ano, aby toho hodně znala.
1: A pak se z toho všeho provdala.
0: No to víš, že jo, a měla dětičky.
2: Obyčejné dětičky.
0: Ano, obyčejné, hezké, veselé dětičky. No, a teď domů, aby nás tu nezastihla tma.
1: To bych nerad.
0: A brzy si zase vyjdeme do přírody.
1: To zas?
0: Ano, zas. Ostatně, ty můžeš zůstat doma.
1: To nemůžu. Kdo by vás chránil před krutostmi světa?
2: Před krutostmi?
0: Hlavně, kdo by nás poučoval,
1: se ví.
0: Děti, šupity.
1: Pochodem.

0: O tom, jak zase straka ošidila lišku. Uvila si vrána hnízdo na vysokém stromě a vyseděla v něm tři mláďata, tři holá vráňata. Povšimla si toho kmotra liška, přiběhla pod strom a povídá.
1: Hej, holá, vráno, já jsem dřevorubec. Posílá mě velký šáh, abych porazila tenhle strom.
0: Polekala se vrána a začala lišku prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Až má mláďátka, holá vráňátka povyrostou, odletím s nimi jinám. Pak si strom poraz. Jak ti mám počkat, když mě nepočkají?
0: Odpověděla liška.
1: To bych jim musela dát jedno tvé mláďátko.
0: I dala jí vrána jedno mláďátko, holé vráňátko. A liška odběhla. Jenže druhého dne ráno byla liška pod stromem znova a znova povídá.
1: Hej, holá, vráno, ale dnes už ten strom musím porazit, děj se, co děj.
0: Polekala se vrána ještě víc než poprvé a začala prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Dám ti ještě jedno mláďátko, holé vráňátko.
0: Liška se vymlouvala, dělala drahoty, ale nakonec vráňátko popadla a byla pryč. Zanedlouho na to přiletěla na strom straka. Když viděla vránu, jak smutně sedí ve svém hnízdě s posledním vráňátkem, povídá.
1: Hej, holá, vráno, pověz, co ti je.
0: I vyprávila jí vrána, co ji potkalo. A tu jí straka povídá.
1: Ale vráno, to přece nebyl dřevorubec, jenom liška.
0: Dobře poslouchej, co ti řeknu. Až zase přijde, směle jí odpověz. Jen si rubej, jen si řeš, já ti už žádné mláďátko nedám. Stejně mám poslední. Druhého dne přišla liška jako obvykle a že už ten strom bez milosti porazí. Ale tentokrát se vrána nelekla a směle řekla, co jí poradila milá straka. Marně liška dorážela na strom, marně do něho byla ocasem, nic nepořídila. Dostala hroznou zlost a povídá.
1: To není z tvé hlavy, to ti jistě namluvila straka. Ale já se jí pomstím, že si to budou pamatovat

0: ještě děti jejich dětí. A odběhla. Kousíček dál si lehla na stráň a natáhla se s tlamou do kořán jako mrtvá. Straka na sebe dlouho nedala čekat. Přiletěla k lišce, podívá se na ni a vidí, že se nehýbe. Řekla si, vydá oběd. Ale pozor, kdybych ji začala klovat do oka, mohla by mě chytnout do zubů. Raději začnu od ocasu. A začala lišku klovat od ocasu. A když oklovala ocas, sedla jí na tlamu, aby jí vyklovala oči. A na to právě liška čekala. V tu ránu sklapla tlamu a milá straka byla v pasti. Ani teď se však nevzdala a povídá. Proč pak mě chytáš, liško? Co pak jsem ti udělala zlého? Co jsi mi udělala zlého? V ránu si naváděla, vykřikla liška zlostně. Ale zlost je špatný rádce, zapomněla liška, že její sousto má křídla. Sotva otevřela tlamu, straka ulétla na nejbližší strom. Liška zlostí celá bez sebe se pustila na strom za strakou. Lezla, ale sotva kousek povylezla, spadla. A hlavou rovnou na kámen. V tu ránu bylo po ní.
1: Hurvínek na piky!

0: anche tady to voní. Tam parku a těch kytek. Orlínku, nemáš chuť?
1: Na ty traviny? Co pak jsem králí?
0: Ale ne, jsi ke každé přivoně.
1: Ach tak, přivoně.
0: Traviny? Kouska smyslu pro krásu nemáš?
1: Já?
0: No jistě, podle tebe patří do vázy okurka, že ano?
1: Kde pak? To patří do pusy, dívko.
0: Šeričku, nešlap po těch záhonech a tu nádheru nepolámeš.
1: Třeba si chtěl přivonět.
0: Je, Urvínku, to je vůně.
1: Funíš jako vysavač. Hele, Máni, no. Až do čenicháš, mohli bychom si konečně začít hrát, no. Třeba na babu.
0: Jo, abych se uhnala, to víš, to víš.
1: Tak na skovku. No. Jenomže sami dva, viď?
0: No jo.
1: To by taky nešlo.
0: No, to je pravda.
1: Víš co?
0: No.
1: Je, Máni, hele, já řeknu tamhle těm dvěma, jo? No. Kluci, pojďte si s námi hrát.
2: S holkou, slyšíš, Cvaldo, on si hraje s holkou.
0: No co?
1: Ahoru, Mánička je fajn, no. Docela fajn,
0: ano.
1: Tedy na to, že je holka.
3: Holky jsou žalobnice, s holkama si nehraje.
0: Tedy někdo se vás neprosí na foukanci. Pojď, Hurvinku, dáme, pojď.
2: Hrát si s panenkama, že jo?
3: A já pupupu.
1: S panenkama si nehraju, náhodou.
0: Nebav se s ním, Hurvinku, pojď.
2: Jdi, nebo ti nabacá.
3: Měl bys nosit sukni holčičáku.
1: Kdo je u tebe holčičák? Já si náhodou dělám, co chci, víš.
0: Pojď.
1: Když budu chtít, tak tu klíďo píďo zůstanu.
2: A když bude chtít ta holka, tak půjdeš s ní.
3: Má tě ochočenýho.
1: A nemá. Zrovna tu zůstanu.
0: Ale... Já tě upozorňuju, že jdu, Hurvínku.
1: No, no, tak si jdi.
0: Já doopravdy jdu.
1: No, drží tě někdo?
0: Ale nemluvím s tebou, abys věděl.
1: No, to je to. To je to, že se mnou nemluvíš. Tak co? Jsem holčičák?
2: Ale Cvaldo, vypadá to, že z něj bude kámoš.
4: No jo?
1: Se ví, že jsem kámoš. Tak si pojďte hrát třeba na babu.
3: Nuda.
1: Tak na skovku, to přece není nuda.
2: Ne, to je zase otrava. Víte co? 10 do kina.
3: Jasně.
1: Jenže to bych musel poprosit taťuldu.
2: Slyšíš, Cvaldo, poprosit taťuldu.
1: No, aby mi dal peníze.
2: Slyšíš, Cvaldo, on musí prosit o peníze. On asi nebude kámoš, on bude taťuldův mazánek.
3: No jo, frňous, on je nudle cezená přes kanál.
1: No, vám asi doma peníze strkají,
2: jasně,
1: co?
2: Stačí mámě říct a navalí je, rodičovstvo se nesmí rozmazovat.
3: Ze všeho nejhorší je zhýčkaný rodič. To si piš.
2: Co tu ten ořech okolní? Odpal nebo tě vezmu šutrem.
1: To není žádný ořech, to je náš žerik.
2: Já povídám, že to je ořech a žádného ořecha do party nechceme.
3: Ale jestli je ti milejší než my, klíďo to řekni a odpal s ním.
1: No to ne, to ne, jsme přece kámoši. Hele, žery, běj za Máničkou, tady překážíš, tady nemáš co dělat, běj za Máničkou.

0: zradil Žeričku.
1: Jo.
0: Že mu na ně hamba, veď.
2: Ale, co pak se ti stalo, holčičko?
0: Prosím, oni si se mnou nechtějí hrát, pane Hlídač.
2: Ti kluci?
0: No.
2: Tak to buď ráda. Vypadáš jako hodná holčička, kdežto jim darebáctví kouká z očí.
0: Veďte.
2: Ještě by ti něco provedli.
0: Ano, prosím.
2: Tuhle tady měl jeden chlapec tenisky uvázané až v koruně stromu. Ale bál se mi říct, kdo to udělal. Prý by mu natloukli.
0: Ano.
2: Tak kdo to asi mohl být? Kde pak? Od nich raději dá, to jsou přece...
0: Ano, prosím, pane Hlídáči. Jej, Danánky. Žeričku, aby tak něco provedli Hurvínkovi. Ale co pak je s ním řeč?
1: Kluci!
0: No vidíš ho?
1: Za mnou, přímo za
0: mnou! Nelítejte přes ty záhony! Uvidí vás pan Hlídač!
3: Z toho si tak děláme!
0: Máme prostě uděláno! Tam tak letíš, Hurvínku! Žina, kde jsi vzal peníze?
4: Co se staráš?
3: Hurvínku, pojď!
4: Nemám já, má kámoš!
1: Co se jí zpovídáš?
0: Tady, je

0: Ještě okartáčovat frak, abych ti ve škole neudělal ostudu. Hurvínku, doufám, že uslyším samé příjemné zprávy.
1: Ale no jo.
0: Cože?
1: No jo.
0: No počkej. Moc nadšeně to neříkáš. Jo, abych nezapomněl. Tadyhle v šuplíku.
1: Tati, dej mi 20.
0: Cože?
1: Dej mi 20.
0: Já snad špatně slyším.
1: No, 20 až 20 korun.
0: Jo, tak. Já jsem skutečně myslel, že jsem se přeslechl.
1: Nepřeslechl.
0: Tak abys věděl, dej mi jsou v komíně.
1: Ale tati,
0: už ani slovo. Když neumíš poprosit, tak... Co je s Žerikem?
1: Jak to?
0: No, že se tváří tak uraženě.
1: No a jsem snad hlídací hurvínek? Mám hlídat, jak se tváří?
0: No tak tedy to je. Aha. Nějak se mi nelíbíš, chlapče. No nic. Co jsem to chtěl. Jo, kdyby přišla poštovní doručovatelka, tak v šuplíku, chci říct, v zásuvci máš odpočítané peníze na nájemné, ano? Kam koukáš?
1: Ale nic, tati, já tady abych nepřišel...
0: Co koukáš pořád po těch hodinách, se ptám?
1: No, abych nepřišel pozdě.
0: No jo, abys nepřišel pozdě. Ty holt máš samý starosti.
2: Že ano, samý starosti, no.
3: Dobrý den.
2: Nazdar, Maničko, pojď, už se tě nemůže dočkat. A já běžím.
3: Tak ty na mě čekáš, hurvínku. Ale to bys mě za ten včerejšek musel moc hezky odprosit. A Žerička taky.
1: Nejsi na hlavičku.
3: A když mě hezky odprosíš, zahraju si s tebou na skovku.
1: Nuda.
3: Tak tedy na babu, no.
1: Otrava.
3: Na jednou. Nebo si se mnou můžeš jít koupit novou mašli. Našetřila jsem si na ní celých 20 korun.
1: Hele, dívko, nedolejzej.
3: Tak proč se na mě čekal?
1: Na tebe, jo. Hele, jdou pro mě kluci, schovej se vedle v pokoji.
3: Tady, ty se za mě stydíš.
1: No mám zase slyšet, že jsem holčičák. Až půjdeme, já nezamknu, jenom zaklapnu. A můžeš jít koupit tu svou mašli. Tak nedělej drahoty, Děluš.
3: No, tady, když ti na tom tak záleží. Ale
1: Děluš,
3: to jsem si o tobě nemyslela, hurvínkovi.
1: Už jdu.
4: Ahoj, dá.
5: Hele, to je Ořech.
6: Ořechu. Takže ty vlastně bydlíš přímo u mě, kámoši, co?
1: Co můžu dělat? Taťulda na něj nedá dopustit.
6: Já, on si neví rady, Cvaldo.
5: Co pak se nemůže nešťastnou náhodou ztratit?
6: Se ví.
5: Že jo, Vrňos?
6: No se ví, to se časem zařídí. Teď máme nejvyšší čas jít do kina.
1: Jenže mě se dneska ani nechce.
6: Nejsi vadný. No. Na tu indiánku, hurvínku. Puf, puf, puf, puf, puf, puf.
7: A puf, puf, puf. Ostřílení, senzace.
1: No, takových už jsem viděl.
6: Ale kámoši, nevykrucuješ se ty náhodou.
1: No, z čeho asi? No,
5: zapomněl jsi, že dneska kupuješ lísky ty.
6: Nechceš nás vypéct, že ne? To bychom nebyli, kámoši, kde pán?
1: No, když mě taťolda nedal peníze.
6: Co, slyšíš, Cvaldo nedal
5: Vej
6: peníze?
5: Mluví a zkuhrání. No. On asi nechce být náš kámoš.
6: Tak,
1: ale
6: tak.
1: Chci, jenže kde je mám vzít? Tady v zásuvce nechal taťolda akorát na nájemné.
6: A on se ptá, kde je mám vzít, Cvaldo.
5: Jeho
6: slyšíš,
5: to nenapadne, no. Frňus.
1: To přece nemůžu.
6: Ale
1: na to by taťulda přišel.
6: On se asi o tu 20 nemohl přepočítat, viď, co?
1: Když já nevím.
5: Buď to si nudle cezená přes kanál, nebo kámoš.
6: No, vyber si. My se nevnucujeme. Pojď, Cvaldo.
1: Počkejte, to ne, nakonec. To je fakt, taťulda se mohl zmýlit.
6: No,
1: Klíďo mohl počítat špatně.
6: No, jasně.
1: No, jsou tady.
6: No.
1: V zásuvce. Prašule. To je fakt. A jde se.
6: Jde se. Jdeme, kluci. Jdeme.
5: Prýdou se to, kámoš.
6: Tak. Pojď, hurvínku.
3: Páň, věřil by si tomu, Žeričku?
5: Jo.
3: Hurvínek ty peníze opravdu vzal?
5: Jo.
3: Co si pan Spejbl pomyslí? Vlastně bych mu to měla říct. Ale zase žalovat.
5: Ne.
3: No právě. Chová se ke mně ošklivě, ale přece mu to nebudu oplácet.
5: Ne, ne.
3: To se ví, že ne. Hurvínek není zlý, nemyslí si. To ti kluci mu jenom popletli hlavu. Jasně, Div se hambou, nepropadne, až prokoukne. Uvidíš. No jo, jenže co teď?

0: Pro pána krále ti vyvádějí. Po celém parku se to rozléhá.
1: Kdyby jenom to, drahá paní. Ale těch záhonů, co pod upou, divoši.
0: Jenže uhlídat je, veď.
1: To by člověk musel mít křídla. Ale já si je jednou vyčíhám a dám jim co proto.
0: Správně, pane hlídač, správně. Tak nashledanou, pane hlídač.
1: Nashledanou, paní.
2: Čísky se mu hulínku, vždyť se mě střelil.
3: Jasně. Oh.
2: Já ho skalpuju.
4: To bolí, rveš mi vlasy.
2: Kapánek tě drapnu za pače si a ty hned vyvádíš.
5: Jako indiáni.
2: Mám skalp.
1: Mládenci, nejste tu sami. A ty se neválej po zemi, budeš jako čuně.
4: Prosím, prosím, ano.
2: A co děláme, pane hlídač? Si slušně hrajeme, že jo, kluci?
5: No se ví.
1: Máte moc řečí. A co ty pošlepané záhony? No. Jen si dejte pozor, abych si vás jednou nepodal.
2: Dědek, jako by ten park patřil jemu. A ty mu div nepolíbíš ručičku hurlínku.
6: Ty se ho bojíš.
4: No, nebojím, ale...
2: No, prý si nás podá, dědek. Kluci, mělo by se mu ukázat, že na nás si vyskakovat nebude.
5: Jasně,
2: tak.
5: To by se teda mělo.
2: Je to tak?
4: No,
2: já bych...
4: No jo, ale jak?
2: Já bych věděl, jak no. To udělali indiáni. Kluci, já vím o vzduchovce.
4: Je, ty ho chceš zastřelit?
7: Hele, Cvaldo, nemá on plné kalhoty.
5: Jo.

0: Cepak se tváříte tak vážně, paní Kateřino. Stalo se vám něco?
1: Mně ne, pane Spejble. Já nevím, jak bych vám to řekla.
0: Ale řekněte.
1: Je Urvinka.
2: Jej, Danánky.
1: Viděla jsem ho v parku s dvěma chlapci. Mám pocit, že na něj mají špatný vliv. Znáš je, Máničko?
2: No, viděla jsem je.
1: Takový divoch přece dříve nebyl. Ne, že bych vám do něčeho chtěla mluvit, pane Spejble.
0: Ne, ne, naopak, naopak, naopak, paní Kateřino. Za to jsem vám vděčný. Mně se taky zdá, že se s tím klukem něco děje.
1: Veďte.
0: Ty to nepozoruješ, Máničko?
2: Já nevím.
0: Jak to nevíš? Vy spolu nemluvíte?
2: Ale jo, mluvíme docela.
0: On ti něco udělal? Přiznej se, Máničko.
2: No, aby udělal to, to vlastně neudělal.
1: Z ní toho dostanete, pane Spejble, co já už se jí navyptávala. Asi si myslí, že by to bylo žalobnictví.
0: Ale to je přeci omyl, Máničko. Naopak, pomohla bys mi napravit Hurvínkovi hlavu, chápeš?
2: Já nevím, to...
0: Ach jo, s tebou je taky řeč. No, nechme toho. Položím mu pár otázeček sám. Zrovna jde vhod.
1: No, u toho my nemusíme být, Máničko. Pojď, pojď, pojď, pojď.
3: Dobrý večer.
2: Nepodřadni se, Urvínku.
0: No tak pojď. Pojď, chlapče.
3: No, co je?
0: Co pak jste si s Máničkou udělali?
3: Žalovala, že jo? Moje holka. Oni to kluci říkali správně.
0: Co říkali? Kluci, jak kluci?
3: No bašta, kámoši. Žádné nudle cezené přes kanál.
0: Jo, opravdu?
3: No, že se ptáš? Ale co pak ty víš, tatíce, to opravdový kámoš, prosím tebe.
0: Kde pa, kámoš, kde bych věděl? Samo sebou, že nevím. A co kdybys to svému přihlouplému otci tak trošku vysvětlil, co říkáš?
3: No, já bych ti to vysvětlil. Kámoš, to já ti klidně vysvětlím. Kámoš, jo, ale ty to stejně nepochopíš, to nemá ani význam, abych ti to vysvětloval. Prostě na kámoše je spolech, no, nikdy nezradí.
0: No jo, kámoš ne, samo sebou, to jenom cezené nudle zrazují, že ano, cezené nudle, no.
3: No jo, jen se posmívej, no.
0: No, no dobře. Mimochodem, to nájemné jsem už zaplatil sám.
3: No jestli něco chybělo, tati?
0: Co by mělo chybět?
3: No já těch 20 korun nevzal, to ses musel přepočítat.
0: Ba ne, kde pak přepočítat? Já počítal dobře.
3: Musel ses určitě splést, tati.
0: Nesplet jsem se.
3: Ale jo, určitě jo.
0: Ono totiž nic nechybělo.
4: Těsně vedle mě, Cvado, ať ta vzduchovka není vidět. Kde je ten hlídací dědek? Čert ví?
5: Šmonkote, přece ho vážně nechcete zastřelit.
4: Už zase má plný kaťata. Asi bude přece jenom nudle cezená přes kanál.
5: Nudle nemůže mít plný kaťata.
4: Tak proč tak klepeš?
5: Asi je to trochu chladno.
4: Chladno. Za chvíli se zahřeješ, až uděláme puf puf, drapneš tu flintu a pomážeš jí domů schovat, jasný?
5: Ale co, když nás ten pan hlídač uvidí? Potom ještě stačí říct, kdo to udělal.
4: No, ale jak mimino, Cvado. Právě, že nás nesmí vidět, tak chytrej.
5: Vy ho chcete vážně zezadu zastřelit?
4: On je to tak baští, že mě to nudí, Cvaldo. Nejsi na hlavičku, Hurvínku. Chceme se dostat do polepšovny. Za to nám ten dědek přece nestojí. Ale když rozstřílíme tady ty dvě lampy, bude skákat 1,20 m.
5: Jo, tak. No to je sen za nápad. Tam bude zuřit. Tak jo, no, to jo. No,
4: pak se vrať a my ti vylíčíme, jak vyváděl.
6: Tak,
4: nikdo nejde. Friňous, dej se do toho.
6: Cvaldo, jdeme. No jo.
4: Tu druhou si netrafil.
6: A jedna stačí. Tu máš fintu, Hurvínku.
5: Potom naschle. Potom naschle.
4: Bacha, Friňous, co je?
6: Někdo jde.
4: To, schováme se tady do toho křoví. Rychle, dělej. Počkej.
1: Jako bych tu slyšela nějaké rány. Jo. Au. Co je to tady? Pro pána, já se pořizala. Au, to je bolest.
0: Co pak se vám stalo, paní?
1: Ale no nevidíte, těch střepů. Žádný div, že jsem po nich uklouzla. Pěkný pořádek tu máte. Podívejte, jak jsem se pořizala. Vaší vinou.
0: To je z té lampy, ale... že by se sama od sebe rozprskla.
1: Ne, já slyšela nějaké rány, jako výstřely.
0: Aha, tak to už jsem doma. Kde pak sama od sebe? Ha! Tady jsou, tak se ukažte, výtečníci. No, co pak se zatím celým schováváte?
7: Vy máte ruku jako svěrák, puste mě.
0: No, to akorát.
4: To bolí. Budu mít ucho jako slon. Na to nemáte právo, my nic neuděláme.
0: A co ta lampa?
4: No, co je nám do ní? Vidíte, že žádnou vzduchovku nemá.
0: Aha, teď si se podřekl. Jak víš od vzduchovce? Aha, tak tohle vám přijde hezky, draho, mládenečkové. To vás bude mrzet. Já jsem jenom zvědavý, co vám řeknou doma.
1: A ve škole? Ve škole za to taky hvězdičku nedostanete. O to už se postará.
7: Já nic neudělal. Neříkejte to ve škole.
4: Já taky ne.
0: A kde pak máte toho třetího?
4: Ten střílel.
7: Ano, ano.
4: My mu to rozmluvovali. Ano. Ten střílel, ale on si nedal říct, že jo, co?
7: Ano, střílel. Ano, měl vzduchovku. A my jsme se ho strašně báli.
0: Jak se jmenuje?
4: Hurvínek.
7: Ano.
4: A řeknu vám, kde bydlí.
1: Cože? Hurvínek?
4: Ano, ano.
1: No, tak s tím já už si to vyřídím sama. Pane hlídači, můžete je pustit.
7: No. Děkujem,
4: Svaldo.
7: Děkujem, paní.
4: My za to fakt nemůžeme, choď, Svaldo.
1: No však já už si tu pravdu zjistím. Nemyslete si vy, uličníci, že tímhle to pro vás skončilo.

0: Vím, tu schovám. To byl fofr. Ještě, že taťulda není doma. Na proč se tady žerej? No tak slyšíš? Moc se tady narůsta, oj. Tady není žádná psí bouda. Že jsme to ale ukázali tomu hlídacímu dětkovi. Kam bych ji strčil? Ježkovi zraky taťulda. Zatím s ní šup pod křeslo. Už jdu.
1: Ahoj, žeričko.
0: Ahoj.
1: Prosím tě, Hurvínku, není tady bábinka?
0: Zase dolezáš.
1: Opravdu tu není. Bábinko.
0: No, schovala se do ledničky. Budeš z ní mít nanuka.
1: Ale prosím tě, už takovou dobu měla být doma. Tak ji scháním.
0: No, a za chvilku bude schánět to na tebe. To známe, taková průhledná záminka do lezo.
1: Žaričku, co se to s tím Hurvínkem stalo?
2: Nevím.
1: Proč jsi na mě takový, Hurvínku?
0: Protože holkám není co věřit.
1: No, jen když těm tvým klukům je co věřit, víš.
0: Náhodou je, to nejsou žádní žalobníci.
1: Počkej. A ono je co žalovat?
0: Ta, kdybys věděla.
1: A co bych měla vědět?
0: No, tobě to budu povídat akorát. Žary, nechy pod křeslem. Zraky, ty jsou nevěděl.
1: Puška. No ne.
0: A můžeš jí dělovat. Jsi spokojena?
1: No, to mě tady špatně znáš, Hurvínku.
0: Hurvínek? Ano, prosím, je tady. Hned vám ji dám. Bábinka? Co jsem říkal?
1: No.
0: Hej, si telefon.
1: Ano, prosím. Manička, ahoj, bábinko. Joj, Danánky. Já už letím, bábinko.
0: Poslala tě na výzvědy, že jo?
1: Ale ne, uklouzla v parku po nějakých střepech a pořizala se, víš?
0: Ježkovi zraky? To snad ne.

0: No, teď mi sundej ten střevic, Máničko. Ale opatrně.
1: Neboj, maminko, bolí to.
0: No to víš, ale pan doktor mi to vyčistil a obvázal. Proto jsem se tak zdržela. Ta noha není tak zlá, horší je ruka.
1: Jej, Danánky, já mám ale smůlu.
0: Ty? Snad já?
1: Kdepak? Já? Víš přece, jak strašně hrozně moc ráda obvazuju. A teď o to přijdu.
0: No, tak to mi tedy promiň. Když budeš mít trochu štěstí, zítra sebou žuchnu znova a tu druhou ruku, tu mi obvážeš ty.
1: No, to já bych ti přece nepřála, bábinko. Ale, víš, řeknu ti, moc záležet si pan doktor nedal. Kdybych tě obvazovala já, mohla bys s tím rovnou na přehlídku.
0: No, pan doktor asi nezná poslední obvazovací módu, co?
1: No, jen se směj, ale paráda by to byla.
0: No, tak o takovou parádu já doopravdy nestojím. Ale když mluvíme o té parádě, tak... Už od včerejška se tě chci na něco zeptat. Cože jsem tě ještě neviděla s tou novou mašlí?
1: Já si ji totiž nekoupila.
0: Přestala se ti líbit?
1: To ne, jenže já ty peníze potřebovala na něco jiného. Ale prosím tě, bambinko, neptej se mě na co.
0: Když je to taková tajnost.
1: A jak se ti to vlastně stalo, bambinko? Kde se vzali v parku střepy?
0: No, nějací darebáci rozstřelili jednu lampu.
1: Puškou.
0: Kanonem asi sotva.
1: Jej, Danánky, a kolik jich bylo?
0: Těch střepů? Hodně.
1: Ale těch darebáků?
0: Prý tři. A proč to chceš vědět?
1: Já jen tak, aby řeč nestála. A babinko, můžu se tě na něco zeptat?
0: No, jistě.
1: Když někdo o někom ví, že provedl něco ošklivého, tak co má dělat?
0: No, něco by dělat měl.
1: No jo, jenže žalovat se nemá.
0: Ale kdo mluví o žalování? Ale mlčet, Máničko, mlčet by rozhodně neměl.
1: No tak by žaloval.
0: Ba ne, musí ovšem otevřít pusu na správném místě. Přemýšlej o tom.
1: Ach jo. Seď, babinko, já otevřu. Už běžím. Dobrý den, pane Spejble.
2: Nazdar, Mančko. Paní Kateřino, šmanko, ty, co pak se vám stalo? No to je nadělení. Jak si Hurvínek zmínil, hned k vám letím. Nepotřebujete něco?
0: Ale ne, děkuju, pane Spejble. Mánička o mě pečuje, jako o miminko.
2: To věřím, v Mánice máte zastání. Za to Hurvínek povídá mu, aby se šel na vás podívat, ale najednou měl plno učení. Já vám nevím, co s ním je. Říkala jsi něco, Máničko?
1: Ano, že bych pro něj skočila.
2: No na tebe... Určitě dá.
0: Co můžete vědět? Někdy otevřít pusu na správném místě?
1: Jej, Danánky, bábinko, ty víš, jak to?
0: No, nemusím ti všechno věšet na nos.
1: No, já pro něj raději doběhnu. Já jsem hned zpátky, víte, já doběhnu pro Hurvínka.
2: Šmanko, ty paní Kateřino, já si připadám... Jako mezi papuány. Slyším tadyhle na ty uši, o čem mluvíte, a tadyhle tou hlavou tomu vůbec nerozumím.
0: Já mám takový pocit, že brzy porozumíte, pane Spejble. Ale asi by bylo škoda, kdybych s tím vysvětlením někoho předběhla.
2: Tak to vám děkuju. A zase vím, houbelec.

0: to vytahoval, Hurvínku.
1: Ano, ano.
0: No, ano, prý, kdyby jsi věděla,
1: já vím,
0: má se čím chlubit, opravdu.
1: No, co se mohu vědět, jak to dopadne, je zrovna babinka spadne do skladu.
0: No, a co? A kdyby se pořezal někdo jiný, tak to by bylo v pořádku.
1: Ano, dobře, já vím, že by to nebylo v pořádku. Ty jsi tu babince vyklopila.
0: Nic jsem nevyklopila. Žalobnice nejsem. Ale jestli ty nejsi nudle cizená přes kanál, tak jí to vyklopíš sám.
1: A já žalobník jsem, jo?
0: Moment, přiznání není žalová.
1: No jo, no, jaký přiznání? Já to neudělal, Máni.
0: No, a čím Frňous a Cvalda stříleli? No řekl bys mi, pušku. Pošku máš ty.
1: No doopravdy, Máni, věř mi, že jsem nechtěl.
0: A i kdyby byl jsi s nimi, tak máte všichni stejnou vinu.
1: No já vím, no, měl jsem jim to rozmluvit, jenže ty si myslíš, že by na mě dali, jo?
0: Ale proč by nedali? Jste přece kámoši, ne?
1: No taky, že jo, nahoru to jsme, Máni, nahoru jo, opravdový kámoši. A já ti to dokážu, čekají na mě, přivedu je k babince a tam uslyšíš, jak to bylo. Kdyby věděli, co se jí stalo, určitě už by tam byli.
0: No, to se ovšem říká, kdo ví, jestli.
1: Nepomlouvej, Žeriku, ty máš vzteka, že ti říkají voře, víš? Ale uvidíte, oba dva uvidíte,
0: Tak ti nevím, Žeričku. Provedla jsem to dobře nebo špatně? Taky nevíš, vy? Ale moc se mi nezdá, že by dali na ty jeho řeči. Joj, Donánky, aby neskončil jako ty tenisky, co o nich mluvil pan hlídač. Víš co, běž za ním, Žeriku.
2: Ne.
0: Ale teď není čas hrát si na uraženého, běž.
2: Ne.
0: Ale tak co pak si jako on?
2: Ne.
0: No tak, jsou na něho dva. Musíš dolehnout, aby mu nic neprovedli.
2: Jo.
0: Víš, já bych šla sama, ale přece jen mám z nich trochu strach, víš. A nebo se jich taky bojíš?
2: Ne.
0: No tak na co čekáš? Pojď, já ti otevřu, Žeričku, pojď, vidíte.
3: Hele, Frňous, jak dlouho na něj chceš čekat?
4: Dokud nepřijde.
3: Už se stmívá.
4: To by se chce domů.
3: Jo, co když ta babizna byla u nás?
4: Ale
3: kdo ví, co našim nakecala? Víš, mně připadalo, že nám moc nevěří.
4: Právě proto na něj musíme počkat.
3: No jo, ale co když nepřijde?
4: Ten vždycky udělá, co mu řeknu. Uvidíš, Saldo.
3: Takový hlupák přece jenom není.
4: Ale
3: aby to střílení vzal na sebe.
4: Pro kámoše udělá všechno. On je fakt na hlavičku. A kdyby se začal cukat, Cvaldo, stačí mu říct, že nebudeme kámoši a na to tata se pocválá, co? Přiznat,
3: jo,
4: no.
3: Jo. A co když ne?
4: No, to by teda měl smůlu. To bychom ho museli drobátko zmáčknout.
0: Kluci, kde jste?
4: Kdo měl pravdu?
3: Že ti to ale trvalo.
1: Vy nevíte, co se stalo? To je hrůza. Babinka se o ty střepy pořezala.
3: Když neumí chodit?
4: Ty ji znáš?
1: Kluci, kdybyste věděli, jak mě bylo, já bych se radši neviděl. Pěknou lumpárnu jsme provedli,
4: no
1: to
4: dobře,
1: tedy
4: dobře,
1: ono.
4: Dobře, Urvínku.
1: No zasloužili bychom to opravdu.
4: Ty jsi něco vyžvanil, viď?
1: Já? Ne. Co si o mě myslíš? Frňous, jsme přece kámoši. Ale nechat to tak nemůžeme.
3: A co chceš dělat?
4: Že se ptáš, Cvaldo. Je kámoš, ne?
3: No.
4: Chce jít na tu babku s prosíkem, aby mu odpustila.
3: Vlastně.
1: No. Jak to mě? Snad nám ne.
4: Není to fuk. Ty ji znáš, tobě to zbaští.
1: Dobře.
4: A když to na ní zaválíš, hrůnku, slzavé oudolíčko.
1: No.
4: Fňukando, grando, co, Cvaldo? Naslibuješ jí hory doly a budeme to mít v suchu.
1: Co budeme mít v suchu? Co?
3: On je snad na hlavičku. Frňous.
4: Ale bane, Cvaldo, on jenom pomalu chápe, rozumíš? Hurvínku, podívej se. Koho ta babka zná, Hurvínku? No, tebe přece.
3: Tebe.
4: Odpustí ti? Odpustí. Jsi kámoš? Jsi.
3: No
4: tak proč bychom v tom měli bruslit s tebou, Hurvínku?
1: Počkej, co?
4: No
1: co to mluvíš? Musíme dokázat, že nejsme žádní darebáci.
4: Ale
1: Že nás ta hloupost mrzí, no. Společně jsme to provedli, společně si to slíznem, jsme přece kámoši.
4: Tak ti nevím, Cvaldo, začíná se mi zdát, že takový kámoši s ním zase nejsme.
3: Počkej, Frňous, Nesmíš na něj tak hr.
4: No dobře.
3: Třeba jsme mu špatně rozuměli. Dej mu možnost.
4: No, když myslíš. Hele, Hurvínku, no? Podívej se. Vyber si. Buď to si kámoš, nebo nejsi. Jestli si kámoš, tak se k tomu střílení přiznáš. A jestli
1: kluci,
4: ne, Hurvínku...
1: počkej, to nemyslíte vážně?
4: No, vyber si.
1: Jsme přece kámoši.
4: Počítám do tří. Jedna, dva, tři. Přiznáváš se?
1: Vyhrožuješ? Tak abys viděl, lhát nebudu.
4: Tak to je mi tě, chlapičku.
3: Frýnos.
4: Cvaldo, na něj! Držo, držo!
1: Držím, au, co mě, to držím. Děláte? Kluci, co vás to napadlo? Au, mi to bolí.
4: Přivážíme tady k tomu stromu. Pomoc!
2: Hezky utáhl na hůl. Kapesníček přes pusinku. Abys někoho nerušil. Tím svým křikem, víš? Tak.
4: A dáme ti poslední možnost, Hurvínku. Přiznáš se té babizně?
1: Nepřiznám.
4: To je ale tvrdohlavec, víš, Cvaldo? No? Ale třeba si to rozmyslí, když ho tu necháme pěkně do rána.
3: Ten ořech, on se zde vzteknul.
4: Honem, tady ten strom, po lese.
1: Žiličku,
3: pomoz mi. Pomoz mi.
1: Dobrý,
3: už jsem u tebe.
5: Klíďo si štěkej, ořechu.
3: Na strom se za náma nedostaneš.
1: Napustu, žili, hlubi, žiličku.
3: No jo, ale jak dlouho tady budeme tvrdnout?
5: Neboj se, za chvíli ho to hlídání pod stromem přestane bavit.

0: Jej danánky, sedni si už někam, Máničko, a neznervozňuj mě, jak tady pořád pochoduje.
1: Ale vy pochodujete také, pane Spejbl.
0: Co já tady?
1: No?
0: Jo, takže, no jo,
1: no?
0: To taky vidíš, no.
1: No vidíte.
0: Aby taky ne. Venku už je tma a potom klukovi ani vidu, ani slechu.
2: Já tomu nerozumím.
0: No, vy tomu nerozumíte, ale hlavně, že jste mě tvrdila, paní Kateřino, že za chvilku všemu porozumím. Jenomže se mně zdá, že ta chvilka už trvá nějak moc dlouho.
2: Asi budu muset s pravdou ven, pane Spejble.
0: Bylo by na čase.
2: Tak u té rozbité lampy chytil hlídač ty dva Hurvínkovi kamarády. A víte, co z nich vylezlo? Tu lampu prý rozbil Hurvínek.
0: Cože?
1: To není pravda.
0: To není pravda.
2: No, já jsem si taky myslela, že to na něj jenom svádějí, ale... Teď už si tím tak jistá nejsem.
0: Paní Kateřino.
2: Pošlište, co kdyby to udělal a teď ze strachu utekl z domova.
0: Ale...
1: Tady, bábinko, jak můžeš Hurvínka tak podezřívat?
0: No, ano, Máničko.
2: Tak co si o tom má myslet?
0: Ty o tom něco víš. Máničko, byla jsi u toho?
1: Jej, Dadánky, to ne. Ale znám Hurvínka.
0: No, to jsem si myslel taky, že ho znám. Ale teď, no proč tedy utekl?
1: Ale on neutekl. Já mám strach, já se bojím.
0: Že to ode mě slízne, viď? Pane, v první řadě bych zasloužil já, Máničko. Ano, já. Jako byste mě neupozorňovala, paní Kateřino, s kým se stýká.
2: No,
0: to víte, ale ve škole bylo všechno v pořádku,
2: no.
0: Tak jsem to nechal, jak se říká, plavat. Neboj se, Máničko.
1: Ale to já se nebojím. Já mám strach, že mu něco udělali ty dva darebáci.
0: Co to říkáš, děvenko? To mi povídáš až teď?
1: Víte, Hurvínek je sem chtěl přivést, aby řekli, jak to bylo. Ale zase, že by je tak dlouho přemlouval. Já jsem sice za ním poslala Žerička, víte?
0: Žerička?
1: No, ale přesto já se o něj bojím, pane Spejble.
0: Bojím. To je mu platné, kdybych aspoň tušil, kde ho mám hledat.
1: Víte, já asi vím, kde, pane Spejble. Pojďte.

0: A mně se mi nezdá, že by ho to hlídání přestalo bavit.
1: Protože si tupec. Takových stromů tady musel si lézt. Zrovna na ten můj. Vítka, že na jiném stromě obavy neuhlídal.
0: Kdo se na mě řval po lese, po lese?
1: Na každou bytomost, kterou ti nakukáš z oku.
0: Kdo je u tebe cvok, ty?
1: Kdo se ptá? Ale co, nemá cenu se hádat. Mám nápad. Ty se ho pokusíš odlát.
0: No, mě pokouše, a ty utečeš. Já se nejmenuji Hurvínek, víš to? Tohle na mě nezkoušej.
1: Maličko, jsi přece kámoš pro kámoše udělat mohne.
0: No to je vlastně fakt. No, tak to pro mě udělej, Frňous. Odlákej ho, ty jsi přece kámoš, ne?
1: Ale blázen nejsem.
2: Podívej se, Máničko.
3: Pane, spejme, podívejte se. Oni koukám, tu Hurvínka přivázali
2: ke stromu.
3: A
2: zavázali kapesníkem.
3: Ukáž, já ti ten kapesník rozvážu. Díky, Máni.
2: Co máš na tom stromě, Žery? Ale, podívejme, jaké ovoce nám na něm vyrostlo.
1: Prosím vás, pane, odvolejte toho pejska.
2: Co tam děláte?
1: Já to neudělal.
2: Co?
1: Hurvínka přivázal tady Cvalda.
0: To není pravda, Frňous. Ty jsi řval na něj přece.
1: Já jsem neřval.
2: To je mi povídavé ovoce. Co tam děláte?
1: Prosím, pane, ten pejsek mě sem zahnal, ačkoliv za nic. Já za nic.
0: Ty lháři pro.
2: Klid. Ticho. Polezte dolů. Honem? No, nech je Žery. A vymažte domů. Ať rodiče nemají starost. Vyřídíme si to jinde.
1: Ano,
2: a přímo ve škole, abyste věděli.
1: Děkuju. No. A s tebou, Cvaldo, s tebou už nikdy nechci nic mít, rozumíš? K takovému darebáctví mě přemluvíš, rozumíš? Styď se.
0: A já hňup s tebou kamarádil, ty.
3: Páni, tak se mi zdá, Hurvínku, že ti velcí
2: kámošové
3: už docela úplně naprosto velcí kámošové
2: nejsou. Tak, Máničko.
3: Tak, už jsem to rozvázala. To bylo uzul, panečku.
4: Díky, Máni.
2: No co, ale strachu jsi užil, viď?
4: Ani moc ne. Já věděl, že na Máničku je spolech.
3: Ale, i když jsem holka.
2: Jo, i když je holka.
3: Jo.
4: Víš, tati, víš, Máni, ono to v tom asi není.
0: Ne.
4: Jo, byl jsem hlupá, když jsem nepoznal, kdo je můj opravdu kamarád. Máni Žery. Odpustí.
3: No, když tak loudíš.
2: Hlavně, že jsi konečně prokouk.
4: A prosím tě, taťuldo, ty se na mě taky nezlob. Já se ti musím přiznat, já se ti přiznávám tedy, že těch 20 korun jsem ze šuplíku vzal já.
2: Ale co to povídáš? Tam opravdu nic nechybělo, Hurvínku.
4: Jak to, že ne?
2: Třeba by ti to vysvětlila Mánička?
3: No, když ses nechal tak zbaňkovat, a já tu mašli vlastně ani tak docela moc nutně nepotřebovala.
4: Ale proč ses ani slůvkem nezmínila?
3: No přece se nebudu vychloubat.
4: A já na tebou ještě ohrnoval nos. Prosím tě, mohla bys mi prokázat ještě jednu laskavost?
3: No jasně.
4: Tak mě dej pár pohlavků, ale pořádných.
3: To víš. Ruku si o tebe budu otloukat. Tuhle. Řekni si o ně panu Spejblovi.
2: No tak já si myslím, Máničko, že mám takový dojem, že ta Hurvínkova zkušenost mu posloužila víc než nějaký ten pohlavek. Co tomu říkáš, Hurvajs?
4: To tedy jo, tatí.

0: Jedničku.
1: Máme sníh a máme mráz, a nás je zdovce jako ovce, všechno je bílé, zas je prýba čas.
2: Máme mráz a máme sníh,
1: my dva se spolu nestratíme závědí.
2: Kloužem se zpíváme, hory jsou ráj, zvůní špekáč tu.
1: S koudou, kde zláte čaj a teplo mají, máme sníh a máme svah. My v okamžiku školu sniku přebereme žádný strach. Lalala, máme mráz a máme sníh, my dva se spolu nestratíme závědí.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
4: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a ta...

0: posluchači. Vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonstop...
1: Justýno! Justýno, už jsem tu!
0: No? No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy OKT a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech, to jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo? Vlastně vím, vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: Proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Potamto. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo. Mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Já avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem. Nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po mě někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky Láskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil, já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: No, nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka... Pecka? No, ano, správně, pecka. Nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva. Já tam

0: smysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici.
1: Lednici.
0: Ale sklenici samozřejmě. Mm. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Aha. Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně nechtěvli... Ty netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: No. Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejadvokávější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na to, tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší.
2: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
3: Víš, že si to vážně nepamatuju?
2: Myslím...
4: Zebra. Zebra je...

vzácné zvíře. A každým rokem je vzácnější a vzácnější. A nedivte se, zeber je čím dál míň. Stávají se z nich obyčejní koně, hnědí nebo černí. Zeber je čím dál míň. A jak by nebylo, pruhovaná trička nejsou k dostání. Taková stará zebra jde s dcerami do obchodu, říká prodavačce. Dvoje trička pro tyhle zebry. Ale prodavačka říká. Lituji, zeptejte se tak za 14 dnů, snad nějaká přijdou. Ale trička nejdou a nejdou. Kdo má pořád běhat po obchodech? A zebry dospívají, nemohou chodit jen tak. A tak si nakonec koupí nějaký obyčejný hnědý nebo černý svetřík s dlouhými rukávy. Obyčejný svetřík, jaký nosí hnědí nebo černí koně. A pak se divte, že zeber ubývá.

u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. Tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. To jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťoukl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovou se Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.

Jan byl chalupník. První léta svého manželství neměl žádných dětí a také nedbal, neboť musel sám sobě a ženě dost bídně živobytí vytloukat. Ale když mu po několika letech žena jedenkrát řekla, že Bůh jejich manželské lože požehnati ráčil, odevzdal se do vůle Boží a pomyslel si, vždyť se stará Bůh o každé kvítí na poli. Postará se i o nás, abychom hladem nezemřeli. Čas ušel a Marta porodila dcerušku. Koho pak vezmem za kmotru? Ptala se. Bláhová, kdo pak by se takovým žebrákům, jako my jsme, rád propůjčil? Ponesu dítě ke křtu. A kohokoliv potkám, toho poprosím, snad se přece někdo nad tím nemluvnětem smiluje. Vzal dítě zaobalené do chatrných plenek v náruč a šel s ním k faře. Několik kroků za chaloupkou potkal tři staré babičky. Jene, kam neseš to dítě? Křičeli na něho zdaleka. Jan se podivil, že ho ženy znají, ale dlouho se nerozmýšlel a odpověděl. Nesu je ke křtu a nemám kmotry. Chceš-li, my půjdem dítěti za kmotry. Jedna babička vzala dítě do náručí a všichni se obrátili cestou ke kostelu. Holčička byla pokřtěná a dostala jméno Marie. Nyní se vrátili domů a Marta s radostí dítě od nich vzala, nutíc je, aby si trochu poseděli. Na to přinesla kus chleba, poslední, co měla. Ráda bych vás, milé kmotřinky, něčím lepším poctila, ale jsme velmi chudí. Nad tím se pranic nermuť, pravili oni. My víme, že bys dala, kdybys měla, protož ničeho od tebe nežádáme. Zde vezmi něco na přilepšení. A každá kmotra dala jí tři zlaté peníze. Na to šli všecky tři k dítěti, které rozbaleno na lůžku spalo. První je políbila na oči a zašeptala. Kdykoliv tyto oči zapláčou, ať z nich místo slzí, perle padají. Druhá políbila ústa a zašeptala. Kdykoliv se tyto ústa zasmějou, ať z nich růže vypadne. Třetí políbila nohy a přála. Kamkoliv ty nožky kročí, tam ať zlato po nich zůstane. Na to se s Jenem a Martou rozloučili, přikazujíc, aby Marii slušně vychovali. S těmi penězi si rodiče trochu k živobytí a šatstvu pomohli a přitom na své dítě pilně hleděli. Marie jsouc zdráva a laskavě pěstěna nikdy neplakala. Jedenkrát se ale stalo, že vařila Marta oběd. Jan také něco venku pracoval. Tu se Marie probudila a počala plakati. Rodiče ji hned neslyšeli a teprve za hodnou chvíli do sednice přiběhli. Jene, pojď, podívej se na Marii, skřikla Marta, když ke kolébce přistoupila. Jan přiskočil a viděl v lůžku plno perlí, které se z Marijiných oček kotálely. A vyšli pak, ženo, čím to je? Ptal se. Ty myslíš kmotřinky? Ne, jináče. Uhlídáš, že to dítě bude šťastné. Od dnešní chvíle budeme je chovat jako knížecí, neboť nám štěstí do domu přineslo. Marie si kolikrát od té doby zaplakala a Jan perle schovával. Jedenkrát zase s ní laškuje a vidí, jak se na něj usmála, že jí z úst krásná růže vypadla. Nové divení. Z toho daru neměli však kromě vůně mnoho zisku. Větší však radost měli a užitek, když se Marie ponejprv spustila a zlaté šlépě je po ní zůstávaly. Nyní byli učinění boháči. Brzy se jim chaloupka zdála sprostá. Koupili si tedy statek blíže města a čím více Marie běhala,
tím utěšeněji se statek množil, až se z něho stalo veliké panství. Jan a Marta nechodili již ve sprostých šatech. Oni byli samý aksamit a hedváb. Měli plný zámek sloužících, nic nedělali a nechali si ruce líbat. Ale lidé jim to přáli, neboť byli jeden i druhý učiněná dobrota. Kdo byl v nouzi, tomu pomáhali a každého rádi viděli. Jediná radost jejich byla Marie, to dítě plné divů. Jan si přál, aby to svět nevěděl, jakou dceru má. Ale což pak by se dalo něco tak divného skrýti? Všelijací lidé přicházeli do zámku a opět odcházeli. Tu bylo švadlen, krejčů, učitelů a Bůh ví koho, kteří k slečně museli. A kdo ji jedenkrát viděl, tomu se do smrti obraz její smysly nesetřel. Zem, na jejímž jednom konci Marie s rodiči bydlela, patřila Rodislavu, jedinému synovi nedávno zemřelého krále. Byl to moudrý, dobrý a krásný princ a poddaní měli pod jeho žezlem zlaté časy. Byl svobodný a také posud žádnou z těch princezen, jež to srdce jeho vydobíti se snažili, sobě nezamiloval. Mezi těmi skvěla se jedna mladá kněžna zvláštní krásy, nade všecko milovaná od své matky, která dnem i nocí přemýšlela, jak by Rodislava dceři namluvila. Byly však matka i dcera zlého srdce, jedna horší než druhá a každý se jich bál. Rodislavu líbila se krása mladé kněžny, ale srdce k ní neměl. Jedenkrát dával velkou hostinu, ku které bylo pozváno celé panstvo. U tabule se ledacos vypravovalo a konečně, když přišla řeč k řeči, začalo se také o Janově divné, krásné dceři. Než se tabule skončila, umínil si Rodislav, že musí Marii vidět. Za několik dní se chystal na cestu a řekl nejvyššímu správci, že pojede prohlídnouti království své. Ve skvostném letohrádku u okna seděla Marie, hlavu majíc položenou v ruce, alabastrové rámě opřené na červené aksamitové podušce. Seděla tu, temné oko vysílajíc v dáli, a jakási touha, již jména dáti nevěděla, chvěla se v duši její. Tu se ozvou kroky a s rodiči vejde do dveří Rodislav. Jak Marie na krásného cizince pohlédla, zdálo se jí, jako by se všecka krev k srdci jejímu hrnula a od srdce až k bílému čelu rozlívala. Buďte mi vítán, zašeptla, když jí rodiče řekli, že je to pán z města, který na své cestě u nich se pozdržev, na zahradu by se rád podíval, o které prý mnoho slyšel. Tak se byl princ vymluvil. Poprvé, co živ, nevěděl Rodislav, jak s panou mluvit začíti. A přece mu bylo, jak by právě Marii mnoho co říci měl. Kdyby byl musel Rodislav oučty skládat, co v Janově zahradě viděl, špatně by obstál. Pro něho kvetly růže jen na Mariiných lících a nebe mu zářilo jen v jejím oku. Než vyšli ze zahrady, utrhla Marie tu nejkrásnější květinu a podala ji Rodislavu. Něco aspoň vezměte z naší zahrady na památku, pravila milostným hlasem. Tu vypadla z plných retů růže, jakou už posud žádný zahradník nevypěstil. Hbitě se Rodislav zhýbl a růži zdvíhna upřel plamené oko na Marii řka. To kvítko dechem tvým posvěcené mi daruji a budu jen na srdci nosit co památku nejblaženější chvíle mého života. Co živ neměl královský princ tak krásný sen, jako když spal s Marií pod jednou střechou.
Ráno se měl vrátit domů a rád by byl dal půlku svého království za jedinou hodinu, kdyby ji s Marií strávit mohl. I umínil si všemu konec učinit. Ustrojil se do skvostných šatů a šel do zahrady, kde již Marii zahlídl, by se jí zeptal, zda chce jeho manželkou býti. Marie vidouc, že se host na cestu chystá, vzdychla smutně, lehonký oblak potáhl její jasné oči, slil se v krůpěje na dlouhou řasu a dvě perle spadly na Rodislavovu ruku. Tyto krůpěje schovám co důkaz tvé náklonosti a pokropím jimi krásnou růži. Ale Marie, já žádám větší důkaz. Přitom vzal Rodislav ruku milenčinu, začal vypravovat, kdo je, a prosil, aby královský trůn s ním sdělila a jej okrášlila. Mezi tou řečí přišli Marta a Jan, kteří, když slyšeli řeč krále svého a viděli, že ho Marie miluje, požehnání jim odepříti nemohli. Rodislav pobyl ještě několik dní u krásné své nevěsty a pak se na krátký čas rozloučil, neboť bylo umluveno, že se co nejdřív vrátí, aby se s Marií navěky spojil. Což by nevyslídilo oko rozhněvané ženy, toť vidí skrze devaterou zeď. Ještě nebyl Rodislav doma, již věděla kněžna všecko a zlostí zuřila, jakož i dcera její, která nechtěla věřiti, že by na světě krásnější ženy na dně bylo. Co se Rodislav vrátil, nebylo s ním řeči, nedbal o žádného a pospíchal, aby se jen zase u své Marie octnul. Zatím se kněžna dověděla o čarodějnici, která po celém království rozhlášená byla. V hedvábných střevíčkách drala se hrdá urozená dáma po drsnaté stezce trním a bodláčím až k jeskyni, kde kouzelnice bydlela. Když jí všecko pověděla a zkázu Marie od ní žádala, odpověděla čarodějnice takto. Marii ublížit není v mé moci, ale tak milostivé paní musím přece pomoci, třeba to bylo jiným způsobem. Mohu ti já Marii zaklíti na jeden z mých zámků, kde zůstane, dokud by ji někdo nevysvobodil. Avšak princ je tam tak lehce nevyslídí, budu ho z cesty svádět a konečně mu učaruju, že se k vaší dceři navrátí a za manželku ji pojme. Kněžna byla potěšena slovy těmito, jako by dceru již na trůně sedět viděla. Ohodný měšec peněz lehčí a ohodný hřích těžší, vrátila se domů. Druhý den na to jel Rodislav s celým svým komonstvem na svatbu. Dcera kněžnina stála u okna a když viděla, že jede blažený ženich kolem, jako by ji ani neviděl, zaťala pěstě a zlostně za ním hrozila škouc. Jdi jen, jdi, ty nevidomý králi. Brzy schladneš, ale až se ke mně navrátíš, musíš o milost prosit jako žebrak. Kéž bych jen mohla tu sprostou podvodnici vlastní rukou roztrtit. Zle by se bylo Marii vedlo, kdyby se byla do těch pekelných pazourků dostala. Rodislav si přál 10 křídel, aby mohl celý ten kus země, jenž ho od Marie dělil, jedním rázem přelítnout. Ubohý, nenadál se, co jej očekává. Když do zámku přijel, přiběhli mu rodiče s ukrutným nářkem stříc a vypravovali, že se dcera ráno nenadále ztratila beze stopy, beze vší památky. Rodislav zůstal, jako by mu zlosyni všecko byli pobrali a oslepeného bez vodiče do pustiny jej postavili. Nevěděl nic, co se okolo něho děje. A polomrtvý padl na sedadlo, po němž Marijiny svatební roucha rozložena byla. Dlouho tak ležel, než slze křečovité bolesti jeho ulevily. Marie, kde jsi? Kde tebe najdu? To byly první slova jeho,
po nichž ale také i hned úmysl ve skutek uváděl. Schodil ze sebe královský šat, převlékl se do sprostého, nabral peněz, poručil osedlat nejrychlejšího koně, napsal list nejvyššímu správci a poslal komonstvo své naspět. Sám pak rozžehnal se s rodiči a jel svou ztracenou nevěstu hledat. Dva dny již Rodislav jezdil a posud neměl nejmenší stopy. V poledne třetího dne přišel do lesíku a duševní bolestí a tělesnou slabotou přemožen slezl z koně, nechal ho pást a sám sedna pod strom usnul. Tu se mu zdálo, že před ním stojí tři babičky. Rodislave, my jsme kmotřinky tvé nevěsty, pravila jedna. Neboj se o ní, my ji ani v nejmenším ublížit nedáme. Chceš-li ji však dostat, musíš si ji ze zaklaného zámku vydobít. Jdi rovnou cestou, ani vpravo, ani vlevo se nedávej, a když ti bude nejhůře, vezmi do ruky perle a růži a nic se ti nestane. Až budeš Marii nejblíže, potom ti suchá růže občerství. Pamatuj na slova naše a budeš šťasten. Kmotřičky zmizely a Rodislav se probudil. Chvíli seděl a odříkával podivný sen od slova k slovu, nevěda, má-li mu věřiti. Náhle však si vzpomněl, že slýchal od své nevěsty tři kmotřičky, že jí dali neocenitelné dary, totiž růži z úst padající, perle z očí kanoucí a zlaté šlépěje. Uvěřil tedy poněkud svému snu a mnohem pokojněji bral se dále. Jednoho dne přijel do lesa, v němž to se lovecké trubky rozléhaly. Spovolna jel cestou, přes kterou mu každou chvíli buď myslivec, buď zvěř přebíhali. Najednou vjede paní na bílém koni. Krásná co denice. Zelený aksamitový šat visel až k zlatému třmenu a na černém kloboučku houpalo se bílé péro a vlálo kol ruměné tváře. Rodislavu byla ta outlá postava povědoma a když přijel blíže, poznal mladou kněžnu z hlavního města. Kdybych nevěděla, že náš král svatební veselí drží, řekla bych, že je tu přede mnou. Pravila kněžna, když přijela až k samému Rodislavu. Vaše bystré oko, kněžno, vás nezmýlilo. Jsemť opravdu nešťastný váš král, kterého ukrutný osud o nevěstu přivedl. Nyní ji hledám, ale kdy a kde ji najdu, jen Bůh ví. Kdybyste mi dovolil být vaší hostitelkou, možná, že byste se o vaší nevěstě dověděl. Bydlí na blízku mého zámku žena, která má vědomost tajných věcí. Snad, že by věděla, kdo nevěstu ukradl. Na nic zlého nepomysle přijal Rodislav ten návrh a po boku sličné dámy jel do zámku. V okamžení byla přichystána skvostná tabule. Hudba hrála a kněžna tak líbezně hosta bavila, že nevěděl, kam se hodiny dějí. Po tabuli mu povídala, že na něho žena čeká. Král jí podal ruku a ona ho vedla skrze mnoho pokojů do nádherné síně, vprostřed níž ošklivá, v šedém rouchu zahalená baba stála. Aha, Tarajdo, řekla kněžna. Já tě dala zavolat, abys, jeli to v tvé moci, králi pověděla, kam se poděla Marie, jeho nevěsta. Dovolíte-li, krásná paní, abych svoje nářadí zde rozložila, v malé chvíli vám to povím. Černou holí udělala nejdříve kolo, potom položila 9x křížem podivné dřevo, podpálila je a s ustavičným breptáním házela do něho všelijaké věci, které z kapes stála.
Modrý dým zahalil babu a z červených plamenků vykukovali ohyzdní diblíci a s babou se radili. Úžeji a úžeji tlačila se kněžna ku králi a z jejich očí se lily žhavé zžírající proudy jako z dvou sopek. Rodislavu bylo ousko. Tu se ozve z dýmu hlas. Běda králi, ty jsi oklamán. Marie tě podvedla. Ona je čarodějnice a nyní se zdržuje se svým miláčkem na jednom dalekém zámku a z tebe si posměch tropí. Chceš-li být šťasten, ani okamžení déle na ní nemysli. Nech, Marie, nech, šeptala kněžna a chtěla ho obejmout. Pust mne, svůdná ženo, zahřměl Rodislav a vytrhl se jí z náručí. A ty, pekelná příšero, pryč jdi, pryč! Sotva to dořekl, stála před ním ohnivá žena, výše a výše rostla, z hubí koukal drak, z očí dvě ještěrky. Již ho chtěla do hořících loktů pojmout. Tu vzpomněl Rodislav na růži a perle, sáhl za ňádra a vytáhl svůj škapulíř. Žena zmizela, okolo uší mu zavzněl divoký chechtot a zlostný křik, síň se s ním zatočila a on se odstnul pod stromem na zelené louce, věrného koníka Maje vedle sebe. Pokojně jel opět několik dní, až přijel do údolí, z něhož nevěděl, jak vyjeti. Tu se mu zjeví stará babička a ptá se, kam by rád. Rodislav jí povídá, že neví, kudy z toho údolí, aby nemusel daleko naspátek. Dejte se převést přes jezero. Pod horou bydlí v jeskyni poustevník a ten z milosrdenství lidi převáží. Rodislav poděkoval a šel k jezeru. Nedaleko jehož břehu jeskyni našel a v ní starého poustevníka. Rodislav pozdravil a poprosil starého, aby jej na druhou stranu převezl. Ale pane, víte-li pak, že na vás na druhé straně jezera čeká smrt? A čeho je se tam báti? Ptal se Rodislav. Je tam zaklený zámek a v něm bydlí čarodějnice s čarodějem. Ona je vždy mladá a ve 20 letech jde pokaždé do světa a omámí některého muže, takže za ní přijít musí. Tenkrát teprý podvedla prince Rodislava a jestli za ní přijde, tedy ho usmrtí. Ani slova více, hanebný podvodníku, křikl Rodislav. Což mne budete neustále pronásledovat, obludy pekelné. Tu sáhl za ňádra a vyndal růži a perle. Bouře a hřímání utichlo a přes jezero táhl se zlatý most, osvětlený jasnými hvězdami. Rodislav přes něj na druhou stranu přešel a stál před ukrutným obrem. Co zde pohledáváš? Ptal se velikán a hlas jeho zazníval na míli cesty. Ty nesmíš ani krok dále učinit. Tam v tom zámku spí krásná Marie, již to hlídám. Kdo na tuto půdu kročí, je synem smrti. Klid se tedy, sice tě vyhodím do povětří, že se živ země nedotkneš. Ale Rodislav slyše, že Marie opravdu v zámku schována, nedal se odbít. Vzal do jedné ruky perle a růži, která najednou tak čerstvá byla, jako by ji právě byl utrhl. Do druhé ruky vzal meč a začal se s obrem potýkat. Ze začátku se mu obr smál, ale když ho Rodislav několikrát poranil, rozlobil se a chtěl s ním o zem mrštit. Avšak náhle seslabnul, klesl na zem a Rodislav mu stěl hlavu. Tu se rozlila daleko široko růžová záře a Rodislav viděl před sebou perlový zámek, k němuž vedla zlatá cesta rozkošnými hájemi. Ptactvo se probouzelo a začínalo tak líbě zpívat, že Rodislav celý radostí opojen k zámku chvátal. Zlaté dveře se rozlítly
Naproti dveřím stálo perlové lože, pokryto drahými koberci, a na něm ležela Marie. Růžové světlo ozářilo spící její líčko a sladká hudba vzbudila ji z líbého spánku. Rodislave, díky tobě, že jsi mne probudil. Pevně ji přitiskl Rodislav k srdci, jako by se ještě o ní bál. Když po dlouhé chvíli ze svého opojení se vzpamatovali, hleděli kolem sebe a nevěděli, mají-li o čím věřit, čili ne. Byli v letohrádku Janova zámku, kde Rodislav Marii ponejprv viděl. A hle, tu přicházel opravdu Jan a Marta hořem sklíčeni. Rodislav a Marie jim vyšli vstříc a radování a povídání bylo bez konce. Za několik dní bylo po svatbě a Rodislav odvezl krásnou královnu do hlavního města, kdež je slavné radovánky čekali. Ne tak šťastná byla mladá kněžna a její matka. Babičky na ní uvalily pokutu horší než smrt. Kdykoliv se růžová ústa její zasmála, vyskočila z nich ještěrka. Kdykoliv oči zaplakaly, tekly z nich proudy jedu a zhyzdily sličné líce. Kamkoliv noha šlápla, vyrostlo bodláčí. Nemohla mezi lidi a brzy se zlostí užrala. Marie žila s Rodislavem v lásce a rozkoši a do smrti nedali dobré kmotřinky na ničeho dopustit, co by jí život bylo skalilo.

0: Kdyby v pavoučím lese měli hodiny, určitě by se zastavili. Byl prostě takový den, kdy se vůbec nic neděje. Větřík nefouká, slunce nesvítí a potůček nebublá. Takový nějaký den je nejlépe prospat nebo věnovat studiu života mravenců. A tak se pavouček Pája vypravil proti proudu potoka k mraveništi. Byl asi v půli cesty, když potkal Artura. Málem se srazili. Dávej pozor na Artura, ozvalo se před ním. Pája se zastavil a koukal. Viděl před sebou něco žlutého. No co koukáš, řeklo to žluté naštvaně. Neviděl jsi nikdy mravence? Pája se znovu rozhlédl. Ale žádné mravence neviděl. Kde jsou? Zeptal se. Právě k ním jdu. Chtěl bych poznat, jak žijí. Jeden stojí před tebou a říkají mu Artur. Zavrčelo to žluté. Teprve teď si Pája všiml, že je to mravenec. Já jsem Pája, pavouk. Ale co se ti stalo? Nic se mi nestalo, jenom jsem se opýlil. Opýl, opravil ho Pája. Opýlil, zařval Artur. Opýlil. Uklouzla mi noha na lilii, vletěl jsem po hlavě do pilu a teď nesmím domů. Ale to je hrozné. Co teď budeš dělat, zesmutněl Pája. A v tom dostal nápad. Ta pojď k nám, můžeš bydlet u mě. Já nevyženu nikoho. Mám pěknou pavučinu, bude ti tam jako v pršice. Artur si něco nespokojně brumlal, ale cupital za Pájou. Tak, milý Arture, udělej si pohodlí, řekl Pája, když vyšplhali do jeho pavučiny. A co budeme jíst, vycenil zuby mravenec. Počkáme, až nám sem něco přiletí, řekl Pája. A co, když nic nepřiletí? Taky se to někdy stává, připustil Pája. Ale já mám hlad. Dal bych si muší vajíčka, oznámil Artur. Muší vajíčka nemám, ale můžeme si povídat. Vyprávěj, co všechno si zažil, prosil Pája, protože měl příběhy raději než plný žaludek. Jenže Artur se převaloval v síti a brůčel a vztekal se. Já jsem nic nezažil a příběhy jsou k ničemu. Když mě tu máš, tak mě krm, jsem tvůj host, přines mi muši vajíčka. Já ti nějaká seženu, povzdechl si Pája a začínal litovat, že se s tím divným žlutým mravencem potkal. Běžel proti proudu potoka k mraveništi a říkal si, že je asi lepší, když se nic neděje. A že vůbec není moudré zvát si domů na návštěvu někoho, koho vůbec nezná. Z myšlenek ho vytrhl ostrý povel. Stát! Ani hnout! Řekni heslo! Teprve teď si Pája všiml, že stojí u ohromného mraveniště a tenhle křik se ozýval před ním i za ním a kolem něho. Pavouček byl obklopen hordou divokých černých mravenců. Co teď? Neslyšíš? Heslo! Tajné heslo! Křičel ten největší z nich. Pár vajíček pro Artura. Tohle Pája zvolal, protože ho nic lepšího nenapadlo. Mravenci začali pobíhat kolem dokola a ten největší, co vypadal jako jejich dozorce, vycenil strašlivá kusadla. Tak ty znáš Artura, zařval. Přiznej se, kde je, kde se zase ulejvá, kde se fláká. Pája přiznal, že Artura ubytoval ve své pavučince na zeleném smrku blízko potůčku. Víte, on se bojí přijít domů, protože je celý žlutý, vysvětloval. To my dobře víme, že je celý žlutý, zařval dozorce a ostatní mravenci se rozchechtali. Pájovi se ulevilo. Nevěděl sice, co je to za vtip, ale kdo se směje, nemůže být přece zlý, říkal si v duchu. A to není všechno, dodal. Je celý žlutý a ještě k tomu má hrozný hlad, má chuť na muší vajíčka. Na muši vajíčka! Ha! Dozorce vyskočil a začal cvakat kusadly.
1: Také má asi hlad, napadlo páju. Ale teď se musím především postarat o Artura. Přece jen je to můj host, pomyslel si v duchu. Tak už se může Artur vrátit, zeptal se. On se musí vrátit, kdyby nechtěl, řekl dozorce a obrátil se k četě černých mravenců. Pochodem vchod, směr zelený smrk u potručků, rozkaz zní přivalit trestance Artura, mrtvého nebo živého. Trestance? Artur je trestanec, vyděsil se pája. Jasně, řekl dozorce, to je přece vidět už na dálku, copak není žluťák? To je, přikývl pája, on totiž spadl do květu lilie. Nikam nespadnul, přerušil ho dozorce. To my jsme ho tam zatres šoupli, jako každého, kdo nechce makat na stavbě mraveniště. Žlutá je barva ulejváku. Aha, řekl pája, ale nerozuměl ničemu. Na co se divíš, zazubil se dozorce. Jak to děláte u vás, když někdo nechce pracovat na stavbě pavučiny? U nás si každý uplete sám svou pavučinu a v ní pak bydlí a chytá mouchy. A kdo vám vládne? Přerušil ho mravenec. Máte královnu nebo krále? My máme strýčka sekáče, ale ten nevládne, jenom nám radí a vypráví různé příběhy. A teď už má asi o mě strach, vzpomněl si pája, protože se začínalo stmívat. To my, mravenci, nemáme na vyprávění čas, řekl dozorce a řekl to možná trochu smutně. Ale hned na to se postavil do pozoru a zařval, teď upaluj domů a když příště potkáš mravence žluťáka, radši se mu vyhni. Pája rád poslechl, upaloval domů a když potkal žlutého mravence Artura, který se vracel v doprovodu černých mravenců zase do práce, raději se jim vyhnul. I když mu bylo Artura líto, a vlastně nejen Artura, všech mravenců, kteří pro samou práci nemají čas na vyprávění a dobrodružství.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Televizní zprávy. Hýlík nechal dědu spát a navštívil pana Vavřince. V jeho malé kuchyňce to vonělo, ale úplně jinak než fazole v tomatě, sardinky nebo chalupářský guláš. Co to vaříš, Egone? To neznám, zeptal se Hýlík.
4: Asi šuang si nevařím, ohřívám.
3: Znělo to velmi pyšně. Tak promiň, asi ruším, urazil se Hýlík. Pan Vavřinec se otočil od plotny.
4: Představ si, co se stalo. Jdu si ke Karlíkovi koupit lečo s párkem, ale on mě ani nepustil k regálu. Už žádný konzerva, křičel. Pán je detektiv? Vypátral všechny moje ponožka. A Karlík vděčný. Od teďka mám pro pána jenom samý zdravý čínská strava. Kung Pao. Šuang si, nebo šuej čužou.
3: Aha, řekl Hýlík. Vůně toho jídla byla tak pronikavá, že si musel zacpat nos.
4: Tak tobě to nevoní. No ovšem, lichožroutům voní jen ponožky, že ano.
3: Egon se zasmál vlastnímu vtipu a Hýlík si pomyslel, zase se na mě vytahuje. Nějak to mezi nimi začínalo skřípat. Egon odsunul jídlo z plotny a šel pustit televizi.
4: Podívám se na zprávy, řekl.
3: Právě začínali. Dnes ráno v dolní čtvrti našeho hlavního města při demolici schátralého domu, v němž býval rokový klub Kilimandžáro, který brzy nahradí nový obchodní dům, dům sportovních a značkových ponožek, tady se moderátorka nadechla, došlo k podivnému incidentu. Jakýsi starý pán prorazil bezpečnostní zátarasy, vylezl na konstrukci a napadl jeřábníka. Naše televize jako jediná byla přitom. Následovaly záběry jako z nějakého akčního filmu. Co je to za cvoka? Poznamenal Egon. To je profesorka Jeřábek, zvolal Hihlík.
5: Ale to není všechno, upozornil diváky moderátor. Podívejte se na tyto záběry z demolice.
3: Kamera zabrala rumiště a závěje prachu, z níž vybíhaly houfy myší a potkanů, ale mezi nimi se míhaly nezřetelné stíny poskakující bílé šmouhy. To jsou oni, Dederonova parta, vykřikl Hihlík překvapeně. Egone, vidíš to?
4: Co mám vidět? Divil se Egon.
5: Ne, vážení diváci, tady není na vině váš přístroj ani naše televize. Je to technicky nevysvětlitelná záhada. Naše kamery i mobily některých pohotových svědků té události zaznamenaly shodně jenom tyhle, jak my říkáme, duchy.
3: Obrazovka stále ukazovala hemžení a úprk bílých skýnů.
6: Koukej tamhle, to vypadá jako tulík, nejde to zastavit.
3: Poskakoval Hihlík před obrazovkou.
4: Přestaň, nic nevidím,
3: okřikl ho Egon.
5: A přitom náš kameraman i všichni přihlížející něco viděli,
3: vzala si slovo moderátorka. Kamera zabrala brunátného padesátníka v bejsbolové čepici.
4: Já to viděl na vlastní oči, oznámil ten muž z lidu. Ono to mělo takový jako chobot a v uších to mělo takový jako sichrájcky. A některý ty potvory byly hodně velký a strašně vychrtlý. Házel jsem po nich šutry.
5: Tak jste to slyšeli,
3: pravila ustraně moderátorka.
5: A my se k tématu ovšem ještě vrátíme v diskusi, na kterou jsme pozvali i odborníky na všelijaké úkazy. Děkuji, Ester,
3: rozzářil obrazovku usměvavý moderátor.
5: A teď tu máme milou zprávu z ciziny. Na cestu domů se po třech letech své úspěšné mise v Africe vrací tým lékařů a sestřiček v čele s primářem Rochem a oblíbenou vrchní sestrou Reskovou, které tu všichni říkají...
4: Helenko!
3: Zařval pan Vavřinec na ženu v bělostném čepečku, která stála před zaprášeným kamionem a něco do obrazovky volala. Slyšet ji ovšem nebylo.
5: Promiňte poruchu zvuku na trati, omlouval se moderátor, zatímco kamera ulpívala na plných rtech vrchní sestry.
3: Ty rty stále vykružovaly jeden němý výkřik.
4: Egone, zašeptal pan Vavřinec, vidíš to, Hihlíku? Ona volá Egone.
3: Jenže v tu chvíli Helenka zmizela a na obrazovce poskakovaly a jako by někomu mávaly dva nezřetelné stíny, dvě bílé šmouhy.
5: Ale, vidíte, milí diváci, to, co já? Dneska je ta naše televize plná duchů. Co pak nám to asi vzkazují?
3: Zažertoval pohotově moderátor.
6: To je můj táta a máma. Něco mi ukazují. Co? Ne? Ano, já za vámi přijedu, křičel Hihlík jako smyslu zbavený.
4: Hihlíku, neblázni, to je přece normální porucha,
3: mávl rukou pan Vavřinec.
6: A ty jsi normální člověk,
3: ocekl Hihlík naštvaně a vrátil se k dědovi.

Kamarád Bubák, možná, že už máte, anebo určitě dříve nebo později mít budete nějakého kamaráda nebo kamarádku. Jenomže takový kamarád nebo kamarádka se nedá koupit v cukrárně, ani v hračkářství či někde jinde. Kamaráda či kamarádku si dokonce nemůžeme objednat ani v zásilkové službě nebo najít na inzerát. Mít pořádného kamaráda, na kterého je spolehnutí, si musí každý najít sám. Možná, že znáte třeba dvě holčičky, které si půjčují panenky, chodí spolu na procházky a také si pomáhají, když to jedna nebo druhá potřebuje. Náš nejlepší kamarád může být třeba také pejsek nebo kocourek a já nevím, kdo všechno. Je to zkrátka vždycky ten, koho máme rádi a s kým je nám dobře. Pohádka, kterou vám tady budu vyprávět, je také o takových dvou kamarádech. Jeden se jmenoval Vlastík a ten druhý, no, vezmeme to po pořadě. Vlastík si hrozně moc přál mít nějakého kamaráda, ale nějak se mu to nedařilo. Znal sice hodně kluků z okolí, ale nikoho, koho by za kamaráda chtěl. Na každém mu něco vadilo. Jeden mu nechtěl půjčovat hračky, druhý mu na písku bral lopatičku, třetí se pořád prál, čtvrtý se zase prát neuměl a tak to šlo stále dokola. Vlastík měl sestru, která byla o něco málo starší než on. Ta kamarádku měla a nejraději si s ní hrála na půdě, protože tam je nikdo nerušil. No a aby tam malý Vlastík nechodil za nimi, řekla mu sestra, že na půdě jsou bubáci a že by si ho vzali. Vlastík, protože byl ještě malý a tudíž nepoznal, že si z něho sestra dělá legraci, by na půdu nevlezl ani za nic. Jednou se přijel za Vlastíkem podívat jeho dědeček. Vlastík ho měl rád, aby ne, když dědeček dovedl vyprávět tolik zajímavého a dovedl vymýšlet i pěkné hry, které Vlastík tak rád hrál. Jednoho dne děda povídá Vlastíkovi: dojdi na půdu, je tam po mně taková stará poštovská čepice, kterou jsem nosil, když jsem byl ještě zaměstnán u pošty. Přines ji dolů a budeme si hrát na pošťáky. Ale Vlastíkovi se na půdu nechtělo. Co je s tebou? Ty si nechceš hrát? Zajímal se dědeček. Vlastík se trochu ošíval a pak povídá: hrát si chci, ale na půdu nepůjdu, protože jsou tam bubáci. A málem se rozbrečel. Děda se nejdříve rozesmál a pak vysvětlil Vlastíkovi, že bubáci nejsou. A když tak jedině, že je sám bubák, kdo jiného bubáky straší. Kdo ti to prosím tě napovídal? Zeptal se děda. Vlastík mu popravdě řekl, že to byla jeho sestra se svojí kamarádkou. Tak počkej, to je za to vytrestáme, napadlo dědu. A když druhý den přišel za Vlastíkem, přinesl si staré potrhané prostěradlo, podivný velký černý klobouk, oči si podmaloval černým uhlím, přinesl i starou foukací harmoniku, do které, když se fouklo, tak to znělo, jako když vyje vlk. Různě se zmaloval, nastrojil tak, že kdyby Vlastík nevěděl, že je to jeho dědeček, byl by se ho lekl. Potom si děda s Vlastíkem něco pošeptali, na něčem se domluvili a odebrali se na půdu. Netrvalo to dlouho a přišla Vlastíkova sestra ze školy domů. Její kamarádka s ní. V kuchyni si vzali malou svačinu a hned si šli hrát. Kam jinam než na půdu. Tam ale na ně čekalo překvapení. Seděl tam malý Vlastík a byl naprosto klidný. Co tady děláš? Rozkřikla se na něho sestra a pokračovala. Chceš, aby tě vzal bubák? Proč by mě bral bubák? Bubák je můj kamarád, řekl Vlastík a dodal. Bubáku, kamaráde, pojď ke mně. Jen to dořekl, vykoukl za trámem zmalovaný, hrozně oblečený děda, který ke všemu ještě foukl do harmoniky, z níž se ozval hrozný zvuk. Obě holky se tak lekly, že jim vypadly svačiny na zem a s ohlušujícím pištěním běžely z půdy dolů. Nechtějte ani vědět, jak jim v tu chvíli bylo.
Moc dlouho po téhle příhodě si pamatovali, že nemají strašit malé děti. No a Vlastík, ten už se bubáků nikdy nebál, protože věděl, že bubáci nejsou. No a když, tak jenom jeden. A ten je jeho nejlepší kamarád.

čapi čap, čap čapi čap, čapičky. Čapi čap, čap čapi čap, tak dělají nožičky.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
2: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku.
3: Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké.
2: Jojo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
1: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
2: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
1: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
2: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
1: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
2: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
1: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
2: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
1: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
2: Už jsem zase hrozně dastek.
1: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
2: Ach je, mně je pořád hůř,
1: stěžoval si Vochomůrka.
2: Zamrzlo ve mně tíchnutí.
1: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
2: Teď je mi nejhůř,
1: povídá Vochomůrka.
2: Dež napočítám do sedmi, je se mnou amen.
1: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
2: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo tíchnutí.
1: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
2: emčičičí.
1: Vyšlo z něj takové tíchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi. Za chvilku

začne pec hřát, řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

svítil z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je Hala Bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. Tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z Dolaze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá, mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. Vždyť není zmeška, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. Když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak zatáhla za tkaničku.
Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam

0: jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec Drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech: přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se Drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá: a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody. Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec Drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá: a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval, ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Ťukli si, čert povídá, ať žije peklo. Drobínek dodal, až na věky. A hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá Drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice. Nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu. Zkrátka, popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal Drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác, lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čo má ho? Plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá. Ty, poslouchej, mysliveckej, když si mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by tu neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec, čert tam něco nasypal a mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova. A trochu koření, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. A tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned za čerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici.
1: To nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje.
0: Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo. Tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul, nebo co? Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopy tomu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela.
1: Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč!
0: Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopítky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává.
1: No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert. Zamilovaná koza a ještě k tomu do mě.
0: Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s Drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska k ní.
2: Dobrý den, děti. Jestli pak poznáte, kdo si to zpívá?

0: Alina.
1: Já? Slepice Josefína.
2: Ale dneska jsme překvapili malé kamarády moc brzy. Ještě spí. Tak pojďte hezky opatrně a nahlédneme do chaloupky. Je ráno. První sluneční paprsek pronikl oknem do světnice a šimrá spícího centíka pod bradou. Centík se zavrtí, otevře jedno oko a koukne na hodiny.
3: Kamarádi, vstávejte, Kvído, Funíku, zaspali jsme, už je skoro 9 hodin.
4: Jak to, že nás Josefína nevzbudila?
0: Snad se jí něco nestalo.
3: Tak pojďte, podíváme se.
2: 3 prasátka vyskočila z postýlek a vyběhla z chalupy. Na dvoře se procházel pyšný páv a roztahoval barevná pera. 3 prasátka se dívají s úžasem a nevěří svým očím.
4: Je, podívejte, jak nám slepice Josefína zkrásněla.
3: Jaká nádherná péra ji přes noc narostla.
0: A jak si elegantně vykračuje, panečku.
5: Co to žvaníte, hlupáci? Já nejsem žádná slepice, já jsem páv. Nejkrásnější ze všech domácích ptáků.
3: Páv.
4: Páv?
3: A kde je naše Josefína?
5: Josefína? Ta stará opelichaná slepice? Ode dneška bude zalezlá ve svém kurníku, protože teď jsem na dvorku pánem já. Páv Narcis.
4: Je, to je legrační jméno.
5: Kdo to řek?
0: O já.
5: Jak se jmenuješ?
0: Funík. No to je strašné. Funík. Ne, tak směšné jméno jsem ještě neslyšel.
5: Poslouchej, otylí vepři. Narcis je krásná květina. Já jsem ozdoba, zatímco ty jen funíš. Au.
0: Něco mě píchlo do nohy.
5: Hleďme, kamínek. Okamžitě vyzbírejte všechny kamínky na dvoře, ať chodím jako po koberci. Tak co jsem řekl?
3: Ano, pane páve, ano, pane, už sbíráme.
5: Rychlej, ano, Lenoši. Ano. Tamhle vidím jeden a tamhle druhý.
6: Už tam běžím.
5: A co ten papírek? Ano. Nesnáším smetí. Ano. Co pak nemáte koště?
4: Máme, pane páve, tady je koště. Podívejte, jak dobře mete.
5: Je, to je hrůza. Toho prachu, co pak neumíte kropit, aby se neprášilo?
3: Umíme, pane Narcis, já to hned pokropím.
5: Co to děláš, nemehlo? Vždyť si mě polil. Teď vypadám jako zmoklá slepice. Co koukáte? Osušte mě.
4: Ano, pane páve. Utřeme vás do sucha.
5: Opatrně, Našiko. Odřeš mi paří. Podejte mi zrcátko, ať vidím, jak vypadám.
3: Prosím, zde je zrcátko.
5: Ach, to je krása. Jak je to možné, že jsem tak nádherný?
2: Zatímco páv se nakrucuje před zrcátkem, obdivuje se a nadýmá pýchou, 3 prasátka stojí zaraženě opodál a tiše reptají.
7: Já už jsem z té jeho krásy celý utahaný.
3: Mně se to přestává líbit, kamarádi.
4: Mně taky. Lítáme tady jako hadr na holi kvůli jeho krásnému peři.
5: Ach, to slunce pálí. Přines mi slunečník.
4: Já?
5: Ano, ty. A hoď sebou, nebo mě od toho slunce rozbolí hlava.
4: Jo. Však nehoří, kdyby ti chtěla hlava puknout na divo.
5: A co vy dva stojíte jako solné sloupy? Přineste mi něco k jídlu. Mám hlad.
0: Tuhle. Já se ani nehnu, centíku.
3: Pst. Tiše, nebo tě uslyší a bude zle.
0: Ale tak ať. Nejsem jeho sluha.
4: Tady je ten deštník, pane páv.
5: Hlupáku! Co pak prší? Řekl jsem přece, že chci sluneční.
4: No dobře, tak já jdu teda pro sluneční.
5: Haló, počkej, že nesem rak a začíná kapat. Slyšíš? Pojď sem s tím deštníkem. Co pak nevidíš, že prší?
2: Ale Kvído neslyší a běží se schovat před deštěm do kurníku. A za ním Centík s Funíkem. Přibouchly vrátky pávu před nosem.
0: Taková drzost. Nechají mě zmoknout. Jak budu vypadat?
2: A páv se běží schovat do chalupy. V kurníku se zatím radí tři prasátka se slepicí Josefínou.
1: Kone, já tady nezůstanu, s tím nafoukaným pávem nebudu žít na jednom dvorku.
3: Ale Josefínko, to nám přece nemůžeš udělat. My už taky máme té jeho krásy až po krk.
4: Centík má pravdu. Musíme se páva zbavit. Pomoz nám, Josefínko.
1: Tak dobře, pomohu vám, ale uděláte přesně to, co vám řeknu.
4: Ano.
1: Ne, abyste ucukli.
4: Ne, neucukneme.
2: Je večer, tři prasátka si stelou postýlky a chystají se ke spánku. Ale než si stačí lehnout, uvelebí se na postýlkách drzý páv a ještě roztáhne péra, aby se tam už nikdo nevešel. Sotva usne, vejde po špičkách slepice Josefína.
1: O, kamarádi, nastala naše chvíle, teď anebo nikdy. Lehněte si na ta jeho pera a zpět, já už se postarám, aby o tu vystřelil.
2: Tři prasátka poslechla, natáhla se jak široká, tak dlouhá na paví pera. Josefína se naklonila k hlavě páva a ze všech sil vykřikla.
1: Hoří! Hoří! Kvo!
2: Páv se lekl a vyletěl otevřeným oknem, jako když do něj střelí. Na dvorku se ohlédl a leknutím stuhl. Na zadku měl místo své chlouby krásných dlouhých per jen husí kůži. Už neměl být na co pyšný a vypadal tak legračně, že prasátka se v okně prohýbala smíchy. Páv Narcis s hambou prchal do polí a už nikdy víc se neukázal. V chaloupce u tří prasátek nastala opět dobrá pohoda a od rána do večera se odtud ozývala radostná písnička.
6: My jsme malá prasátka, bum ta bum ta bum. Zaklepejte na vrátka,

0: Slepice Josefína.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Na mítině uprostřed lesa po nocích řádily jezinky. Ovládali čarovný tanec. Děti z vesnice do lesa rády chodili a tajně jezinky pozorovali. Bylo to jejich tajemství. Nikdo z dospělých se o tom nesměl dozvědět, protože to by potom byla mela. Rodiče by se zlobili, že děti namísto řádného spaní trajdají v noci po lese. Ale ne vždy se všem dětem podařilo v noci nepozorovaně zmizet z domova. Někdo usnul, jiný se bál, aby ho rodiče nenachytali, a tak se stalo, že se jednou uprostřed noci na mítině ocitl jen samotný Matyáš Soukup. Byl to kluk, jak má být. Dost chytrý i dost odvážný. Pozoroval tajemný tanec jezinek, když tu se mu začaly klížit oči a usnul. Jedna jezinka ho objevila spícího v houští, strašlivě se zaradovala a povolala své družky. Ty vytáhli Matyáše doprostřed palouku a pak začal ohnivý čarovný tanec. Tančili až do svítání a potom se smíchem uprchli do své kamenné jeskyňky. Matyáš se probudil. Něco ho šimralo na nose. Byl to sluneční paprsek. No potěš, pomyslel si. Za chvíli určitě začne škola. A co maminka? Určitě na mě čeká se snídaní. Běžel, co mu nohy stačily, rychle skočil oknem do svého pokojíčku a šup do postele. V tu chvíli se otevřely dveře a stála v nich maminka. No co je, ty lenochu, vstávej, snídaní máš na stole, já už musím jít do práce, tak sebou koukej hodit, ať mě přijdeš pozdě do školy. Matyáš zablekotal něco jako, že jo, a maminka odešla. Vyhrabal se spod peřiny, ale cítil se nějak nesvůj. Jako by byl omámený, nebo že by byl unavený. Za to ve škole to byla hotová pohroma. Matyáš tvrdil, že písmenko A je I, že červená barva je modrá, že 1 + 1 = 4. A když uviděl z okna třídy běžet po ulici psa, křičel na celé kolo. Někomu teklo prase! Paní učitelka kroutila hlavou, co to ten kluk dneska vyvádí, a pomyslela si, že si Matyáš dělá legraci, a tak se usmála a řekla. Matyáši, nechej těch hloupých vtipů, ano? Jenomže když ho potom odpoledne maminka poslala do obchodu pro chleba a 5 rohlíků a Matyáš přinesl růžového plyšového medvěda a láhev rumu, bylo jasné, že s klukem není něco v pořádku. Chvíli mu domlouvali, potom hubovali a nakonec dostal pořádný výprask. Když už ani rákoska nepomohla, vypravili se s ním rodiče k doktorovi. Ten měl podezření na zápal mozkových blan. Pak ale předepsal klukovi superpirín a klid na lůžku. Berunku Sedláčkovou, Matyášovu nejlepší kamarádku, to trápilo. O jezinkách věděla úplně všechno a tak pojala podezření, že v tom všem, co se s Matyášem děje, budou mít prsty ony. Svěřila se Růžence a Monice, kamarádkám, co s nimi chodila do národopisného kroužku, a vypravili se společně za Matyášem na návštěvu. Když je Matyáš uviděl, zaradoval se. Je, ahoj kluci! Berunku to mírně vyvedlo z míry a povídá. Matyáši, jací pak my jsme kluci? Podívej se pořádně, co pak nás nepoznáváš? Růženka s Monikou se usmáli a podali Matyášovi čokoládové bombony, co mu koupili v cukrárně. Já řebíky nejím, křikl Matyáš. Už musím spát, je tma. Venku svítilo slunce, vůbec tam žádná tma nebyla a v okně se vyhřívala Soukupovic kočka Micina. Zavřete tu kozu do chlíva, ať mi tady nesedí v okně, zařval Matyáš. To už Růženka nevydržela, dala se do pláče a utekla. Verunka s Monikou ji následovali. S Matyášem prostě nebylo pořízení. Co budeme dělat? Zeptala se děvčátek Monika. Mám nápad, řekla Verunka. Oblékneme si kroje, co v nich tančíme v národopisném kroužku, a půjdeme v noci na mítinu. Vzpomněla si, jak jednou babička řekla, že s každou bytostí na světě se dá domluvit. Musíte jen najít společnou řeč. Musíte najít něco, co vám oběma dělá radost. Jezinkám dělá radost tanec a jim, děvčátkům ze vsi, taky. Tanec bude jejich společná řeč. Na nic se neptejte a uvidíte. A viděli. Na paloučku uprostřed lesa tančily jezinky. Tančily tak krásně, jak by to nedokázala ani Maruška Mukařovská. A to je z celého národopisného kroužku ta nejlepší tanečnice. Jestli dobře počítali, bylo jich 12. Verunka z ničeho nic vstala a postavila se doprostřed palouku. Jezinky na ně udiveně zíraly a zvědavě okukovaly krásný kroj. Takové šaty ještě neviděli. Tolik pentlí, mašliček a krajek, tolik barev, až oči přecházejí.
0: Líbí se vám?
2: Zeptala se jezinek Verunka.
0: Je, jak, je,
2: křičeli jezinky jedna přes druhou. A to teprve, kdybyste ten kroj viděli při tanci, jak se sukénka točí a z barev oči přecházejí.
0: Zatančí,
2: volali jezinky. Verunka tleskla a v tu chvíli přiběhly i Růženka s Monikou, také vyšnořené ve svátečních krojích, a dali se do zpěvu a tance přesně tak, jak se to naučili v národopisném kroužku. Tleskali a podupávali, nadskakovali a výskali a točili se do kolečka. Jezinky stály zcela bez hnutí, 6 na jedné straně paloučku, 6 na druhé, a s obdivem sledovali, jak se děvčátkům točí sukénky a jak se vesele smějí. Podívali se na své pavoučinkové šatečky, které už byly celé rozcárané a vůbec žádnou veselou barvu neměly, a do očí jim stoupily slzy. Pavouk, co jim je upředl, je už starý a dělat pavučiny už ho zmáhá, a tak jim nové šatečky neupřede a neupřede. Zmocnila se jich strašná lítost, že oni, chudinky jezinečky, mají tančit v takhle děravých šatech, zatímco děvčátkům ze vsi to tak sluší.
0: Máme pro vás nabídku,
2: dupla nožkou Verunka a postavila se přímo před jezinky. Dáme vám naše kroje, všechny. Všechny, co v národopisném kroužku máme, ale musíte vrátit Matyášovi rozum, co jste mu ukradli. Jezinky chvíli smlouvaly, ale když se Verunka znovu zatočila a oni opět spatřili tu krásu, souhlasili. Musí přivést spícího Matyáše o půlnoci na palouk a oni mu rozum vrátí. Na oplátku jim ovšem přinesou kroje. Děvčata si lámala hlavu, jak spícího Matyáše na palouk dostat. On nebude to žádná legrace. Ale Růženka dostala nápad. Dostala nápad, že přimontují na Matyášovu postel kolečka a odvezou ho o půlnoci na palouk i z postelí. No co? Aspoň bude spát na čerstvém vzduchu. A tak o půlnoci hrkali holčičky z postelí na kolečkách se spícím Matyášem do lesa. Ve veliké tašce, co s ní Verunčina maminka jezdí na dovolenou, měli všechny kroje, co v šatně národopisného kroužku našli, a nebylo jich málo. Bylo jich celkem 12. Když se přiškobrtali na palouk, jezinky už tam netrpělivě čekali. Jedna držela v hrsti ukradený Matyášův rozum a povídá.
0: Nejprve šaty a pak rozum.
2: Ne, Verunka na to. Nejprve rozum a pak šaty.
0: Z ruky do ruky, teda, z ruky do hlavy, z ruky do ruky,
2: vykřikovali ostatní jezinky. A tak Verunka podala jezince šaty a jezinka ve stejnou chvíli vložila ukradený rozum Matyášovi zpátky do hlavy. Matyáš se ani nepohnul. Jen se snad co si zamumlal a spal dál. Na druhý den bylo všechno v pořádku. Matyáš se probudil a byl úplně zdrav. Pan doktor řekl mamince.
0: Ano, vidíte, paní, jak je lékařská věda daleko, co takový superpirín dokáže. Verunka popadla Matyáše za ruku a běželi do školy. Jenomže hned po prvním zvonění se ze školního rozhlasu ozvalo hlášení. Pozor, pozor, máme ve škole zloděje. Ze šatny národopisného kroužku zmizlo 12 krásných tradičních krojů a to prosím za týden budou hody. Zloděj se musí dopadnout a kroje se musí najít. Zloděj samozřejmě nebyl dopaden a kroje se nenašly. A tak se všechny dívky, paní i báby ze vsi dali do šití. Týden se ve škole neučilo. Děti pomáhali s šitím nebo běhali do obchodu pro nitě, stužky a krajky. Ušít 12 krojů není legrace. Ale za Matyášův rozum to přeci stálo. Když pak začaly hody a děvčata vyšla ven celá vyšňořená v krojích a začala tancovat, objevilo se 12 dalších krojaček. To budou asi děvčata ze sousední vesnice, šeptali si lidé. Čem to ale sluší? Tančí překrásně. Zvláštní tanec. Tančí, jako by se vznášeli. Je, podívejte, podívejte, tamhleta roztočila sukenku víc než Maruška Mukařovská. A to je naše nejlepší tanečnice. Naše děvčata se mají od nich co učit. Když nám to dovolíte, budeme za nimi chodit do sousední vesnice na hodiny tance, ať se trošku zdokonalíme, volala děvčátka ze vsi. A všichni dospělí souhlasili a nikdo netušil, jaké krásné přátelství se vytvořilo mezi jejich dětmi a jezinkami. A stačilo k tomu jen trochu radosti.

tábor byl dostavěn a začal žít. Jednoho dne vyhlásil Radim velkou táborovou hru. Zákony krále Ašóky. Její podstatu a pravidla vysvětlil dětem při oddílovém nástupu. Jsme na půdě jedné z největších a nejlidnatějších zemí světa, na půdě Indie, řekl a ukázal rukou po lesnatých kopcích, které měly typicky indické názvy. Jeden se jmenoval Tesařka a druhý Koš. Před 2200 lety mocný král Ašóka rozšířil její území tak, že hranice jeho říše téměř souhlasily s hranicemi dnešními. Podél hranic dal vstýčit kamenné sloupy, na něž dal vytesat velice moudré zákony, jimiž se musel řídit každý obyvatel země. Bohužel po jeho smrti pohltila sloupy džungle. I písmo, kterým byly zákony sepsány, je dnes neznámé. Proto indická vláda, kterou zde já zastupuji, pozvala 4 týmy sestavené z nejvýznamnějších vědeckých osobností ze světově proslulých odborníků na neznámá písma. Je to družina ještěrek, světlušek, veverek a poštolek. Tábor zahučel a Radim dokončil svůj výklad. Vaším úkolem je objevit všechny Ašókovy sloupy, rozluštit jejich nápisy a výsledek mi donést co nejkratší době. Vítězná družina získá 50 bodů, další pak 30, 20 a 10 bodů. Ašókových sloupů je celkem 9. Má někdo dotaz? Nikdo? Připravit ke startu? Vpřed! A závod týmu sestavených z nejvýznačnějších světových osobností začal. Ještěrky, poštolky a veverky se pustili na cestu ve směru hodinových ručiček. Nora vedla světlušky na stráň, na jejímž vrcholku byla cesta, která tvořila indickou hranici. První sloup byl ukryt v houštině mladých smrčků, do které se muselo pobříše. Nebylo všem kamenný. Byl to vyšší pařez obtočený pruhem papíru s neznámou řečí zněla. Eči, Robát, Ticupo, od ním, Senohy, Cuedo, Vimo, Čevzeb. Je to pospátku, řekla pohodlivě Nora s vlasatkou. Podívej, bez vědomí vedoucího nesmí nikdo opustit tábořiště. I druhý sloup byl ukryt v hustém mlází. Nápis byl azbukou. Azbukou, ale česky, uklidnil je vlasatka. Jenže to nedává smysl. Zněl totiž vstoupit stanu se svolením jeho se do jen cizího smí obyvatele. Opište si to každý přesně, vyluštíme to až v táboře, abychom se nezdržovali, řekla Nora. Budou to prostě zpřeházená slova. Všichni si to nasmolili na své papírky a plazili se mlázím dál. Nápis na třetím Ašókově sloupu luštili na místě. Vypadal jako křivka horečky nad nemocničním lůžkem a bylo zřejmé, že jde o Morzovou abecedu. Nejdříve se zdálo, že vysoké špičky jsou prostě čárky a nízké, že tečky. Pak se ukázalo, že je to jinak. Že znak, který vypadá jako písmeno V, se čte jako 2 čárky, zatímco malé V se čte jako 2 tečky. Jakmile objevili tuto zásadu, měli třetí zákon vyluštěn. Zněl, pitná voda se bere jen ze studánky. Tak narazili na čtvrtý sloup, který si opsali, protože šifru se jim na místě rozluštit nepodařilo. U pátého sloupu se setkali s veverkami, které postupovali v protisměru. Bylo to dobré znamení. Pátý sloup byl přesně polovinou z 9. Světlušky s veverkami se tedy zatím dělili o první místo. Obě družiny si text jen opsali, byla to písmenková šifra, a pustili se za 6. sloupem. Světlušky cestou narazili na Esmeraldu a 7. hláska. Kde máte svou družinu? Ptala se Nora. A Esmeralda začala kroutit očima. My jsme se jim ztratili. Neviděli jste někde bavíka a ostatní? Ti jsou mazaní, uvědomila si Nora. Starší členové družiny zřejmě luští nápis na sloupu a ty malé poslali pátrat napřed, aby došli k hotovému a nestráceli čas hledáním. Že jsem na to nepřišla sama. A skutečně,
Po 150 metrech našli světlušky zbytek ještěrek, jak sedí okolo dalšího nápisu. Byl psán čistou morzovkou. Ta a tak dále. To je úkol pro kojence, šeptal Noře Vlasatka. Vezmi si blok, já ti to nadiktuju rovnou. Ale dej ucho hodně blízko, ať ti ještěrky a poštolky neopisují. Ale za chvíli byl v koncích. Každou chvíli narazil na chybu. Na znak, který neexistoval. Například na tři čárky a tečku. A to není nic. Nejvíce se tomu podobala číslice 8, ale ta se skládá ze tří čárek a dvou teček. Začal si s šifrou lámat hlavu a čas letěl. Pak vstal od pařezu vavík. Ještěrky odchod zavelel a ještěrky vyskočily, zatímco zmrazené světlušky poštolky se na ně zadívaly se zjevnou závistí a nervozitou. Je tam pár chyb, ale jinak je mi to úplně jasné, dodal vavík, ať se polohlasem, takže to slyšeli nejenom ještěrky. Tak vidíš, uklidňovala zaraženého Vlasatku Nora. Lušti dál, nebo mi to diktuj, jak to tam je a vyluštíme to až v táboře.

0: Hezký den přejeme ve spolek.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotoč
1: a houpač,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata
1: pro maličká ploštičata.
2: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, to jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu. No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích capartů.
0: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí.
3: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
2: Já mají se udělat, dať mu jedno nešikovný. Já naříkám.
4: No.
2: Já si zpívám. La.
4: Ivane, já jsem dobře slyšela.
2: Já si tedy zpívám la ja uvajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. Ahoj, co mě zdržujete? Mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče.
4: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
2: No, když nestojíte, prosím, tak nestojíte, vy je na slunečnice 7 pontiatá.
4: Jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
2: A jak vy mi
4: to... Já to řeknu mamince, šmitliku. A všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec.
5: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, ruměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhých 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
1: A hele, Beruška, co pak to?
4: To je legrace.
1: Ale vy přece o náš lunapark nestojíte.
4: A já to tak nemyslela.
1: Ale říkala jste to.
4: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
1: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
4: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
1: No tak se taky svezte a pohoupejte.
4: Děkuju.
1: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci, taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáhl.
2: Hoho, Ferdo, kamaráde, to se nám to vydařilo. A jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferda Mravenec do něčeho pustí, tak

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A hned tu máme radu druhou.
2: Slušně, skromně, také v domě. Hurvaj, i za tu chvilku, než se běhneš po schodech.
3: Já jezdím po zábradlí.
0: Jo.
2: No tak to se máš čím chlubit, ale chci říct, i za tu chvilenku můžeš někoho potkat.
3: Na tom zábradlí?
2: Na schodech, že ano. A je slušnost ho pozdravit.
0: Když fičí okolo něho po zábradlí, v té rychlosti by ani neviděl, koho zdraví, pane Spejble.
2: Na tom nezáleží, Máničko. Slušně vychované dítě zdraví v domě každého. Samozřejmě ne 10krát za sebou, že?
1: Ale ještě k tomu jezdění po zábradlí, Hurvinku. Já bych po něm rozhodně nejezdila. A víš proč?
3: No, protože to neumíte.
1: Ale ne. Na tvém místě, myslím.
2: Jo.
1: Jednak můžeš spadnout,
2: ano,
1: ublížit si.
2: Ano.
1: A za druhé je to nevychovanost.
2: Samozřejmě.
1: A co ještě? Co se ještě nemá dělat, myslím? Klouzat se po chodbách.
0: Dupat po schodech jako slon.
3: Pověkovat podo mě a hvízdat jako na lesy.
2: No vidíš, aspoň něco. Aspoň něco víš. A když si pozveš domů kamarádky, Mančko, nepouštět naplno magnetofon.
0: Jej, Danánky, to přece musíme, pane Spejble.
2: Proč byste museli?
0: No jinak bychom ho v tom našem řevu vůbec neslyšeli.
2: A sousedům se to líbí?
0: Měl byste slyšet, jak bouchají na zeď.
2: No samozřejmě, je to neslušná bezohlednost.
0: Viďte, když já si je netroufám požádat, aby přestali bouchat.
2: Ale to vaše řádění je bezohlednost. Bavte se slušně a potichu. V domě si taky neodhazují papírky, pecky, slupky a tak.
1: Ano, a co řekneš chlapci, který si na schodech oloupe banán a zahodí slupku? No.
3: Já mu řeknu.
2: No, to jsem si.
1: No.
3: Já mu řeknu, aby mi dal kousnout.
1: Ano, no co? A o té slupce nic?
2: To nic.
3: Jak je měl štěstí, že ho nikdo neviděl a nelískl mu po hlavě, k tomu řeknu.
2: Aha. A co takhle, aby jí zvedla hodil do koše?
3: On se bude akorát mazat ruce, veď?
2: Ale když ta slupka zůstane ležet na zemi, někdo po ní může klouznout.
0: No to je fakt, Hurvinku. Aby na ní někdo nešlápl. Jako dobře vychované dítě.
2: Správně, uděláš co?
0: Tam budu hlídat.

0: A cená kola kočárku, koloběžky nebo jízdního kola, aby se podobně netáhly blátivé koleje.
1: Ano, správně, paní Kateřino, děkuji, to jste správně připomněla. A pochopitelně nečmáráš na zeď neslušná slova, Hurvajs.
0: Ano.
2: A jaká slova tam mám čmárat, tatí?
1: No žádná, šmanko, té na zeď se nečmárá.
3: Na zeď se musí psát krasopisně, Hurvínku.
1: Ale ne, zeď není napsaný, vůbec.
0: Prostě, i v domě se pozná vychovaný člověk.
1: Ano.
4: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.
5: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
2: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
5: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
6: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
2: Ano,
5: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovní radostně zvolal, příteli, musíme si toho tolik povědět, Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
6: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
2: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
5: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
6: Vydrancoval gang kudly Dederona.
2: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
5: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
6: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
2: V Kilimandžáru.
6: V Kilimandžáru.
5: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
2: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
5: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
6: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
5: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. ale aspoň...

0: aspoň tohle si nechal pro sebe.
1: Hezky se uveleb, budu ti vyprávět pohádku o myšce hrabalce, žábě kůňkalce, veverce čiperce, zajíčkovi ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará, velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
2: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
3: Kuňk, boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
2: Já, myška hrabalka, a kdo jsi ty?
3: Kuňk, já jsem žába kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
2: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
1: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
2: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: Já, myška hrabalka.
3: Kuňk, já, žába, kuňkalka. A kdo jsi ty?
2: Já jsem veverka čiperka, mohla bych bydlet s vámi.
3: To víš, že můžeš, jen pojď dovnitř.
1: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začaly vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
3: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: A zevnitř se ozvalo.
2: Já, myška hrabalka.
3: Kuňk, já, žába kuňkalka.
2: Já, veverka čiperka, a kdo jsi ty?
3: Já jsem zajíček ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
2: Ale jistě, pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
1: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tušel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ní zabouchal a zeptal se.
5: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: A co se ozvalo zevnitř?
2: Já, myška hrabalka.
3: Kuňk, já, žába kuňkalka.
2: Já, veverka čiperka.
3: Já, zajíček ušáček, a kdo jsi ty?
5: Já jsem medvěd bručoun a teď tady budu bydlet já.
1: Zabručel a začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá. Medvěd bručoun se do ní nemohl vejít. A jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Myška hrabalka, žába kuňkalka, veverka čiperka i zajíček ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd bručoun zůstal u té rozbité boudy sám.

0: No, pánové, to je horko jako v prázdninách, říkali kluci, když se vraceli ze školy. A v té zahradě je stín a chládek. Jo, a kocour. No, to je to nejhorší. A není to ani trochu spravedlivé. Ta zahrada by měla být pro děti, aby byly ve stínu. Děti mají být ve stínu, když je takové horko. Děti by si sedly do toho stínu a byly by hodné. Ale je tam kocour, znovu dodal třetí. Přestaň s tím kocourem, my to víme, že tam je, tak proč to říkáš? Zlobili se ostatní. Já by sem ho chytil za ocás a vyhodil přes hladbu. Chlubil se malý. To nemůžeš, on je zlomyslný, řekl druhý. A vstekle nadává, pravil třetí. A je zlostný jako tygr, ujišťoval čtvrtý. A velmi nebezpečný, protože tygr je také nebezpečný, dodal pátý. V knize bylo, že tygr se má zneškodnit, když je nebezpečný, řekli všichni. Víte co? Půjdeme do zahrady a zneškodníme ho. No jo, ale nejdříve ho musíme chytit, řekl zase ten malý. To je samozřejmě, to my víme taky, že nejdřív je chycení a pak přijde zneškodnění, jinak to nejde. A víte co? My ho nechytíme. A proč ne? Zlobili se ostatní. Protože my ho ulovíme. To je lepší. Tygr se loví. To je ono, ano, samozřejmě, my ho ulovíme. Jásali ostatní. Ale nemáme lovítko. Pípl nesměle malý. Jaké lovítko? Nač lovítko? Křičeli na něj všichni. No, na ulovení. Jak pak se loví tygl? A ty to nevíš, jak se loví, řekli opovržlivě ostatní. A to nevím, řekl smutně malý. A vy to víte? No, nevíme, jen smutněji řekli oni. Já myslím, že bude lepší nepořádat na kocoura lov. Lov je těžký. Lepší by byl hon. A proč hon? Divili se ostatní. Proč ne lov? No, protože lov neumíme a honit se umíme. No, tak ho budeme honit. Budeme ho honit a nepřestaneme, až nebude moc popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme. A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic. Ukrutně šeptal ten pihovatý. A musel by do nemocnice. To by bylo, vzdychl druhý. To ne, to by nám ho pak bylo líto. Přemůžeme kocoura poctivou honbou. Pojďte. A šli. Branka byla tentokrát pootevřená, ale tak malilinko, že nebylo do zahrady vidět. Tak já tam vylezu, nabídl se pihovatý, který se styděl za tu nemocnici. Stoupněte ke zdi, udělám věž. Kluci věděli, jak se to dělá. První se opřel o zeď, druhý mu vylezl na ramena, třetí vylezl na druhého, čtvrtý vylezl na třetího, pátý vylezl na čtvrtého a už viděl přes zeď. Je doma, šeptali ti dole. Není, doma je jenom trpaslík. Tak pojď honem dolů, já už tě neunesu. Jsi těžký jako čtyři. Šepce spodní a měl pravdu. Ten pátý kluk tedy slezl dolů, potom slezl čtvrtý, že? Potom zase třetí, potom druhý a ten první už stál na zemi a říkal, pánové, teda to byla váha. Tak jdeme dovnitř, ale opatrně. Dodali ostatní, vzali se za ruce a po špičkách vešli do zahrady. Dobrý den, pozdravili trpaslíka, ale hned dělali pst, aby je ten trpaslík snad nepozdravil hlasitě, ale trpaslík byl chytrý, neřekl vůbec nic. Tak a co teď? Šeptali kluci, jak pak toho kocoura budeme honit, když tu není? No, nejlepší by bylo zavolat, řekl největší a zavolal. Kocoury! Nic. Bylo ticho, ani lísteček se nepohnul a chytrý trpaslík ani nemrkl. To bylo málo, to musíš takhle. Kocoure! Zavolal silně a ozvěna odpověděla. Mňau, mňauri! To byla divná ozvěna, taková kňouravá. No tady je kočičí ozvěna. To bude tím, že tu bydlí ten kocour, povídá pihovatý. Já to zkusím znovu. Kocourku! Zavolal silně, ale něžně. Mňau, mňauri! Hrubě se ozvala ozvěna od jasmínu. Hele, ona to říká jinak. A je jinde. Volej ještě. Kocoure, jsi doma? Nejsem. Mňau, mňourku. Kňourala ozvěna od bezu. No zase je jinde. A dělá si z nás legrací. Pojďme. Nejdříve chytíme ozvěnu a pak kocoura. Ozvěno, kde jsi?
1: Co jsi?
0: Ozvalo se od jasmínu. Za ní! Volali kluci, ale pod keřem nebylo nic. Ozví se, ozvěno! Volali znovu kluci.
1: Lezu v bezu!
0: Mňoukala ozvěna a kluci utíkali pod bez, ale hned vyrazili ven a foukali si na prsty. Ona tam nebyla. Byli tam kopřivě.
1: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: Posmívalo se to od starého sudu.
1: A je v sudu.
0: To jsme si mohli myslet. Zlobili se kluci a koukli do sudu. Ozvěna tam nebyla, ale byla tam stará zelená voda a lezli tam černí šneci. Co teď, kluci?
1: Já vím,
0: šeptal jim pihovatý a zavolal.
1: Ozvěno, pojď se honit, kocour není doma. A je,
0: zahulákalo to z křoví a hned vyrazil z bezu na cestičku ten starý kocour. Představte si, seděl na červené tříkolce a zvonil na zvonek, kde pak asi vzal tu krásnou tříkolku.
1: Honte mě, už jedu, pozor, cililink!
0: Chechtal se zlomyslný kocour, zatáčel kolem kluku a rychle šlapal a zvonil. Kluci ho honili a křičeli, chyťte ho, drž ho, ale kde pak kocour? Dělal osmičky mezi keří, zatáčel se a uměl i pospátku. Pospátku to už málo který kluk dovede. A potom křičel,
1: už nemůžu.
0: Kluci k němu běželi, ale on se chechtal a znovu začal rychle šlapat a ujel jim.
1: Mňau, to mě bolí noha.
0: Zakňoural za chvíli a dal jednu nohu ze šlapátka. Sláva, už ho máme, volali kluci a hnali se k němu. Ale kdepak kocour? Začal šlapat ocasem s bílou prackou salutoval a křičel, napijte se studené vody, napijte se studené vody. Protože kluci už byli opravdu moc udýchaní a utíkali moc pomalu.
1: Nechcete do nemocnice?
0: Chechtal se zlý kocour a jel pospátku k sudu. Kluci šli už pomalu za ním, měli zlost a tak najednou vykřikli.
1: Jedeš? Jedu!
0: Chechtal se kocour a přišlápl rychleji ocasem, ale už narazil na sud a bác! Překotil se dovnitř. Ozvalo se jak to jak políkal vodu. Kluci se lekli a volali pomoc, topí se starý kocour, ale kocour už vystrčil hlavu. Tekla z něho voda. Drkotal zuby. Nepijte vodu, jste uhřátý, radili hoši.
1: No nejsem uhřátý, vy drbáci, naopak je mě zima.
0: A byl celý umáčený, chlupy mu přilehly k tělu, no vypadal velmi hubeně a kňučel.
1: Asi se nastídnu, asi se...
0: My vám půjčíme čepici, nechcete? Vypadáte špatně, je vás jen půl kocoura.
1: Není mě půl kocoura, vy drebáci a taky uličníci, počkejte, vy jste mě tam schodili.
0: No, to byla ovšem krutá lež, protože jsme všichni viděli, že tam spadl sám.
2: To není pravda, volali kluci, vy jste kocour, který lže.
1: Tak dobře, teď uvidíte, jaký jsem zlomyslný kocour, teď vás budu lovit já, sípal kocour, ale nejdříve vás postříkám.
0: A otřepal se tak hodně, že kluky celé postříkal. Ti křičeli, nechte nás, my vám nic neděláme. A chytli se za ruce a couvali před kocourem.
1: Ale já vám teď něco udělám, koukejte ty drápy, těmi vás podrápu.
0: A vystrčil špinavé drápy.
1: Dostanete otravu krve, křičel, už jsem si týden nemil drápy.
0: Chechtal se kocour a pomalu se blížil ke klukům, kteří couvali ke zdi.
1: Hleďte ty zuby, roztrhnu vám kalhoty a kabáty a dostanete doma výprask.
0: A vycenil ošklivé zuby. No, jeden mu scházel, ale stejně vypadal hrozně.
1: Už týden jsem si nečistil zuby a teď vám roztrhnu kalhoty a taky čepice rozkoušu,
0: vyhrožoval kocour.
1: A kalhoty taky dostanou otravu krve a budete je muset zahodit a všecko.
0: A strašil a kocour a pořád strašil a pořád se blížil. My nechceme, plakali kluci, nechte nás, my chceme domů. A tiskli se ke zdi.
1: A teď to začne, ha, ha, ha, ha, křičel kocour. Už drápnu toho malého.
0: Nechte ho, je malej, křičeli kluci a stoupili si před malého, který byl stejně velký jako oni.
1: Jeden po druhým, pištěl kocour, jeden po druhým, drápnu velkého.
0: Já jsem ten největší, křičel malý a skočil před toho velkého.
1: Na všechny dojde, na všechny dojde,
0: ječel kocour.
1: Jste připravení, já už jsem.
0: A připravil se ke skoku.
1: A pozor, už skáču,
0: vykřikl kocour a skočil, ale pozdě, protože se přes zeď natáhlo 5 chobotů, chytilo 5 kluků a zvedlo je. Bylo to 5 hodných slonů, kteří přišli na pomoc. Pištěl kosour, který dopadl do kopřiv. Představte si, do kopřiv.
1: Všichni jste drbáci, i ti nosáči,
0: slyšeli kluci kocoura, který zas už nadával. A jak je sloni odnášeli, bylo pořád a pořád slaběji a slaběji slyšet.
1: Drbáci, nosáči, ušáci, břicháči, hlaváčci, ocásci, nosáčci, naháčci, břicháčci, hlaváčci, ušáčci.

0: Romsajsova jeskyně v lese Žáholci byla tak hluboko, že tam nikdy nebyla k spatření ani bába brusinkářka. Když chtěl Romsajs uvidět člověka, musel si kleknout nad studánku. Romsajsi, povídá jednou svému obrázku ve vodě, jednomu je smutno a dvěma je hej, musíš si najít panenku, aby ti dělala hospodyní. Potom Romsajs došel tajnými cestičkami v houští až skoro na kraj Žáholce. Stojí tam na křižovatce dub. Romsajs si vyhlídl větev, která se pnula rovnou ke sluníčku, vylezl na ní, sáhl rukou k nebi a ulomil slunci dva paprsky. Byly docela tenoučky. Ty paprsky Romsajs všelijak proplítal, až z nich byl zářivý prstýnek. Jeho záře se rozsvěcovala se slunce východem a večer se sluníčkem hasla. Romsajs počkal, až bude poledne, v pravé poledne pohodil sluneční prstýnek na lesní křižovatce, prstýnek se jen třpitil. Romsajs si pročísl vousy hřebenem na borůvky a čekal. Najednou se od stromu ke stromu mihlo modré pírko a sojka zavolala: už jdou! Cestou ke křižovatce přicházejí dvě jičínské panenky. Obě jsou úhledné a přece je každá jiná. Jedna má vlasy černé a ruce běloučky, druhá zas ruce ožehlé od sluníčka a vlasy jako nedozrálá pšenice. Jedna je Anka a ta druhá Manka. Anka spatřila sluneční prstínek na křižovatce dřív, hned po něm skočila, hned si ho navlíkla na prst a hned si taky spočítala, že by za něj bylo nejmíň 12 dukátů. Romsajs vystoupil z křoví. Prstínek máš, povídá, a protože je to můj prstínek zásnubní, musíš mě k němu přibrat. Co bych nepřibrala, řekla Anka, k pěknému prstínku přiberu i loupežníka. Tak dobrá, kývl Romsajs, hned ti ukážu hospodářství. Vede si Anku k loupežnické jeskyni. Ta druhá Manka jde dva krůčky za nimi, aby nepřekážela. Když došli k jeskyni, Romsajs se zastavil. Tohle je můj hrad. Anka si posvítila do jeskyně slunečním prstínkem. Moc toho tu nevidím, povídá. Jen tamhle vzadu stojí nějaká jarmárka, snad v ní bude trochu jmění. Běhla do jeskyně a honem se dobývá do jarmárky. Leží tam jen hliněný talíř a dřevěná lžíce. Anka zlostně přirazila dvířka. Vzala jsem si loupežníka nebo žebráka. Hybaj, Romsajsi, na loupežničinu, nebo tě nechci. Romsajs nechtěl začínat s novou hospodyní hádku a proto šel. A sotva byl z dohledu, strčila Anka Mance do ruky březovou větev a poručila jí, aby v jeskyni pořádně poklidila. Romsajs zatím došel k dubu na křižovatce, smutně nabil pistol žaludem, vystřelil jen tak do vzduchu a povídá: Anka je celá pěkňoučka, ale zlá jako čert. Co teď? Sluníčko na nebi zaslechlo tu smutnou ránu a řeklo: co pak tě trápí, Romsajsi? Asi jsem sluneční prstínek nedal té pravé, povídá Romsajs a nabíjí pistol, aby vystřelil druhou smutnou ránu. Ty, řeklo sluníčko, nech toho, tím nic nespravíš. A slunce se zamyslelo tak hluboce, až po krajině přešel stín, ale v tom se zas usmálo. Vždyť já mám taky své trápení. Ten dub, co pod ním stojíš, mě strašně dopaluje. Celé léto schovává žaludy pod listy a já mám pak k podzimu moc co dělat, aby to všecko pořádně uzrálo. Nemohl bys s tím něco provést?
1: Romsajs přikročil k dubu a objal ho velikou romsajsí silou. Kdo je to? Povídá dub. Rumcajs! Dub si chvíli v duchu počítal. Stojím tu 257 let, ale za celou tu dobu mě ještě nikdo takhle chlapácky nestiskl.
0: Jo, a co teprv, kdybych zatřás, zasmál se dovous Rumcajs, to by se žaludy jen sypali.
1: Snad bys jim to neudělal, polekal se dub, vždyť je to všecko ještě zelený.
0: A ukázal všechny žaludy, co jich měl, a sluníčko po nich hned hodilo krapítkem zlata. Děkuju ti, Rumcajsi, za dobrou pomoc, řeklo. Teď se zase já postarám o tebe, klidně se vrať do jeskyně.
1: Rumcajs udělal, co mu sluníčko poradilo, šel domů a posadil se na kámen u vchodu do jeskyně, ale pořád nevěděl, jak mu vlastně chce slunce pomoct. Nezdálo se, že by se něco mělo obrátit k lepšímu. Manka pilně zametala březovou větví a Anka si držela nos a všelijak Manku peskovala, aby prý neprášila, a zasi honila, aby vystlala podlahu v jeskyni pískem s bílými křemínky. Rumcaj se na to díval, byl celý nesvůj a najednou z něho vyjelo. Spletl jsem to, kde pak Anka, měla to být Manka.
0: Teď už je pozdě, ocekla mu na truc Anka. Jenže v tu chvíli se slunce začalo kutálet za horu a jak se tratilo, přestával zářit i sluneční prstýnek, co měla Anka na prstě. Záře od něho bylo pořád míň a míň, až nakonec docela uhasla.
1: Anka zadupala. Proto já se stala loupežnickou hospodyní. Ani 12 krejcarů nemá ten šancaj k cenu.
0: A mrzk ho uhodila prstínkem o zem a odešla cestou, co vede k Jičínu.
1: Žalost pro ní nebyla. Rumcajs chvíli přešlapoval v rozpacích jako v malých botách, ale nakonec pohaslý sluneční prstínek zvedl a navlíkl ho na prst Mance. On se ti ráno zase se sluníčkem rozsvítí. Manka na to, vždyť já bych ho vzala i tak. A Rumcajs zase, já nevím, jestli tě můžu chtít za loupežnickou hospodyňku. Ty jsi celá taková šistonka. Manka si věděla rady. To se spraví, povídá. Vždyť já se ti, Rumcajsi, při loupežnickým hospodářství časem taky umažu.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Na venkově stál starý dvůr a v něm žil starý Zeman. Měl 2 syny, tak moudré, že i poloviny té jejich moudrosti by bylo bývalo dost. Chtěli se ucházet o královu dceru, což mohli, protože princezna dala vyhlásit, že si vezme za muže toho, kdo prokáže nejlepší výmluvnost. Oba Zemanovi synové se tedy celý týden připravovali. Jeden uměl nazpaměť celý latinský slovník a 3 ročníky místních novin, jak od začátku, tak pospátku. Druhý zase byl obeznámen se všemi paragrafy cechovního zákona, a tak si myslil, že se může účastnit rozhovorů o státních záležitostech. Kromě toho uměl vyšívat šle, neboť měl vkus a obratné prsty. Princeznu dostanu já, prohlašovali oba. Otec jim tedy dal každému krásného koně. Namazali si potom koutky úst tukem, aby jim pusa líp jela. Všechno služebnictvo se zběhlo na dvoře podívat, jak budou sedat na koně. V tom přišel 3. bratr, neboť byli vlastně 3. Ale nikdo ho za jejich bratra ani neměl, protože nebyl učený jako druzí dva. Říkali mu hloupý Honza. Kam se chystáte tak nastrojeni, ptal se. Ke královskému dvoru. Vymluvit si královskou princeznu.
4: Safra porte, to tam musím taky, řekl Honza.
3: Bratři se mu vysmáli a odklusali. Tatínku, dejte mi koně, zvolal Honza.
4: Tobě koně nedám, prohlásil otec. Vždyť nedovedeš kloudně promluvit.
3: Tvoji bratři, to je jiná, to jsou chlapíci. Když mi nedáte koně, vezmu si kozla, je můj, prohlásil Honza. Však mě unese. Hola, to se to jelo. Už jedu, volal a dal se do zpěvu, že se to rozléhalo. Za to jeho bratři jeli zcela tiše, nepromluvili ani slovo. Museli přemýšlet o všech skvělých nápadech, s nimi chtěli přijít, protože všechno musí být nějak vyšpekulováno. Halí, haló, provolával Honza, už jedu, podívejte, co jsem našel na silnici. A ukázal jim mrtvou vránu, kterou cestou sebral.
4: Hlupáku, řekli mu, co s ní?
3: Dám ji princezně. Jen jí dej, řekli mu se smíchem a jeli dál. Halí, haló, už jedu, podívejte, co jsem teď našel. To se nenajde na silnici každý den? Bratři se znovu obrátili, aby se podívali, co Honza má.
4: Hlupáku, řekli mu,
3: vždyť je to starý dřevák s uraženým vrškem. Ten také dáš princezně?
4: Taky, prohlásil Honza.
3: Bratři se dali do smíchu, rozjeli se a ujeli mu daleko napřed.
4: Halí, haló, už jedu, volal Honza. Opravdu, čím dál tím hůř. Halí, haló, tohle je opravdu jedinečné.
3: Fuj, zvolali oba bratři, vždyť je to bláto, jak je zrovna vyházeli z příkopu.
4: To je pravda, souhlasil Honza. Je to ten nejjemnější druh. Ani se udržet nedá.
3: A naplnil si jím kapsu. Ale jeho bratři ujížděli jako o přítrž a přijeli proto o celou hodinu dříve. Zastavili se až u městské brány. Tam dostávali nápadníci princezny čísla podle toho, jak dojížděli. Seřadili je po šesti do řady a tak blízko k sobě, že nemohli ani rukou hnout. To bylo jen dobře, protože jinak by se byli pobili, jen protože jedni se dostali blíž než druzí. Všichni ostatní obyvatelé země stáli kolem zámku až k samým oknům, aby viděli, jak princezna přijme nápadníky. Ale jakmile některý vstoupil do místnosti, každému dar výmluvnosti najednou selhal. Není k ničemu, prohlásila princezna. Ven. Vstoupil také první z bratří, ten, který uměl nazpaměť latinský slovník. Ale zapomněl všechno, když stál ve frontě. K tomu podlaha vrzala a u každého okna stáli tři písaři a zapisovali všecičko, co se tam říkalo, aby to ihned přišlo do novin a mohlo se to prodávat na rohu za dva šilinky. Bylo to hrozné. A k tomu naložili do kamen, až byl komínek celý červený.
4: Je tu hrozné vedro, řekl ubohý nápadník.
3: To proto, že si tatínek dnes peče kuřata, odpověděla mu princezna.
4: Takovýhle rozhovor neočekával, nevěděl ani zbla, co by řekl.
3: Není k ničemu, prohlásila princezna. Ven.
4: Vešel jeho bratr. Je tu příšerné vedro, stěžoval si.
3: Inu, pečeme dnes kuřata, odpověděla mu princezna.
4: Cože?
3: Vykoktal a všichni písaři si zapsali.
4: Cože?
3: Není k ničemu, prohlásila princezna. Ven. Objevil se hloupý Honza. Přijel na kozlovi až do sálu.
4: Máte tu ale vedro, řekl.
3: Protože si peču kuřata, odpověděla mu princezna.
4: To je náramné, prohlásil Honza.
3: To si jistě budu smět upéct taky svou vránu.
5: Jistě, že můžete, řekla princezna. Ale máte si ji v čem upéci? Nemám pekáč ani pánev.
4: Ale já mám, prohlásil Honza. Tuhle ten dřevěný pekáč s cínovým kováním.
5: Vytáhl starý dřevák a položil doprostřed na něj vránu.
3: To bude, panečku, oběd, řekla princezna. Ale kde vezmeme omáčku?
4: Tu mám v kapse, prohlásil Honza. Mám jí tolik, že nemusím šetřit.
5: A vyšrstl z kapsy trochu bláta.
3: To se mi líbí, řekla princezna. Umíš pohotově odpovědět a vůbec umíš promluvit. Tebe si vezmu. Víš však, že každé slovo, které si říkáme, i které jsme si řekli, je zapsáno a přijde zítra do novin? Řekla to proto, aby Honzu postrašila.
4: Písaři se rozřechtali a udělali kaňku na podlahu. To jsou mi pěkní páni, řekl Honza. Musím tedy dát staršímu toho jejich cechu, co mám nejlepšího. Obrátil kapsy kabátu na ruby a pleskl mu bláto přímo do obličeje.
3: Skvěle si to provedl, prohlásila princezna. Ani já bych to tak nedokázala. Ale uvidíš, naučím se to. A tak se stal hloupý Honza králem, získal ženu i korunu a seděl si pěkně na trůně. Máme to přímo z oněch novin.
6: Jak dobře víš, milá minko, nejlepším lyžařem ze všech tvých strýčků jsem já. No, jenom že to není k poznání. Nemohu jezdit tak často jako oni. Já musím pořád někoho ošetřovat. Avšak je za to jednou pán Bůh potrestal. Nemoc poslal na mne. A zrovna v Grónsku. Grónsko je velikánský ostrov jako 17 našich republik. Přitom tam žije míň lidí než na Kladně nebo v Trnavě. A co hlavně, celý je pokrytý pohádkovým sněhem. My chtěli Grónsko přeližovat od pobřeží k pobřeží. To byla větší dálka než přes celé Československo. Nebudu ti líčit, jak jsme letěli na Island. A jak bylo z toho strejdovi Anušovi špatně. Je mu špatně vždycky, když letí nebo když pluje. V Grónsku jsme přistáli v Angmagsaliku. V městečku, kde není ani pořádný přístav. A vyrazili jsme na severozápad. Dva dny nás vyprovázeli eskimáci na motorových saních. Naučili nás, že Grónsko se řekne grónsky Kladlit Nunat a že prý se vůbec nemusíme bát ledních medvědů. Tak od chvíle, co nás takhle uklidnili, nemohla tvá máma strachy usnout. Já jsem jí marně vysvětloval to, co eskimáci nám, že medvěd se třeba bude za námi loudat celý den nebo dva, ale jenom ze zvědavosti, ne ze zlého úmyslu. Tak první dny byla obloha modrá, jako na Jadranu. Po pravici se nám tyčily hory, dvakrát tak vyšší než Sněžka. Čtvrtý den se obloha zachmuřila a mě začalo píchat v pravém boku. Pátý den nám drncali o hlavu mraky plné sněhu. A já začal cítit horečku a odpoledne mi bylo šoufl. Hoši, je to špatný, řekl jsem, mám zánět slepého střeva. Slepé střevo, to jistě víš, je velké, asi jako malíček. Člověk ho na nic nepotřebuje, jenom na záněty. Když se však zapálí, je s člověkem zle. Kdo má veliké štěstí, tomuto rozeženou ledové obklady. Ovšem, já to štěstí neměl. Já musí ven, hekal jsem. Do nejbližší nemocnice to bylo ovšem týden cesty. A to střevo muselo být pryč do rána. Umí někdo z vás operovat? Ptal jsem se zbytečně. A tvůj táta řekl, já ne. Já sice stahuju králíky, ale ty vypadáš trošku jinak. Ostatní neřekli vůbec nic. Postavte mi iglu, hekal jsem. Zkusím se operovat sám. Iglu je eskimácký domek ze sněhu. Nemá čtyři stěny, je dokulata. Vypadá jako velikonoční bochánek nebo jako drátěná past na myši. jenže vchod je normálně z boku. Ovšem nejtěžší je postavit strop. Propadl se jim třikrát. A to už venku zuřila vichřice. Uvařte v ešusech vodu ze sněhu, řekl jsem. Každý chirurg a jeho pomocníci si musí před operací umýt ruce. Horkou vodou, nejméně 10 minut, aby se ze záhybů kůže vyplavila nečistota. Pak jsem ruce ještě desinfikoval všem a sobě i bok. Dvěma lahvemi whisky, to je drahý nápoj. Zatloukat hřebík náramkovými hodinkami, to by přišlo levnějc. Strejda Aleš z toho mohl dostat infarkt. Na to si každý uvázal čistý ručník přes ústa, jako roušku, a druhý přes čelo. Nakonec jsem si zarouškoval i svůj bok se slepým střevem. Hanuši, nabrus mi perfektně skalpel, řekl jsem. Skalpel je nůž na operování, ten musí být jako břitva. Hanuš vzal skalpel a žuch, svalil se jak špalek. Omdlel při představě, že se fiknu. Nabrousil mi ho tvůj táta. Potom jsem se zeptal, nemáte někdo hedvábí? A na co? Ptal se strejda Aleš. Na podvázání cév, vysvětlil se mu. Žuch. A omdlel strejda Aleš. Dal jsem si injekci, abych si znecitlivěl ten svůj bok. Jen jsem si ji píchnul žuch. Omdlel strýček Řehoř. A když jsem se fiknul, omdlel naráz strýček Arno. Takže mi zbyli jen dva pomocníci. Tvůj táta a tvá máma. Operace se mi povedla. Jen jsem se však zastehoval, vypadla ze stropu našeho iglu sněhová koule. Velká jak koňská hlava a rovnou na mě. Ani jsem nehlesl a byl jsem v narkóze. Ještě dva dny po mém probuzení zuřila velká bouře. Třetí den začalo počasí dostávat rozum. Čtvrtý den udělali strejdové z mých lyží saně. Udělali mi nádhernou pojízdnou postel. A to už mi bylo líp. Už jsem začal chodit, ale na lyžování jsem sílu neměl, takže mě přes zbytek Grónska vezli do městečka Gotábu. Tam jsme se nalodili na parník. Strejda Hanuš však dostal mořskou nemoc ještě na pevnině, 50 kilometrů před Gotábem. K přístavu připlula taková hejna ryb, že nám cestu na Island musel razit torpédoborec.
7: Minka vycenila na strýčka Romana kamarádsky zuby. Bylo to něco jako zapálení dýmky míru. Už mu odpustila tu baronesu, i starostovic kozu, i kyselou ochechuli. Pomyslela si, co kdybych já dostala ještě slepé střevo. Minka se pod peřinou pohodlně natáhla. Pátý den byl sice v čudu, ale co? Zbývaly ještě celé dva dny. Ještě dva strýčkové ji přijdou bavit. Všichni jsou trošku praštění, ale na to, že jsou dospělí, se dají docela dobře poslouchat. Ráno přijde strejda Hanuš. O čem asi bude povídat? O velké krmítkové sásce, řekl jí strýč.

0: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
1: Od zhora až dolů.
0: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
1: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
0: Různě. Puma, sardel, bomba.
1: Bomba?
0: Otřes a kdo ví, jak ještě.
1: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
0: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
1: Žádnou.
0: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
1: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
0: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždycinky býval pilník.
1: A co jste prosím piloval?
0: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
2: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je taťulda dobře naložený? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánku můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano. Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, dítej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
0: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
1: Já nevím, pane Spejble.
0: Dáme se překvapit, jo?
1: No.
0: Tak, co je s tebou, Hurvajs?
2: Já čekám.
0: My taky.
2: Co tomu říkáš, taťuldo?
0: A čemu?
2: Tomu, co máš před sebou.
0: Tomu vysvědčení?
2: No tomu.
0: No to, co mám před sebou, docela ujde.
2: Je, tati, myslíš to vážně?
0: No zcela vážně.
2: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
0: No tak jen pojď, pojď a pochlub se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče, chci říct jednušky, tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
2: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
0: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
2: No ne, ale já jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
0: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
2: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
1: Po Žerikovi?
0: A proč po Žerikovi?
2: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
0: Žeriku, co to má všechno znamenat?
2: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
0: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti. Že se, Hurvajs, nestydíš přinést takovéhle známky.
1: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
0: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
2: dvě
0: dvojky,
2: dvě jedničky,
0: dvě trojky,
2: ty jedničky dvě
0: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
2: Jedna čtyřka.
0: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
1: no,
0: se tady.
1: No ano, pane Spejble, jenom, že
0: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
2: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
0: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines, tohleto?
1: Sím, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
0: Šmanko, ta ostuda.
1: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
0: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vyžeričku.
3: Tegy, má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
5: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
6: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
4: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
5: A ty?
4: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
5: Kdo jsi ty?
7: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
5: Jú,
4: vykřikla holčička polekaně.
5: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
4: Zeptala se malá čarodějnice.
8: Počkat, počkat! Skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
4: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
5: Je, ty to ale umíš,
4: radovali se děti.
5: Tě. To je teprve začátek,
4: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla,
5: tak a teď dost, musíte už domů.
7: Už, ano, je nejvyšší čas.
4: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
5: Tak moc krát děkujeme.
4: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
8: No, tady to máš,
4: zakrákal Abraxas.
8: Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
5: Ale mohl by to být,
4: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
5: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
4: Ale v duchu byla velice ustaraná.
5: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
4: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela,
5: tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
9: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý, že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy. Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy. A nebo ztratil, uvažoval Brunda. Ba ne, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi. A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče. Zbudili jste mě, vy medáci, řval Roháč, až z dubu žaludy padaly. Nikam, tady budete, pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct. Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý. A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly. Můj dům je celý tenhle dub. Ha! Zachechtal se Roháč. Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně. Však jsem taky velikánský brouk, řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy. A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno. Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
1: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili. Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci. A máme po starosti. Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený. Prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
0: Na zimu je nejlepší peřina, poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká hol.

0: Sloní mládě. V dávných a dávno minulých dobách, drahoušku, sloni neměli chobot. Měli jen černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jen vrtět ze strany na stranu, ale nemohli jim nic sebrat. A tehdy žil jeden slon, mladý slon, slůně, který byl nabit nenasytnou zvědavostí, což znamená, že se stále na něco ptal. Žil v Africe a celou Afriku naplňoval svou nenasytnou zvědavostí. Ptal se vytáhlého strýce Pštrosa, proč mu ocasní péra rostou z ocasu. A vytáhlý strýc Pštros mu napráskal tvrdým, přetvrdým pařátem. Ptal se vysoké tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. A vysoká teta žirafa mu nabila tvrdým, přetvrdým kopytem. Ale stále byl nabit nenasytnou zvědavostí. Ptal se tlustého strýce Hrocha, proč má červené oči, a tlustý strýc Hrocho přetáhl tlustým, přetlustým paznechtem. Ptal se chlupatého strýce Paviána, proč melouny chutnají jako melouny, a chlupatý strýc Paviáno spráskal chlupatou, přechlupatou prackou. Ale pořád byl nabit nenasytnou zvědavostí. Vyptával se na všechno, co viděl, slyšel, hmatal, čichal a chutnal a všichni jeho strýcové i všechny tety ho za to vypláceli, ale stále planul nenasytnou zvědavostí. Jednoho krásného rána v den, kdy slunce přechází rovník, nenasytné slůně si vymyslelo z brusu novou otázku. Ptalo se, co mívá krokodýl k obědu? Všichni mu odpovídali hlasitým a hrozivým, jedeš! Vypláceli je na místě a nevěděli, kdy přestat. Nějaký čas po té velké výplatě slůně spatřilo ptáka Kolokola, sedícího načíhané v trnitém křoví, a řeklo, tatínek mi nabil, maminka mi natloukla a všichni strýcové a tety mě zmlátili pro mou nenasytnou zvědavost. A přece jen bych chtělo vědět, co krokodýl mívá k obědu. Pták Kolokolo odpověděl hrobovým hlasem.
1: Jdi k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, a tam se přesvědč.
0: Příštího jitra, to již přechod slunce přes rovník byl ukončen jako přechody předcházející, nenasytně zvědavé slůně si nabralo 50 kilo banánů, malého načervenalého druhu, 50 kilo cukrové třtiny, dlouhého narudlého druhu a 17 melounů, křupavého zeleného druhu, a řeklo všem členům své drahé rodinky. Jdu k široké, šedozelené a rmutné řece Limpopo, věnčené zemnicovými stromy, abych se přesvědčilo, co krokodýl mívá k obědu. Všichni mu na rozloučenou hodně natloukli, ač je co nejzdvořileji prosilo, aby už přestali. Šlo tedy trochu rozehřáté, ale docela nic se nedivilo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Přišlo do Grahamstownu a otučlo do Kimberleje, z Kimberleje do země Kama a ze země Kama šlo na severovýchod a po celou tu cestu jedlo melouny. Až přišlo k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. Bylo to právě tak, jak řekl pták Kolokolo. A musíš vědět a uvědomit si, drahoušku, že až do toho týdne, dne, hodiny a minuty nenasytně zvědavé slůně nikdy nespatřilo krokodýla a vůbec nevědělo, co je to za tvora. Vše pramenilo jen z jeho nenasytné zvědavosti. První věc, kterou tu slůně uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajita, ovinutá kolem skály. Promiň, zeptalo se slůně, co nejzdvořileji. Ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla?
2: Zda jsem viděla krokodýla,
0: opakovala dvoubarevná skalní krajita hrdým a hrozivým hlasem.
2: Nač se budeš ptát pak?
0: Je odpust, omlouvalo se slůně. Ale pak bys mi mohla říci, co mívá k obědu? Tu dvoubarevná skalní krajita se rychle rozvinula a plácla slůně šupinatým cepovitým ocasem.
3: To je divné,
0: myslelo si slůně.
3: Tatínek, maminka, strýcové i tety, nepočítajíc to strýce Hrocha a strýce Paviána, všichni mě doma tloukli pro mou nenasytnou zvědavost. A myslím, že tohle bude týž případ.
0: Řeklo tedy dvoubarevné skalní krajitě, co nejzdvořileji,
3: zbohem.
0: A pomohlo jí ovinout se zase kolem skály. Pak odešlo, trochu rozpálené, ale docela nic se nedivilo. Cestou pojídalo melouny a trousilo kolem sebe šlupky, které nemohlo sebrat, až na kraji široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, drahoušku, který mrkl jedním okem. Takhle.
3: Promiň, ptalo se slůně, co nezdvořili. Viděl jsi někde v tomto malebném kraji krokodýla?
0: Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně, co nejzdvořili, ji ustoupilo, protože se bálo nového výprasku.
2: Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci?
3: Odpusť,
0: řeklo slůně, co nejzdvořili.
3: Ale tatínek mi nabil, maminka taky, a to nepočítám ani vytáhlého strýce Pštrosa, vysokou tetu žirafu, která kope vždy tak tvrdě, širokého strýce Hrocha a chlupatého strýce Paviána a dvoubarevnou skalní krajitu zde nedaleko na břehu, která šupinatým a cepovitým ocasem mlátí bolestněji než všichni ostatní. Bojím se, že si také takový a netoužím po novém výprasku.
2: Jen pojď blíž, maličký,
0: opakoval krokodýl,
2: protože já jsem krokodýl.
0: A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. Tu slůně, těžce odechujíc a jako bez sebe radostí, pokleklo na břeh a řeklo.
3: Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu?
2: Pojď blíž, maličký, lákalo krokodýl. Já ti to pošeptám.
0: Sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamě, zavádějící pyžmem a ježící se tesáky, a krokodýl jej popadl za malý nos, který až do toho dne, týdne, hodiny a minuty nebyl větší než bota, ale mnohem užitečnější.
2: Myslím, řekl krokodýl a řekl to mezi zuby, takhle. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně.
0: Tuhle řečí, drahoušku, se sluně velmi polekalo a zahůňalo nosem, asi takhle.
3: Vek mne, to bojí.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela na břeh a pravila.
4: Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj známý v hrubě vzorkovaném koženém kabátě,
0: tím měnila krokodýla,
4: tě stáhne do rmutného proudu dřív, než řekneš švec.
0: Dvoubarevná skalní krajita mluví obyčejně takovým způsobem. Sluně si sedlo na své malé kýty a táhalo a táhalo a táhalo, až se mu začal nos natahovat. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil ji mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos sluně se natahoval stále víc a víc. Sluně teď roztáhlo všechny čtyři nožky a táhlo a táhlo a jeho nos se protahoval ještě víc. Krokodýl se opíral o ocas jako o veslo a táhl a táhl a táhl. Při každém zatáhnutí se nos sluněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to jemináčku. Pak sluně cítilo, že mu nohy začínají klouzat a řeklo nosem, který byl již dlouhý přes metr.
3: No je probde moc.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela ze břehu, uvázala se dvojitým námořnickým úzlem na zadní nožky slůněte a řekla:
4: ukvapený a neskušený cestovateli, teď musíme vydržet opravdu vysoké napětí, nebo jinak, podle mého soudu, ta samohybná válečná loď s obrněnou horní palubou,
0: tím mínila drahušku zase krokodýla,
4: natrvalo zničí tvou životní dráhu.
0: Dvoubarevná skalní krajita se tak obyčejně vyjadřuje. Táhla, sluně táhlo a krokodýl táhl, ale dvoubarevná skalní krajita a mladý slon táhli dohromady silněji, až konečně krokodýl pustil nos sluněte se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopa. Sluně nečekaně a tvrdě dosedlo na břeh, ale nejdřív řeklo děkuji dvoubarevné skalní krajitě a pak začal ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo jej celičký do chladivých banánových listů a osvěžovalo jej ve vodě široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo.
4: Proč to děláš?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
3: No, promiň, řeklo sluně, ale můj nos se dostal zle z formy. Já čekám, až se zase zcvrkne.
4: To se načekáš,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
4: Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré.
0: Sluně tam zůstalo celé 3 dny čekajíc, až se mu nos začne zcvrkávat. Ale nekrátil se. A kromě toho pozorovalo, že začíná přes něj šilhat. Musíš pochopit, drahoušku, že mu její krokodýl vytáhl v opravdický chobot, takový, jaký dnes mají všichni sloni. Ke konci 3. dne přilétla moucha a štípla sluně do ramene. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo chobot a mouchu rozpláclo jeho koncem.
4: Výhoda číslo 1,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
4: To bys nedokázalo udělat s dřívějším šmudli-šmidlinosánkem. Teď zkus něco sníst.
0: Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a chobotem nacpalo do tlamy.
4: Výhoda číslo 2,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
4: Tím šmudli-šmidlinosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce?
3: Pravda,
0: souhlasilo sluně a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z břehu široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou, blátivou čepičku, která se mu roztekla až za uši.
4: Výhoda číslo 3,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
4: Tohle bys nedokázalo tím dřívějším šmudli-šmidlinosánkem. A jak by se ti líbil takhle výprask?
3: Odpusť, odporovalo sluně, ale vůbec by se mi nelíbil.
4: A jak by se ti líbilo naplácat někomu jinému?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
3: No, to by se mi líbilo opravdu moc,
0: řekl sluně.
4: Dobře tedy, pravila dvoubarevná skalní krajita. Brzy zjistíš, že tvůj nos se výborně hodí k výplatě druhých.
3: Je, děkuji ti,
0: řekl mladý slon. Budu si to pamatovat.
3: A teď myslím, abych šel domů a vyzkoušel to na příslušnících své drahé rodinky.
0: A tak se sluně vydalo na cestu domů přes celou Afriku, skotačíc a šlehajíc chobotem. Mělo-li chuť na ovoce, nemuselo již čekat, až spadne ze stromu, ale utrhlo si je. Jestliže mělo chuť na trávu, natrhalo si ji, aniž muselo klekat na kolena jako dřív. Když je štípali mouchy, ulomilo si větev ze stromu a používalo ji jako plácačky. A urobilo si chladivou čepičku z bláta vždy, když slunce přes příliš pálilo. Když mu na cestě Afrikou bylo smutno, zatroubilo si na chobot a byl to zvuk mocnější než několik dechovek dohromady. Schválně si zašlo a vyhledalo strýce Hrocha. To nebylo vůbec přímé příbuzenstvo. A dalo mu jednu pernou chobotem, aby se přesvědčilo, že dvoubarevná Skalnkrajta měla pravdu. Jinak chvílemi sbíralo melounové slupky, které roztrousilo cestou k Limpopu, neboť mladý slon byl opravdu pořádku milovný tlustokožec. Konečně jednou za soumraku došlo až ke své drahé rodince. Předem svinulo chobot a řeklo:
5: Haló.
0: Všichni zase rádi uviděli a hned povídali:
1: Pojď sem, napráskáme ti trochu za tvou nenasytnou zvědavost.
5: Bach, řekl sluně, myslím, že nic nevíte o pořádném výprasku, ale já vím a ukážu vám to.
0: Rozvinulo chobot a namlátilo dvěma svým drahým bratříčkům, co se do nich vešlo.
3: U všech banánů, kde ses naučil tomuhle kousku? Zvolali. A co si to udělal se svým nosem?
5: Dostal jsem nový od krokodýla na březích široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, řekl mladý slon. Ptal jsem se ho, co mívá k obědu, a on mi dal tohle.
3: Vypadá to velmi šeredně, řekl chlupatý strýc pavián.
5: Vypadá, přisvědčil mladý slon, ale je to velmi užitečné.
0: A popadl chobotem chlupatého strýce pavijána za chlupatou nohu a mrskl jim do sršního hnízda. A zlý mladý slon pak ještě dlouho vyplácel členy své drahé rodinky, až všem z toho bylo horko a všichni byli velmi udiveni. Strýci Pštrosovi vytrhal pera z ocasu, vysokou tetu žirafu chytil za zadní nohu a vláčel ji trním a tlustému strýci Hrochovi foukal bublinky do ucha a troubil mu do něho, když po obědě spal ve vodě. Ale nikdo se nesměl ani dotknout ptáka Kolokola. Nakonec to dopálilo všechny členy jeho drahé rodinky tak, že jeden za druhým spěchali k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, drahoušku, všichni sloni, které kdy uvidíš nebo také neuvidíš, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluchně.

Dobrý večer, děti. Byl páteční podvečer takový, jako je dnes, když Ole zavři očka usedl na kraj postýlky malého Hjalmara. Oje, je to až k nevíře, kolik lidí chce se mnou mluvit, vzdychl Ole. Starších lidí, ne dětí, pokračoval. Jsou to zvláště ti, kteří udělali něco zlého, nebo něco nepěkného. Drahý, milý Ole, říkají mi, nemůžeme v noci zamůřit oko a tak ležíváme do rána a vidíme všechny zlé činy, které sedí jako oškliví zloduchové na naší pelesti a stříkají na nás horkou vodu. Přijď k nám laskavě, zažen je od nás, abychom mohli klidně spát. Rádi ti zaplatíme, přijď, peníze budou ležet za oknem. A já jim odpovídám, to nejde, já za peníze nedělám. Ach, ach, vzdychal Ole zavři očka. Ale ke mně si přišel a dnes je pátek, odpověděl Hjalmar. Co budeme dnes dělat? Ach, ano, máš pravdu, rozpomenul se Ole zavři očka. Dnes je čas na páteční vyprávění.

Nevím, začal Ole zavři očka, jestli budeš mít dnes v noci chuť podívat se zase na jednu svatbu. Zase na myší svatbu jako včera? Zeptal se Hjalmar. Ne, bude to něco jiného než včera, odpověděl Ole. Velká loutka tvé sestry, ta, která vypadá jako muž a jmenuje se Herman, se má oženit s loutkou Bertou. A ta Berta má ještě k tomu narozeniny a proto se jistě sejde mnoho dárků. Tohle já dobře znám, řekl Hjalmar. Vždycky, když loutky potřebují nové šaty, sestra je nechá slavit narozeniny nebo je svatba. To se stalo jistě už aspoň 100krát. Ano, odpověděl Ole, ale dnes v noci to bude svatba stá a první. A když se ta stá a první svatba skončí, bude po všem. Proto také bude tahle svatba tak jedinečná. Schválně se tamhle podívej. Ole ukázala Hjalmarovi pod stůl. Stál tam domek z lepenky, v oknech byla světla a venku před domem vzdávali cínoví vojáčci zbraní čest. Ženich s nevěstou seděli na podlaze, opírali se o nohu stolu a vypadali velmi ustaraně. Měli k tomu asi důvody. Ole zavři očka, oblečený do staré babičiny sukně, je oddával. Když bylo po oddavkách, zanotovali všechny kusy nábytku ve světnici píseň, kterou napsala osobně tuškami.

0: Říkám zdar, zdar, zdar.
1: A pak dostal ženích s nevěstou dary. Ale vyprosili si, aby jim nikdo nedával jídlo, neboť měli dost své lásky. Budeme teď bydlet na venkově, nebo odjedeme do města? Ptal se ženich. Přibrali na radu vlaštovku, která hodně cestovala, i starou slepici, která už pětkrát vyseděla kuřata. Vlaštovka vyprávila nejen o městech, ale i o krásných teplých krajinách, kde vinné hrozny jsou veliké a těžké, kde je vzduch lahodný a hory jsou barevné. Ale nemají tam naše zelí, řekla slepice. Žila jsem jednou v létě s kuřaty na venkově, kde byl takový příkop, odkud byl přístup do zahrady se zelím. Ach, jak to bylo zelené, nedovedu si představit nic krásnějšího. Ale prosím tě, vždyť jeden zelený košťál vypadá jako druhý, řekla vlaštovka. Nejhorší to je, když je špatné počasí. Ale na to já jsem zvyklá, odpověděla slepice. Mě vadí, když je zima a mrzne, zlobila se vlaštovka. To dělá zelí dobře, vedla svou slepice. A co stále s teplem? Před 3 roky jsme měli léto, které trvalo víc než 5 neděl. Bylo horko, že se nedalo dýchat. A v některých zemích, kde je horko, jsou i jedovatá zvířata. A v horách na skalách hadi. Nejlepší je to tady, u nás. Nejezděte nikam, radila ženichovi a nevěstě. Já jsem také cestovala, pokračovala ještě. Jednou jsem jela v Neckách 12 mil, ale nebylo to vůbec žádné potěšení. Ano, slepice je rozumná, prohlásila loutka Berta. Já také nerada cestuji do hor, protože to je jenom pořád nahoru a dolů, nahoru a dolů. Ne, zůstaneme doma a budeme se procházet v zelené zahradě. A přitom zůstalo a na té svatbě se dál už nedělo vůbec nic. Zítra tě někam vezmu, řekl Ole, zavři očka. Někam strašně vysoko. Kam? Zeptal se Hjalmar. To ti dnes nemohu povědět, odpověděl Ole. To už patří do sobotního vyprávění a sobota je přece až zítra. Pak se ve tmě zaleskl hedvábný kabátek. Zasvítil tak trochu do modra, do zelena a nepatrně i do červena, ale to už Hjalmar neviděl. Usnul a Ole zavři očka odešel z jeho spánku. Vrátí se tam až zítra. Dobrou noc.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Srbská pohádka Kozí uši cara Trojana. Byl jeden car, jméno jeho bylo Trojan. Ten car měl kozí uši, a proto pořadě zval k sobě holiče, aby ho oholili. Ale každý z nich, jakmile k němu vešel, více domů se nevrátil. Každého holiče sotva práci svoji dokončil, zeptal se car Trojan, co na něm uviděl, a holič zpravidla odvětil, že spatřil carovi kozí uši. Sotva to však nešťastník vyslovil, car poručil, aby mu stěli hlavu. Tak došla řada i na starého holiče, ale ten ze strachu vzkázal, že je nemocen, a poslal k carovi svého pomocníka. Když tento přišel, ptal se ho car, proč sám mistr jeho nepřišel, načež chasník odpověděl, že je nemocen. Tu usedne car Trojan a chlapec ho holí. I zpozoroval holič, že car má kozí uši. Ale když se ho car Trojan zeptal, zdali na něm něco viděl, chytře odpověděl, že nic neviděl. Tehdy mu car vyplatil 12 dukátů a poručil, aby od té doby vždy přicházel ho oholit. Když holičský pomocník vrátil se domů, vyzvídal jeho mistr, jak se měl u cara, ale ten mu odpověděl, že dobře, a vypravoval, jak mu car poručil, aby pokaždé ho přicházel oholit. A ukázal také mistrovi 12 dukátů, které od cara dostal, ale nepověděl, že spatřil u cara kozí uši. Od té doby chodíval holičský pomocník stále cara holit a za každé oholení dostával 12 dukátů. Že však car má kozí uši, to choval jako tajemství. Ale posléze ho to počalo mučit a zžírat, jež toho stále nutilo, aby to někomu pověděl. A začal se tratit a hubnout, což pozoroval i jeho mistr, a proto se ho neustále vyptával, co mu je. Když se tak neustále vyptával, pověděl mu konečně jeho pomocník, že má na srdci jakési tajemství, které nesmí nikomu povědět. Ale zdá se mi, povídá, že by se mi i hned ulehčilo, kdybych to někomu mohl říci. Mistr mladíka vyslechl a pak pravil. Pověz mi to, já to nevyzradím nikomu. Bojíš-li se však mě to vyzradit, jdi k duchovnímu a tomu to pověz. Nechceš-li to však ani knězi svěřit, tedy jdi za město do polí, vykopej tam jámu, strč do ní hlavu a po třikráte opakuj zemi tajemství, které tě tak trápí, a na to opět jámu zaházej. Mladík si vybral z rad svého mistra tu třetí a odešel za město do polí, vykopal tam jámu, naklonil se nad ní a po třikráte opakoval: car Trojan má kozí uši. Pak zaházel jámu zemí a jen to učinil, už cítil, jak se mu v duši ulehčilo, a proto se vesele vrátil domů. Když uplynul nějaký čas, vyklíčil v místě oné jámy bezový keř, který měl tři krásné větve, přímé jako svíce. Přišel tam pastýř se svým stádem a když spatřil bezový keř, uřízl si jednu jeho větev, aby si z ní vyrobil píšťalu. Ale sotva, že začal na ní pískat, ozval se z ní hlas: car Trojan má kozí uši. Sotva se o tom car Trojan dozvěděl, kázal přivésti holičského pomocníka a zahřměl na něho: darebáku, co si to rozhlašoval lidu o mně? Nebožák holič však počal caru přísahat, že žádnému nic nepovídal, ačkoliv dobře viděl carovi kozí uši. Tu vytrhl rozhněvaný car šavli, chtěje mu srazit hlavu. Poděšený holič padl před carem na kolena a jal se nyní pěkně po pořádku vypravovat, jak se vše zběhlo. Jak pověděl zemi své tajemství, jak na tom místě roste bezový keř a každá píšťala vyrobená z jeho prutů vydává stejný hlas. Tehdy car poručil zapřáhnout a jel s holičským pomocníkem na to místo, aby se přesvědčil, je-li vše pravda, jak to chlapec povídá. Když tam dojeli, spatřili na keři již jen jeden prut. Car Trojan poručil, aby z toho prutu udělali píšťalu, že chce slyšet, jak bude pískat. Když tak vyrobili píšťalu a počali na ní pískat, vydávala hlas: car Trojan má kozí uši. Tu uvěřil car Trojan, že na zemi nelze ničeho utajit. Daroval onomu holiči život a posléze dovolil, že každý holič smí cara holiti.
4: Jednoho dne po obědě, když si Moja a tatu vyběhli hrát ven, Kamba klimbala a Šinda se pohlížela ještě po nějakém zákusku, oslovila Kidživu starostlivým hlasem Richarda. Ta Moja se mi poslední dobou nějak nezdá. Včera se mě ptala, jestli je její srdc dost černá, a dnes před obědem vzdychala, že má moc velký nos. Richard pozdvihl obočí. Je nějaká nespokojená, pokračovala Kidživu. A já nevím, co s tím. Richard na to nic neříkal. Mlčky seděl a trochu nepřítomně se díval na Kidživu. Posloucháš mě vůbec? Zeptala se ho trochu naštvaně. Ale to víš, že poslouchám, odpověděl Richard. Přemýšlel jsem. A napadlo mě, že by možná pomohlo, kdybychom Moje vyprávěli o Mokelem Bembe. O čem? Podívala se Kidživu. Přece o tom nespokojeném hrochovi. Aha, vzpomněla si Kidživu. No možná to není špatný nápad. A večer, když uložila mláďata do pelíšků, začala jim vyprávět. Příběh, který vám dnes povím, se opravdu stal. Sice už před dávnými a dávnými časy, v dobách, kdy světu ještě vládly duchové, avšak stal se. V jezeře uprostřed pralesa tehdy přebýval mladý hroch. Na pevnou zem se vydával jen v noci, aby se v mokřinách najedl šťavnatého bambusu, a jinak byl pořád ve vodě, která ho příjemně nadnášela. Buď o něčem přemýšlel, nebo klimbal, uždiboval křehké vodní rostlinky, anebo hlubokým hlasem rozprávil s ostatními hrochy.
5: Máme to ale spokojený život,
4: končívali hroši své debaty.
5: Dobře nám ho velký pralesní duch zařídil.
4: A většinou zase hned upadli do dřímoty. Jednou mladého hrocha vyrušilo nějaké brebentění. Ozývalo se ze stromu na břehu.
5: Otevřel jedno oko, pak druhé a uviděl papoušky.
4: Dohadovali se, který z nich první uviděl oříšek a komu tady patří.
5: Ti mají tady starosti?
4: Pomyslel si hroch a hlasitě zívnul. Zavřel oči a opět se propadal do spánku, ale v tom znovu zaslechl papoušky.
2: Viděl jsi, ten má klemu,
4: říkal jeden.
2: To je obluda,
4: odpovídal mu druhý.
2: Něco tak ošklivého jsem, jak ti živu, neviděl.
4: Přisadil si třetí papoušek a všichni s hlasitým plácáním křídel odletěli. Od té chvíle hroch ne a ne usnout. Musel myslet na to, co ti z propadení papoušci povídali.
5: Co se jim nezdá na mé tlamě?
4: Táhlo mu hlavou.
5: Já, že jsem ošklivý? A co ještě říkali? Obluda?
4: A myslel na to i druhý den a třetí den. Čtvrtý den uviděl antilopu, která se přišla napít na mělčinu. Jakmile ho zahlédla, natáhla krk, aby se podívala, jestli k ní neplave krokodýl. Jenže hroch si to vyložil tak, že se antilopa vysmívá jeho krátkému krku.
5: Všichni si myslí, že jsem nejošklivější,
4: začal si zoufat.
5: Prostě hrozná obluda.
4: Ale proč? Proč jsem nejošklivější zrovna já? A když šel v noci s ostatními hrochy jíst bambus, zaslechl sovu. Houkala hlubokým hlasem.
5: Ve tmě nejsem vidět, ale pořád je slyšet můj ošklivý hlas,
4: pomyslel si hroch.
5: A ta zlomyslná sova ho napodobuje.
4: Nespokojený hroch už nedokázal myslet na nic jiného, než že je nejhorší a nejošklivější. Neuvědomil si, že vypadá i mluví stejně jako ostatní hroši a možná líp než mnozí z nich. Držel se stranou, nejedl ani nespal a den pod ní hubnul a slábnul. Byl už na půl mdlobách, když zpovzdálí uslyšel, jak si jeho kamarádi libují, že velký pralesní duch jim zařídil opravdu krásný život.
5: To je ono,
4: napadlo nespokojeného hrocha.
5: Poprosím velkého pralesního ducha, aby mě udělal hezčím.
4: Z posledních sil doplaval doprostřed jezera a začal volat.
5: Velký pralesní duchu, moc tě prosím, ať mám menší tlamu a delší krk a taky pořádný ocas a krásný hlas.
4: Vůbec nic se však nestalo. Hroch svou prosbu zopakoval ještě naléhavěji, ale zas nic. A nespokojený hroch začal roztrpčeně křičet.
5: Pralesní duchu si zlý, ty můžeš za to, že jsem ze všech nejošklivější. Jsem nejošklivější a ty mi nechceš pomoct.
4: V tom okamžiku slunce zčernalo, hladina jezera zmrtvěla a voda v potocích i řekách se zastavila. A pak strašlivě zahřmělo. Jakmile se slunce opět rozsvítilo a na jezeře se objevily vlnky a voda začala znovu téct, nebyl už hroch hrochem. Na dlouhém krku měl drobnou hlavu a jeho ocas byl delší než tělo.
6: Velký pralesní duchu,
4: Zana říkala vysokým hvízdavým hlasem.
6: Tohle jsem přeci nechtěl.
4: Ale už se nedalo nic dělat. Když se přiblížil k ostatním hrochům, rozprchli se před ním a začali křičet.
5: Mokelembembe, mokelembembe.
4: Cože? Co začali křičet? Podívala se Moja. Mokelembembe, vysvětlila Kidživu. To znamená ten, který zastavuje tok řek. A stejně jako hroši před ním utíkala i ostatní zvířata. Takže Mokelembembe dodnes žije v skrytu u jezera docela sám. Tak doplatil na svou pýchu a nespokojenost. Když Kidživu celý ten dlouhý příběh dopověděla, tatu spal. Za to Moja jí do posledního slova pozorně poslouchala. Potom se zamyšleně poškrábala na nose, popřála mámě dobrou noc a spokojeně usnula.

0: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, vzpažil, rozpažil, srovnal si dech.
1: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním, řekl rozhodně.
0: Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
1: Rodinná pouta, zvolal padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
0: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodu mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejmíň hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži. Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
1: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
0: To je pravda, pomyslel si Ramses.
1: Tak kde jsou?
0: Vztekal se otec už zase jako velký šéf. Pánové, halo, nespíte? Dobrý den, zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
2: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
0: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
1: To je dost,
0: zavrčel padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
2: Nazdárek, mládenče,
0: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
2: Pořád tu někoho hledáš?
0: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior. Stařec si ho prohlížel.
2: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
1: Tak to vyklopte, co víte.
0: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
2: To je velký šéf.
0: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
1: Osobně, zavrčel a ujal se výslechu. Tak po pořádku. Kdo z vás ho vytáhnul z vody?
2: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
0: Odpověděl stařec popravdě.
1: A kdo ho viděl první?
2: Carlos.
0: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
2: Ten se o něj postaral.
1: Carlos.
0: Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
1: A kde je? Je tady někde. Přivedte mi ho.
3: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
0: Ozval se od někud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků se skočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
1: Carlosi!
3: Tulamore! Ušklíbl se dlouhán. Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky, ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
1: Přestaň, řekl Tulamor senior.
0: Řekl to docela mírně. Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné? Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si Šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: Dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: Jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: Máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: Prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: Ty drzý Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, o tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdala.

0: našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, vidíte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krajčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi.
1: Teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy,

Velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout, tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako napovel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou a snil.
1: Vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybral červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volat, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil. Tutu, tutu.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme, to nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola, ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko, šťastnou cestu!

0: zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavět, myško.
0: Zvědavá myška si však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, troubí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to bylo nasedat. Motýlku, nechceš svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do četice.
3: Copak, copak. Proč mě zlobíš, autíčko, proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde se tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno, nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co se teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla:
2: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti.
0: Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku, a dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
0: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: Ježíš, ale teď budou vysílat hajaju a to je moje.
1: No, to si celá ty, to je moje, to je moje. Že já se musím pekelně soustředit, to je ti jedno.
2: Ale jedno mi to není.
0: A když já bych ho chtěla poslouchat právě teď, a dej to rádio víc.
1: Proč právě teď, když já se potřebuji pekelně soustředit taky právě teď?
2: A na co se, Horvínku, tak pekelně soustředováváš?
1: Myslím tě, to je otázka, na co? Na co?
2: No, na co?
1: No, vidíš, na co? Teď si nemůžu vzpomenout.
2: Ha, ha. To muselo být, Horvínku, něco moc geniálního, když si najednou nemůžeš vzpomenout.
1: To je tím, že mě pořád rušíš. Jak já se potom můžu pekelně soustředit?
2: No, takže teď, když si stejně nemůžeš vzpomenout, můžu toho hajaju poslouchat, Hurvinku.
1: Můžeš, Máni.
2: Jo.
1: Ale musíš mi slíbit, že pak už mě nebudeš rušit.
2: Nebudu, Hurvinku, nebudu. Do příštího hajaje.

0: Vítej, taťulinko, ty už jsi tady.
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý den, děti. Co pak děláte? Hrajete si?
1: Ne, my si prosím nehrajeme. My chceme upéct dort.
2: Upéct dort, říkáš, Maňko? No tak to se mi líbí. Hned se podívám, jestli máme doma všechno, co je potřeba.
1: A to ne, to...
0: Já tedy nechci srážet tvoji iniciativu, milý otče, ale asi všechno doma mít nebudeme.
1: To nebudeme.
2: Jak to nebudeme?
1: To nebudeme, no, nebudeme. To ne.
2: My máme doma třeba i to, co netřeba.
0: Pane, tohle, tati, to ne. To nebudeme mít.
2: Jen pěkně říkejte, co máte v receptu, no?
1: No tak, když jinak, pane Spejble, nedáte...
2: Nedám, Maničko, no tak povídej.
1: Já začnu.
2: No začnu.
1: No tak... Potřebujeme vajíčka, oříšky, med, smetanu.
0: Máni, nezapomeň na tu myš.
1: Jo, myš.
2: Pro pána krále, na co potřebujete myš?
0: No přece do toho dortu.
1: Do dortu.
2: Panenko, skákavá myš do dortu?
0: Simano.
2: A co si ryčky? Ty by se vám nehodili?
1: No jo.
0: Víš, že jo, taťuldo.
2: No. Cože?
0: No. Teda, taťulinko, ty jsi hlavička.
2: Sirečky do dortu?
1: No.
0: Jmenujeme tě velitém kuchyně. Kdo je pro?
1: Já.
0: Prosím, všechny dva hlasy jsou pro. Jeden se zdržel hlasování.
2: Prosím tě, a kdo pak?
0: No přece žery.
1: No, prosím, on tady není, protože hlídá venku toho psa.
2: Jakého psa, Máničko?
0: Přece toho, co mu chceme upéct ten dort.
1: No.
0: Já mu dám a ten dort mu upečem z té nejhrubší mouky a opepříme to.
1: Ano.
0: A očistekujeme to.
1: Ano.
0: A ocibulíme to.
1: A... No, a příšerně to osolíme.
2: Tak dost.
1: Ha?
2: Konečně vám trochu rozumím. Vy jste četli povídání o pejskovi a kočičce, jak pekli dort,
1: no,
2: co?
1: Ano.
0: No to ano.
2: Ale mě teď nejvíc zajímá, kde jste vlastně nechali Žerika.
1: Přece u toho psa. U toho, co mu chceme upéct ten dort.
2: A co pak vám ten pes udělal? Co vám udělal, že ho teď musí chudáček Žeriček hlídat?
0: Sežral nám Jumbo.
1: Jumbo, no.
2: Jumbo?
0: Ano.
2: Tak se přece jmenuje ten slon v zoologické zahradě. No to bych rád viděl psa, který by ho dokázal sežrát.
1: Ale ne. To ne slona, Jumbo.
0: Ne slona.
1: Možná by nesežral. Ale moje Jumbo spolknul i se Špejlí.
0: Ten měl tatí hubu jako v chodometra.
1: Jo.
2: Cože?
0: A ještě potom Máničce olízl brejle, takže neviděla. A jak neviděla, tak mě vyrazila z ruky moje Jumbo.
1: No a ten pes ho také sežral i se Špejlí.
2: Tak jestli vám dobře rozumím, tak Jumbo to je... Jumbo je takové to...
0: Cuc na kládě v čokoládě.
1: No to.
2: Jo, tohle.
1: No.
0: A ono to do toho psa padalo jak do rokle, tatí. A proto my teď musíme vykonat dílo pomsty.
1: Ano.
0: Máni, jdeme péct ten dort a ať se třese psisko nenažrané, protivné a chlupaté.
1: No jo, no, když nám ale hurvínku chybí do toho dortu, ještě ta myš, ta husí hlava a taky bušty.
2: Bušty nedám. Bušty nedám, ty jsou Žerikovi.
1: Ale no,
2: vykonává pro vás těžkou strážní službu a vy byste ho připravili o dobrotu.
1: No, on by nám to Žeriček odpustil. Veď, Hurvinku?
0: To se ví, nám. Přece se pro pár buštů nezblázní.
2: Hleme se, koukejme se. Tak Žerik se pro pár buštů nezblázní a vy byste za jedno Jumbo, za jedno jediný Jumbo...
0: Za dvě, taťulinku, za dvě.
1: Za dvě, no.
2: I kdyby to bylo za čtyři, tak byste měli mít víc rozumu než ten pejsek.
1: Ale no,
2: Žano.
0: Máně, drž mě. Já padám. On řekne pejsek.
1: Co?
0: Ten, kdyby neštěkal, tak bych si myslel, že je to tele, tatí.
1: No, to já bych si to, prosím, také myslela.
0: Veď, Máni.
1: No. Jak to ale teď uděláme s tím dortem?
2: Jako velitel kuchyně se ujímám velení a ten dort upeču.
1: Ano.
0: Vážně, tatí?
2: Ano, ale ne pro toho pejska.
0: Tak pro koho, tatí?
2: No, když se vám stala taková nenahraditelná ztráta, tak pro vás a pro Žerika.
1: A vy si myslíte, pane Spejble, že máme tomu psisku odpustit?
2: Já si myslím, že takový pes to má těžké, Máničko.
1: Jak to?
2: Má rád Jumbo jako vy, ale do krámu nesmí. Říct si o to neumí.
0: Je,
2: Čemu se směješ?
0: Já jsem si jen představil, taťulko, jak by paní pokladní v naší samoobsluze spadla pod pokladnu, kdyby takový bednoidní hafan blafnul do ouška, že chce jumbo.
1: No.
2: Takže já si myslím, Hurvínku, že se pomsta odkládá.
1: Moment! A co Žeriček? Ten je ještě ve službě.
0: Víš, Máni, já si stejně myslím, že Žerik si už dávno s tím polikačem jumba hraje někde okolo patníku na babu. No, co jsem říkal?
1: Je to pravda.
2: Já si to, Hurvínku, teď už myslím také. On náš Žerik je...
0: Je zkrátka náš Žerik. Ha!

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O 12 měsících. V jedné vsi na pokraji Krkonošských hor žila vdova po drvoštěpu Jakubovi s dvěma dcerami. Jedno děvče si přivedla sebou, druhé se narodilo, když se s ní Jakub oženil. Možná by ani nevadilo, že v chaloupce nikdy nebylo dost peněz, kdyby tu bylo aspoň trochu štěstí, které sebou nese vzájemná úcta, láska a obyčejné lidské porozumění. Drvoštěp trávíval celé dny v lese a ani netušil, co se doma děje. Své vlastní dceři vdova všeho bohatě popřála, i když to bylo děvče mrzuté, nevlídné a neustále zakaboněné. Za to z Drvoštěpovy dcery, která byla milá a vlídná, si udělala služku. Nakonec musela Anička, tak se jmenovala, posluhovat i své nevlastní sestře Doře. Byla ale tak skromná, že si ani otci nikdy nepostěžovala. Byl už pozdní večer. Jak by se Anička nadála, že bude muset putovat do zasněžených hor? Zima přišla toho roku záhy a tu zlou matku napadlo, co zlého by Aničce v takovém chladu připravila. Anička právě podojila krávu a její sestra Dora chtivě popíjela hladkou, teplou smetanu. A najednou dostala podivný nápad. Kdyby prý tak té smetaně měla zralé a sladké jahody. Zvlášť, když za dveřmi fučí, až se dveře třesou. No a jak by nefučilo, když je podle kalendáře i podle počasí venku právě leden, jeden z nejmrazivějších měsíců v roce. Jahod se ti zachtělo, Dorinko, ale to přece... Zakoktala se její matka, ale najednou dostala tuze nepěkný nápad. Je tady konec konců Anča, nic zvláštního na práci nemá, tati ty jahody jistě velmi ráda přinese. A tak se stalo. No co koukáš jako sůva z nudlí, osopila se na Aničku. To bys snad ani vlastní sestře posloužit nechtěla. Seber se, vezmi si vlňák, košík a alou na jahody. Ale ať jsou čerstvé a šťavnaté. V lese na mítince už čekalo 12 mužíků. 12 měsíčků. Nejstarší promluvil. Vím o tobě, že máš ráda lesy a všechno, co do našeho království náleží. Za tvoji dobrotu máš i náš dík. Přidej ji také svoji nadílku, bratře. Kývl na 11. v řadě. A na jeho pokyn se začalo ze stromů sypat listí, které se, sotva se ho Andulka dotkla, měnilo ve zlaté dukáty. Ten dárek ti za nás všechny dává, bratr Listopad. Ale teď už běž, řekl stařec. Máš víc, než si asi očekávala. V tu chvíli všech 12 mužů zmizelo. A zůstaly jen jahody, Anička je sezbírala. Na chvíli myslela, že se jí snad všechno jenom zdálo. Ohniště však jiskřilo a od něho vedly stopy na všechny strany. Ve sněhu jich bylo dobře vidět. Byla to tedy pravda. A těch 12, to muselo být 12 měsíců. Brodila se hustým sněhem zpátky. Dukáty, které napadaly ze stromů, svázala do šátku, jahody také, a radovala se, jak tatínka potěší. Jako zázrakem se před ní najednou objevila její chaloupka a na zápraží zlostně dupající macecha. Tak co, neseš? Tázala se jedovatě. Nesu, hlásila Andulka. Co mi to budeš povídat? Stekala se bába. Teď v lednu a jahody, kde bys je vzala? Měla jsem štěstí, pokrčila Anička rameny. Bylo tam pár hodných lidí a ti mi pomohli. A ještě mi dali něco od cesty. Protože nedovedla lhát, přiznala, že jí navíc dali nějaké peníze. To muselo být, povídala, 12 měsíců, o kterých se povídá, že se vždy v lednu u ohně v lese scházejí, aby se poradili, jaký bude příští rok. Peníze, zvolala macecha a oči jí zasvítily. Hned vběhla do chalupy a povídá Doře. Doro, seber se a utíkej do lesa. Najdeš tam 12 dětků, kteří rozdávají peníze. No tak upaluj, dokud tam ještě jsou. To se ví, Doře se do mrazivého dne příliš nechtělo, ale matka jí pobízela, aby si pospíšila. Dokud tam prý ty dětkové u ohně sedí. Se vzteklým bručením se vydala na cestu. Chvíli šla po Andulčiných stopách. V hlubokém navátém sněhu se však stopy brzy ztratily. Tak pokračovala, jak se říká, rovnou za nosem, až zahlédla oheň. Přišla blíž. Zadupala a začala ječet. Kam se to přede mnou schováváte? V lese a tak daleko. Vítám tě, děvenko, řekl ten starý, ale zapomněla si pozdravit. Co bys ještě nechtěl, dětku? Vedla Dora svou. Říkala matka, že mi dáte nějaké peníze. To je pravda, řekl ten, který vypadal jako nejstarší. Něco ti dát můžeme. Záleží na tom, jak se k nám zachováš. Za to, jaká jsi a jak se chováš ke své sestřičce, jeden z nás ti může něco dát. Otočil se k jednomu ze sedících mužů. Co říkáš, bratře Únore? Rozumím ti, bratříčku, ozval se ten, kterému říkali Únor. Dám jí to, čeho mám nejvíc. Zafičel studený vítr, tak studený, až se Dora otřásla a z třpitivých větví i šedivých oblaků se začal sypat sníh. Najednou ho bylo všude plno. Voda v potoce, u kterého ještě před chvílí rostly jahody, se proměnila v led. Chmíří se měnilo v husté kadeřavé vločky. Dora se chvěla zimou, nic už ale nemohlo té vzpupné holce pomoci. Závěje kolem ní narůstaly, až jí sníh zakryl úplně a Andulka se zlou hospodyní se drzé a vzteklé Dory, která nevěděla, co je to zdvořilost, nikdy nedočkali.

Sněhulák. Jaká je to nádherná zima, až ve mně praští. Liboval si Sněhulák. Opravdu, takový ostrý vítr, když se do tebe zakousne, ten ti dovede vdechnout život. A jak na mne tamhle ta výheň civí. Ta výheň, to bylo slunce, zrovna zapadalo. Neudělám jí tu radost, ani nemrknu, však já si své kusy udržím. Měl totiž místo očí dva velké trojhrané kusy tašek. Ústa byla z kusu starých hrábí, takže měl i zuby. Zrodil se za jásotu chlapců, pozdravovalo ho zvonění rolniček a práskání bičem nad saněmi. Slunce zapadlo a vyšel úplně kulatý a velký. Krásně zářil v modrém vzduchu. A tu ji máme, výheň zase z druhé strany, zvolal Sněhulák. Domníval se, že se to znovu objevilo slunce. Tomu civění jsem ji odnaučil. Teď ať si tam jen visí a pěkně svítí, abych na sebe dobře viděl. Ach, kdybych jen věděl, jak se to dělá, když se člověk chce hnout z místa, tak rád bych se pohyboval. Kdybych to dovedl, šel bych se teď klouzat na led, jako jsem viděl klouzat se chlapce. Ale když já nedovedu běhat... Pryč, pryč, štěkal starý hlídací pes. Trochu chraptěl, to měl od té doby, co přestal být rodinným psíkem a co přestal líhat pod pecí. Však ono tě slunce naučí běhat. Viděl jsem, jak to bylo v loni s tvým předchůdcem a předtím s jeho předchůdcem. Pryč, pryč, pryč jsou všichni. A vůbec nic nevíš, však tě teprve nedávno postavili. To, co vidíš, nyní se jmenuje měsíc, to, co zapadlo, bylo slunce. Objeví se zase zítra ráno. Určitě tě naučí běžet do hradebního příkopu. Budeme mít brzy změnu počasí, cítím to v levé zadní noze. Loupe mě v ní, určitě se počasí změní. Nerozumím mu, říkal si Sněhulák, ale mám takový pocit, že v tom, co říká, je něco pro mne nepříjemného. Ta výheň, která na mě civěla a potom zapadla a kterou on nazývá sluncem, ta jistě není mým přítelem. Nastala opravdu změna počasí. Ráno ulehla na celou krajinu hustá vlhká mlha a zdvihla se až ve dne. Vál ledový vítr, mráz důkladně zesílil. Ale jaký to byl nádherný pohled, když vyšlo slunce. Všechny stromy a keře byly pokryty jinovatkou. Bylo to jako celý les bílých korálů, jakoby všechny větve byly obsypány zářivě bílými květy. Nesmírné množství drobných větviček, které v létě nebylo pro spoustu listí vůbec vidět, nyní zcela patrně vynikalo, každá zvlášť. Bylo to jako jemná krajka, tak zářivě bílá, jakoby se z každé halusky rozléval bílý lesk. Je to úžasná nádhera, řekla mladá dívka, která spolu s mladým mužem vyšla do zahrady. Zastavili se zrovna u Sněhuláka a dívali se na zářící stromy. V létě nemůže být nic tak krásného, pravila a oči jí přitom zářily. A takového chlapíka, jako je tenhle, ten teprve v létě nemáme, řekl mladý muž a ukázal na Sněhuláka. Je opravdu znamenitý. Mladá dívka se smála, pokynula přátelsky Sněhulákovi a odtančila pak se svým přítelem po sněhu, který pod nimi chrupal jako naškrobený. Kdo byli
ti dva? Zeptal se Sněhulák hlídacího psa. Ty jsi na dvoře déle než já, znáš je? Jak pak ne, řekl hlídací pes. Ona mě hladívá a on mi dává kosti z kusy masa. Ty já nikdy nekousnu. Ale co jsou záč? Ptal se Sněhulák. Snoubenci, řekl hlídací pes, odstěhují se do psí boudy a budou spolu hryzat jednu kost. Pryč, pryč. Mají ti dva zrovna takové postavení jako ty a já? Optal se Sněhulák. Ale kdež, patří přece k panstvu, pravil hlídací pes. Člověk toho ví opravdu žalostně málo, když se narodil teprve včera. Vidím to na tobě. Za to já už mám svá léta a vyznám se tu. Znám tady na dvoře všechny. A byly doby, kdy jsem nestál takhle v mrazu a nebyl jsem uvázaný na řetězu. Pryč, pryč. Mráz je skvělý, odporoval Sněhulák. Vyprávěj, vyprávěj, ale neřinči řetězem, vždycky mě z toho praská v celém těle. Pryč, pryč, zaštěkal hlídací pes. To jsem byl tenkrát ještě štěně. Malé, rozkošné štěňátko, tak mi alespoň říkali. Líhal jsem ve dvorci na sametové stoličce, někdy dokonce i urozenému panstvu na klíně. Líbali mě na čumáček a utírali mi packy vyšívaným kapesníčkem. Říkali mi krasavec a mazlíček. Ale pak jsem vyrostl a byl jsem jim příliš velký. A tak mě dali hospodyni. Dostal jsem se do sklepního bytu. Bylo to snad podřadnější místo než tam nahoře, ale bylo tam mnohem pohodlněji. Děti mě nemačkali a netahali jako tam u těch pánů. Měl jsem stejně dobré žrádlo jako předtím a bylo ho ještě mnohem víc. Měl jsem svou vlastní podušku a pak byla tam pec. Taková pec, to je v tuhle tu dobu nejkrásnější věc na tomto světě. Zalezl jsem si až docela pod ní, úplně jsem tam zmizel. A o té peci snívám ještě dnes. Pryč, pryč. Je pec opravdu tak krásná, zeptal se Sněhulák. Podobá se mi. Pec je pravý opak tebe. Je černá jako uhel, má dlouhý krk s mosazným bubnem, žere palivo, až jí oheň vychází z úst. Drž se těsně u ní a pak teprve uvidíš, jak je to nesmírně příjemné. Nahlédni tam oknem ze svého místa, zalez až pod ní a uvidíš ji. A Sněhulák se podíval a opravdu spatřil černý, vyleštěný předmět s mosazným bubnem. Ze spoda vyzařoval oheň. Sněhulákovi přišlo tak nějak divně u srdce. Cítil něco, co si sám nedovedl vysvětlit. Zmocnilo se ho cosi, co neznal, ale co znají všichni lidé, když nejsou Sněhuláky. A proč si ji opustil? Zeptal se Sněhulák. Měl takové tušení, že pec je určitě ženského rodu. Jak si mohl opustit takové místo? Byl jsem k tomu přece donucen, pravil hlídací pes. Vyhodili mě a uvázali tady na řetěz. Kousl jsem nejmladšího mladého pána do nohy, protože mi odstrčil kost, kterou jsem ohryzával. Povídám si, kost za kost. Ale tomu oni nechtěli vůbec rozumět. A tak jsem od té doby tady na řetězu a ztratil jsem svůj jasný hlas. Poslyš, jak chraptím, pryč, pryč. A tak byl konec krásnému životu.
Sněhulák už neposlouchal. Pořád se díval do sklepního bytu k hospodyni, do její světnice, kde stála na čtyřech železných nohách pec, velká jako Sněhulák. Tak divně to ve mně praská, řekl. Copak se nikdy nedostanu dovnitř? Je to takové nevinné přání. A naše nevinná přání se přece musí splnit. Je to mé největší přání, jediné přání. A bylo by skoro nespravedlivé, kdyby nedošlo splnění. Musím dovnitř, musím se k ní přivinout, i kdybych měl rozbít okno. Tam se nikdy nedostaneš, řekl hlídací pes, a kdyby ses k peci dostal, byl bys hned pryč. Jsem už bez toho celý pryč, pravil Sněhulák. Zdá se mi, že se rozpadávám. Celý den se Sněhulák díval do okna. V soumraku byla světnice ještě lákavější. Z pece to zářilo tak přívětivě, jak nezáří měsíc ani slunce. Ne, tak dovede zářit jenom pec, když je v ní naloženo. Noc byla velmi dlouhá, ale ne pro Sněhuláka. Stál pohroužen do krásných myšlenek a ty myšlenky hned mrzly, až to praštělo. Z rána byla sklepní okna zamrzlá. Byly na nich nejkrásnější ledové květy, po jakých může Sněhulák zatoužit. Avšak ty květy zakrývaly pec. Květy nechtěly rozstát a taky Sněhulák nemohl vidět. Praskalo to a vrzalo. Bylo zrovna takové mrazivé počasí, z jakého každý Sněhulák musí mít velkou radost. Ale náš Sněhulák se neradoval. Mohl a vlastně měl být šťastný, ale šťastný nebyl. Ochořel touhou po peci. To je pro Sněhuláka zlá choroba, pravil hlídací pes. Také jsem tou chorobou trpěl, ale přestal jsem ji. Pryč, pryč. Budeme mít změnu počasí. A nastala změna počasí. Začalo tát. Tání přibývalo a Sněhuláka ubývalo. Nic neříkal, nenaříkal si. A to je dobré znamení. Jednoho rána se zhroutil. Tam, kde stál, zůstalo trčet do vzduchu něco jako násada od koštěte. Kolem té násady ho chlapci kdysi postavili. Oh, teď už rozumím jeho touze, pravil hlídací pes. Sněhulák měl v těle pohrabáč a ten se v něm hýbal. Ale teď je po všem. Pryč, pryč. A brzy bylo také po zimě. Pryč, pryč, štěkal hlídací pes. A děvčátka na dvoře zpívala: rozkvítej, mařinko rozmilá, i ty jívo, abys už rašila. Kukačko z křivánku, přijď a pěj, únore s koncem nám jarodej. Taky si zaspívám, kuku, kvivít, sluníčko, pojď nás už navštívit. Teď už si na Sněhuláka nikdo nevzpomene.

0: myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
1: Vítám, pane, ponožky mám.
0: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
2: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
1: Dobrý, dobrý, a ceny taky dobrý,
0: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
2: Zítra mám pohřeb, řekl.
0: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
2: Ale ne svůj,
0: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
2: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
0: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
2: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.
3: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Zelená je tráva, fotbal to je hra. Taťuldův večerníček.
5: Ber ho, neber ho, podrž ho, ale nedrž ho.
4: Brýden. Taťuldu. Ty se díváš na televizi.
5: No, asi, vidíš, ne?
4: A nedávají náhodou večerníček.
5: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
4: Ne, si my dneska žádné nemáme.
5: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
4: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
5: Pozor na něj.
4: Na Horvínka. Proč na mě?
5: Šmanko, to je moula.
4: Horvínek.
5: Co?
4: Že jestli Horvínek.
5: Co je s ním?
4: Jestli je moula.
5: Já. No jo, no.
4: Taky si to myslím. A co vy?
5: Co já?
4: Koukáte na fotbal, že jo?
5: Rád bych, Máni, rád bych, a pokud možno v klidu.
4: To se vám nedivím?
6: No, bavíte to?
5: No jo, porad. Já, to je

0: ten balonek, že jo?
1: Ale jdou jo, pořád nechce ho, no.
0: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
1: Musím tě uhni.
2: Ani to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
0: Poštou?
2: No.
1: Ani uhni.
0: Jo.
2: No.
0: A proč?
1: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí, já nic nevidím.
0: Hned, už to bude. Hele, Hurvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
2: Máni, to neřeš.
1: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha? Co? Co?
0: Co?
1: Uhni, uhni, stoupni si dál.
0: Už jdou, no.
1: No, konečně. A ty hurvaš taky uhni.
2: No jo, už jdou.
1: Jakže máš oči, ty nádhero?
0: Já.
1: A s tebou se nebavím ani.
0: Tada.
2: Ten ti to nandal, co?
0: No.
1: Jak to hraješ, ty bambulo?
2: Já nic nehraju.
1: S tebou se nebavím, hurvajs.
2: Tada.
0: Ten ti to nandal, co?
1: Já se na to nemůžu koukat.
0: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
1: Ne! Mani, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
0: A tak jo, no.
1: To je konec.
0: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
1: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
0: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
1: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
0: Ano, prosím, ale studeným.
1: Cože?
0: To znám totiž z domova. Babinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
1: Já ti dám šokem.
0: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak až se nenastydnete, pane Spejble.
2: To určitě, taťulta, to určitě.
1: Co, já?
0: Jo.
2: Tati, až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
0: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
1: Já tady nebudu.
2: Ty, Mani, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše. Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
0: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
2: Provedu.

0: Bravo, bravo, bravo!
1: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
0: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: To co ví, my Cvrčci jsme muzika.
0: No všemu.